0: hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport finále mezi Španělskem a Argentinou. Anglie po výhře 6-4 nad Francií bere bronz. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D46 u Brodku a uzavřená D7 u Panenského Týnce. Velmi opatrně jeďte po D46 z Vyškova do Olomouce za sjezdem nad Rysice. V okolí kilometru 12 u exitu na Brodek u Prostějová hlásí zpravodaj zvěř u vozovky.
3: Po pravé straně bylo na kraji divoký prase. Vypadalo, že se tam pase. Ne za svodidlama, ale prostě jakože na kraji silnice.
2: Dálnice D7 je i nadále uzavřená ve směru z Prahy na Chomutov. Na kilometru 38 se stala vážná nehoda dvou osobních aut, u které zasahují záchranáři. Odklon vede exitem 37 Panenský Týnec a na dálnici se vrátíte v Lounech na kilometru 45. A připomínáme i obousměrnou uzavírku Pražského okruhu v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Zde jedničky sjíždějte exitem 16, kamionem už v exitu 10. Ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 21 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Naopak v 1000 metrech na horách se budou držet jen kolem 16. To byly zprávy. A teď pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 5,5 minuty po 2 hodině posloucháte noční vysílání Radiožurnálu a dnes naposledy tu pro vás mám právě vyšlou knihu Psychologický román Bílá vrána, a to samozřejmě v naší noční soutěži. Kniha je od mistra krimi Michaela Robothema a na vás čeká příběh dcery z gangsterské rodiny, která se rozhodne nastoupit k londýnské metropolitní policii. Jak tohle dopadne, to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A soutěžit mohou ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce. Tak volejte právě teď.
1: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Katy Perry zazněla v nočním radiožurnálu a přiblížila nás k dnešní soutěži.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A dneska o právě vyšlou knihu Bílá vrána hrajeme úplně naposledy, protože je tu neděle, zítra už je nový týden, pondělí a bude tu na vás čekat nová výhra. Tak pojďme zjistit, kdo z vás se na poslední chvíli dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Dobrý den, jmenuji se Jirka.
0: Dobrý den, Jiří, já vás zdravím. Než se vrhneme na soutěžení, tak rychle zmíním pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je ta odpověď správná, kterou chceme slyšet. Je to takhle jasné?
2: Ano, je.
0: Tak jdeme na to. Dnes se podíváme do Austrálie, rodného státu Michaela Robothama, a ptáme se, jak se jmenuje největší ostrov, který patří Austrálii. Za A to může být Klokaní ostrov, za B Tasmánie, za C Vánoční ostrov.
2: No.
0: Tak co myslíte?
2: No.
0: Tak zkuste tipnout.
2: Určitě
0: za A to byl Klokaní ostrov, za B Tasmánie, za C Vánoční ostrov.
2: Já bych tipnul za A, Klokaní.
0: Klokaní ostrov za A, říkáte. Ten je druhý v pořadí a my bohužel hledáme ten první. Tak je mi to líto, ale dneska to nedopadne.
2: Děkuji.
0: I tak díky za zavolání, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Nasledanou.
0: Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se.
3: Dobrý večer, já posluchač.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
3: A já bych si tipnul to Bčko. Takže já bych řekl, že jsem od mě přečenej.
0: Takže Tasmánie, říkáte Bčko.
3: Ano.
0: No, nebudu vás napínat, samozřejmě je to Tasmánie, gratuluju k výhře.
3: A jenom chci říct, pane Čardo, ano. Já jsme tady 11 víc, jsme handicapovaní a stojíme za vámi tam těch poplatků a tohoto, protože rozhlasu si strašně vážíme, protože tím, že máme velké handicap, tak vás posloucháme každý den od rána do večera a vážíme si strašně vás.
0: Děkujeme.
3: Spravodajství, sportu, kultury, všeho.
0: Děkujeme moc. Takže toho si zase vážíme my.
3: Stojíme za vámi.
0: Díky moc. A jenom vás tady poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Určitě. Děkuji. Krásně.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra, ale jak už jsem říkal, začíná nový týden a tak vás tu v pondělí bude čekat i nová výhra.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Výlet za kulturou, zpívání písniček, tvoření dekorativních terárií nebo třeba trénování paměti. I tak může vypadat příměstský tábor. V Čebíně na Brněnsku ho tento týden zorganizovali speciálně pro místní seniory. Aktivity jim mají pomoct s motorikou nebo je propojit také s mladší generací. Starší lidé jeden den například vyráběli keramiku a na pomoc jim přišli i děti z mateřské školy.
1: Dívejte se, uděláte takhle šištičku, mrkvičku, takhle ji zvednete nahoru.
2: Z mateřské školky přišlo do čebínského Senior Pointu zhruba 15 dětí. Jedné skupince dává pokyny seniorka Hana Režná, která dřív sama ve školce pracovala.
1: A budete hádat, co z toho bude?
3: Já vím co.
4: Snack.
2: Seniorka Marie Novotná pracuje ve dvojici s pětiletou Karolínkou.
1: Budu se snažit vyválet takovouhle placičku a Karolínka si u nás dobí kytičkama. Řekni, že tady máme zebříček, máme lebedu, že?
2: Pro koho to bude?
4: Pro mámu.
1: Jsme doma zavření, nudíme se, nemáme co dělat, starý babky, tak jsme rádi, že se pokecáme, sejdeme.
2: Při keramice podle organizátorky Pavlíny Drábíkové seniori procvičují prsty, úchop věcí, ale i hlavu.
5: Babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojený.
2: Příměstský tábor má seniory i dostat do kolektivu. V létě totiž často kvůli horku nevychází ze svých domovů.
5: My jsme včera měli výlet a popisovala mě to vlastně jedna seniorka, že ten výlet pro ňou značil něco úžasného, že šla vlastně do muzea, dívala se a říká mě, a víš, co mě teďka čeká? Tak mě čeká jenom to, že přijdu domů, zavřu se do kuchyně a sedím v kuchyni.
2: Letos se na čebínský příměstský tábor přihlásilo 20 seniorů. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: 2:30. Stručné zprávy má Adéla Burešová.
1: Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu v příštím roce. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava řekl, že na rozhodnutí je zatím brzo. Zároveň ale chce svůj postoj oznámit s dostatečným předstihem, aby ostatní případní kandidáti věděli, na čem jsou a měli čas na volební kampaň. Odmítl taky, že by už teď vedl předvolební kampaň, jak tvrdí někteří vládní politici, třeba premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Spojené státy zahájily další vlnu útoků na Irán. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM s tím, že cílem úderu je dál oslabit schopnost Teheránu ohrožovat komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat revoluční gardy za útok v Jordánsku, který nepřežili dva američtí vojáci. Iránská státní média hlásí útoky třeba poblíž přístavního města Sirink na jihu země. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity. Až do 10. srpna nejezdí tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Dopravní podnik tam bude opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Kvůli lepší obslužnosti budou centrem města jezdit dvě dočasné tramvajové linky číslo 32 a 39.
2: Sport.
1: Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený Pražský okruh a opět průjezdná D7 na Chomutov. Pražský okruh je obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Celou noc tam demolují a budou demolovat dva nadjezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 na Barandov. Od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Na objízdných trasách je slabý provoz, kolony nevznikají. Dálnice D7 je ve směru z Prahy na Chomutov opět plně průjezdná. Na následky nehody dvou osobních aut na 38. kilometru se podařilo odklidit a provoz na dálnici je obnovený v běžném režimu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na chodce Rady. Na kilometru 32 stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu. Jede se jen prostředním a levým a kamiony tam občas vybočují. A v Praze je uzavřená ulice Liberecká ve směru z centra. Probíhají tam vyprošťovací práce u havarované dodávky. Jako náhradní trasu využijte Střížkovskou ulici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Naopak v 1000 metrech na horách se budou držet jen kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Loutky uložené roky na půdě farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou dostávají nový život. Tamní nadšenci je začali opravovat a chystají se s nimi znovu hrát i divadlo. My se za nimi vydáme za chvíli v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: V Jaroměřicích nad Rokytnou oživují tamní téměř stoletou loutkářskou tradici. První ránu ji zasadil komunistický režim, další úpadek pak nastal po sametové revoluci. Teď ale místní nadšenci sami přes jaro opravili a oblékli do nových kostýmů roky nepoužívané marionety a začínají hledat loutkoherce.
1: Právě než připravíme tu místnost, kde budeme zkoušet, tak jsem si jedala semka na půdu.
2: No, tři krabice, ne? Zatím
1: tři krabice a jedna je dole. Správně.
2: Marie Čermáková-Tomanová se probírá krabicemi plnými loutek. Spolu s dalšími nadšenci se teď v Jaroměřicích nad Rokytnou snaží obnovit loutkařskou tradici, založenou za první republiky.
1: 34 loutek máme. Některé loutky, které tady jsou, tak můžou být i 100 let staré. Takže tady třeba máme Honzu. Vidíte, tak má i novou košilku, je nově namalovaný, čepičku. Je to vyprané, vlastně tam úplně jakby zůstal ten starý ráz, ale i tím, že vlastně má nový oblečení, tak vypadá skoro jak nová loutka.
2: No, takže loutky opravené máte a teď kolik tak zhruba lidí je potřeba na divadlo, na ty loutky? Dala jste inzerát na facebookové stránky města.
1: Tak.
2: A už se někdo přihlásil?
1: Tak zatím se přihlásili dva zájemci.
2: A kolik jich je potřeba?
1: 5, 10, to se uvidí podle toho, jak budeme hrát divadlo. Kdo bude mít chuť, ten může hrát.
2: Loutky si obyvatelé opravili sami. Několik postaviček měla v péči i Marie Kratochvílová.
3: No, šila jiný ty šatičky, prostě ty oblíkání a tak, co potřebovali doplňky, bubínek a takový.
2: Naposledy loutky v pohybu viděla, když její dcery byly malé.
3: Bavilo to i ostatní. Chodili vždycky na zkoušky a potom tam hráli pro všechny, kdo tam prostě přišel.
2: Teď by si pohyblivé pohádkové postavičky do rukou mohla vzít její vnoučata. První představení po 30-leté pauze místní plánu

0: Duran Duran v nočním radiožurnálu a teď další reportáž. Na trati z Dolního Bousova na Mladoboleslavsku do Kopydla na Děčínsku začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která by chtěla v příštím roce svést vlakotramvají první cestující.
1: Do vlakové zastávky Dětěnice přijela modrá souprava, i když je na regionální železniční trati na první pohled připomíná spíše tramvaj. Vůz řídí strojvedoucí Jakub Doušl.
2: Ovládání je na nohy, ne na ruce, jezdí to na elektrický proud. Dojedeme určitě, máme dekorem 60 km a možná 80.
1: Vlakotramvaj vyjela na krátkou zkušební jízdu do nedaleké Libáně. Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum a vývoj společnosti AŽD Antonína Diviše přestavěli.
3: Liší se dvojkolími, který umožňují provoz po železniční infrastruktuře, ale primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
1: Firma dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze. Následně chce požádat o schválení provozu s cestujícími, popisuje generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle.
4: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
1: České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012, nakonec ale od ní ustoupilo. Podle mluvčího rezortu Františka Jemelky bude záležet na poptávce po tomto typu dopravy.
5: S úpravou legislativy následně počítáme, bude-li využitelnost v České republice potvrzená.
1: Zkušební provoz musí společnost AŽD ukončit nejpozději do 31. prosince příštího roku. Z Dětěnic na Jičínsku, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravila Adéla Burešová.
2: V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Rusko hlásí nejméně 8 obětí ukrajinských dronových útoků. Fotbalisté Anglie zdolali Francii 6-4 a na mistrovství světa berou bronz. A počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. A teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Více než 320 000 Čechům do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat 10 000 řidičů. Platnost dokladu byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chcete řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
2: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Ukrajina podnikla sérii dronových útoků na cíle v Rusku. Terčem byly sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries. Ten je ruskou obdobou amerického Amazonu. Podle ruských úřadů zemřelo při úderech nejméně 8 zaměstnanců skladů. Informuje o tom BBC.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal na síť Telegram, že ukrajinské bezpilotní letouny mířily na velká ruská logistická zařízení. Sklady firmy Wildberries podle Zelenského sloužily k dodávkám součástek pro výrobu dronů a navigací, na které se vztahují sankce. Ukrajinci zasáhli sklady v Kotovsku, v Tambovské oblasti a v Elektrostalu v Moskevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta to byla odveta za středeční ruské nálety, při kterých na Ukrajině zemřelo 14 lidí. Rusko v noci zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, která hlásí jednu oběť. Helena Berková, Radiožurnál.
2: Zájemci dnes mohou v Brně přijít na speciální prohlídku včelína, kde Johann Gregor Mendel prováděl své pokusy se včelami. Domek se nachází v zahradě augustiniánského opatství. Návštěvníky přivítá průvodce v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude jeho návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady, říká Adam Přátka z Mendlova muzea Masarykovy univerzity.
6: Jedná se o ten původní Mendlův včelín, postavil se ho v roce 1871. Dlouhou dobu byl zavřený, za doby komunistů a i teď po 90. letech. A před zhruba 3 lety byl vlastně obnoven a teď jsme se právě rozhodli udělat takovou menší expozici vevnitř, otevřít to takhle návštěvníkům.
2: Sport. Fotbalisté Anglie slaví podruhé v historii zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o 3. místo zdolali 6-4 Francii, která přitom po poločase prohrávala už 0-4. K vítězství Ostrovanů pomohl 3 góly křídelník Bukayo Saka, který hattrick zkompletoval v závěru z penalty. Nejdřív se zdálo, že půjde kopat Jude Bellingham. Saka ale v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA přiznal, že byl hned rozhodnutý pokutový kop zahrávat sám.
7: Jude byl první, který mi řekl, běž si pro hat-trick. Jen mi držel míč, aby mě nikdo ze soupeřů nerozptiloval, ale když je penalta, vždy chci kopat. Byl to bláznivý zápas, byli jsme zklamaní, že nejsme ve finále, ale chtěli jsme pro svou zemi získat nejlepší umístění na mistrovství světa po 60 letech, takže s výsledkem jsme spokojení.
2: Světový šampionát fotbalistů dnes zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. To začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na D2 u Rakvic. Pražský okruh je stále obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Až do 11 hodin tam budou demolovat 2 nadjezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 Barandov, od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Velmi opatrně jeďte po D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín. Na 38. kilometru havarovala 2 osobní auta a následky nehody překáží v pruzích. Probíhají navíc záchranné a vyprošťovací akce, prudce se tam zpomaluje. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kyvadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka počítejte zhruba 5 minut navíc v obou směrech. A drobné zdržení naberete i na silnici 50 u Uherského Hradiště směrem na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. I tady ztratíte asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude zpočátku polojasno, postupně se ale na celém území zatáhne, bude pršet a místy se objeví taky bouřky. K večeru pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách vystoupají kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku může být až 30. Tolik zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: S vámi je skoro 6 minut po 3. hodině, stále noční radiožurnál a dnes máme neděli, víkend je v druhé polovině, tak si ještě jeden den volna užijte a pojďme na další téma našeho vysílání. Píšťaly, měchy nebo vzdušnice? Do ostravské katedrály Božského spasitele začali varhanáři navážet díly monumentálního hudebního nástroje. My se tam také vydáme společně s vámi už za okamžik.
3: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Do ostravské katedrály začaly stěhovat nové varhany. Původně hráli v Pražském paláci kultury a potom také v ostravské Janáčkově filharmonii. V katedrále Božského spasitele v centru města už ale zůstanou nastálo a právě teď varhanářská firma postupně na kůr stěhuje píšťaly, měchy a samozřejmě další součásti.
1: Teďka děláme před regulační záklopkou, což je součástka ve varhanách, která usměrňuje tlak vzduchu jakoby do měchu.
2: Ondřej Kupčík je student varhanářské školy v Krnově a je tady na praxi. Boční lodě katedrály jsou plné vzdušnic, píšťal a dalších součástek. Na kůru už vzniká dřevěný základový rám, do kterého se varhany zasadí jako pucle, říká Petr Dlabal z varhanářské dílny.
3: Od zdi zaberou zhruba 4 metry na výšku, budou mít 9 metrů. Tam u zdi se potom můžete nahlédnout, tam je model.
2: Nejde o nový nástroj, ale o na míru upravené varhany. Stavba nových by totiž vyšla 3x nebo 4x dráž, říká organolog Jiří Krátký.
4: Tyhle varhany jsou zároveň nové a zároveň staré, je to taková chytrá horákyně, neoblečená a oblečená. Jádro těchto varhan pochází z roku 1980-81, kdy krnovská firma Rieger Kloss postavila velké varhany do sjezdové sálu Paláce kultury v Praze.
2: Potom je získala Janáčkova filharmonie a před začátkem přestavby ostravského domu kultury je filharmonie prodala církvi. Varhany v katedrále budou mít 5818 píšťal, pokračuje Petr Dlabal.
3: Nejdelší kovová píšťala má asi 8,5 metru. Než se postavili ty varhany svatého Víta, tak to byla největší kovová píšťala v republice.
2: Dohromady varhany váží přibližně 25 tun. Poprvé zahrají lidem letos na podzim. Na 22. listopadu ostravsko-opavské biskupství připravuje slavnostní bohoslužbu s žehnáním varhan. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Skupina Poetika s novinkou písní Blízko zazněla v nočním radiožurnálu. Páteř, která má zadní vrátka, tak experti na bezpečnost označují telekomunikační infrastrukturu. Mobilní sítě, datové linky a další spoje je potřeba neustále monitorovat, jestli s nimi skrytě nemanipuluje někdo, komu nepatří. Před několika lety experti dokonce varovali před zařízeními konkrétních značek a zákaz nepřišel z čista jasna. Připomněl na nedávné bezpečnostní konferenci v Praze a také v rozhovoru s vědeckým reportérem Martinem Srbem švédský telekomunikační poradce Joel Sederho.
2: Když si představíte ten zákaz určité firmy nebo značky, tak si uvědomte, že ne všechny informace o tom jsou veřejné. Někdy existují opravdu pádné důvody, proč to zakázat, ale není možné o nich mluvit veřejně.
3: Stal se nějaký případ, kde skutečně vznikly velké škody?
2: Jeden z největších případů, který byl zveřejněn, je kybernetický útok Salt Typhoon, který ve Spojených státech odposlouchával telekomunikace a orgány trestního řízení. Poučení z něj bylo, že telekomunikační infrastruktura má hodně zranitelných míst. Ten, kdo se měl starat o systémy, tak je neaktualizoval a nezáplatoval tak, jak měl. A porušovaly se i další základní zásady kybernetické hygieny, jako sdělování hesel a podobně.
3: Takže to nebyl ani tak problém, že by tam měli cinknuté modemy s tajným vchodem, ale hlavně to byla lidská chyba?
2: Lidský faktor v tom vždycky hraje roli a nemyslím si, že by se to někdy změnilo. Leda snad s umělou inteligencí. Jedna stránka je technická. Máme zařízení, máme programové vybavení, to všechno má zranitelná místa. Když se na to podíváte víc ze široka, máme i problémy konstrukčního rázu. Například pro podmořská vedení je riziko, když tam plují lodě sem a tam se spuštěnou kotvou.
3: Když zůstaneme u té zranitelnosti zařízení, znamená to, že sítě, tu infrastrukturu může ve skutečnosti ovládat někdo jiný než ten, komu oficiálně patří?
2: Celosvětová telekomunikační krajina je do značné míry založená na důvěře. Státy si navzájem důvěřují, operátoři si důvěřují. Zároveň tu ale existují další vlivy. Například státní moc nasazuje odposlechy, když vyšetřuje zločiny. To je legální, ale totéž dělají i aktéři se zlými úmysly. Snaží se zmocnit duševního vlastnictví, odposlouchávat nebo někoho odříznout.
3: Co je podle vás zásadní k tomu, aby se to nestávalo?
2: Například transparentnost. Můžeme se v záznamech vrátit v čase a podívat se, co se stalo v našich sítích před půl rokem, před dvěma lety. Možná se v minulosti stalo něco, čeho jsme si nevšimli, ale teď víme, co hledat. Vystupujeme, kdy se tam co změnilo. Rizikem totiž není jen krádež informací, ale dlouhodobé škody, postupná degradace. Například přístup, který někdo využije až v době konfliktu nebo krize.
3: Na co bychom měli myslet my jako běžní uživatelé?
2: Myslím si, že vždy platí standardní zásady kyberhygieny. Chovat se zodpovědně, nepoužívat víckrát stejné heslo, aktualizovat včas. Hlavně si ale čtěte návody. Státní agentury mají opravdu dobré instrukce, jak zabezpečit domácí sítě a zařízení. Ve většině zemí můžete nahlásit třeba podvržený e-mail, který se vydává za banku nebo poštu. Když ho nahlásíte, pomáháte chránit svou zemi.
3: Takže nedůvěřovat každému e-mailu, ale důvěřovat státu?
2: Důvěra je srdcem všeho v demokratické společnosti. Důvěřujeme státu i operátorům, že dělají správné věci. S tím je ale spojené to, že státní moc musí být dostatečně transparentní, že i firmy, operátoři musí být také transparentní, aby osvědčili, že si zaslouží naši důvěru.
3: Uzavírá Joel Sederho, švédský bezpečnostní poradce mezinárodní telekomunikační firmy. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Adéla Burešová.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zasáhnout by měly téměř celé Česko, kromě severozápadní poloviny území. První stupeň výstrahy ze tří platí od 11 dopoledne do 4 hodin odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně, taky silný vítr do 70 km za hodinu. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119. Informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je téměř 17 000 lidí. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhaly i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého. Americký prezident Donald Trump se dnes zúčastní finále mistrovství světa ve fotbale. O titul šampionů se utká Argentina se Španělskem. Týmy zápas odehrají na stadionu v East Rutherfordu ve státě New Jersey. Víceúčelový stadion pojme kolem 82 tisíc návštěvníků. Během poločasové pauzy finálového zápasu vystoupí i několik umělců, třeba Madonna, Shakira, Justin Bieber nebo korejská skupina BTS. Půjde o vůbec první takzvanou halftime show v historii šampionátu. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam přes noc bourají dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na 3. Sport. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa vybojovali třetí místo. V přestřelce v Miami zdolali Francii 6-4. Dnešní finálové utkání o titul mezi Argentinou a Španělskem začne v 21 hodin a radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje v WTA Tour v Athénách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a v neděli se o titul utká s domácí Řekyní Sakariovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdný pražský okruh a překážka na D1 u Divišova. Připomínáme obousměrnou uzavírku pražského okruhu, jak jste slyšeli v hlavních zprávách, mezi Ořechem a Barrandovem. Demolují tam dva nadjezdy a provoz by měl být obnovený okolo 11. hodiny dopoledne. Ve směru z D1 je odklon vedený pro osobní auta exitem 16 a pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždí v exitu 19 Ořech, nákladní auta exitem 26. Provoz není silný, kolony nevznikají. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Divišov. Na 46. kilometru je neprůjezdný pravý stoupací pruh pro kamiony. Blokuje ho nákladní vozidlo s poruchou, tak s tím počítejte. Kromě toho jsou hlavní tahy a dálnice v Česku plynule sjízdné, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty budou v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Naopak v 1000 metrech na horách se budou držet jen kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Třinec čím dál víc při revitalizaci parků nebo odpočinkových míst ve městě používá mlatové povrchy. Méně kumulují teplo a lépe zadržují vodu. Už za chvíli se v nočním radiožurnálu proto vydáme na jedno z třineckých sídlišť.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Méně přehřáté dlažby a více barev. Třinec mění při revitalizaci odpočinkového prostoru na sídlišti Lišbice beton za takzvaný mlatový povrch, který více propouští vodu, a šedivé betonové zítky chce nabídnout street artovým umělcům.
1: Tady místo toho vybitého betonu bude stejně jako kolem dokola mlatový chodníček z přírodního mlatého jakoby kamene. To je vlastně ten mlad.
2: Říká mi stavbyvedoucí Adam Mrozek. Stojíme u malého kruhového parčíku mezi panelovými domy. Okolní chodníky jsou rozpálené, po mlatu není problém chodit na boso.
1: Hlavně ta výhoda je opravdu to, že by se to nemělo rozpalovat. Neměli by se vlastně do toho ani tvořit kole, protože jsme tady teďka jezdili se 7-tunovým autem a jak sam můžete vidět, koleje nevznikly. Takže pevnost to má dobrou.
2: Město chce mlatové povrchy používat čím dál více právě kvůli menšímu přehřívání a taky lepšímu zadržování vody, která se do podkladů prostě vsákne.
3: Po dešti se netvoří kaluže, je takový příjemný jak na pohyb, tak i na vlastně pohled, takže má to své výhody a samozřejmě je to i ekonomicky výhodnější.
2: Říká mluvčí města Stanislav Češlar. Cena materiálu na trhu je podobná, položení dlažby ale vyjde dráž. Nevýhodou mlatových povrchů ale může být potřeba častější údržby nebo menší únosnost, proto nejde použít všude.
3: V případě, že by bylo potřeba příjezdu například sanitních vozidel nebo hasičských vozidel, tak samozřejmě ta zamková dlažba je taková pevnější, únosnější.
2: Tady vlastně to prostranství lemuje taková, dá se říct, skulptura, taková betonová zítka z nějakého odlevaného betonu.
3: Je to opravdu ideální místo pro ty uliční nebo pouliční umělce, jak se jim říkat. A toto je jedno z míst, kde bychom rádi nabídli prostor k té realizaci.
2: Město ve spolupráci s ateliérem Třinecké knihovny chce street artovým umělcům nabídnout další legální plochy, třeba některé rozvaděče osvětlení. Z Třince František Kuča.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená dálnice D1 u Střekova. Velmi opatrně teď jeďte ve směru do Prahy po dálnici D1 z Brna. Za sjezdem u Střekova na kilometru 101 se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. Policie zasahuje, jsou tam také záchranáři a dálnice D1 je aktuálně neprůjezdná. Zatím se neví na jak dlouho, každopádně se začíná tvořit kolona. Opakujeme, uzavřená dálnice D1, velmi opatrně jeďte hlavně za sjezdem na Větrní Jeníkov. Na kilometru 101 až 102 je dálnice uzavřená. Další zelená vlna nejpozději v dalších zprávách.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Linkin Park v nočním radiožurnálu a pláň poblíž anglického města Salisbury, známá megalitickou stavbou Stonehenge, vydala nové svědectví o dávných časech. Archeologové tam objevili jednodušší a také starší astronomickou observatoř. Ta je považována za nejstarší důkaz toho, že pravěcí lidé dokázali pozorovat oblohu a odvozovat z ní příchod ročních období.
1: Archeologický nález poblíž vesnice Bulford je oproti nedalekému Stonehenge mnohem méně okázalý. Vlastně se jedná jen o

0: dva kruhové otvory v zemi, prozkoumání unikátní lokality Solsburské pláně i samotného života našich předků, má objev mimořádný význam.
1: I've been in archaeology now 60 years or something like that.
2: Archeologii se věnuji 60 let a toto je asi můj největší objev. Jsem poctěn tím, že jsem vykopávky nejen vedl, ale sám se na nich podílel. Pozorovat, jak nacházíme a vytahujeme ze země všechny ty artefakty, bylo prostě úžasné.
0: Popsal 76-letý Philip Harding, který se výzkumu Stonehenge a jeho okolí věnuje celý život. Strukturu, jejíž pozůstatky objevil nedaleko vesnice Bulford, tvořily až 4 metry vysoké kůly, umístěné 120 metrů od sebe. Stejně jako nedaleký Stonehenge stojí v linii, která ukazuje na východ slunce při letním slunovratu.
2: Je to první případ, kdy neolitičtí lidé přesně zachytili a zafixovali východ slunce během slunovratu. Struktura pochází ze stejné doby jako první stavby na místě nedalekého Stonehenge a dokazuje, že už tehdy byli lidé schopni mapovat pohyb slunce.
0: Kromě jam pro dřevěné sloupy objevili archeologové také vzácný neolitický nůž, keramiku, pazourkové nástroje a zvířecí kosti. To pomohlo datovat nález do období před 5000 lety, což znamená, že jsou o 500 roků starší než samotný slavný Stonehenge. Jaromír Marek, Radio.

0: host Radiožurnálu.
1: Prezidenta Petra Pavla jsme vyspovídali živě ve vysílání Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Jak vidí rozdělenost české společnosti a co s tím jako hlava státu může dělat? Poslechněte si záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Adéla Burešová dodá zpravodajský souhrn.
1: Premiér Andrej Babiš dál odmítá schůzky s prezidentem Pavlem. Ten je připravený začít využívat třeba právo veta u zákonů. Kanada by podle prezidenta Trumpa měla platit za šíření dýmu z lesních požárů. Fotbalisté Anglie přestříleli Francii 6-4 a slaví bronz z mistrovství světa. A počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou objevit i bouřky a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident přesto doufá, že se vzájemné vztahy zlepší.
3: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
4: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
5: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
3: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální síti Truth Social. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa požáry zuří, protože Kanada zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Kanadský ministr Mark Carney už ve čtvrtek ale uvedl, že odpovědnost za boj proti změně klimatu nesou i Spojené státy. Handicapovaní lidé nebo seniori můžou nově žádat o byty v Brně online. Umožní to služby magistrátního portálu občana. Lidé přes něj podají žádost o bezbariérový nebo seniorský byt. Nemusí kvůli tomu chodit na úřad, což pro některé lidi s postižením může být komplikované. Bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není třeba, stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Podle lektora Romana Martínka se ukazuje, že ostravané mají o kurzy zájem.
6: Opravdu pro ty lajky, kteří si chcou vyzkoušet, jak jsou na tom, co se týče nějaké fyzičky, jestli dokážou dát nějaký úder, jestli se dokážou přikryt. A tak, jak Dnešek ukázal, prostě je to určené i pro děti, i pro nějaké starší věkové kategorie. A bylo tady docela mladých spousta, takže zatím jsme spokojeni.
1: Sport. Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. Poslední duel na francouzské lavičce odkoučoval Didier Deschamps, trenér, který tým dovedl ke světovému titulu v roce 2018 u mužstva po 14 letech končí. O svých pocitech mluvil Deschamps v rozhovoru pro kanál The In Sport.
7: Je to těžké, protože pro mě to byl speciální den. Reprezentace pro mě znamená strašně moc, ale všechno jednou končí. Tým mi bude moc chybět. V první půli to od nás byla katastrofa, pak jsme se zlepšili a nebyli daleko od zázraku. Máme nadstandardní hráče, kteří jsou mladí a ještě se budou zlepšovat. To je to, co Francie potřebuje k tomu, aby se udržela ve světové špičce.
1: O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D1 u Větrného Jeníkova, taky Pražský okruh. Velmi opatrně jeďte po D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrní Jeníkov. Na stém prvním kilometru došlo k hromadné havárii dvou osobních a jednoho nákladního auta a dálnice je dočasně uzavřená, dodržujte prosím uličku. Brzdí se prudce do kolony a na kilometru 103 zatím není jasné, jak dlouho bude uzavírka trvat. Poslední volný exit je 112 na Jihlavu. Připomínáme taky obousměrnou uzavírku Pražského okruhu v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Zde jedna sjíždějte exitem 16, kamionem už v exitu 10. Ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. A ještě dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Spozorněte za sjezdem na Pečky. Na kilometru 37 stojí v odstavném pruhu porouchané auto. Je označené šipkou, tak ať vás nezaskočí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno, postupně se ale na celém území zatáhne, bude pršet a místy se objeví i bouřky. K večeru pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách vystoupají kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku může být až 30, tolik zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Příjemné probuzení do časného nedělního rána přeji s nočním radiožurnálem a právě teď máme 6 minut po 4. hodině. Z Prahy na výstavu do Itálie míří vzácná středověká památka, takzvaný pražský fragment Markova evangelia. Proč je důležitá právě pro Itálii a kde přesně bude výstava? I o tom za chvíli.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Fragment rukopisu Markova evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustil v těchto dnech Pražský hrad a zamířil na výstavu do Itálie. Jeden z nejcennějších pokladů svatovítské katedrály bude součástí expozice ve městě Aquileia. Výstava s názvem Markovo evangelium, 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh, tam začne 12. září.
1: V tu chvíli všechno směřujeme právě k zahájení výstavy, připravujeme výstavní prostory, připravujeme krásné popisy, budou katalogy, budou knihy, takže jsme v té nejintenzivnější části přípravy.
2: Říká koordinátorka akce Martina Dlabajová.
1: Výstava bude v palácu, který se jmenuje Palác Mejzlík, je věnovaný jednomu z biskupů právě v Aquileji, biskupu Mejzlíkovi. Aquileia jako taková bylo významné duchovní a kulturní centrum středověké Evropy a právě v historii a v tradici rukopisu a v tradici spojené se svatým Markem se hrála naprosto klíčovou roli.
2: Tento rukopis, tedy Markovo evangelium, byl po staletí uctíván jako dílo psané přímo rukou evangelisty Marka. Moderní historický výzkum ale datuje vznik textu do 6. století. Pražská část, kterou do Čech přivezl Karel IV. Před svou římskou korunovací, je jedním z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta.
1: Právě Karel IV. Si nechal darovat od akvilejského patriarchy svého nevlastního bratra během své cesty do Itálie na korunovaci tento fragment a ta relikvie byla velmi opatrována v Praze po staletí právě proto, že se stala součástí duchovního a kulturního pokladu spojeného s katedrálou svatého Víta.
2: Návštěvníci tak poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Čividále a třetí právě v Praze.
1: Základ té výstavy je v tom, že se společně představí 3 dochované části celého toho rukopisu, takže tam budeme mít exponát nejenom z Prahy, ale také z italského Čividále a z Benátek, přímo z baziliky svatého Marka.
2: Postava svatého Marka je důležitá hlavně pro Benátky a tamní rodák Antonio Vivaldi, který působil v bazilice svatého Marka, psal hudbu určenou přímo pro oslavy tohoto světce. Svatý Marek, původním jménem Jan Marek, pocházel pravděpodobně z Jeruzaléma. Markovo evangelium vyniká stručností, dynamičností a důrazem na skutky Ježíše Krista. Svatý Marek je zobrazován s knihou a okřídleným lvem. Lev symbolizuje odvahu, sílu a bdělost, ale také připomíná hlas volajícího na poušti, jímž začíná jeho evangelium. Michaela Vetyšková, Radio Žur.

0: Napajedla na Zlínsku spustila systém virtuální měny Korenci. Jeho cílem je podpořit drobné prodejce a oživit místní ekonomiku. Do systému už se zaregistrovalo 19 podnikatelů a přes 500 obyvatel. Ti získali virtuální platidlo, se kterým mohou u registrovaných obchodníků nakupovat za výhodných podmínek.
1: Je to čím dál těžší a kdo se orientuje pouze na kupní sílu ve městě, tak opravdu nemá moc šanci se udržet.
2: Říká Veronika Kníchalová, majitelka obchodu s obuví v Napajedlích na Zlínsku. Je jednou z podnikatelek, které se přihlásily do systému Korenci, tedy plánu na zavedení virtuálního platidla pro místní obyvatele. Projekt má v Napajedlích pomoci oživit místní ekonomiku, přivést do obchodu zákazníky a zabránit tak zavírání provozoven.
1: Konečně si někdo uvědomil, že tím podnikatelé malí, kteří bojují o denní chleba, se snaží, takže jim chce někdo pomoct.
3: Naším cílem je podpořit místní podnikatele a zároveň pomoct občanům.
2: Říká místostarosta Napajedel Vilém Skála z ODS a vysvětluje, proč se projekt Korenci v Napajedlích zavádí.
3: Myšlenka je taková, že pokud těm lidem budou chodit zákazníci, tak se jim dařit bude a nebudou mít důvod přemýšlet o tom, jestli tady zůstanou v Napajedlích.
2: Město do projektu uvolní 1 milion korun, ze kterého tak vznikne 1 milion takzvaných korentů. Ty se rozdělí mezi prvních 1000 do systému registrovaných místních obyvatel. Korenty pak můžou uplatnit u místních zaregistrovaných obchodníků. Jak vlastně nákup funguje, vysvětluje místostarosta Vilém Skála.
3: Při placení sdělí obchodníkovi svůj jedinečný kód, který obdrží prostřednictvím SMS zprávy. Díky tomu může prostřednictvím korentů uhradit až polovinu ceny nákupu. Například si někdo koupí boty za 2000 korun, 1000 korun uhradí prostřednictvím svým korentů od města a těch zbývajících 1000 korun doplatí ze svého.
2: Spolu s očekáváním je znatelná i obava z dosud neznámého, pokračuje Robert Haleš z místní cykloprodejny.
4: Ano, čekáme na nějaké informace, hlavně jsme řešili, jak to budeme řešit účetně, aby nám to sedělo ve skladech a podobně.
2: Zkušební provoz projektu bude ve městě fungovat do konce října. Následovat bude vyhodnocení a město pak rozhodne o jeho pokračování. Z Napajedel Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Je 16:30. Krátké zprávy přináší Adéla Burešová.
3: Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 5 je zraněných. Na Telegramu o tom informuje vojenská správa města. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Na místě zasahují záchranáři. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Naději pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli přemnoženým sinicím už zhruba 8 tun ryb. Podle Moravského rybářského svazu se situaci snaží zachránit rybáři i hasiči. Do vody vhánějí víc kyslíků, aby zabránili dalšímu úhynu. Podle rybářů ale bude vývoj záviset hlavně na tom, jak se bude situace vyvíjet na Novomlýnských nádržích. Kolem 10 000 lidí se v sobotu v Bratislavě zúčastnilo každoročního pochodu hrdosti. Mnoho lidí přišlo na náměstí u úřadu slovenské vlády s duhovými vlajkami, které jsou symbolem sexuálních menšin. Odtamtud se účastníci odpoledne vydali na průvod ulicemi Bratislavy. Podobně jako loni prošli i letos kolem bývalého gejbaru, před kterým v roce 2022 střelec zabil 2 lidi a později zbraň obrátil proti sobě. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Vyplývá to z dat zprávy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí.
0: Sport.
3: Fotbalisté Anglie mají podruhé v historii medaili z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze 6-4, přitom už po poločase vedli 4-0. 3 góly Angličanů dal útočník Saka. Za Francii se dvakrát trefil kapitán Mbappé, který je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin našeho času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D1 u Větrného Jeníkova a taky Pražský okruh. Dálnice D1 je z Brna do Prahy stále uzavřená za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 101 odklízí následky nehody kamionu a dvou osobních aut. Na místě stále ještě pracují i hasiči a kolona narůstá. Aktuálně se brzdí na kilometru 103. Sjezd na Větrný Jeníkov zatím je volný, ale během několika minut se to může změnit. Dál zůstává uzavřený také Pražský okruh obousměrně mezi Ořechem a Barrandovem. Kvůli demolici dvou mostů je uzavírka naplánovaná do 11 hodin dopoledne. Odklony dopravy jsou ale dobře značené a objízdné trasy bez kolon. A na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený kyvadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka. Počítejte zhruba 5 minut navíc v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Vést školu dnes není jenom o tabulkách, razítkách a rozvrzích. Ředitelé musí umět motivovat učitele, řešit problémy a udávat směr celé školy. Jak se na tuhle roli budou ředitelé nově připravovat, řekneme za moment v nočním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Řídit školu dnes znamená mnohem víc, než jenom sestavovat rozvrhy a hlídat rozpočet. Od ředitelů se očekává, že budou lídry svých škol a povedou učitele. I proto ministerstvo školství mění přípravu budoucích ředitelů. Nové studium bude delší, praktičtější a více zaměřené na vedení lidí i každodenní fungování školy.
1: Když jsem vyhrál konkurs na ředitele školy, tak si mě vedoucí odboru školství zavolal a říkal, jste tady dva noví, budete jezdit na dvouletý školení, bude to každý měsíc.
2: Vzpomíná ředitel jedné ze základních škol v Chomutově Miloslav Honc, jak to chodilo před desítkami let, když sám nastupoval do vedení školy. Dnes je podle něj na ředitele škol mnohem více nároků.
1: Dneska je tlak na ředitele ze všech stran mnohem větší, dochází obrovskému množství změn. Člověk se musí mít neustále na pozoru.
2: Když se dnes chcete stát ředitelem, nestačí jen zkušenosti z učitelské praxe. Musíte projít povinným kvalifikačním studiem. A právě jeho podoba se teď mění. Místo dosavadní stovky hodin budou muset budoucí ředitelé absolvovat 250 hodin přípravy. Hlavní novinkou je důraz na praktickou přípravu, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Studium je nově rozděleno do dvou navazujících částí a větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky. Součástí studia jsou také interaktivní formy výuky, sdílení zkušeností a řešení konkrétních situací z praxe.
2: Úvodní částí kurzu musí ředitel projít ještě před nástupem do funkce, druhou do 3 let ve vedení školy. V následném studiu se budou začínající ředitelé učit hlavně řešit situace, které každodenní řízení školy přináší, popisuje Zbyněk Wasserbauer, ředitel základní školy v Polné.
4: Je tam jako velký důraz na tu pedagogickou stránku věci, aby ten ředitel byl opravdový lídr, aby věděl, co po těch lidech chce, aby je dokázal vést. Jsem moc rád, že tam zapracovali i témata z financování školy.
2: Podle Zbyňka Wasserbauera ale bude klíčové, kdo je povede. Kvalita školitelů, kterým uděluje akreditaci ministerstvo školství, totiž může výrazně ovlivnit, co si ředitelé z přípravy odnesou.
4: Mám jenom 4 roky praxi a to je všechno. Takže samozřejmě bude záležet na tom, kdo to bude učit. Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času těch víc hodin.
2: Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionů i typu školy. Předloni se ve skoro polovině případů přihlásil jen jeden zájemce. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Posloucháte noční radiožurnál, za 9 minut bude 5, začne ranní víkendový radiožurnál, dnes s Janem Pokorným, a tak pojďme už na poslední noční reportáž. Máme tu další radu pro řidiče z naší prázdninové série. Týká se dokladů, které po nás mohou při kontrole chtít dopravní policisté. Řada dokladů je totiž už elektronická a hlídka se k nim dostane ve své databázi. Slovo má zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka a reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Silniční kontrola může být pro řidiče trochu stresová situace. Člověk najednou přemýšlí, jestli má vše potřebné u sebe. Věděli byste teď v klidu odpověď na otázku, co máte při silniční kontrole předložit policistovi? Plukovník Jan Straka objasní, kolik toho musíme mít u sebe.
3: V dnešní době už není třeba mít u sebe spoustu dokladů, jak tomu bylo kdysi. V souvislosti s elektronizací už i policie přistoupila k tomu, že není nutné předkládat řidičský průkaz, protože máme přístup do evidencí. Samozřejmě se jedná o řidiče, jejichž řidičský průkaz je veden v evidenci České republiky. To znamená, cizinec ho stále musí mít u sebe. Jediné, co musím zatím mít u sebe, je potvrzení od doktora, lékařská prohlídka, a to v případech, kdy podle starší úpravy mi byl vydán zdravotní posudek v papírové podobě. Ponovu od 70 let už nemusím toto potvrzení také vozit sebou, protože lékař mi to potvrzení vydá elektronicky a nám se to propíše do evidencí.
2: Co tedy všechno není potřeba?
3: Nemusím mít osvědčení o registraci vozidla, nemusím mít u sebe povinné ručení zelenou kartu.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dobrý den, je 5 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Předseda sněmovny Okamura odlétá s podnikateli do Číny. Maďarský prezident Šujok podepsal podatek ústavy a skončí ve funkci. Fotbalisté Anglie po výhře 6-4 nad Francií vybojovali na světovém šampionátu třetí místo. A čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě až 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Během 5 dní navštíví třeba Šanghaj nebo Peking. Zaměřit se chce primárně na podporu cestovního ruchu. Například zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek nebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Cílem cesty je podle Okamury přilákat víc čínských turistů do Česka.
3: Před covidem rok 2018-2019 sem jezdilo více než 600 tisíc čínských turistů ročně. V útratách na osobu a na den se pohybovali na prvním místě. Generovali v průměru už kolem miliardy korun ročně jenom na DPH.
1: Teď do Česka jezdí zhruba 200 tisíc Číňanů ročně. Opozice ale v posledních dnech vyzývala Okamuru, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí v úřadu. Ve videu na sociální síti oznámil, že podepíše parlamentem schválený dodatek ústavy, který ho zbaví funkce. Šujok původně odmítal, že se snaze poslanců podvolí. V projevu uvedl, že proces jeho odstranění porušuje ústavní hodnoty a zpochybnil legitimitu svého nástupce. Vítěz dubnových voleb a premiér Peter Maďar Šujoka opakovaně označil za loutku předchozího režimu strany Fidesz. Šujokovi vzkázal, že pokud dodatek ústavy nepodepíše, obratem ho z funkce odvolá parlament. Do brzkých ranních hodin se bavili návštěvníci na festivalu Colors of Ostrava. Čtyřikrát po sobě areál Dolních Vítkovic zaplnili 10 000 lidí. Organizátoři dlouhodobě nezveřejňují přesná čísla návštěvnosti. Podle uměleckého ředitele Filipa Košťálka ale byla letošní účast v porovnání s posledními ročníky rekordní.
4: My už jsme věděli několik týdnů před festivalem, že ty prodeje jsou lepší než v loňském roce, ale samozřejmě dokud ten festival v podstatě neskončí, tak není dobojováno, protože jsou to jednak vstupenky, ale i to, co se sní, vypije a tak dále.
1: Sport. Bronz na mistrovství světa fotbalistů vybojovala Anglie. Ostrované v zápase o třetí místo porazili v Miami Francii 6-4, když už po poločase vedli 4-0. O titul se dnes od 21 hodin českého času utkají Argentinci se Španěli. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. A obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku 14. etapu cyklistické Tour de France a zvýšil svůj náskok v čele závodu. Před Dánem Vingegaardem, který byl čtvrtý, vede hvězdný Slovinec už o 4,5 minuty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Větrného Jeníkova a uzavřený Pražský okruh. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 101 je po nehodě dvou osobních a jednoho nákladního auta blokovaný pravý jízdní pruh. Projíždí se jen levým, je to za levotočivou zatáčkou nepřehledně a kamiony tam chvílemi prudce vybočují. Pražský okruh je stále uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem v obou směrech. Je to kvůli demolici dvou mostů a uzavírka je plánovaná do 11 hodin. Směrem od D1 sjíždějte exitem 16, kamionem už v exitu 10 a ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. No a na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna spozorněte za sjezdem na Podivín. Na 38. kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu, můžou se kolem něj pohybovat chodci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní víkendový radiožurnál s Janem Pokorným.
0: Pět hodin a pět minut, dobrý den, dobré nedělní ráno. Fotbalová Francie, ta neměla dobrý den, ani dobrý večer. To, že tamní Lyon prohrál s pražskou Sláví, budiš, byl to přípravný zápas. Pak se ale hrálo na světovém šampionátu o bronz. A když hráči země galského Kohouta prohrávali po poločase s Anglií 0-4, bylo zřejmé, že ani ten vítězný oblouk se na to už nemůže dívat. Nakonec Anglie vyhrála 6-4. Ano, řeč je o fotbale, 6-4. A dnes jdeme do finále a můžeme se přijít Argentina nebo Španělsko. Uslyšíte večer.
2: Víkendový radiožurnál
6: a Jan Pokorný.

0: Můžete je potkat třeba v Hodoníně. Jsou to studenti a pomáhají s údržbou a zkrášlováním města. Radnice prázdninovou brigádu pro mladé nabízí každoročně. Letos je to už po 30. Tentokrát se brigádníků přihlásilo kolem 90. Hrabou listí, uklízejí plevel třeba u muzea, křižovatek a nebo za radnicí.
1: Jak jsou tady ty rostliny, tak hlavně odděláváme plevel, aby se to nedostalo k těm rostlinkám prostě, aby to bylo pěkné, čisté. A minule jsme ještě okopávali stromky, protože to budou zalívat, tak jsme tam udělali takové hradbičky.
2: Popisuje při práci 16-letý Matěj Bůček. Očišťují taky nepořádek u keřů, laviček nebo chodníků a obrubníků.
1: Super práce. Pokud okopáváte stromky 2 hodiny v kuse, tak trošku asi jenom ty záda, ale jinak to není vůbec fyzicky náročné.
3: Ještě jsme chytali brouky, jsme zachránili nosorožíky.
2: Doplňuje 17-letý Matyáš Vlach, který je s ním ve dvojici.
3: Tak za mě jako nejsou žádné pařáky, za mě to je super. I ten plat je výborný, práce taková podřadná, takže jako za ty peníze úplně super. Je to takový prostě, jak to říct, team building, kde se ty, prostě ty lidi postavně seznamují.
2: Studenti dostávají za práci necelých 135 korun za hodinu. Matyáš Vlach si chce za vydělané peníze rozšířit sbírku.
3: Tak já sbírám druhoválečné uniformy, obzvlášť německé. Sice budu mít z toho platu jen taký zbyteček a chci si koupit uniformu za 5 000.
2: Podle místostarosty Ondřeje Fialíka z Hnutí pro Hodonín původně brigády začaly nabízet, aby si mladí k městu vybudovali vztah.
4: Přes ty letní měsíce se technické služby starají o zálivky, blokové očisty a vlastně tady ti studenti nám vykrývají místa třeba, na které se nestihneme dostat, případně jsou takové třeba okrajovější, ale nedáváme jenom těch okrajových. Dneska se nacházíme přímo za radnicí, máme tam i naplánované náměstí. Takže jsou to vlastně takové věci, které třeba ty technické služby zrovna nestihnou.
2: Radnice uvažovala, jestli brigády pro studenty nerozšíří. Chybí jim ale vedoucí týmu, kteří musí být dospělí. Hana Novotná, Radio.

0: Přejeme dobré nedělní ráno, tady je Radiožurnál, tady je počasí, tady je Václava Marešová.
1: Počasí.
2: A já jsem tu proto, abych vám řekla, jak bude přes den. Dopoledne ještě může být polojasno, od západu se ale bude obloha zatahovat a oblačno až zataženo s občasným deštěm čekejte dnes na celém území. V západní polovině Čech, ojediněle i jinde, budou bouřky, a to i silné, a v nárazech větru se v bouřkách může objevit i silný vítr, a to o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku, navíc můžou tyhle bouřky doprovodit i kroupy. No a ještě přidám dnešní teploty. Na západě Čech do 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a na Moravě i víc, až 29 stupňů. Tak hezké nedělní ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

0: A teď budeme chvíli vrtat. Vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrtice dosluhující vrty na pitnou vodu. Je jich tam 52, z nich 13 nahradí vrty nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů.
1: Za námi je vrt, který je v provozu a přicházíme k takovému modrému válci a je na něm napsáno S9A, to je ten nový vrt.
2: Je to ten nový vrt, vlastně v podstatě náhradní vrt, který má nahradit ten stávající S9, který je vlastně za hranicí své životnosti.
1: Vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice společnosti Vodárny Kladno Mělník Václav Jásek. Ten vrt původní dosluhuje, co se týká jako jeho vydatnosti anebo toho technického osazení?
2: Ne, vydatnost má stále stejnou, pouze to vystrojení toho vrtu, který je soceli, tak to dosluhuje. Ono to ani nelze opravit, protože to okolí toho vrtu stávajícího je zakolmatovaný těma železitýma bakteriema a mohlo by se stát, že kdyby se ten vrt i třeba vyzbrojil nově nějakým způsobem, tak už by nemusel mít tu vydatnost. A hlavně by se nám ten vrt zmenšil, co se týká jakoby profilu.
1: Jaký má ten vrt průměr a jak je hluboký?
2: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
1: Lenka Kozlová ze společnosti Vodárny Kladno Mělník říká, že letos bude takových nových vrtů 6.
3: Všech 6 nových náhradních vrtů vyšlo na 17 milionů.
1: Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
4: Zde máme nějakých 52 vrtů a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
1: Úplně nové vrty, jak se říká na zelené louce, už vodárny nemohou podle ředitele Živnůstka zřizovat.
4: My už nemůžeme přidávat vrty z toho důvodu, že my v tuhle tu chvíli čerpáme, dá se říct, 100% toho, co nám tady ta příroda dá.
1: Vodárny Kladno Mělník dodávají ročně 15 milionů kubických metrů vody, a to asi 300 tisícům obyvatel hlavně středních Čech. Z Mělnicka Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT 2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 17:30. Zprávy a Eliška Zábrovská.
4: Stovkám tisíc lidí skončí během letních prázdnin platnost jejich osobních dokladů. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Dokdy průkaz platí, by lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a případně ho včas vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, expresně je vymění do 5 pracovních dnů. V jihokorejském Pusanu dnes zasedne výbor pro světové dědictví UNESCO. Bude se zabývat nominacemi na zapsání asi 30 nových památek na seznam světového dědictví. Je mezi nimi například hora Olymp v Řecku, která je nedílnou součástí řecké mytologie. V současnosti je na seznamu zapsáno přes 1200 lokalit ve 170 zemích. Česko jich má 17, například historické jádro Prahy nebo Lednicko-Valtický areál na Moravě. A smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Vyplývá to z dat správy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí.
5: Sport.
4: Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin českého času, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na D8 u Prahy. Stále platí uzavírka Pražského okruhu obousměrně v úseku mezi Barandovem a Ořechem. Demolují tam dva nadjezdy a provoz by měl být obnovený okolo 11. hodiny dopoledne. Ve směru z D1 je odklon vedený pro osobní auta exitem 16 a pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždějí na 19. kilometru směr Ořech, nákladní auta exitem 26. Velký pozor teď na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na kilometru 8 stojí v odstavném pruhu dvě havarovaná vozidla. Před chvílí dorazila i policie, ale vozovka je tam hodně mokrá, může to klouzat tak opatrně. A ještě dálnice D1 z Brna do Prahy, tam zbystřete za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na stém prvním kilometru odklízí následky dřívější nehody dvou osobních aut a kamionu. Za levotočivou zatáčkou je blokovaný pravý pruh a kamiony tam chvílemi prudce vybočují. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Vstáváte do rána s proměnlivou oblačností, na řadě míst teď taky prší, s dešťovými přehánkami, právě počítejte třeba ve středních a západních Čechách a na jihu Moravy je i slabší bouřka. A jak bude přes den, hlavně na Moravě a ve Slezsku, bude neděle ještě velmi teplá, naměříme tam až 29 stupňů, v Čechách pak většinou do 25 a na západě republiky chladněji, jen do 21 stupňů. No a dopoledne ještě může být i polojasno, od západu se ale bude obloha opět zatahovat a oblačno až zataženo. S občasným deštěm bude pak na celém území. V západní polovině Čech ojedinělé můžete dočkat se taky bouřky a ty můžou být i velmi silné. Jak mě doplní meteorolog Pavel Borovička?
5: Připomínám výstrahu, která platí před silnými bouřkami pro jihovýchodní polovinu Čech a Moravu a Slezsko. V Čechách platí od 11. hodiny, na Moravě a ve Slezsku od 15. hodiny.
8: A situace se podle Pavla Borovičky uklidní až pod večer. No a tyhle bouřky může doprovodit i silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a také silný déšť a místy i kroupy. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Jan Pokorný.
3: Dobré nedělní ráno, 6:04, za chvíli na to půjdeme od lesa. Lesní požáry totiž letos zaměstnávají hasiče po celé republice. Jen do poloviny července jich evidují téměř 900. V malé osadě Kadolec, nedaleko rakouských hranic na Jindřichohradecku, letos les hořel už 4x. V reportáži se tam za chvíli podíváme.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o prázdnu.

Jestli jste ten zápas prospali, tak vězte, že fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o bronz i díky hattricku Saky zdolali Francii 6-4. Francouz Mbappé se dostal do čela historické tabulky střelců. Tady je Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál. Loni hasiči v Česku zasahovali u víc než 15 stovek lesních požárů. Letos do poloviny července jich evidují už téměř 900. Jejich riziko zvyšuje sucho i lidská nedbalost. Podle portálu Intersucho je jedním z míst, které trápí externí sucho okolí jihočeských Dačic. Do osady Kadolec, nedaleko rakouských hranic, výjížděli k hořícímu lesu hasiči letos už 4x.
1: Ten samotný požár vypukl asi tak 100 metrů ještě od nás.
2: Ukazuje směrem do vzrostlého lesa Pavel Brůžek z hasičské jednotky v Dačicích.
1: Jako v prostředku toho lesa.
2: Ale u Kadolce nehořelo letos poprvé.
1: Bylo to tady, myslím si, už po čtvrtý. Kluci, když se nám tohle zvalo v poplachu, tak se tomu samozřejmě už trošku jako nadsázkou zasmáli, že zase Kadolec. Na těch stromech můžete vidět, že ta intenzita toho požáru byla poměrně značná. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů.
2: Kopečky, větve v cestě a tomu musí teda hasič absolvovat v obleku a k tomu si techniku tam dotáhnout.
1: Přesně tak. Samotná výstroj je poměrně těžká. Tenhle ten požár vypukl vlastně v době, kdy byly ty 38, 40, takže už jenom to, že si tohle nadáte, tak je obrovská fyzická zátěž a potom samotná manipulace s vozidlama, s technikou.
2: Než vždycky zapršelo, jinak je ale dost sucho na Dačicku.
1: Když byla kůrovcová kalamita, proběhla nějaká masivní těžba, vznikly nám mýti na paseky. Samozřejmě se sázely nějaké nové školky a v těch školkách je vysoká tráva, suchá. Ten požár šíří opravdu velice rychle.
2: Souvislost se stavem lesa a suchem potvrzuje i Martin Možný z týmu Intersucho.
3: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho. Přehánky a bouřky v nejbližších týdnech mohou krátkodobě zlepšit ten stav, ale jednotlivé bouřky dlouhodobý deficit sami o sobě neodstraní.
2: Příčiny vzniku lesních požárů shrnuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
4: Pravděpodobnost vzniku je určována přírodními podmínkami, jako je sucho, vysoké teploty, vítr. Trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko.
2: Požár v Kadolci měl naštěstí happy end, pomohl zášením i déšť.
1: Přesně tak. Po lokalizaci toho požáru přišla bouřka a ten déšť potom sehrál svůj roli. No.
2: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Naopak nejméně požáru je v hlavním městě Praha, v Olomouckém a Zlínském kraji. Z Dačicka Eva Marvanová, Radio.

0: počasí.
1: 12 až 20 stupňů a velmi proměnlivá oblačnost, místy přehánky a na Moravě spíš polojasno. Tak právě takové počasí je teď nad naší republikou. Nejtepleji je právě na jihu Moravy, tam vám teploměr ukáže až 20 stupňů a to třeba v Lednici. Naopak nejchladněji kolem 12 hlásí západ Čech, třeba Tachov a Stříbro, tak tam je aktuálně 13. A taky přes den bude západ Čech nejchladnější. Většinou tam naměříme jen do 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a na Moravě i víc až 29. No a taky platí varování před silnými bouřkami. Ta výstraha se týká jihovýchodní části Čech, Moravy a taky Slezska. V Čechách se bouřky můžou formovat už od dopolední 11. hodiny, na Moravě pak až od 3 odpoledne. No a situace se uklidní až po 18. hodině v podvečer. Bouřky můžou přinést kroupy, silný vítr, ale noc ta už bude klidná, bez oblačnosti, ale bude chladno, jen mezi 8 až 12 stupni. Tak hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Nudíte se? Kupte si medvídka Mývala. To není návod na to, jak si ještě jednou přečíst postřežiny, ale informace o Mývalu neobvyklého vzhledu, který byl spatřen v americkém městě Seattle a získal armádu fanoušků poté, co se na sociálních sítích začalo šířit video, na kterém zvíře s krátkým zaobleným tělem a dlouhýma nohama přebíhá přes trávník. My se teď podíváme do Ostravy, protože nejsilnější ročník za několik let, tak hodnotí pořadatelé letošní Colors of Ostrava. Areál v Dolních Vítkovicích čtyřikrát po sobě zaplnili 10 000 lidí, aby si tito užili koncert hvězd, jako byl Moby, LP, tedy Swims, a nebo taky populární a Colors zahajující 21 Pilots.
1: One Pilots jednoznačně přilákali nejvíce skalních fanoušků. Ti vzali areál útokem už při otevření a hlídali si místa pod pódiem.
2: 21 Pilots, ty byly opravdu parádní, nádherný koncert. Ve čtvrtek LP byla skvělá.
1: Říká Vojta, který přijel z Buštěhradu. Dlouho bude Ostrava vzpomínat i na Mobyho. Poslední dva festivalové dny poznamenalo počasí. V pátek museli pořadatelé kvůli silnému dešti a hrozící bouřce zrušit třeba vystoupení Malkita Singha a některé koncerty posunout. Ale ani voda nebránila promáčeným fanouškům užít si koncert trumpetisty Ibrahima Maloufa.
3: I've been touring for 20 years, that I'm playing under the rain. I've been dreaming for them, guys. I've been dreaming for this.
1: Sám si liboval, že hrát v dešti je jeho splněný sen. Počasí se neumoudřilo ani poslední festivalový den, kdy se Ostravou prohnala krátká bouřka i s kroupami. Planý požární poplach zase na chvíli přerušil divadelní představení Klicperova divadla a pak Usnu a vstanu o Zuzaně Navarové.
4: Vy si zkuste vymazat tady tu plošku z hlavy a nechat to představení zase plynout. Moc děkujeme a snad už to dojedeme. Tak pojedeme pod nás, jo?
1: Úplně poprvé jsou na festivalu Gabriela a Filip z Hrádku u Třince.
5: Líbí se mi, že je to inkluzivní. Líbí se mi, že se tady myslí na mentální zdraví, na lidi s tělesným postižením. Je tady pořádek, není tady mnoho opilých lidí.
1: Nějaký mínus?
5: Asi tak první hodinu, když jsme přišli, tak bylo poměrně těžké se tady zorientovat.
1: Tři nejsilnější momenty na Colors?
6: Bych řekla, že 21 Pilots by bylo jedno. A jinak atmosféra, lidi, asi takhle bych to popsala. Takže atmosféra a lidi jsou ty dva další zážitky.
1: Komentuje svou druhou návštěvu Anna z Prahy. Umělecký ředitel Filip Košťálek si ale i přes některé komplikace letošní ročník pochvaluje.
7: Samotné vystoupení byly naprosto nepřekonatelné a nejenom na hlavní scéně, ale na všech scénách, což jsou Colors.
1: Číslo
7: neříkáme. Oproti nějaké blízké minulosti to byl rozhodně rekordní ročník.
1: Osvědčily se podle něj i změny v areálu, jako přesunutí fora Melting Pot do oblasti dolu Hlubina.
7: Melting Pot byl stále naplněný, věřím, že to návštěvníkům umožnilo vidět opravdu více přednášek za kratší čas. No a Steel Stage, obrovský posun v návštěvnosti, písničkáři uhranuli návštěvníky Colors a taky bych vypíchl naši druhou největší stage, protože i tam jsme udělali nějaké úpravy a ta scéna byla vlastně stále plná.
1: Jméno na příští rok zatím Filip Košťálek neprozradil.
7: Ale už teď jednáme a už něco máme předtvrzené.
1: Uzavírá umělecký ředitel festivalu a zároveň vyvrací spekulace o tom, že by se měl festival v budoucnu stěhovat z Ostravy. Z Colors of Ostrava František Kuča, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: A máme 6 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
3: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Spojené státy už 8. noc pokračují v obnovené ofenzívě proti Íránu. Fotbalisté Anglie přestříleli Francii 6-4 a slaví na mistrovství světa bronz. Čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
3: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikdy nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Spojené státy zahájily další vlnu útoků na Írán. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM s tím, že cílem úderů je dál oslabit schopnost Teheránu ohrožovat komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat revoluční gardy za útok v Jordánsku. Ten nepřežili dva američtí vojáci. Íránská státní média hlásí útoky například poblíž přístavního města Sirík na jihu země. Fotbalisté Anglie slaví bronzové medaile na mistrovství světa. V Miami přestříleli Francii 6-4.
5: Francouzi střelili všechny své góly v druhém poločase a diváci do poslední chvíle věřili ve srovnání, potvrzuje Gabriel.
6: Jsem vděčný za ten druhý poločas. Kdyby to zůstalo 4-0 jako po první půli, tak bych byl naštvaný. Nakonec jsme si užili výbornou hru a hodně gólů.
5: Dvě branky střelil kapitán francouzského týmu Kylian Mbappé, který je z 10 góly zatím nejlepším střelcem šampionátu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalové mistrovství světa dnes zakončí finálový zápas. V New Jersey proti sobě nastoupí obhájci titulu Argentinci proti Španělům, kteří se pokusí ovládnout šampionát po 16 letech. Utkání začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA v Aténách. Nejvýše nasazenou dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o titul utká s řekyní Sakariovou. O očekávání před finálovým soubojem mluví Barbora Krejčíková.
8: Na ten zápas Marie se extrémně těším, protože vlastně hraje doma a hrát doma je prostě strašně speciální a jsem ráda, že vlastně má tady tu příležitost, protože vlastně já už jsem to zažila několikrát v České republice a je to prostě úžasný pocit pro nás, pro hráče, hrát před domácím publikem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdný pražský okruh a překážka na D8 u Prahy. Připomínáme obousměrnou zavírku pražského okruhu mezi Ořechem a Barrandovem. Demolují tam dva nadjezdy a provoz by měl být obnovený okolo 11. hodiny dopoledne. Ve směru z D1 je odklon vedený pro osobní auta exitem 16 a pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždí v exitu 19, nákladní auta exitem 26. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem pozor na příjezdu do Prahy. Na 8. kilometru stojí přímo v exitu na Kralupy nad Vltavou havarované auto. Nehodu šetří policie a světelná šipka částečně zkracuje připojovací pruh. Navíc je vozovka po dešti hodně kluská, tak dávejte pozor. A drobné zdržení naberete na silnici 50 u Uherského Hradiště směrem na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice, ztratíte tady asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte ranní víkendový radiožurnál a Jana Pokorného.
2: 6 hodin, 5,5 minuty, dobré nedělní ráno, pár slov k tomu počasí. Taková oblačnost věštící déšť rozkládá se teď na západě Čech a částečně i na severu, což jste možná zaregistrovali, když vám na stan v kempu začaly padat dešťové kapky. Do jisté míry se přitom někdy dá příjemně znovu usnout, pokud tedy do stanu neteče. Tak ať to není váš případ a je to v suchu.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Jan Pokorný.
10: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Činasky, kapela, která vznikla v roce 1987 a nahrávat své skladby začala v roce 1993. Tak tahle kapela dohrála právě teď ve vysílání ranního radiožurnálu. Střelba, orientace v terénu, chemická ochrana i práce ze zbraní. Dobrovolné vojenské cvičení nabízí tisícovce plnoletých středoškoláků po celém Česku možnost zkusit si základní vojenský výcvik. V táboře si včera zhruba stovka studentů nové dovednosti prověřila při takovém docela náročném a komplexním polním výcviku.
1: Instruktoři studenty zkouší třeba ze zdravotní přípravy. V simulovaném boji musí svým zraněným kolegům zastavit masivní krvácení a odtáhnout je do bezpečí.
2: Tak a utíkáte k té překážce, jo?
1: Na pěší střelnici Dražice mě vzala tisková a informační důstojnice Simona Mužátko.
3: Teď jsme viděli studenty, kteří cvičí reakci po nastřelení nepřítelem, pohyb po bojišti a získávání následné převahy nad protivníkem.
1: Studenti mají v rukách zbraně, oni z nich i stříleli. Slepíme náboj?
3: Ano, je to cvičná munice.
1: Veroniku Morávkovou jsem teď vytáhla z učebny. Vy tam zrovna máte zkoušku.
4: Teďka to máme spojovací. Do tohoto výcviku jsem se přihlásila, protože přemýšlím nad kariérou vojáka jako v to profesionálně. A chtěla jsem si zkusit, jestli to pro mě bude to správné prostředí, jestli mi se mi tady bude líbit, jestli to je přesně to, co chci dál dělat.
1: Pavel Nejedlo má celou tvář namaskovanou zelenou barvou.
5: Pro mě to zatím tolik náročný není, ale věřím, že jsou tady tací, kteří to mohli podcenit. A momentálně objevují ty své limity.
1: Komplexní polní výcvik prověřil, co se studenti za uplynulých 10 dní naučili v oblasti střelecké, topografické, taktické, ale i chemické přípravy, říká Radim Pejčoch, řídící dobrovolného vojenského cvičení.
6: Cílem dobrovolného cvičení je přiblížit armádu mladým lidem. Zájem byl veliký, nastoupilo 98 lidí.
1: Někteří ale skončili.
6: Ano, skončilo už 12 lidí. Jak ze zdravotních důvodů, tak hlavně z fyzických. Nebyli dostatečně připraveni.
1: Cvičení pokračuje až do konce července a ti, kteří ho úspěšně dokončí, složí slavnostní přísahu a získají status vojáka v záloze. Z tábora Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Je 6:45. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39-letý muž, kterého místní znali 19. ledna na obecním úřadu, zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil stovky nábojů. A novou naučnou stezku dnes v hornorakouském Guglwaldu otevře Sdružení pro připomínání železné opony. Na trase podél rakousko-české hranice je 10 zastavení s interaktivními prvky. Lidé se na přeshraniční stezce vzpomínek železná opona dozví historické souvislosti z tohoto období našich dějin. Z historiky si můžou stezku projít ve 14, v 15 a v 16 hodin.
2: Počasí.
3: Většinou je teď polojasno, víc oblačnosti je v západní polovině Čech, kde počítejte taky s častými přehánkami. Dnešní ranní teploty většinou od 12 do 20 stupňů, no a v noci teplota klesla nejníž na Rokycké Slatí, kde naměřili jen 2,6 stupně. Mimo hory to pak bylo velké Chvojno 8,7 stupně. A přišlo k nám slibované ochlazení, teploty tak o pár stupňů klesnou. Dnes na západě Čech naměříme jen od 17 do 21 stupňů, jinde do 25 a na Moravě ještě do 28. No a čekáme bouřky, místy i silné. Zítra už budou nejvyšší teploty na většině území jen do 22, výjimkou bude jižní Morava, tam vám teploměr ukáže až 25. Ale zítra nás čeká poměrně slunečný den. To se opět změní v úterý, kdy přibude oblačnosti. Tak hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Nedělní ranní radiožurnál a fotbal. Utkání o bronz na fotbalovém mistrovství světa nabídlo jednu z nejdramatičtějších podívaných v historii šampionátu. V desetigólové přestřelce Anglie zdolala Francie 6-4 a podrobněji teď o zápase budeme mluvit s Jakubem Markem ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezké ráno.
0: O poločase se zdálo, že o vítězi je rozhodnuto, Anglie vedla 4-0. Můžeš popsat, co se stalo?
1: Francouzi skutečně zažili hodně špatnou první půli po brankách Rice konci a doutrefách saky odcházeli do kabin se čtyřgólovým mankem po změně stran, ale se výrazně zlepšili. Dvakrát se prosadil Mbappé, ten je z 22 góly aktuálně nejlepším střelcem historie světových šampionátů. Jednou se pak trefil Barcola a v 66. minutě tak Angličané vedli už jen o jednu branku. V 87. minutě zkompletoval hat-trick Angličan Saka, v nastavení znovu snížil Dembele, ale krátce na to dal výsledku konečnou podobu Bellingham, tedy Anglie vyhrála 6-4. Ostrované tak po titulu z roku 1966 po druhé v historii slaví na mistrovství světa zisk medailí.
0: To bylo o bronz. Světový šampionát dnes zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. Pozvi nás na něj.
1: Zatímco Španělé budou bojovat o druhý titul v historii, Jihoameričané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který zlato obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, Španělem Laminem Yamalem. Messi může taky stále bojovat o zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje. Na 10-gólového Mbappého ztrácí dvě branky. Utkání začne v New Jersey v 21 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport.
0: Tolik Jakub Marek, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezké ráno. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Do kin vstupuje film Pramen. Anja Geislerová se jako lékařka ocitá na hraně mezi svědomím a povinností. Přiměje jí nové přátelství zpochybnit systém, jehož byla součástí. Drama Pramen otevírá kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. V kinech od 16. července. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 6:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 9 je zraněných. Informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Na místě zasahují záchranáři. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajina se už víc než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil odvetné útoky na ruskou logistickou infrastrukturu nebo rafinerie a ropná zařízení. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly dnes zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí od 11 do 16 hodin. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Víc o počasí už za chvíli. A bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není třeba, stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá.
3: Sport.
2: Fotbalisté Anglie na mistrovství světa získali bronz. V zápase o třetí místo zdolali Francii 6-4, když po poločase vedli už 4-0. Hattrick dal Angličan Saka, za poražené se dvakrát trefil Mbappé, který z 10 góly vede tabulku střelců turnaje o 2 branky před Argentincem Messim. Toho dnes od 21 hodin českého času čeká finále šampionátu proti Španělsku. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdný Pražský okruh a nehoda na D8 u Prahy. Stále platí uzavírka Pražského okruhu v úseku mezi Barandovem a Ořechem. Kvůli demolici dvou mostů by měla platit do 11 hodin. Odklony jsou vedeny v exitech 16 a 19. Nákladní auta sjíždějí na kilometrech 26 a 10. Nejvíce vyplatí jet po Strakonické přes tunely a pak po Bělohorské a Karlovarské zpět na okruh. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem zbystřete před Prahou u sjezdu na Kralupy nad Vltavou. Těsně za ním havarovalo osobní auto a provoz je tam kužely zúžený. Zkrácený je taky nájezd na dálnici od Kralup nad Vltavou. A ještě D2 z Bratislavy do Brna. U sjezdu na Židlochovice na 10. kilometru silničáři stáhli provoz do dvou pruhů kvůli opravě mostů přes dálnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Vstáváte do rána s proměnlivou oblačností, na řadě míst teď taky prší, to se týká třeba severu a západu Čech. No a jak bude přes den? Dopoledne ještě může být i polojasno, na západě ale bude opět obloha zatažená a oblačno až zataženo s občasným deštěm bude postupně během dne na celém území. V západní polovině Čech budou ojedinělé i bouřky, ty můžou být i silné a během dne se také rozšíří na většinu území. Teploty na západě Čech většinou do 21 stupňů, jinde v Čechách do 25. A na Moravě bude teplej až do 29. No a kvůli ochlazení teploty o pár stupňů klesnou. Nejchladnějším dnem příštího týdne tak bude čtvrtek, kdy naměříme jen do 20 stupňů. No a opět se oteplí o příštím víkendu, jak říká meteorolog Pavel Borovička.
7: Od pátku do neděle potom čekáme polojasno až oblačno, ojedinělé s přeháňkami. V pátek zpočátku místy i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty budou mezi 19 a 23 stupni Celsia, postupně 25 až 29 stupňů.
6: A noční teploty budou stále nízké, na nejvýš 14 stupňů. To byly zprávy. A teď už se na vás opět těší Jan Pokorný.
1: A má tady další informaci. Španělsko a Velká Británie prožili tento týden historickou chvíli. Po více než 3 stoletích otevřeli společnou hranici na Gibraltaru. Podíváme se tam už za pár minut. Ranní Radiožurnál, 6:30, 4:30.

0: Tak v Evropě zmizela další historicky velmi pevná hranice. Přivítalo to hlavně přes 15 000 lidí zaměstnaných ve službách, stavebnictví a finančních institucích v Gibraltaru, kteří denně dojížděli ze Španělska.
1: Je to jako v Cimrmanovském dobytí severního pólu. Jdu na sever a jdu na jih, ale tady je, jdu ze Španělska do Británie na Gibraltar a udělám otočku a jdu zase z Gibraltaru do Španělska. Funguje to! Žádná kontrola, žádné ukazování pasů, žádné ukazování osobních dokladů a skrz otevřenou bránu směrem gibraltarské skále projíždí stovky a stovky elektrických koloběžek, mopedů, aut. Procházejí lidi s baťohy na zádech. Zkrátka jdou do práce, protože je 7:30 ráno.
2: Monika, trabajo en una compañía de auditoría.
3: Jmenuji se Monika a pracuji v Gibraltaru v auditorské firmě. Bude mi to připadat zvláštní, protože pracuji v Gibraltaru od roku 2008. Jsem odsud z Linie a hranice tu byla vždycky. Zjednoduší se její přecházení. Hlavně v létě se tady vždycky dělaly fronty nás, zaměstnanců a taky turistů. To už nebude.
4: Šli jsme se sem podívat a řekli jsme si, že je zajímavý to prostě vidět.
1: A jmenujete se?
4: Matilda Hofschneiderová. Ale je to strašně zajímavý vidět i místní, jak tudy prochází najednou volně a i odstraňování těch bariér. Když se podívám tady vlastně na přesně policisti, tady najednou retardéry mizí, všechny ty brány a tak dále, tak se demontují. Takže nějaká jako opona padla.
1: Jedinou překážkou ve volném vstupu na Gibraltar tak zůstává přistávací plocha zdejšího letiště, protože když přistává nebo vzlétá letadlo, tak není možné přejít přes hlavní silnici, kterou přetíná ta přistávací plocha. Proto spadnou na obou dvou koncích té silnice, té ulice závory, zavře se plot a všichni, jak koloběžkáři a motocyklisté, tak i pěší musí čekat. Jako právě teď. Další unikátní záběry z volně prostupné gibraltarsko-španělské hranice uslyšíte v zápisníku zahraničních zpravodajů dnes po 9:00. Z gibraltarského letiště Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Ve Velké nad Viličkou na Hodonínsku dnes končí letošní horňácké slavnosti. Přijeli na ně folklorní soubory z několika obcí a když tam přijedete, zjistíte, že je tam i jarmark.
1: Rente, rente, zavřelce, tancujeme.
2: Na programu k 30. výročí mužského sboru v Lipově vystoupil i soubor z Hrubé Vrbky s téměř 75-letým Jiřím Miškaříkem.
3: To je pěsnička Trent Trent za Bzencem, taková srandovní víceméně. Právě na konci té pěsničky se zpívá, že v Hrubej Vrbce nižší svět, tam jsou dívky jak ten květ.
2: Podle něj mají horňácké písně specifické rysy.
3: Třeba takové ty táhové věci a to jsou převážně takové molové záležitosti.
2: Folklor Jiřího Miškeříka provází celý život. Zpěvu a muzice se věnuje už od dětských let.
3: Otec hrával jako muzikant a chodil jako zpěvák. Když jsme jako malí začali třeba už tomu kroji, že? Takže jak si ta láska k tomu a k té oblasti, které jsme žili, tak to už nese sebou.
4: Naše Horňácko je prostě čarovný kraj. Tu atmosféru musí každý zažít na vlastní kůži.
2: Říká za organizátory Irena Mikésková.
4: Kromě toho vlastně atmosféra Strážné Hůrky na ty návštěvníky dýchne takovým zvláštním kouzlem. Ožívá zpěvem a tancem až do časných ranních hodin. Máme tady specifické samozřejmě kroje, specifické nářečí a specifické tance, písně, ale opravdu to chce zažít na vlastní kůži.
2: Že na horňácké slavnosti dorazili tisíce lidí, to se dalo poznat i podle množství zaparkovaných aut v ulicích a na krajích cest. Hana Novotná, Radiožurnál.
0: Je 6:45. Radiožurnál a krátké zprávy.
5: Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu řidiči ani dnes ráno neprojedou po Pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa vede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka potrvá asi do 11. hodiny dopoledne. A exotické ovoce od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie nebo Tanzánie přivezou dnes do Vyškova pořadatelé afrických trhů. Akce se ve městě koná pravidelně. Na Masarykově náměstí bude dnes od 9 do 14 hodiny. Díky letecké přepravě a spolupráci přímo s lokálními pěstiteli bude k dostání ovoce, které dozrálo bez chemického ošetření v přirozených podmínkách a farmáři je sklidili jen několik dní před trhem.
6: Počasí.
7: U data 19. červenec je v tabulce rekordů zapsaný rok 2006. Tehdy teplota dosáhla 34,3 stupně. Takové hodnoty ale dnes rozhodně nečekejte. Neděle bude teplá hlavně na jihu Moravy, kde

0: Přejeme dobré nedělní ráno. Vodu u rybníku Velké Dářsko na Žďársku znovu plní bochnatky americké. Jsou to nepůvodní živočichové, kteří tvoří rosolovité koule, velké klidně jako fotbalový míč. A i když vypadají dost nevábně, pro plavce nejsou nikterak nebezpečné. Přítomnost bochnatek navíc potvrzuje kvalitu vody.
1: My to máme i vylovený.
2: Tereza Ptáčníková se sestrou si kusy rosolovitých bochnatek přivezla na lehátku.
1: Až na to šlápli a mysleli jsme si, že to je nějaká mrtvá ryba nejdřív, protože ono to je jako porostlé na tom kamení, tak jsme se toho lekli.
2: Odvážíte se klidně vsáhnout?
1: Jo, tak to mě to nevadí. To je takový slizký hodně, no. Na těch rukách.
2: Nad využitím bochnatek z Velkého Dářka se víc zamysleli. I něco odzkoušeli výtvarníci toho času na takzvaném plenéru v Jimramově.
3: Tak vidíme, že už dostali jakýsi bílý povlak nesourodý, který kopíruje tu strukturu.
2: No, odsud to vypadá, jako kdyby v malém sudu byl naložený malý mozek.
3: Toto jsme přejezdili buď srdce, anebo mozek.
2: Jan Karpíšek, který se zrovna navléká rukavice pro práci s bochnatkami.
3: Ten má uvnitř vrostlý list z nějaké větvičky. Velmi dobře drží vodu, což byl další impuls k úvahám o tom, jestli by se v budoucnu nedali používat jako přírodní hydrogel k rostlinám, ke stromům. Taky zkusíme rozříznout nožem.
4: Je to jako do másla.

0: Nebyl to list, byla to řasa. Uvnitř, uprostřed. A mně se tam líbí ta zelená, takže ji tam zkusím dostat na ten papír. No, otisknout přímo tu strukturu zajímavou se si podařilo spíš s tou barvou.
1: Podle Petra Kulhánka z rybářství Kinský ucpávají bochnatky při vypouštění velkého dářka mříže.
2: Rybní třeba vypouští díla, musí se prostě to, ty mříže čistit od těch bochnatek.
1: Větší rozšíření potoku Sázavy nečeká i kvůli tomu, jak je bochnatka náročná na kvalitu vody. Ze Žďárska, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: desáté v noci do soboty na dnešek zahájili novou sérii útoků na Irán. Další zprávy Radiožurnálu uslyšíte na téhle stanici už za chvíli. Je 7 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
1: Tisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Spojené státy už osmou noc po sobě útočily na Irán. Tentokrát tvrdí, že jde o pomstu za zabití dvou amerických vojáků v Jordánsku. Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa v divokém souboji o bronz Francii 6-4. A čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Stovkám tisíc lidí skončí během letních prázdnin platnost jejich osobních dokladů. Od června do srpna se to týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Radiožurnálu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nugu.
3: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
1: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident přesto doufá, že se vzájemné vztahy zlepší.
4: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
5: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
6: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
4: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radio Žurnál.
1: Americká armáda osmou noc po sobě útočila na Irán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za dva zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při iránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, protivzdušná obrana nebo sklady raket a dronů. Irán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Iránský nejvyšší vůdce Ajatolláh Mujtaba Chamenei prohlásil, že pokračující americká ofenziva je důkazem toho, že podpis prezidenta Trumpa je bezcenný. Od začátku roku evidují hasiči už téměř 900 lesních požárů. U osady Kadolec na Jindřichohradecku zasahovali letos čtyřikrát. Přibližně polovina lesních požárů přitom vzniká kvůli lidské nedbalosti. Nejčastější příčiny připomíná mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějová.
7: Nejčastěji jde o porušení zákazu zakládání ohňů v lese, jejich nedostatečné uhašení nebo odhozené nedopalky cigaret. Dlouhodobý trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko sucha a extrémních teplot. Nejvíce požárů se eviduje ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina, kde místní okolnosti a povaha porostu mohou přispívat k vyššímu riziku požáru.
8: Sport. Fotbalisté Anglie vybojovali po titulu v roce 1966 historicky druhou medaili z mistrovství světa. V golově divokém zápase o bronz porazili v Miami Francii 6-4.
9: Angličané se dostali do vedení už ve třetí minutě, když skóre otevřel kapitán Rice. Do přestávky se ještě trefil Konsa a dvakrát také Saka. Po prvním poločase tak Anglie vedla 4-0. Ve druhé půli ale Francie dokázala snížit na rozdíl jediné branky. Dvakrát skoroval Mbappé, který tak na šampionátu dal celkem 10 gólů a jednou se trefil Barcola. V závěru zápasu navýšil na 5-3 pro Anglii Saka, který z penalty zkompletoval hat-trick. V nastaveném čase pak znovu snížil na rozdíl jediné branky Dembele. Na konečných 6-4 pro Anglii pak upravil Bellingham. Světový šampionát zakončí od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport finále mezi Španělskem a Argentinou. Anglie po výhře 6-4 nad Francií bere bronz. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřený Pražský okruh a překážka na D8 u Prahy. Pražský okruh je stále uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem v obou směrech. Je to kvůli demolici dvou mostů a uzavírka je plánovaná do 11 hodin. Směrem od D1 sjíždějte exitem 16, kamionem už v exitu 10 a ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8,5 kilometru těsně za exitem osobní auto sjelo z vozovky a probíhají vyprošťovací práce. Na místě stojí světelná šipka, která výrazně zkracuje připojovací pruh na dálnici. A na D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic zbystřete za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 114 se porouchalo osobní auto a stojí u krajnice. Částečně může zasahovat do pravého jízdního pruhu, tak projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní víkendový radiožurnál a Jana Pokorného.
0: Dobrý den, máme 7 hodin 6,5 minuty a to je tak, když se někomu splní sen. Má nakročeno do NASA. 16-letý student Pavel Adamiák míří právě za svým snem až do Ameriky. Na školu Shattuck St. Mary School v Minnesotě se dostal jako jediný v republice. Jeho příběh uslyšíte za chvíli.
2: Víkendový radiožurnál a Jan Pokorný.

0: Je už celkem běžné, že do zahraničí jezdí studovat i středoškoláci. Pavla Adamiáka z Lokte čeká výjimečné dvouleté studium na Shattuck St. Mary's School v americkém Minnesotě. Jako jediný z České republiky tak bude mít v 16 letech příležitost zapojit se do programů podporovaných vesmírnou agenturou NASA.
1: Jde si zatím tak cílevědomně, že kvůli svému snu začal studovat na gymnáziu v Teplicích. Mířil ale hlavně na hvězdárnu do astronomického kroužku.
2: Že mi to přišlo jako super nápad se nějak jako přiučit někde jinde, než jenom z knížek doma. A tady mě to pak jakoby i inspirovalo se dál jako dostat se do té Ameriky.
1: V americké škole vybraní studenti pracují na projektech zadaných od NASA. Budou se zřejmě týkat robotiky. Pavla ale zajímá hlavně teoretická fyzika a kvantová mechanika.
2: Tím je v Americe víc možností a víc lidí tomu bude jako rozumět, tak si myslím, že není problém se pak třeba v Americe spojit s nějakým profesorem a naučit se něco od něho a tu kvantovou mechaniku pak studovat na vysoké škole až.
1: Pavla Adamiáka konkrétně láká zkoumání gravitace.
2: Máme zatím teoretickou částici, která se nazývá graviton. Mělo by to být nějaká částice, která vytváří právě gravitační pole. Ale nemůžeme ji najít, nemůžeme ji změřit, protože matematicky nám to vychází, že ta síla je tak strašně malá, že i kdybychom to měřili, tak ta elektromagnetická síla třeba přeruší tu gravitační sílu. Takže zatím máme jako limity tady těch měřičech.
1: Pokusil se laicky 16-letý student vysvětlit, co ho zajímá. Setkává se i s tím, že mu po vzoru seriálové postavy říkají Sheldon.
2: A já se jako přiznám, že v té vědecké části jsem tak trochu Sheldon.
1: Do vysněné NASA čeká Pavla Adamiáka ještě kus cesty. Teď jsou důležité peníze. I přesto, že dostal stipendium, potřebuje na 2 roky v Americe 3 miliony korun. Na rok už má. O zbytek žádá lidi prostřednictvím sbírky na Doniu. Z Teplic Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.

0: V jednoduchém sportovním oblečení a s největšími hity přijela do Dolních Vítkovic novozélandská zpěvačka Lord. Jaký to byl koncert, řekneme za pár minut. Je 7:45. Zprávy má Eliška Zábrocká.
1: Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity. A zájemci dnes můžou v Brně přijít na speciální prohlídku včelína, kde Johann Gregor Mendel prováděl své pokusy se včelami. Domek je v zahradě augustinianského opatství. Návštěvníky přivítá průvodce v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku, nově bude jeho návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady.
2: Počasí.
3: Dopoledne ještě může být i polojasno, od západu se ale bude opět obloha zatahovat a oblačno až zataženo s občasným deštěm pak bude na celém území. V západní polovině Čech ojediněle i jinde budou bouřky, ty můžou být i velmi silné. No a v nárazech větru se v bouřkách může vyskytnout i silný vítr, a to o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a také ve Slezsku přitom můžou bouřky doprovodit i kroupy. No a přidám dnešní teploty, na západě Čech většinou do 21, jinde v Čechách do 25 a na Moravě bude nejtepleji do 29 stupňů. Tak hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Tady je Radiožurnál, jestli máte rádi zpěvačku Lord, tak ji za chvíli uslyšíte. Festival Colors of Ostrava večer zažil dvě premiéry. Americký písničkář Teddy Swims svým hlasem rozvibroval ocelovou konstrukci hlavní scény, no a na stejném místě vystoupila právě i novozélandská zpěvačka Lord. A tamní diváky tahle zpěvačka pozdravila česky.
1: Ahoj, some pretty hero song.
2: Na jedné straně měsíce, na druhé západ slunce a taky 10 000 fanoušků. Přesně takový měla Lord výhled z hlavního pódia Colors of Ostrava. Celé vystoupení postavila především na emocích, hudbě a kontaktu s publikem. Lord na pódiu působí jako obyčejný člověk a ne jako nedostupná popová ikona. Neobléká si žádné okázalé kostýmy a její show působí velmi intimně. Přesně tohle na novozélandské zpěvačce oceňují Ondra z Říčan u Prahy a Bára z České Lípy, kteří před areálem čekali už od ranních hodin.
3: Vždycky má nějaké album, které zní specificky a nikdo to podle mě nedokáže udělat tak jako ona. To se mi strašně líbí, že každé to album je jednak jiné a zároveň to není nic, co by dělal někdo jiný.
4: Je taková je taková hodná a řekla bych, že je vstřícná ke svým fanouškům.
2: V Ostravě zazněly jak písně z nejnovější desky Virgin, tak i debutový single Royals, za který získala cenu Grammy. A Lord po koncertu na Colors of Ostrava z Evropy neodjíždí. Do konce léta ještě vystoupí v Itálii, Polsku nebo Švédsku. Jiří Štefel, Radiožurnál. I do my makeup in somebody else's car.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Za větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Je 7:30. Radiožurnál vysílá zprávy.
5: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto upozorňuje, aby lidé neklikali na něj a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119. Informoval o tom šéf parlamentu. Zraněných je téměř 17 tisíc. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhali i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého. A handicapovaní lidé nebo seniori můžou nově žádat o byty v Brně online. Umožňují to služby magistrátního portálu Občana. Lidé přes něj podají žádost o bezbariérový nebo seniorský byt, nemusí kvůli tomu chodit na úřad. Pro některé lidi s postižením to může být totiž komplikované.
3: Sport.
5: Fotbalisté Anglie mají podruhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze 6-4. Přitom už po poločase vedli 4-0. Tři góly Angličanů dal útočník Saka, za Francii se dvakrát trefil kapitán Mbappé, který je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin českého času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál ve vstupech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřený Pražský okruh a překážka na D3 u Ševětína. Pražský okruh je i nadále uzavřený mezi Ořechem a Barandovem. Kvůli demolici dvou mostů by měla platit do 11 hodin. Odklony jsou vedené v exitech 16 a 19. Nákladní auta sjíždějí na kilometrech 26 a 10. Nejvíce vyplatí jet po Strakonické přes tunely a pak po Bělohorské a Karlovarské ulici. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic spozorněte za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 114 stojí osobní auto s poruchou na krajnici, částečně může zasahovat dovozovky. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte omezení za tunelem Radejčín. Kvůli údržbě kanalizace je v úseku mezi 59. a 62. kilometrem uzavřený levý jízdní pruh, jede se jen pravým. A na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kivadlově, brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka. Počítejte zhruba 5 minut navíc v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Vstáváte do rána s velmi proměnlivou oblačností, na řadě míst teď taky prší s dešťovými přehánkami, teď počítejte hlavně na severu Čech a taky na Zlínsku. No a jak bude přes den? Hlavně na Moravě a ve Slezsku bude neděle ještě velmi teplá, naměříme až 29 stupňů, v Čechách pak většinou do 25 a na západě Čech chladněji jen do 21. Dopoledne ale může být i polojasno, od západu se ale bude postupně obloha zatahovat a oblačno až zataženo s občasným deštěm pak bude na celém území. Přes den se pak můžou opět sformovat bouřky a ty můžou být i silné a přinést můžou i kroupy. Výstraha meteorologů se týká jihovýchodní části Čech, Moravy a taky Slezska. No a v Čechách se bouřky budou formovat už dopoledne, a to od 11 hodin. na Moravě pak od 3 odpoledne a uklidňovat by se ta situace měla až večer. No a zítra už budou nejvyšší teploty na většině území jen do 22, na jihu Moravy do 25 stupňů. A zítra nás taky čeká poměrně slunečný den. To se ale zase změní, a to v úterý, kdy přibude oblačnosti. Úterní teploty pak do 22, na Moravě do 25 stupňů. No a nejchladnějším dnem příštího týdne bude čtvrtek. Naměříme jen od 16 do 20 a opět nás čekají přehánky. A jestli se ptáte, kdy se oteplí, tak to bude už o příštím víkendu. Teplota se dostane až k 29 stupňům a dočkáme se i slunce. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Jan Pokorný.
8: Dobrý den, i díky světovému šampionátu je doba pořád dílem fotbalová. Dlouho se zdálo, že Lionel Messi svou úspěšnou kariéru zakončí bez úspěchu. Teď mu je 39 let a dnes večer může po finále se Španělskem oslavit už druhý titul mistra světa v řadě. Právě o tomhle hvězdném argentinském fotbalistovi budeme mluvit už za pár minut.
9: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

0: Nedělní ranní radiožurnál. Jestli jste to v noci prospali, tak vězte, že fotbalisti Anglie po druhé v historii slaví zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo zdolali Francouze 6-4. Francouzi po poločase prohrávali už 0-4. 10 branek padlo v jednom zápase na světovém šampionátu poprvé od roku 1982. Tehdy Maďarsko deklasovalo Salvador 10-1. Ale pojďme k dnešku. Šampionát večer zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. Jihoameričany táhne za obhajobou titulu hlavně hvězdný kapitán Lionel Messi.
1: Šance Argentiny, kterou Messi může zakončit, gól!
2: Za rok mu bude už 40, poslední tři roky hraje v Americe za Inter Miami, i ve fotbalově pokročilém věku ale ukazuje, že pořád patří mezi nejlepší. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa táhne Argentince za obhajobou titulu a na aktuálním mistrovství světa přidal Lionel Messi k 8 gólům i 4 asistence, včetně dvou klíčových v semifinále s Anglií.
1: Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten hnejci 16 centruje, do 16! Gól! Lautaro Martinez!
3: Je stělesněním historie, legenda. Dostat se do finále v 39 letech je neuvěřitelné. Musíme si ho užívat, dokud to jde. Diego Maradona nám chybí, ale Messi je stále s námi. Společně s celým týmem, se kterým prožíváme skvělé časy, na něj budeme vždy vzpomínat.
2: Řekl na tiskové konferenci argentinský kouč Lionel Scaloni. Ten zmínil i legendárního krajana Diega Maradonu, který zemřel před 6 lety. Finále mistrovství světa v New Jersey bude mimo jiné soubojem dvou fotbalových hvězd v opačných fázích kariéry. Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, španělským teenagerem Laminem Yamalem.
4: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu, ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
2: Zdůraznil na setkání s novináři Lionel Messi, který s 8 góly ztrácí 2 trefy na zatím nejlepšího střelce turnaje Francouze Mbappého. Finále fotbalového mistrovství světa začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Silničáři v noci zbourali dva mosty na Pražském okruhu, chtějí rozšířit vozovku mezi dálnicemi D1 a D5 v obou směrech ze dvou jízdních pruhů na tři. Podrobnosti přidáme nejenom v zelené vlně. Je 7:45. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, vyplývá to z dat správy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí. A v jihokorejském Pusanu dnes zasedne výbor pro světové dědictví UNESCO. Bude se zabývat nominacemi na zapsání asi 30 nových památek na seznam světového dědictví. Je mezi nimi například hora Olymp v Řecku, která je nedílnou součástí řecké mytologie. V současnosti je na seznamu zapsáno přes 1200 lokalit ve 170 zemích. Česko jich má 17, třeba historické jádro Prahy nebo Lednicko-Valtický areál na Moravě.
2: Počasí.
3: Plzeň 14 stupňů, Tachov 13 a Mariánská Lázně 12 a zataženo s deštěm. Tak takové je dnešní ráno na západě Čech. Jinde je tepleji, třeba v Olomouci a ve Zlíně teď mají 16 a na jihu Moravy i 20 stupňů, ale taky tam jsou teď přehánky. A přes den bude západ Čech opět nejchladnější, většinou tam naměříme jen do 21 stupňů, jinde do 25 a na Moravě i 29 stupňů. No a dál platí varování před silnými bouřkami, ta výstrha se týká jihovýchodní části Moravy a Slezska, ale noc ta už bude klidná, bez oblačnosti, ale bude chladno, jen mezi 8 až 12 stupni. No a když se dnes vypravíte na hory, tak tam naměříte kolem 16, ale právě pobyt na horách vám dnes můžou zkomplikovat chystané bouřky a také vítr. Ten může mít v nárazu

0: To byly věci, Vanastovy věci na Radiožurnálu. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci totiž zbourali dva mosty. V následujících měsících místo nich postaví nové, které budou mít větší rozpětí. Umožní jim to rozšířit vozovku mezi dálnicemi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů.
1: Tím, že vlastně méně teďka příjezdových cest, tak partner jezdí pozděrům, protože jsou furt zácpy.
2: Popisuje dopravní situaci v okolí Pražského okruhu Anna Krátošková. Bydlí v obci Ořech, tedy jen několik set metrů od dvou nadjezdů, které mají silničáři zbourat. Přípravné práce tady začaly už v květnu.
1: My bydlíme hned tady u té silnice, takže je to jakoby celkem nepříjemné, jak to jezdí i v noci.
2: Přesunul jsem se přímo k mostu z ulice k Austisu. Silničáři pod něj navezli vrstvy rozemletého asfaltu a betonu. Ty budou sloužit jako dopadová plocha pro kusy mostní konstrukce. Jak vysvětluje stavby vedoucí společnosti Skanska Petr Heller?
3: Začínáme nastrojovat jeřáb, bagry se připravují nahoře na demolici.
2: Ještě před pádem dělníci most zabezpečí pomocí jeřábů. Jakmile se jednotlivé kusy konstrukce oddělí, tak v nich paliči vytvoří oka pro uchycení.
3: Tady dole se rozpadkovává v tuhle chvíli 600 jeřáb, který to vlastně veme. Čeká tady několik kamionů, na který se to bude odhazovat, ty ocelové nosníky, a odvážet na depo.
2: Specialisté materiál zrecyklují a díky tomu z něj pak 80% dělníci znovu použijí na stavbu nových nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnic pod nimi podle mluvčího Jana Rýdla chce

0: rozšířit Pražský okruh ze dvou pruhů v každém směru na tři.
1: Mezi napojením D5 a odbočkou na Barrandov, to znamená Slivencem, dálnice čtyřpruhová tady speciálně v době dopravní špičky skutečně kapacitně nestačí.
0: A teď už začala samotná demolice.
2: Bagry jsou v dostatečné bezpečné vzdálenosti, mají natažený rameno, takže by se snad nemělo nic stát.
0: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Přejeme dobré nedělní ráno, máme 19. července, posloucháte Radiožurnál a nové zprávy přineseme už za pár vteřin.
1: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Je 8 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
3: Předseda sněmovny Okamura míří do Číny s cílem posílit cestovní ruch. Maďarský prezident Šujok podepsal dodatek ústavy a skončí ve funkci. Fotbalisté Anglie vybojovali bronzové medaile na mistrovství světa. Na nehodu pozor na D7 na 6,5 kilometru ve směru do Prahy. A čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Přilákat více čínských občanů do Česka, to je jeden z hlavních cílů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Dnes tam odlétá i se zástupci zhruba 40 českých firem. Šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který naopak v červnu navštívil Tajvan, čeká, s jakými výsledky se vrátí.
5: Jsem vlastně rád, že tím, že pan předseda Okamura poletí letadlem vládní letky do Číny, tak vláda tím dává najevo, že parlamentní diplomacie je normální součástí zahraniční politiky, což trochu vypadalo, když jsem já byl na návštěvě Tajvanu, že tak bráno není.
3: Předsedovi Senátu vláda letadlo neschválila, letěl tedy linkou. Podle něj kvůli tomu nebylo možné vzít sebou celou podnikatelskou delegaci, jak bylo původně v plánu. Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39-letý muž, kterého místní znali 19. ledna na obecním úřadu, zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil stovky nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat na začátku března. Teď už nabízí všechny služby. Řeší ale nedostatek úředníků, pokračuje nezávislý starosta Jan Machač.
6: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí, poplatkového systému a dalších věcí, ale pořád personálně v okleštěné podobě. Jedna kolegyně, ta dala výpověď, skončila a dvě kolegyně, účetní a to samostatného bytového hospodářství, jsou pořád v pracovní schopnosti.
3: Maďarský prezident Tomáš Šujok skončí ve funkci. Na sociální síti oznámil, že nemá jinou možnost, než podepsat dodatek ústavy, který ukončí jeho mandát. V pondělí ho schválili poslanci vládní strany TISA ústavní většinou. Podle nich má přispět k obnovení demokracie a právního státu po dlouholeté vládě strany Fidesz.
7: 17. dodatek ústavy je podle končícího prezidenta Šujoka zlomovým bodem v maďarské ústavní demokracii a prý nabourává ústavní hodnoty. Premiér Péter Maďar odchod Šujoka přivítal. Zmizí tím prý poslední překážka naplňování vůle maďarských voličů. Maďar potvrdil, že prezident dokument podepsal a od pondělí jeho pravomoci převezme šéfka parlamentu Agnes Forsthoferová. Do 30 dní pak parlament musí zvolit novou hlavu státu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Provozovatel městského koupaliště v Přerově nechce tolerovat incidenty v rekreačním areálu. Návštěvníkům, kteří opakovaně poruší provozní řád, nově hrozí zákaz vstupu na celou sezónu. Do areálu taky pravidelně dochází hlídky strážníků a asistenti prevence kriminality. Pokračuje zástupce velitele městské policie Miroslav Komínek.
8: Jsme si jasně stanovili spolu s provozovatelem, jaká mají práva ti plavčíci a jak je potřeba poměrně nekompromisně tato práva vymáhat. Takže myslím si, že ta nastavená pravidla by mohla fungovat v rámci té spolupráce a uvidí se, ukáže nám čas, jak se nám to povede.
9: Sport. Bronzové medaile získali na světovém šampionátu fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii. Ve finále se dnes utkají Argentina a Španělsko. Zatímco Jihoameričané titul obhajují, Španělé můžou trofej získat po 16 letech. V argentinském kádru je hned 17 hráčů z předchozího šampionátu v Kataru, mezi nimi i golman Emiliano Martinez, který na setkání s novinářem vyzdvihl příznivce své země.
10: Fanoušci jsou absolutně šílení v porovnání s ostatními zeměmi. Vidět je slavit v Argentině ve 2 hodiny ráno, kdy je tam teď zhruba 13 stupňů, tedy docela zima, pro nás hodně znamená. Pracujeme všichni tvrdě na tom, abychom do naší země stejně jako před 4 lety přinesli radost.
9: Utkání Argentina-Španělsko začne ve 21 hodin českého času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá živé vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D7 u Buštěhradu a zavřený Pražský okruh. Na D7 z Chomutova do Prahy dejte pozor před sjezdem na Kladno. Na 6,5 kilometru havarovalo osobní auto, náhle se brzdí na horizontu. Opatrně i dál, další auto po nehodě stojí na 5,5 kilometru. Pokračuje obousměrná uzavírka na Pražském okruhu mezi Slivencem a Ořechem kvůli demolici mostů, tedy mezi exity 16 a 19. Objízdná trasa je vedená přes Strakonickou a Strahovským tunelem do Karlovarské ulice. Stejně tak opačně. Směrem na letiště se sjíždí na exitu 10, směrem na D1 na exitu 26. V Praze na křižovatce Plynární Argentinská nefungují semafory, kolony se netvoří. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště je u Zlechova dopravní omezení. Jezdí se kyvadlově, zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek taky oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní víkendový radiožurnál s Janem Pokorným.
0: Dobré nedělní ráno, máme 8 hodin 6,5 minuty. Případnou kandidaturu na druhé funkční období oznámí nynější prezident Petr Pavel příští rok. Řekl to v exkluzivním rozhovoru s moderátorem radiožurnálu Liborem Boučkem na festivalu Colors of Ostrava. A o čem ještě byla řeč, povíme za chvíli.
4: Víkendový radiožurnál
12: a Jan Pokorný.

0: Prezident republiky Petr Pavel v příštím roce oznámí, jestli bude znovu kandidovat. Řekl to na festivalu Colors of Ostrava v exkluzivním rozhovoru s moderátorem radiožurnálu Liborem Boučkem. Mluvil taky o rozdělené společnosti a vlivu sociálních sítí. Podle prezidenta mají moc otrávit atmosféru ve společnosti a je na čase něco změnit.
1: Abychom i na sociálních sítích měli svoji identitu. Protože budeme-li na sociálních sítích vystupovat pod svým jménem a tváří, v naprosté většině případů se budeme chovat mnohem kultivovaněji, než když se můžeme schovat za anonymitu a pak si bez jakéhokoliv postihu na kohokoliv vylít kýbl špíny.
2: Vyzval Petr Pavel k diskuzi ne o regulaci, ale o změnách ve fungování sociálních sítí. Kandidaturu v příštích prezidentských volbách zatím nepotvrdil. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přitom už dříve řekl, že kampaň už vede.
1: Já si nemyslím, že bychom rok a půl chtěli opravdu žít v kampani. Na druhou stranu vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu. Proto jsem připraven v vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne.
2: Prezident Pavel vyzývá ke spojování rozdělené společnosti.
1: My jsme bohužel z různosti názorů udělali osobní bitvy, osobní nepřátelství. Místo toho, abychom se o tom jiném názoru dokázali bavit, ale hlavně snažit se najít nějakou cestu, ze které potom vyjdeme alespoň částečně spokojení oba.
2: S moderátorem radiožurnálu Liborem Boučkem našli shodu snadno. Třeba na tom, že mají dát na své manželky ve věci případné účasti na finále Wimbledonu.
1: Na základě velice racionálních úvah mé ženy. Nakonec jsem byl rád, že jsem tam nevyrazil, protože bych
3: manželky jsou přispěl. Znám to.
1: Manželky většinou ví, co je pro nás dobré.
3: Naprosto, přesně.
2: Rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem uslyšíte taky v pondělním speciálním hostu radiožurnálu. Z Ostravy Marta Pilařová, radiožurnál.

0: Chystáte se na dovolenou do zahraničí? Zkontrolujte si doklady. Podle ministerstva vnitra vyprší přes léto platnost 100 tisícům občanek, pasů a řidičáků. Kolik času výměna zabere, řekneme za chvíli. Radiožurnál čtvrt na devět. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Na stadionu MetLife u New Yorku se dnes rozhodne o vítězi 23. mistrovství světa ve fotbale. Od 21 hodin českého času se tam utkají Španělsko a Argentina. Trofej předá americký prezident Donald Trump. A exotické ovoce od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie nebo Tanzánie přivezou dnes do Vyškova pořadatelé afrických trhů. Akce se ve městě koná pravidelně, na Masarykově náměstí bude dnes od 9 do 14 hodin. Díky letecké přepravě a spolupráci přímo s lokálními pěstiteli bude k dostání ovoce, které dozrálo bez chemického ošetření v přirozených podmínkách a farmáři je sklidili jen několik dní před trhem.
2: Počasí.
3: Jestli máte rádi slunečné počasí s teplotami blížícími se 30, no tak to si budete muset počkat minimálně do příštího víkendu. Předpověď totiž slibuje hodnoty nad 25 stupni a polojasno až příští neděli. Zítra už budou nejvyšší teploty na většině území jen do 22, na jihu Moravy do 25 a nejchladnějším dnem příštího týdne bude čtvrtek. Naměříme jen od 16 do 20 stupňů a opět nás čekají přehánky. A jak bude dnes, teploty na západě Čech do 21, jinde do 25 a na Moravě do 29 stupňů. No a meteorologové varují před bouřkami, výstraha se týká jihovýchodní části Čech, Moravy a taky Slezska. Bouřky můžou přinést kroupy a silný vítr. Tak buďte opatrní, hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Tady je Radiožurnál. Chystáte se na dovolenou do zahraničí a píšete si seznam věcí, které si chcete brát sebou? Přidejte tam ještě položku zkontrolovat platnost dokladů. Ještě teď v létě totiž končí platnost stovkám tisíc občanských průkazů, pasů i řidičských průkazů. Na co si dát pozor, to nám teď řekne Martin Fischer z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Do konce srpna vyprší platnost téměř 280 tisícům občanských průkazů a asi 180 tisícům cestovních pasů. Úřady mají na běžné vyřízení výměny 30 dnů. V případě potřeby je ale možné požádat i o zrychlené vydání. Za to si ale už připlatíte. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová připomíná, že platný doklad musí mít lidé i při cestách po Evropě.
2: Při cestách do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
1: S občanským průkazem je možné cestovat do zemí Evropské unie, potažmo šengenského prostoru a taky třeba do Černé Hory. Nestačí ale například do Velké Británie nebo na Ukrajinu, kam je potřeba cestovní pas. Podrobné podmínky pro jednotlivé země jsou na webu ministerstva zahraničí.
0: A když o doklady v zahraničí přijdu?
1: Ztrátu nebo krádež je potřeba co nejdřív nahlásit tamní policii a s potvrzením se obrátit na český zastupitelský úřad. Ten může vystavit náhradní cestovní doklad pro návrat do Česka.
0: Děkujeme za užitečné informace a rady. U mikrofonu byl Martin Fischer z domácí redakce. Hezký den, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Nejlepší střelec historie světových šampionátů Kylian Mbappé by čerstvý rekord vyměnil za vítěznou rozlučku s trenérem Didierem Deschampem a účast v dalším finále, na které francouzští fotbalisté nedosáhli. Řekl to po bláznivém utkání o třetí místo, v němž jeho tým podlehl 4-6 Anglii. Další zprávy Radiožurnálu za půl minuty.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Radiožurnál je půl deváté. Eliška Zábrocká a zprávy.
3: Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 13 je zraněných. Informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Na místě zasahují záchranáři. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajina už víc než 4 roky se brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil odvetné útoky na ruskou logistickou infrastrukturu nebo rafinerie a ropná zařízení. Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku už u téměř 900 lesních požárů. V loňském roce schořelo při požárech víc než 300 hektarů lesu a vznikla škoda přes 18 milionů korun. 25 lidí při lesních požárech utrpělo zranění. V osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku letos les hořel už 4x. Přibližně polovina lesních požárů přitom vzniká kvůli lidské nedbalosti. A novou naučnou stezku dnes v hornorakouském Gugulwaldu otevře Združení pro připomínání železné opony. Na trase podél rakousko-české hranice je 10 zastavení s interaktivními prvky. Lidé se na přeshraniční stezce vzpomínek železná opona dozví historické souvislosti z tohoto období našich dějin. S historiky si můžou stezku projít ve 14, v 15 a v 16 hodin.
4: Sport.
3: Fotbalisté Anglie na mistrovství světa vybojovali třetí místo. V přestřelce v Miami zdolali Francii 6-4. Dnes se v New Jersey bude hrát o titul. Finále Argentina-Španělsko má výkop v 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál ve vstupech. A tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes se o titul utká s domácí Řekyní Sakariovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 u Měřína a na D7 u Buštěhradu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Měřín dejte pozor. Na kilometru 138 se po defektu pneumatiky vysypaly OSB desky z přívěsného vozíku. Na místo už přijela policie, všechna vozidla jsou teď v odstavném pruhu, desky odklizené, i tak tam auta vybočují do levého pruhu. Na D7 z Chomutova do Prahy před i za sjezdem na Kladno na 6.5. a 5.5. kilometru stojí dvě auta po nárazech do svodidel. Náhle se zpomaluje v dešti, výraznější kolona se netvoří. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž dejte pozor, na 12. kilometru vyjelo auto z dálnice, provoz tedy nijak nespomaluje, ovšem čekejte pohyb hasičů a záchranářů. Pražský okruh je nadále neprůjezdný mezi Slivencem a Ořechem po demolici mostů. Mezi 19. a 16. kilometrem se nadále nedá projet v obou směrech. Uzavírka je plánovaná do 11. hodiny dopoledne. Objízdná trasa je vedená přes Strakonickou a Strahovským tunelem do Karlovarské ulice, stejně tak opačně. Směrem na letiště se sjíždí na exitu 10, směrem na D1 na exitu 26. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Slunce dnes vyšlo nad obzor 11 minut po 5. hodině raní a zapadne přesně v 9 večer. Jestli nás posloucháte na Jižní Moravě, tak to dnes máte před sebou teplý den s hodnotami kolem 29 stupňů. Jinde bude míň do 25 a na západě Čech jen do 21. No a taky platí varování před silnými bouřkami. Ta výstraha se týká jihovýchodní části Čech, Moravy a taky Slezska. Doplní mě meteorolog Pavel Borovička.
4: V bouřkách se můžou místy vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu, ojedinile intenzivnější srážky nebo kroupy, zejména v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku.
7: A to varování před bouřkami platí do 18. hodiny. Zítra už budou nejvyšší teploty na většině území jen do 22, na jihu Moravy o 3 stupně víc, ale zítra nás čeká poměrně slunečný den. No a to počasí se opět změní v úterý, kdy zase přibude oblačnosti a teploty jen do 22. Nejchladnější den příštího týdne pak bude čtvrtek, denní teploty 16 až 20 a opět dešťové přehánky. To byly zprávy. A teď už pokračuje Jan Pokorný.
0: Dobré nedělní ráno, Angličané si z fotbalového mistrovství světa vezou bronz. V napínavém zápase přestřílili Francii 6-4. Jak dramatický zápas prožívali v centru Paříže a co Francouzi říkají na odchod trenéra Didiera Deschampa, který po 14 letech opouští národní tým, nejenom o tom budeme mluvit za chvíli. Samozřejmě nás taky čeká finálový zápas mezi Španělskem a Argentinou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: sorry, no.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
2: No a tenhle šampionát má za sebou napínavý zápas o třetí místo. Angličané přestříleli Francii. Jen v první půli jí dali 4 góly a už to pro Francouze vypadalo na fiasko. Po přestávce se ale modří vzpamatovali a chvilku sahali po vyrovnání. Takhle to znělo v jedné restauraci v centru Paříže, i když Francouzi nakonec prohráli 4-6. Zápas nedaleko pařížské opery sledoval taky zpravodaj Radiožurnálu Martin Balucha. Dobrý den, Martine.
3: Také zdravím, hezké ráno.
2: S jakými emocemi Francouzi sledovali tohle dramatické utkání?
3: No, bylo to jako na houpačce. V té první půli lidé odcházeli, protože skutečně byli naštvaní. Já jsem sledoval naštvaného barmana, který málem rozflákal, rozmlátil několik skleniček o ten dřevěný bar. Jiní si dělali legraci, že to je snad nějaký sketch, že si z nich francouzští fotbalisté dělali legraci. Ale ta druhá půle, to už byla úplně o něčem jiném. Francouzi, a už jsme to říkali, nastříleli 4 góly, z toho 2 góly právě kapitán týmu Kylian Mbappé, takže se lidé vraceli do restaurací. Skoro se chce říct, že francouzští diváci v tomto ohledu působili tak trošku jako fanoušci na baterky, nebo tedy na góly, že se vraceli tedy na ty góly do té restaurace. Fandili, jak jsme slyšeli v úvodu, do poslední chvíle věřili v to vyrovnání, které ale jako nakonec nenastalo.
2: Takže nová doba, barman ve Francii rozbíjí skleničky. Jak zápas komentoval trenér Didier Deschamps, který po 14 letech končí u francouzské reprezentace, a co na jeho odchod říkají Francouzi?
3: On v té první půli, respektive po tom prvním poločase, mluvil o hanbě, o nedostatku odhodlání fotbalistů. Po první půli taky udělal velké změny, vyměnil 4 hráče, na trávník poslal například Barcolu, Dembele. Oba ostatně dávali góly. Po zápase potom Didier Deschamps řekl, že ta první polovina byla i jeho chyba z trenérského úhlu pohledu, že měl nějak zasáhnout, ale nakonec taky mluvil o tom, že měli několik příležitostí právě Francouzi vyrovnat na 4-4. Byly tam promarněné šance Olizeho. Když jsem to sledoval v tom baru, tak tam padaly nějaké vulgární narážky právě na tohoto fotbalistu, ale lidé, se kterými jsem se bavil a se kterými jsem mluvil, tak byli smutní, že trenér Didier Deschamps odchází.
4: Mrzí mě, že Didier odchází, zanechává po sobě velký odkaz. Bude pro Zidana velmi těžké ho napodobit, pokud opravdu bude trénovat reprezentaci. Pro Didiera je těžké končit zrovna takovým zápasem. Přejeme mu všechno nejlepší a doufáme, že tým bude mít dobré výsledky i po něm.
3: Když se na chvilku vrátíme odkazu Didier Deschampa, tak je to 185 utkání, 122 výher, 35 těch vyrovnaných zápasů, 30 porážek, taky samozřejmě vyhraný šampionát v roce 2018, vyhraná Liga mistrů, respektive Liga národů v roce 2021, v roce 2022 dotáhl tým na šampionátu v Kataru taky do finále, takže o něm se teď mluví skutečně jako o trenérské legendě, hold mu zdával kapitán Kylian Mbappé i prezident Emmanuel Macron.
2: A Martine, už je jasné, kdy se trenérem francouzské reprezentace stane právě Zinedine Zidane?
3: Mělo by to být 1. září, alespoň tak o tom píše prestižní fotbalový a sportovní deník L'Équipe. Dlouhodobě se to připravuje, tohleto střídání na trenérské lavičce. Ví se, že Zinedine Zidane by si měl přivést vlastní realizační tým. Oslovuje i hráče, a to nejen přímo hráče, kteří už jsou teď ve francouzském týmu, například i 18-letou hvězdu Maroka Ayoupa Buadiho, který vyrůstal fotbalově právě tady ve Francii, takže čekají se velké změny a samozřejmě o to větší, protože Zinedine Zidane je legenda, takže se od něj čekají velké věci.
2: Živě z Paříže po zápase o bronz na světovém šampionátu mluvil Martin Balucha, zpravodaj Českého rozhlasu tamtéž. Martin, hezký den, naslyšenou.
3: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den všem.
2: No a podobně ofenzivní souboj, jako byl ten mezi Anglií a Francií, asi nemůžeme čekat dnes večer mezi Argentinci a Španěli. To je první otázka. Probereme to se sportovním reportérem Mirkem Vasičem. Dobrý den, Mirku.
0: Dobrý den, no čekat se to nedá a zejména kvůli španělské hře. Španělé naprosto ovládají střed hřiště, výborně brání na tomhle turnaji, dostali zatím jenom jediný gól a vepředu se taky většinou spolehnou na jeden, na dva, takže se nedá čekat, že najednou Argentinci by jim dali 5 branek, byť to se nečekalo ani v tom utkání o třetí místo, že by mohlo padnout 10 gólů. Na druhou stranu Argentinci ti dávali docela dost branek, ale je to hodně závislé na jednom velkém jménu. Lionel Messi, 39 let a přesto mu ostatní Argentinci tak nějak úslužně předávají balón v každé příležitosti, kdy mohou, kdy on se rozhodne, že už ho nebaví takového, to jeho typické toulání po hřišti a vrátí se někam zpět pro míč, tak potom třeba třikrát v řadě si to vlastně jenom narazí na krátkou vlastní spoluhráče a pak něco vymyslí.
2: Může to být na dálku takový souboj o střelce tohoto šampionátu mezi Kylianem Mbappém a Lionelem Messim?
0: To samozřejmě může být, protože Kylian Mbappé má momentálně 10 gólů na tomhle šampionátu a v celkovém pohledu 22 v historickém. Lionel Messi má teď 8 branek, takže potřebuje dát 2 Španělům. A vlastně, aby dorovnal Mbappého, tak jenom 1 v tom historickém pohledu, ale i tak to bude asi těžké.
2: Když se mu při chůzi bude dařit. Kdo zatím v tom turnaji více přesvědčil výkony? Argentina právě s legendárním Lionelem Messim, nebo takové to hodně týmové, na čem si zakládají Španělsko?
0: Mně se zdá, že Španělé, ten jejich fotbal, někdo ho považuje za trošku přežitý nebo nudný, ale když vidíte tu jejich technickou dokonalost, jak oni dokážou pracovat, jak je moderní říkat, s celým tím prostorem, ti hráči, jak se někde i nastřelují, ale zpracují si to a podobně, jak to dokombinují až do prázdné branky, oni to konec konců umí i Argentinci, takže ta forma je taková nějaká vyrovnaná. Navíc Argentinci ukázali, že umí otáčet zápasy.
2: Máme se na co těšit, protože Mirko Vasič bude u reportérského mikrofonu po 21. hodině společně s expertem Pavlem Horvátem na Radiožurnálu Sport. Tak se jdi vyspat.
0: Děkuji, naschledanou, dobrou.
2: Radiožurnál 8:45. Eliška Zábrocká a zprávy.
5: Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity. A městská policie v Ostravě nabízí o prázdninách bezplatné kurzy sebeobrany. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, povedou každé úterý tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Zájemci můžou přijít přímo do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Kurzy jsou určené pro všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory.
6: Počasí.
7: Dnešní ráno je nejteplejší na jižní Moravě, tam už teď teploty přesahují i 21 stupňů a podobné hodnoty vám teď ukáže teploměr taky třeba v Krnově anebo Javorníku. Aktuálně prší na severu Čech, nejvíc na Liberecku. S dešťovými přeháňkami ale počítejte i přes den. No a platí i varování před silnými bouřkami, ta výstraha se týká jihovýchodní části Čech, Moravy a taky Slezska. A přidám dnešní teploty na západě Čech jen do 21 stupňů, jinde do 25 a na Moravě do 29. A jak jsem řekla, čekáme bouřky, místy můžou být i silné. Zítra už tedy budou nejvyšší teploty na většině území jen do 22, na jihu Moravy o 3 stupně víc a zítra nás čeká poměrně slunečný den. To se ale opět změní v úterý, kdy přibude oblačnosti. No a slunečné počasí s teplotami těsně pod 30 stupni se nám pak vrátí až příští víkend. Tak hezké nedělní ráno.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: České premiéry, ale i známé tváře. Přesně takový byl 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V industriálním areálu vystoupili umělci ze 23 zemí a někteří z nich měli před pódiem opravdu nespočet fanoušků. Celý týden byl v Ostravě i hudební reportér radiožurnálu Jiří Štefl, se kterým teď festival zhodnotíme. Dobré ráno, Jiří.
1: Stále v Ostravě, dobré ráno.
0: Kdo podle vás fanoušky zaujal nejvíc?
1: Tak bez pochyby to byla skupina 21 Pilots, americká dvojice. Festival ve středu otevřela jako první headliner a přilákala nejvíc skalních fanoušků ze všech. Byla to show, na kterou návštěvníci Colors budou asi ještě hodně dlouho vzpomínat, protože vůbec poprvé v historii Colors se lezlo po konstrukci pódia, hrálo se na bicí soupravu asi v 25-metrové výšce a zpěvák 21 Pilots během koncertu nasednul i do ruského kola, ze kterého zpíval. Kdo měl asi úplně nejvíc narváno před pódiem, tak to byl asi Moby, ten nám tady nabídnul nostalgickou jízdu plnou svých hitů. Ten koncert byl výjimečný hlavně tím, že Moby přivezl opravdu výjimečnou kapelu s precizními vokalistkami. No a je opravdu poznat, že organizátoři festivalu chtějí být velkým bodem na hudební mapě a chtějí nabízet velmi pestrý a exkluzivní program za ještě stále dostupnou cenu.
0: Kromě hudby tam byly i zajímavé rozhovory. S kým jste letos na Colors natáčel?
1: Tak zpěvačka LP mi prozradila, že některé své songy píše v Česku, protože právě na Česko má osobní vazby a některé ty písně už taky vyjdou na nové desce, a to začátkem září. Připomínám, že s LP se bavil i moderátor Libor Bouček a celý ten rozhovor uslyšíte v radiožurnálu v úterý po 9. hodině. Hodně jsem se letos zaměřil i na interprety na vedlejších scénách. Americká zpěvačka s korejskými kořeny Audrey Nuna mi prozradila, jak těžké pro ní bylo vyrůstat ve Spojených státech. No a chorvatský zpěvák Baby Lazania zase vyprávěl o tom, jak chtěl zažít svůj americký sen, ale pak zjistil, že Chorvatsko má obrovské kulturní dědictví a že to ve své hudbě prostě chce využít. No a včera večer jsem se bavil před koncertem, půl hodiny před koncertem, i s písničkářem, tedy s Vimsem. Ten rozhovor byste měli v radiožurnálu slyšet ve středu.
0: Jiří Štefl, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnera Českého olympijského výboru, kterým je Alpinepro.
3: Je 9 hodin. Radiožurnál a zprávy.
4: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Silničáři zbourali dva mosty v jeho západní části Pražského okruhu, řidiči tam stále neprojedou. Fotbalisté Anglie zdolali Francii 6-4 a na mistrovství světa berou bronz. Nehodu vyšetřují na D7 na 6,5 kilometru ve směru do Prahy. A čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojuje na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
4: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci bourali dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na 3.
7: Dělníci mosty rozbili těžkou technikou a pomocí jeřábů jednotlivé kusy spustili na vrstvu rozemletého asfaltu a betonu. Poté je na kamionech odvezli do nedalekého depa, vysvětluje stavby vedoucí Petr Heller.
8: 80% toho materiálu zrecyklujeme a použijeme na novou výstavbu těchto mostů.
7: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se pod bývalé mosty 6 jízdních pruhů nevešlo.
9: Nejsou v tak špatném technickém stavu, ale musí pryč, abychom mohli postavit rozkročenější mosty, pod které potom začneme stavět širší dálnici D0.
7: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
4: Víc o uzavírce řekne naše zelená vlna. Na stadionu MetLife u New Yorku se dnes rozhodne o vítězi 23. mistrovství světa ve fotbale. Od 21 hodin českého času se tam utkají Španělsko a Argentina. Trofej předá americký prezident Donald Trump. Přípravu týmu narušily toxické splodiny z požáru v Kanadě i bouřky. Dnes se ale mají podmínky zlepšit.
10: Argentinští fanoušci ovládli náměstí Times Square, jiné newyorské ulice pro změnu zaplavila voda po přívalových deštích. Kvůli bouřce svůj trénink museli posunout Argentinci a Španělé ho úplně zrušili. Dešť ale pomohl pročistit vzduch od kouře z požáru. Ještě v sobotu byly podmínky pro venkovní sportování nevhodné. Americký prezident Trump pozval na finále lídry spolupořadatelských zemí, mexickou prezidentku Sheinbaumovou a kanadského premiéra Carneyho. Vítěznou trofej by měl Trump předat se šéfem FIFA Infantinem. Nezvyklou součástí programu bude poločasová show s Madonou nebo Shakirou. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Sport.
11: Fotbalisté Anglie slaví po druhé v historii zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo zdolali Francii 6-4. K vítězství Anglie pomohl třemi góly Bukayo Saka, který hat-trick zkompletoval v závěru z penalty. Nejdřív to vypadalo, že půjde kopat Jude Bellingham, Saka ale v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA přiznal, že byl hned rozhodnutý pokutový kop zahrávat sám.
12: Jude byl první, který mi řekl, běž si pro hat-trick. Jen mi držel míč, aby mě nikdo ze soupeřů nerozptiloval, ale když je penalta, vždy chci kopat. Byl to bláznivý zápas, byli jsme zklamaní, že nejsme ve finále, ale chtěli jsme pro svou zemi získat nejlepší umístění na mistrovství světa po 60 letech, takže s výsledkem jsme spokojení.
11: Světový šampionát zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. To začne ve 21 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu budou živé vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D7 u Buštěhradu a uzavřený Pražský okruh. Na D7 z Chomutova do Prahy před i za sjezdem na Kladno stojí auta po nehodách na 6,5 a na 5,5 kilometru. Projíždí se pomaleji bez většího zdržení, ovšem pozor, první z aut stojí na horizontu. Zvolněte za sjezdem na Stehelčeves. Pražský okruh zůstává uzavřený mezi Slivencem a Ořechem, tedy mezi 16 a 19 kilometrem po demolici mostů. Silničáři jsou stále na místě, jsou tam dva jeřáby směrem na D. Jedna je objízdná trasa vedená z exitu 26 po Karlovarské do Strahovského tunelu. Zpět se vrátíte po Strakonické. Podobně opačně směrem na letiště se sjíždí na exitu 10. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště za Buchlovicemi u Zlechova opravují vozovku. Jezdí se kyvadlově, zdržení kolem 5 minut. A ve Středočeském a Libereckém kraji prší, nezapomínejte na správné svícení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29. Tolik zprávy. A po nich začíná zápisník zahraničních zpravodajů. Slovo má znovu Jan Pokorný.

0: Koncujte s tímhle nesmyslem, přestaňte takhle týrat zvířata. Stojí turistika za tohle? Když se začátkem července začala šířit videa z Říma zachycující kočárového koně, který se ve vedru zhroutil, vyvolalo to velké pobouření. Některá velkoměsta přitom už dávno přesedlala. V Římě ale doutná spor o koňské povozy zvané Botticelle už léta. V současnosti má licenci pro turistické koňské provozy 16 kočích, před zhruba 10 lety jich bylo téměř 40. O vedru jinak už za chvíli.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů.

0: life.
1: Tisíce rozprašovačů vody, provizorní fontány nebo mobilní brouzdaliště pro děti i dospělé. I tak čelí další vlně veder jihokorejská metropole Seoul. Ale Korejci v těchto dnech ocení ještě jednu vychytávku, se kterou mají už dlouholetou zkušenost. A navíc se jim bude hodit i v zimě. Ze Soulu nám to přiblíží zpravodaj David Jakš.
2: V 16-milionovém Soulu s vámi komunikuje kde co. Souprava metra si vystřihne fanfáru, když vyjíždí do stanice. Semafor žádá o chvíli strpení, než přehodí červeného panáčka na zeleného. A na toaletách na hlavní stanici imigrační policie zní optimistický valčík. Zřejmě proto, aby vás tu uklidnili, že s vašimi vízy a všemi těmi razítky to nakonec dobře dopadne. Jeden z hlasů je pro místní lidi ale obzvlášť důležitý. Naviguje horkem schvácené chodce do tzv. Cool center, neboli ochlazovacích stanic, kterých jsou po městě stovky. A protože jihokorejská populace patří mezi nejstarší v celé Asii, a myslet na staršího je tu odvěkou konfuciánskou tradicí, běžným koloritem letního Soulu jsou tzv. Cool centra. Ochlazovací stanice, kam ve dne v noci může přijít každý, kdo cítí, že další cesta po rozpálených ulicích už je na hraně, a přišel čas si odpočinout.
3: Je to výborná věc. Přijdu sem vždycky tak unavený, že mi nevadí, že ta klimatizace je zapnutá velmi silně. Sedím tu tak půl hodiny, ale když potkám někoho zajímavého, je to i déle.
2: Směje se pán Sivon. Nejčastěji mají cool centra podobu menší autobusové zastávky, kam se vejde maximálně 10 lidí. Dveře těsně přiléhají, aby se dovnitř nedostal horký vzduch z ulice a můžete si tu dobít i mobilní telefon. Ale pozor, nejíst, nepít, nekouřit a nenocovat.
4: To je v pořádku, nejsou to přeci noclehárny. Tady si jen odpočineme, schladíme se a za chvíli jdeme dál.
2: Vysvětlí paní Cha Yun. Jeden z největších ochlazovacích bodů stojí na světoznámém náměstí Kwang Hwa Mun a vypadá jako obří nafukovací motoristická přilba. Sehnat tady ale místo na jedné z židlí je teď, v době horkého korejského léta, věc velmi nejistá. Navíc si tu v klidu nepopovídáte, protože klimatizační jednotka nastavená na 18 stupňů je velmi hlučná. Ledový vzduch uvnitř stanu člověku připomene, že už za pár měsíců, až korejský poloostrov sevře mrazivý vítr ze Sibiře, se tyhle prostory promění v ohřívací centra. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.

0: To byla Mariah Carey ve vysílání Radiožurnálu. Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů, ve kterém zdravíme autora předchozí reportáže, zpravodaje Českého rozhlasu v Asii, Davida Jakše, přesněji řečeno staronového zpravodaje. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Minule jste na postu zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu sídlil v Číně, Pekingu, pak v thajském Bangkoku, teď je to jihokorejský Soul. V čem se tyhle metropole nejvíc liší?
1: Když dovolíte, já začnu třeba tím, čím se neliší, a sice velikostí. Obrovské megapole, kde skvěle funguje doprava, hektické životní tempo, ale pro žurnalistiku samozřejmě ideální místa, protože tady máte spoustu lidských příběhů, fascinující historii, pořád se něco děje. A čím se tedy liší? Liší se ekonomickou úrovní. Soul je ze všech tří metropolí ta nejbohatší, liší se přístupem lidí, ať už k práci, nebo třeba ke svému okolí. No a liší se politicky určitě, protože Čína, Thajsko a teď tedy Jižní Korea, to jsou politicky zcela odlišná místa s úplně jinými hodnotami. Ale jak říkám, pro novináře o to zajímavější.
0: Mluvil jste o lidských příbězích a v té reportáži zaznělo, že v ulicích Soulu mluví lidským hlasem vlastně kde co. Proč tomu tak je? Má ten hlas nějakým způsobem kompenzovat přetechnizovanou společnost?
1: Přesně tak, má jí poličtit, má kompenzovat tu technickou vyspělost společnosti, ten ekonomický zázrak, který Korejci za 40 let světu předvedli. Tady už většinu věcí dělá AI, plní se vize, plány, bez mobilu, bez aplikace, tady vlastně nemůžete fungovat. No a ten lidský hlas, který na vás mluví opravdu z pračky, z veřejné toalety, ze semaforu, tak ten připomíná ten lidský rozměr. Jenže na druhou stranu v naprosté většině případů je i ten hlas dílem umělé inteligence. On není lidský, on je umělý.
0: No a když se tak rozlížíte kolem sebe po Asii, jaká zápisníková témata vás lákají? Na jaké reportáže se můžeme výhledově těšit?
1: No já si myslím, že ta témata nevolají, ty doslova kopou do těch dveří. Jižní Korea má jedny z nejkrásnějších národních parků ve východní Asii. Pořád je tady spousta buddhistických památek, nad vším se vznáší ten přízrak neukončené korejské války. To všechno si říká o natočení a z těch okolních zemí určitě přeneseme posluchače na Tajvan, na Filipíny, do státu někdejší francouzské Indočíny. Bude toho hodně, slibuji.
0: Zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš, těšíme se, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ty spory jsou tady pořád. Má se krupicová kaše smíchat s kakaem nebo odkud se správně loupe banán? Na Slovensku k těm sporům patří ještě jeden. Která treska v majonéze je ta pravá? Tak tohle jednoduché domácí jídlo je na Slovensku tak oblíbené, že si ho můžete koupit dokonce i na letních festivalech. Přesvědčila se o tom i zpravodajka Českého rozhlasu Bára Vránová.
1: Od moře jsem sice daleko, ale stejně jsou kolem mě slunečníky, lehátka a ve vzduchu je cítit ryba, protože jsem ve frontě na jednu z nejoblíbenějších slovenských festivalových pochoutek a tou je treska čepovaná v rohlíku.
2: Je to opravdu takové, jak to zní. Pomazánka z tresky a majonézy načepovaná přímo do rohlíku. Trochu jako automat natočenou zmrzlinu, jen z něj teče rybí salát. Není to ale žádná novinka, jak mi říká stánkařka Natália.
3: Podľa mňa už každým rokom to je ešte známejšie ako halušky brinzové a fakt tí Slováci to obľubujú a je to taká srdcovka.
2: To, že jedním z nejoblíbenějších slovenských jídel se stala právě mořská ryba, není náhoda. V 50. letech hledal stát způsob, jak z drahé, dovážené tresky udělat levné jídlo pro co nejvíc lidí. No a taky kuchař Julius Božko smíchal s majonézou a zeleninou.
3: Ano, je to tradičné raňajkové večerné jedlo, hoci kedy na to člověk má chuť.
2: Stánek se jmenuje Treskoslovenská mňambasáda a to slovo ambasáda v něm nejspíš není náhodou. Už desítky let se totiž na Slovensku řeší jedna zdánlivě jednoduchá otázka, která ale dokáže rozdělit i tuhle frontu. Je lepší treska z Košic nebo ze Žiliny? Což je vlastně taková slovenská verze věčné debaty o plzeňském a budějovickém pivu. Návštěvník festivalu Miroji ale bere hlavně s nadhledem.
4: To je sranda být v táboroch, si myslím. A akože my jsme z Oravy, čiže my jsme tábor žilinský. A veľmi nás baví ohovárať ten druhý tábor a nás to tak spája, čiže asi tak by som povedal.
1: Ale tahle je košická.
4: Musím asi, tak asi budem tak, prižmurím oko a nebudem teraz sa pozerať na detaily a užijem si tu tresku, čo tam mám. No.
2: Tohle přitom není jen souboj dvou měst. Kořeny téhle rivality sahají až do dob Československa. Po rozpadu někdejšího státního podniku se z Košického a Žilinského závodu staly dva největší výrobci tresky. Obě firmy se pak roky přily nejen o to, která vyrábí tu pravou, ale i o název, podobu obalů nebo složení receptury. Každá z tresek si našla své věrné příznivce. Richard patří k těm, kteří rozdíl mezi nimi prý poznají hned. Podle něj rozhoduje hlavně poměr ryby, majonézy a zeleniny.
5: Ja som za svoju vlastnú domácu tresku, takže tretí tým, ale keď si mám vybrať, tak poviem, že Košice.
2: Tady na festivalu se ale nakonec pro tresku vrací každý bez ohledu na to, ke kterému táboru patří. Mezi nimi je i Martin.
6: Ja som tu druhý deň a som tu tretíkrát, pretože je to treska. Poznáme tá vlastne z tých starých čias, ona potom na chvíľku vymizla a vrátila sa späť, čiže taký comeback prichádza.
2: A není jediný, jak potvrzuje stánkařka Natália.
3: Každý rok tu stoja rady od 7. do 3. sa väčšinou nezastavíme a ide to.
2: No a i podle fronty se zdá, že recept starý více než 70 let na Slovensku pořád funguje. Loni se treska tady na Pohodě dokonce vyprodala ještě před koncem festivalu. Z Pohody v Trenčíně Bára Vránová.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany. Opozice předsedu sněmovny Okamuru ale v posledních dnech vyzývala, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly dnes zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 bude platit od 11 do 16 hodin. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. V jihokorejském Pusanu dnes zasedne výbor pro světové dědictví UNESCO. Bude se zabývat nominacemi na zapsání asi 30 nových památek na seznam světového dědictví. Je mezi nimi například hora Olymp v Řecku, která je nedílnou součástí řecké mytologie. V současnosti je na seznamu zapsáno přes 12 lokalit ve 170 zemích. Česko jich má 17, třeba historické jádro Prahy nebo Lednicko-Baltický areál na Moravě. A před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra, princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují taky český dubbing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později je vystřídali David Novotný, Kamila Špráchalová a Tomáš Juřička. Postupně vznikly další 3 filmy o Shrekovi, 5. díl má mít premiéru příští rok. Sport. Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o 3. místo přestřílel 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D7 u Buštěhradu a uzavřený Pražský okruh u Ořechu. Na D7 z Chomutova do Prahy před i za sjezdem na Kladno na 6,5 a 5,5 kilometru odklízejí následky 2 nehod. Projíždí se pomaleji bez většího zdržení. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Vráž. Na 12. kilometru vyšetřují nehodu osobního auta, to skončilo mimo dálnici. Je to bez kolony, jede se 2 pruhy. Pražský okruh zůstává uzavřený mezi Slivencem a Ořechem, tedy mezi 16. a 19. kilometrem kvůli demolici mostů. Silničáři jsou stále na místě, směrem na D1 je objízdná trasa vedená z exitu 26 po Karlovarské do Strahovského tunelu. Zpět se vrátíte po Strakonické. Podobně opačně směrem na letiště se sjíždí na exitu 10. Objížďka je průjezdná téměř plynulé, pouze v Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na necelých 10 minut. A na silnici 9 z České Lípy do Mělníka pomalu za Deštnou a odbočkou na Zakšín. Havarovalo tam osobní auto, v zatáčkách je tam omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů. Tolik zprávy. A po nich pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů. Slovo má znovu Jan Pokorný.

Rusko v noci na dnešek provedlo nejrozsáhlejší útok balistickými raketami od zahájení invaze. Podrobnosti zjišťujeme. V Evropě padla další historicky velmi pevná hranice. Mezi Španělskem a Gibraltarem se už nekontrolují osobní doklady. Hranice je volně prostupná. Na místě byl i zpravodaj Českého rozhlasu a na začátek zápisníku zahraničních zpravodajů řekne víc.

0: Španělsko a Velká Británie dospěly po více než 300 letech k velkému usmíření. Otevřeli společnou hranici na Gibraltaru. Už tam není potřeba ukazovat cestovní doklady a stát frontu na odbavení. Gibraltar, tedy malý cíp země s charakteristickou skálou na samém jihu Španělska, ovládá Velká Británie od začátku 18. století. Tento týden veškeré osobní kontroly zmizely. Odechlo si hlavně víc než 15 tisíc pendlerů, kteří denně dojížděli za prací z hraničního města La Linea, a když se mohli dostat do práce, byl to občas problém. Jejich radost z otevření hranice tam zaznamenal reportér Pavel Novák.
1: Je to jako v Cimrmanovském dobytí severního pólu. Jdu na sever a jdu na jih, ale tady je, jdu ze Španělska do Británie na Gibraltar. A udělám otočku a jdu zase z Gibraltaru do Španělska. Funguje to! Žádná kontrola, žádné ukazování pasů, žádné ukazování osobních dokladů. A skrz otevřenou bránu směrem gibraltarské skále projíždí stovky a stovky elektrických koloběžek, mopedů, aut. Procházejí lidi s baťohy na zádech. Zkrátka jdou do práce, protože je 7:30 ráno.
2: Monika, trabajo en una compañía de auditoría. Me va a parecer más extraño.
3: Jmenuji se Monika a pracuji v Gibraltaru v auditorské firmě. Bude mi to připadat zvláštní, protože pracuji v Gibraltaru od roku 2008. Jsem odsud z Linie a hranice tu byla vždycky. Zjednoduší se její přecházení. Hlavně v létě se tady vždycky dělaly fronty nás, zaměstnanců a taky turistů. To už nebude.
1: Pan Celestín přijel k gibraltarsko-španělské hranici na kole. Tady v Andaluzii žije už přes 50 let, ale narodil se v provincii Castilla León. Je rád, že je hranice otevřená, že je prostupná a věří tomu, že už se to nikdy nevrátí zpátky.
4: Jasně, že je to velká výhoda. Nemusíme ukazovat pasy ani osobní doklady. Všichni můžou tam i zpátky projít úplně svobodně. Stejně jako když cestujeme do Francie nebo jinam.
1: Rodina paní Nikoli z Londýna byla trošku rozčarovaná z toho, že najednou byla hranice zase na chvíli zavřená, ale je to kvůli tomu, že se odehrával slavnostní ceremoniál a na něj přijel španělský premiér Pedro Sánchez. Paní Nikola je ale ráda, že k tomu otevření hranice došlo. Co si ona pamatuje, tak vždycky Gibraltar byl součástí Velké Británie a teď to bude daleko jednodušší, jak pro ty, kteří tam pracují, tak pro turisty přejít hranici a podívat se, co tam vlastně je, jak to tam vypadá, a třeba také zajít na bezcelní nákupy právě na gibraltarskou stranu. Přímo tady na hranici je autojeřáb, který zvedá a bude odvážet budky, na kterých je napsáno Policia Nacional. Po kontrolních stanovištích tu zbyly jenom betonové desky jejich základů. Začíná nová éra pro Gibraltar, pro Španělsko, pro Evropu. Z gibraltarsko-španělské hranice Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů. Od pádu Saigonu letos uběhlo 51 let a od následného sjednocení severního a jižního Vietnamu rovné půlstoletí. Někdejší metropole jižního Vietnamu dnes nese jméno Ho Chi Minhovo město a tamní dravá ekonomika ho proměňuje k nepoznání. Mezi výškovými budovami ale zůstávají místa, kde se jakoby zastavil čas v roce 1975. Například v někdejším prezidentském paláci, kde natáčel reportér Ladislav Novák.
1: Už od brzkého rána je Ho Chi Minhovo město plné hlasitých motorek a troubících aut. Mezi skleněnými mrakodrapy voní polévka pho ze silného vývaru. To v sedě na chodnících snídají dělníci, kteří finanční centrum Vietnamu přestavují k modernímu obrazu. Palác sjednocení nabízí příjemné ticho a oproti okolnímu světu se už víc než 50 let téměř nezměnil. Budova má nespochybnitelný evropský ráz, ale modernita 60. let je přizpůsobená asijskému prostředí.
2: Autorem této unikátní stavby je architekt Novietu. Půdorys paláce přizpůsobil tvaru čínského znaku pro štěstí. Stejně tak má svůj symbolický význam každé patro.
1: Říká průvodkyně Chan Ty-min. Do zdí někdejšího prezidentského paláce tak jsou vetknutá slova jako humanita, moudrost nebo prosperita.
2: A třeba čtvrté podlaží má tvar čínského znaku pro ústa. Odkazuje na svobodu slova. Je tam taneční sál a lidé tam při zábavě mohli mluvit otevřeně.
1: Nahlížíme do jednacích sálů nebo místností pro pořádání státních banketů. V pracovně jihovietnamského prezidenta nám paní Chan ukazuje dveře, kterými mohla hlava státu v případě bombardování okamžitě seběhnout do podzemních tunelů. A strach z bombardování byl oprávněný. Letecké bomby srovnaly se zemí v roce 1962 už původní koloniální palác, který stál na tomto místě. Až pak tu vyrostl palác moderní a i na něj po 13-leté pauze znovu dopadly další nálože. Za pozdějším útokem stál pilot Nguyen Thanh Chung.
2: Byl to člen komunistické strany, ale zároveň působil jako spící agent v jihovietnamském letectvu. 8. dubna 1975 se svým letadlem schodil bombu tady přímo nad nás, nad centrální schodiště, kde udělal díru do stropu.
1: Pokus pilota příliš škod nezpůsobil, ale za symbolický útok na sídlo moci je socialistickou

0: Mezinárodní divadelní festival ve francouzském Avignonu slaví 80. narozeniny. Podílí se na něm 1400 divadelních skupin z celého světa, které nabízejí asi 1800 představení. Premiéru měl letos na festivalu i nedokončený text s názvem Šeřík českého ex-prezidenta a dramatika Václava Havla. Na festivalu v tvrdé konkurenci se znovu prosadili i čeští umělci, sourozenci Rafael Růz a Daniela Hiršová, kteří do Avignonu přijeli s představením, které se jmenuje La Discipline. Natáčel s nimi náš zpravodaj Martin Balucha.
1: Kompletně zaplněný sál pařížského studia Eberto. Lidé tleskali, někteří provolávali bravo. Hlavní postavu stvárnil Rafael Ruiz.
2: Je to úplně úžasný. Já jsem nadšen. Je to fakt splněný sen a jsem strašně šťastný, že jsem tady a že můžeme hrát takovýhle zajímavý dílo.
1: Rafael Ruiz je členem mezinárodního souboru Three Penny Collective. V inscenaci La Discipline hraje slovutného francouzského profesora Jeana Martina Charcota.
2: On byl neurolog a profesor, například našel amyotrofickou laterální sklerózu, podílel se na vlastně popularizaci Parkinsona. Měl také právě tuto obsesi, tuto posedlost s tím, že chtěl nalézt příčiny hysterie. A o tom je to naše hra.
1: Divadelní představení se vrací do roku

0: V roku 1870 do pařížské nemocnice Salpêtrière, kde profesor Charcot pořádal veřejné přednášky, hypnotizoval své pacienty a snažil se najít příčinu hysterie.
1: Velmi se mi líbí myšlenka divadelní hry. Viděla jsem na tohle téma už film. Je to zajímavé i z historického úhlu pohledu.
0: Michel připomíná, že profesor Charcot inspiroval i velká jména v oborech neurologie a psychiatrie.
1: Pana Charcota vnímá jako neurologa, který koncem 19. století pracoval na pochopení duševních chorob. Byl v kontaktu s Freudem i Karlem Gustavem Jungem, zapsali se do historie, ovšem i dobrý vědec může mít jisté úchylky.
0: Divadelní magazín Journal Lateras zařadil inscenaci na seznam doporučených představení na festivalu v Avignonu. Hru označil za poutavý thriller, ve kterém jsou ženy a nemocní diskriminovaní, vědecké experimenty zbavené lidské kosti a kde se lékaři jeví stejně šílení jako jejich pacienti.
2: A fakt se děje každý večer, že nás napadne něco a najednou zjistíme, že něco třeba funguje hůř nebo něco líp a ta hra je fluidní hodně.
3: Pořád konstantní se
2: měníme.
3: To už je teda sestra Daniela Hirsch, a která, abych to popsal, tak má teďkon misku a v ní je kaše.
2: Je to rekvizita, kterou používám na něco trochu nechutného, ale nebudu, jak se to tak říká, spoilovat, k čemu to je.
3: Vaše postava ta zvrací na scéně a to je ta kaše teda.
2: Ano, to je ta kaše. Ano, je to tak, jsou to jenom vločky s vodou, ale vypadá to podle mě docela věrohodně.
0: Soubor Three Penny Collective s hrou vystupoval v Česku, ve Velké Británii a taky ve Francii. Podle publika představení mírně obměňuje.
4: Tady je to úplně něco jiného, jelikož Charcot je pro Francouze ikona.
0: Specifikem avignonského divadelního festivalu je takzvané letákování. To znamená, že herci v kostýmech vyrážejí do ulic a sami se snaží ulovit diváky na představení. Herci si chystají různé scénky, kterými by dokázali zaujmout a upoutat pozornost.
2: Tohle je třeba pro mě novinka, tohle se v Česku moc neděje, nezažila jsem to, takže to člověk musí být hodně otevřený a nemít žádný stud.
0: Jednoduše bez práce nejsou koláče, nebo tedy bez letákování nejsou v Avignonu diváci. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnály 10 hodin. A zprávy má Kateřina Couserisová.
2: V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Ruská armáda vyslala na Kyjev největší počet balistických raket od začátku invaze. Fotbalisté Anglie přestříleli Francii 6-4 a slaví bronz z mistrovství světa. Dopravní omezení brzdí provoz na silnici 50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku. A bude oblačno i zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě až 29 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Stovkám tisíc Čechů do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. Platnost dokladu byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
2: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně pak 5 pracovních dnů. Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku už u téměř 900 lesních požárů. V loňském roce schořilo při požárech více než 300 hektarů lesa a škoda vznikla přes 18 milionů korun. 25 lidí při lesních požárech utrpělo zranění. V osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku letos les hořel už 4x.
4: Hořelo na ploše nějakých 150 na 100 metrů. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů. Hlavním důvodem, když se nám ten požár dostal na takovouhle plochu, je dlouhotrvající sucho.
5: Vysvětluje dačický hasič Pavel Brůžek.
6: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho.
5: Potvrzuje Martin Možný z týmu Intersucho. Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Z Dačicka Eva Marvanová, Radiožurnál.
2: Rusko při nočním útoku na ukrajinský Kyjev odpálilo největší počet balistických raket od začátku války v roce 2022. Řekl to ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha, podle kterého se jednalo zhruba o 40 balistických střel. Potvrdil také, že útok má i oběti. Konkrétní čísla ale zatím neupřesnil. Ukrajinské letectvo informovalo, že protivzdušná obrana sestřelila asi polovinu střel. Ukrajinská armáda v noci naopak zaútočila na dvojici ruských ropných tankerů v Černém moři. Bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není třeba, stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Podle lektora Romana Martínka se ukazuje, že ostravané mají o kurzy zájem.
7: Je to opravdu pro ty lajky, kteří si chcou vyzkoušet, jak jsou na tom, co se týče nějaké fyzičky, jestli dokážou dát nějaký úder, jestli se dokážou přikryt. A tak, jak Dnešek ukázal, prostě je to určené i pro děti, i pro nějaké starší věkové kategorie a bylo tady docela mladých spousta, takže zatím jsme spokojeni.
8: Sport. Bronzové medaile získali na mistrovství světa fotbalisté Anglie. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii. Poslední duel na francouzské lavičce odkoučoval Didier Deschamps. Trenér, který tým dovedl ke světovému titulu v roce 2018, u mužstva po 14 letech končí. O svých pocitech mluvil Deschamps v rozhovoru pro kanál Be In Sports.
9: Je to těžké, protože pro mě to byl speciální den. Reprezentace pro mě znamená strašně moc, ale všechno jednou končí. Tým mi bude moc chybět. V první půli to od nás byla katastrofa, pak jsme se zlepšili a nebyli daleko od zázraku. Máme nadstandardní hráče, kteří jsou mladí a ještě se budou zlepšovat. To je to, co Francie potřebuje k tomu, aby se udržela ve světové špičce.
8: O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne ve 21 hodin českého času. Stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 u Vráže a uzavřený pražský okruh u Ořechu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž. Na 12. kilometru vyšetřují nehodu mimo jízdní pruhy. Nezdržíte se. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem uzavřený v obou směrech mezi 16. a 19. kilometrem. Silničáři bourali mosty. Uzavírka má trvat ještě necelou hodinu. Teď tam projíždějí čistící vozy. Ve směru na D1 se to dá objet z exitu 26 po Karlovarské, Strahovským tunelem a po Strakonické. Podobně i opačně. Trasa je bez většího zpoždění. Silnější provoz čekejte v Radlické z Jinonic k Dobříšské. V Praze ve Vilzonově směrem na Pankrác se jede krokem od Státní opery až na IP Pavlova. Tam je dopravní omezení, zpoždění 10 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště za Buchlovicemi u Zlechova opravují vozovku, jezdí se Kyvadlově. Zdržení kolem 10 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to vydatné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21, jinde v Čechách kolem 25 stupňů, na Moravě až 29. Tolik zprávy. A je tady víkendový host Radiožurnálu. Slovo má Patricie Strouhalová.
1: Ano, dobrý den, zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Tím hostem je dnes chlebový someliér Stanislav Janíček, tak já jsem moc ráda, že jste přijal pozvání.
11: Krásné, dobré dopoledne.
1: Dobrý den. Tak
11: děkuju za pozvání.
1: Vy máte, jednak řeknu, že jste pekařský technolog a vlastně první oficiální chlebový someliér v České republice. Od roku 2023, vlastně pod záštitou Svazu pekařů a cukrářů v České republice. A vy teď máte za sebou pekařskou sobotu, už 31. ročník, kdy se peče pro dobrou věc ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, odkud jste přijel. Aha. Vy jste sebou přivezl i chleba, který se tam upekl v té staré peci. Co je to za chleba a jak ta pec funguje, když je stará? Kolik je vlastně?
11: Tak přesný stáří té pece samozřejmě nevím, protože ten skanzen má opravdu stovky let za sebou. Nicméně já už tam jezdím opravdu od té doby, co jsem byl student a učil jsem se sám pekařem, kdy jsme tam předváděli starou pekařskou výrobu. Přivezl jsem klasický pšenično-žitný chléb, který tam tradičně takhle pečeme. Mícháme ho tam opravdu ručně v těch dřevěných kádích, kopistí, prostě ručně opravdu dlouho. Následně den dopředu se musí vytopit pec, která má tu chvíli klidně 500-600 stupňů a následně potom chladné jenom udržujeme nějakou teplotu. No a samozřejmě tam pečeme bochníky chleba, takové to velké pecny, jako se dneska přivezl.
1: A dává se i tady do těch starých pecí nějaký pekáček s vodou, tak jak se to dělá?
11: Nedává, ale hrníček vody tam vždycky do té pece samozřejmě dáme, aby trošičku tam té páry na to pečení samozřejmě bylo. A samozřejmě nedokážeme udržet přesnou teplotu na to pečení, takže ten chleba opravdu je po každý trošičku jiný, specifický, je tam vidět ta hezká řemeslná práce. A můžu říct, že ty lidi to opravdu ocení, protože ty chleby si tam mohou koupit a ochutnat. A ten chleba z té pece je absolutní unikát. Samozřejmě můžete ochutnat i vy osobně a dávají nám za něj velice slušné peníze a jak už jste zmínila, tak ty peníze se vybírají na dobrou věc, většinou na nějaké handicapované nebo zdravotně v podstatě nemocné dítě.
1: Stanislav Janíček, chlebový someliér, dnes s námi ve víkendovém radiožurnálu.
0: Host radiožurnálu.

0: Chlebový someliér Stanislav Janíček dnes hostem ve víkendovém vysílání radiožurnálu. Zmínili jsme pekařskou sobotu, 31. ročník ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde se už roky peče pro dobrou věc. Když tam takhle jste, kolik tam toho nachodíte po horách?
1: No, chodíme hodně, protože samozřejmě bydlím v Liberci, takže bydlíme i na horách, no a teď už vlastně, jak jsem mi tady zmínil, tak s manželkou jsme absolvovali kánský trek 170 kilometrů Tour de Mont Blanc, takže chodíme po horách často.
0: 170 kilometrů během 4 dnů s převýšením 10 000 výškových metrů. Tak máte sebou i chleba?
1: No, přiznám se, že chleba občas jako vozím sebou, samozřejmě bez chleba se nedá, ale tentokrát jsme to absolvovali bez chleba, protože jsme řešili každý gram sebou.
0: Jaké to je?
1: Náročné. Bylo to náročné, velmi náročné. Musím přiznat, že žena má mnohem lepší kondici než já, ale ty panoramata, ty výhledy, to je prostě, to je vždycky taková hezká odměna toho výšlapu a to je té náročnosti vůbec toho terénu.
0: Musíte si hlídat váhu?
1: Samozřejmě, musím, protože cestuju poměrně hodně v autě, takže tam by ty kila šly hodně rychle nahoru a takže i moje žena se samozřejmě stará o zdravou výživu a to bych se dobře stravoval a dělá mi pravidelně svačiny do práce, takže díky ní taky samozřejmě udržuju tu správnou váhu.
0: Protože u chlebového sommelierství a ještě k tomu, když pečete, tak si člověk řekne, tak to se nedá neochutnat.
1: Samozřejmě, to je, u mě to je povinnost, musím ochutnávat samozřejmě.
0: Co vlastně dělá chlebový sommelier?
1: No tak ono těch pracovních pozicí mám trošičku jakoby víc. Jo. Jednak pracuji pro jednu rakouskou firmu, kde pracuji jako pekařský technolog, obchodní zástupce. Pak samozřejmě dělám tuto funkci toho chlebového someliéra. Zároveň točím pořád o pečení, který se jmenuje tematicky Peču pro tebe, který se dá dohledat klidně i na mých vlastně na mém YouTubeovém kanále Chlebový someliér, ale i na sociálních sítích. No a pak samozřejmě taky práce doma, kolem domečku a kolem dětí.
0: No a Česká pekařská škola má ve světě obrovské jméno. Proč? Proč pořád? Na co vlastně máme být právem hrdí? A na co nesmíme zapomínat a občas zapomínáme?
1: Já si myslím, že nejenom ta škola ohledně těch pekařů, ale i ta naše klasická pekařina má velice dobré jméno, nejen ve světě, ale i tady u nás a máme být patřičně na co pyšní, protože ten náš chléb je takový malý originál, no možná vlastně velký originál, protože to složení toho klasického chleba je naprostý unikát. My používáme hodně žitnou mouku, i když dneska se to trošičku mění, ale kdokoliv, byť mám rodinu v zahraničí, tak i já, když odjedu do zahraničí na dovolenou, tak se domů těším a to mi dáte určitě za pravdu na ten náš klasický český chléb.
0: Řekněte mi, proč se chleba nikdy nepřejí?
1: No, já si myslím, že to je hlavně tím, že ten chleba má takovou svoji neutrální chuť. Můžete ho samozřejmě jíst na sladko, na slano. Jestli si ho někdo dá s paštikou, nebo se salámem, nebo si ho dá s marmeládou, tak je to prostě v tom, že je opravdu takový neutrální. Když vezmeme jakýkoliv potraviny, které jsou chuťově výrazný, ať je to něco hodně sladkého, něco hodně kyselého, tak ten mozek podvědomě se toho poměrně rychle přejí a stačí nám toho trochu. Ale u toho chleba to tak není, takže to si myslím, že je hlavním důvodem, proč se chleba nelze přejíst.
0: Máte nějaký fígl, čím vylepšit chleba, tak aby se právě tak zachovalo i to, že si řekneme, to je vlastně klasika, ale něco tam je jiného.
1: No tak těch fíglů samozřejmě je víc, který to můžou ovlivnit. Samozřejmě já říkám, že ten chleba snese všechno. Jo, můžeme pro někoho, když jezdím třeba za rodinu na Moravu, tak ty mají rádi škvarkový chleba, takže do toho chlebového těsta se dá zamíchat škvarky, uzené maso, ale samozřejmě někdo doma třeba rád medvědí česnek, tak si dá do těsta medvědí česnek. Dá se to opravdu zpestřit čímkoliv.
0: Já se z dětství pamatuju, že nám babička i maminka dělala chleba na rybičky, no že potom v másle nakreslila nějaký ten vzorek. Dělali jste to taky?
1: Přiznám se, že ne, ale třeba manželka vykrajuje dětem ze zeleniny, když ozdobí nějaký chleba, tak dělá různé tvary a tak, takže určitě ano. To zdobování je to pak hezčí, líp to možná chutná, nebo motivuje k tomu, aby to lépe chutnalo.

0: Chlebový someliér a Stanislav Janíček ve víkendovém radiožurnálu. Kdy vy jste začal sám doma péct chleba? Kolik vám bylo, kdy jste upekl první? Který se dal jíst teda?
1: Tak bylo to až po té době, kdy jsem začal se učit pekařem, protože do té doby jsem jako opečení, jako občas jsme doma s mamkou pekli nějakou buchtu nebo něco, ale to nepovažuji přesně jako za nějaký extra pečení. Ale opravdu to bylo až po tom, co jsem se rozhodl jít studovat ten pekařský obor, takže mi bylo nějakých těch 15-16 let.
0: A pekař ve vaší rodině, v rodu nikdy v historii nebyl?
1: Nevím o tom, takže jsem jediný zatím. Možná první, možná poslední, těžko říct, i když moji synové říkají, že pekaři budou.
0: Aha. Jaká byla chlebová kultura u vás doma, když jste byl malý?
1: Tak u nás to v podstatě nebylo ani nic jako významného. Prostě klasický chléb, který se kupoval, když jsem ještě bydlel jednak na Vysočině, potom na Jižní Moravě. Pamatuju si ten chleba, pamatuju si tu pekárnu, kam jsme chodili pro chleba samozřejmě, a ten chleba jsem jako hodně zapsal a myslím si, že mě hodně ovlivnil v tom, jaký chleba dneska preferuju. Uh-huh. Vím, že potom postupem času jsem hodně upřednostňoval třeba podmáslový chléb, který se fakt dělal z toho klasického podmáslí, a postupem času se to samozřejmě vyvíjelo až do té podoby jako dnes.
0: Ta naše tradice žitných a žitnopšeničných chlebů, uh-huh, dá se mluvit o světovém unikátu?
1: Naprosto. Naprosto. Myslím si, že ať jsem cestoval kdekoliv, ať to byla Asie, Austrálie, tak tam většinou používají ty pšeničné mouky, takže ty chleby jsou spíš třeba toastové nebo opravdu hodně, hodně objemné, to znamená, že používají ty pšeničné mouky, ale toho žita se používá opravdu minimum, takže troufnu si říct, že díky tomuto složení a díky třeba používání těch kvasů je ten náš chleba naprostý unikát.
0: Proč ten žitný kvas je náročnější?
1: Potřebuje čas. A to je jedna věc. A druhá, stejně jako pšeniční samozřejmě. Ale s tím žitným kvasem se pracuje trošičku hůř, nebo prostě i s tou žitnou moukou se pracuje hůř. To těsto je lepivější, jo, takže ne úplně dobře se s tím pracuje, ale všechno je to o zvyku.
0: Tak zase nějaký fígl, když potřebujeme zpracovat ten žitný kvás.
1: Čas, léta praxe. to je stejný, jako když jsme se učili stáčet ten chleba, ne jednou rukou, ale obouma rukama, fakt jako ty klasický pekaři, tak to taky, to potřebuje člověk nějaký grif a prostě udělat, já nevím, tisíce chlebů, aby opravdu to chytil do té ruky, a je úplně jedno, jakou ten chleba má konzistenci, nebo to chlebové těsto, jakou má konzistenci, a dokáže si s tím prostě poradit.
0: Hodně cestujete, tak čemu lidé v různých koutech světa říkají chléb? Co vás třeba nejvíc překvapilo?
1: No, tak v některých koutech světa říkají i bagetě chléb. Mm. Jo, a To si člověk jako říká, teď u nás je to prostě pečivo, no, ale jako jiný kraj, jiný mrav, takže člověk se tomu samozřejmě přizpůsobí.
0: Mnozí mají rádi právě chleby, které jsou spíš takového toho bagetového, ano, typu, že jsou tam velká oka. A někdo zase tam velká oka rád nemá. Tak mě by zajímalo, kam se přikláníte vy a z pohledu someliéra, co je na tom dobře a co ne?
1: Tak ty oka, po pekarsku jsou to pory, to je střídky, tak není to,
0: líp,
1: není to, jasně, pro klasického asi konzumenta, ano, u nás jako pekařů, kde nás to učili samozřejmě, těch slangů je mnohem víc, stejně jako u nás se dneska používá hydratace, to znamená, že kolik je mouka schopna navázat té vody, u nás u pekařů to byla vaznost mouky, jo, ale všechno se to hold mění, stejně jako ty chutě, a my dneska vidíme, když děláme třeba soutěž o nejlepší chleba roku a hodnotí ho třeba studenti potravinářských škol, že ten trend je opravdu velmi se měnící, a tenhle ten trend těch pšeničných, hodně pórovitých chlebů je rozhodně na velkém vzestupu. Kdežto ty klasické chleby, co byly kilo 20, jo, ty šišky, ty už dneska pekárny vyrábí podstatně méně a jsou spíše na ústupu. Nicméně já jsem ještě té generace, že ten klasický pšenično-žitný nebo žitno-pšeničný chléb mám každopádně rád, a když si ho přivezu do jakékoliv pekárny a dostanu k tomu třeba od pekaře ještě dobrou škvarkou pomazánku, no, uh-huh, tak to je první, co přijdu domů, že tenhle čerstvý, teplý chléb ještě zakrojím, dám si k tomu tu škvarkou pomazánku, byť na to možná nevypadám, ale to je naprostá pecka, jedním slovem.
0: A je taky u vás v rodině boj o patku?
1: Musím se přiznat, že ani ne, protože já mám relativně mladé, malé děti, 6 a 9 let, a ty ten klasický chleba moc jako nemusí. Přesně je vidět, že mají rádi ty pšeničné, pórovité chleby, anebo když už si můžou vybrat, tak si dají raději toustový chleb.
0: Mm-hmm. No a upéct dobrý toustový chleb v čem domácích podmínkách? Co je základ, aby se to povedlo?
1: Aby byl opravdu i dobrý chuťově, tak bych doporučoval určitě pšeniční kvásek, protože je to pšeniční chleba, takže do něj bych dal pšeniční kvásek. Určitě může se přidat trošičku i té žitné mouky. Určitě se může na zpestření té chutě dát třeba med, dát tam máslo a tím zjemníte tu chuť a prodloužíte i tu trvanlivost a pak si ho třeba něčím i vylepšit.
0: Říká náš dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu chlebový someliér Stanislav Janíček.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy ČR a město Plzeň.
1: Radiožurnál je 10:30. Zprávy a Kateřina Sousedisová.
2: Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, vyplývá to z dat zprávy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschaberg. Premiér Donald Tusk zase potvrdil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity. Zájemci dnes můžou v Brně přijít na speciální prohlídku včelína, kde Johann Gregor Mendel prováděl své pokusy se včelami. Domek je v zahradě augustiniánského opatství. Návštěvníky přivítá průvodce v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude jeho návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady.
3: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje v Aténách. V semifinále porazila nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou ve třech setech. Krejčíková si dnes po 19. hodině zahraje o titul proti domácí Marii Sakariové. Britský atlet Josh Kerr zaběhl na mítingu Diamantové ligy v Londýně světový rekord na jednu míli. Časem 3 minuty 42,66 sekundy tak posunul výkon Maročana El Gerouche z roku 1999.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chodec na D1 u Popůvek a nehoda v Brně. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na výstaviště. Na kilometru 184,5 jde chodec. Je to v místě, kde není odstavný pruh. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Ostravy se v omezení na kilometru 195,5 srazila dodávka a osobní auto. Na místo už přijela policie, blokují pravý pruh. Kolona teď začíná na kilometru 194 a je na více než 15 minut. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem nadále uzavřený v obou směrech mezi 16. a 19. kilometrem. Silničáři bourali mosty. Uzavírka má trvat ještě necelou půl hodinu. Ve směru na D1 se to dá objet z exitu 26 po Karlovarské, Strahovským tunelem a po Strakonické, podobně i opačně z exitu 10. Provoz sílí na náhradních trasách se tvoří kolony. V Bělohorské před Vypichem v obou směrech, také v Plzeňské směrem na Anděl se popojíždí z Kavalírky nesouvisle k tunelu Mrázovka. A na silnici 50 z Brna do Uherska Hradiště za Buchlovicemi opravují vozovku, jezdí se kyvadlově zdržení kolem 10 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky a to vydatné, odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový host Radiožurnálu a Patricie Strouhalová.
1: A tím hostem je chlebový someliér Stanislav Janíček. Řekněte mi vlastně, jak voňavý a barevný svět kůrek a střídek je.
5: Tak je to na každém z nás, protože každý vnímáme ty chutě a vůně trošičku jinak. Já jsem vlastně každých 5 let musím absolvovat senzorické hodnocení na Vysoké škole chemicko-technologické, kde vlastně se učím rozeznávat, nebo učím, znova si to vlastně osvěžuju, jak rozpoznat ty chutě, vůně. A každý z nás to máme úplně diametrálně jinak. Já třeba vím, že já mám citlivost na velmi hořké chutě. Jo, když nás je tam třeba 20 různých lidí, kteří si tuhle odbornost děláme, tak já jsem jeden z 20, který má extrémní citlivost na hořké chutě.
1: A hořký chleba máme?
5: No, když ho spálíme, tak určitě.
1: Kolikrát se vám to povedlo ho spálit?
5: No tak to víte, že já jsem se několikrát takhle spálil a nepovedlo se mi to. Zapomněl jsem na to samozřejmě v peci a spálil, ale to je nejlepší škola života.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Chlebový someliér Stanislav Janíček ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když by teď někdo dostal chuť si upéct chleba, tak čím by měl začít?
1: No tak v první řadě podle toho, jaký ten chleba má rád, takže použití mouky, jestli má na pšeniční chléb, anebo žitný, nebo namíchaný samozřejmě. Od toho se pak odvíjí, jaká bude možnost té mouky, schopnost na sebe navázat tu vodu. A pak samozřejmě to rozděluje taky v podstatě ty lidi, kteří mají rádi kváskový chléb, to znamená, jestli si vypěstují nějaký kvásek, nebo od někoho si třeba dostanou, protože se tvrdí o tom, že kvas se nekupuje, ale že se daruje, nesmí se kupovat. No a pak samozřejmě se dá udělat v uvozovkách zrychlená verze, kdy použijeme droždí a pak už je na každém z nás, kdo třeba do chleba má radši slanější, to znamená většinou se dávkuje kolem 2% soli, někdo třeba i 2,5%, kdo má rád ty slanější chutě. A pak samozřejmě můžeme ten chleba různě ještě obohatit o další položky, ať už je to třeba škvarky, které jsem zmiňoval, nebo sušené rajčata, olivy, de facto čímkoliv.
0: Proč se kvásek nesmí kupovat?
1: No, to je taková tradice, která takhle traduje mezi pekaři, že by se neměl kupovat a měl by se darovat.
0: Je to pověra nějaká?
1: Je to možné. To se přiznám, že jsem potom nepátral.
0: Měl byste? V každém případě
1: to jako domácí úkol.
0: Někdo dělá s droždí, ne s kvásku.
1: Ano.
0: Mám se za to droždí stydět?
1: Já si myslím, že určitě ne. Pořád je to ta pekařina. Já si myslím, že i ta pekařina samozřejmě má svůj vývoj, kdy samozřejmě dřív se peklo z těch klasických žitných, následně třeba pšeničních kvasů. Potom se ta doba trošičku zrychlila. Peklo se hlavně z droždí, samozřejmě, aby ta pekařská výroba trošičku odsypala, hlavně v těch pekárnách. A dneska si myslím, že je doba ta, která se zase trošičku vrátila a používají se víc ty kvasy.
0: Je pravda, že ta pekařina je čistá fyzika a chemie? Je tam víc té chemie nebo té fyziky?
1: No tak to už záleží na každé té pekárně. Některá používá třeba víc chemie, některá zase ne. Takže to je opravdu na každém individuálním přístupu každého pekaře.
0: Jak velká alchymie je najít právě ten správný poměr pšeničné a žitné mouky?
1: No, myslím si, že nejjednodušší způsob je dát to půl na půl. Je to úplně taková opravdu varianta, která prostě tady se dlouhé léta vyrábí, nebo vyráběl i chleba pšeničnožitný, žitnopšeniční právě půl na půl. A myslím si, že to je taková jedna z nejoblíbenějších vůbec jako variant toho hotového chleba.
0: Semolinová mouka, ta se často používá na pečení v Itálii.
1: Ano.
0: Co dokáže?
1: Ta semolinová mouka je taky pořád pšeničná mouka, nicméně je to druh tvrdé pšenice, která má především větší podíl lepku a silnějšího lepku. To znamená, že ten výrobek nebo to těsto je potom takové jako stabilnější, dělá nám velké ty oka nebo ty pory, chcete-li, a používá se hodně na to dlouhé kynutí třeba. Na výrobu třeba čabat, francouzských baget a fokáč třeba.
0: Takže když budu chtít upéct fokáču nebo bagetu z naší hrubé mouky, tak se to...
1: Tak bych určitě radši upřednostnil tu semolinu a nebo ještě druhý druh tvrdé pšenice, třeba durum mouka.
0: A pokud to nemáme, tak a chceme to upéct, prostě potřebujeme zadělat těsto?
1: Tak spíš bych použil naší hladkou mouku, rozhodně.

0: povídáme si se Stanislavem Janíčkem, chlebovým someliérem. Dnes, pokud jsme poslouchali předpověď počasí, se zase občas mají objevit bouřky. To se říká, že těsto nekyne, nebo že by se mohlo srazit, prostě, že se nám to nepovede.
1: Ano, ano, říká se to. Já tvrdím jedno. Těsto je živá hmota a žije si takovým svým životem, stejně jako kvas. A samozřejmě opravdu je poznat, že když je nějaká takováhle změna, nebo když se změní teploty, samozřejmě v létě se peče jinak, v zimě se peče jinak, tak to na to těsto má opravdu velký vliv.
0: Takže vy se bouřek nebojíte a i tak těsto zaděláte. Chápu to správně.
1: Přesně tak.
0: No a v čem je to jiné péct v létě a v zimě? Na co si musím dát pozor?
1: Tak jsou to ty teploty. Jednak to, že samozřejmě venku je výrazně chladněji, to znamená, že to ochladí i to prostředí v těch pekárnách, ale ochladí to i ty suroviny, například i vodu z řádu. Takže je potřeba, existují i přímo jako vzorce na výpočet teploty vody do těsta, kdy já si přepočítávám, aby to teplo měla tu, pardon, to teplota těsta byla naprosto ideální.
0: Jaká je ta ideální teplota toho těsta?
1: 28 až 30 stupňů je ideální teplota pro množení těch kvasinek v tom těstě a na to, aby nám to kynulo opravdu tak, jak chceme.
0: Mm-hmm. Abychom je zase třeba nespálili.
1: Přesně tak, můžeme ty kvasinky zabít, když dáme vařící vodu nebo třeba mléko do těsta.
0: A když si někdo chce připravit domácí kvásek, tak jak ho udělat? A pak hlavně, jak ho krmit?
1: Tak úplně nejjednodušší způsob, jak jsem říkal, nejlépe od někoho získat ten kvásek a následně ho přikrmovat moukou a vodou. Přesně tak. Pokud se budeme bavit o klasickém kvásku třeba na koláče, tak samozřejmě je to o tom droždí, mléku, trošku cukru a mouky.
0: Mm-hmm. Někdo ho dává i do lednice.
1: Ano.
0: Může se v jakém jako časovém období, kdy ho zase vyndat? Kde ho dokrmit? Protože v lednici asi tam jako tolik hladu nemá, ne?
1: Ano, ano, je to všechno zpomalený v podstatě. Jo, když to vezmeme, ty ideální teploty, jak jsem říkal, 28 až 30 stupňů, je proto ideální kynutí, které máme na zpracování i hned. Ale když ho dáme do té lednice, tak my ho trošičku jako zbrzdíme a máme čas si ho třeba každý den přikrmit, část toho kvásku si odebrat na nějaký to těsto a část si zase necháváme na to další množení.
0: Většinou bagety se právě dávají kynout do lednice. Je to takové to pomalé studené kynutí.
1: Ano.
0: Jaký je ten základ tady toho procesu, aby to vyšlo?
1: Tak není to jenom u baget, ale je to už dneska u chleba, přecházejí na to i nejrůznější pekárny a jako velká výhoda nebo bonus tohoto dlouhého kynutí je ten, že při těch 5 stupních v té lednici, nebo dneska existují takzvané stopkynárny v těch pekárnách, je, že tyhle ty výrobky mají potom mnohem lepší chuť a vůni. Probíhá tam prostě proces určité fermentace, kdy ten výrobek opravdu je potom chutnější, víc voní. Trošičku se musí změnit i pečení, protože ten výrobek potom i mění rychleji barvu při tom pečení. Takže trošičku nám to mění celou strukturu toho daného těsta nebo respektive výrobku.
0: No právě prý barva a vůně jsou u chleba důležitější, než si myslíme.
1: To určitě ano. Já sám jako dítě pamatuju, když jsem samozřejmě chodil do pekárny a ždiboval jsem tu kurku, protože ta na tom byla to nejlepší. My když třeba chutnáme samozřejmě na těch nejrůznějších soutěžích ty chleby, tak nejdříve právě ochutnáváme i tu střídu, protože ty rozdíly tam jsou...

nemůžu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Stanislav Janíček, chlebový someliér ve víkendovém radiožurnálu. Když jsme se bavili o té bouřce, o tom, že to špatně kyne, tak prý také hraje roli, jestli budeme mít ten chleba dobrý nebo ne. Pokud jsme v pohodě nebo ne, že to prostě ten chleba pozná.
2: Já si myslím, že určitě, ale to neplatí jenom u pečení chleba, že to platí u všeho. Prostě člověk, pokud si myslím, že je nějakým způsobem rozhozený a nedaří se vám ty věci, tak je možná lepší se na to vykašlat.
1: Vy si od chleba občas chodíte odpočinout k motorkám, protože sbíráte staré motorky.
2: Ano, sbírám hlavně české motorky. No. Yamaha Zeta v podstatě.
1: Nejstarší je z jakého roku?
2: Z roku 58 je to v podstatě takový ten skútr, říkalo se tomu prase lidově. Mm-hmm. Tak to byla jedna vlastně, no jedna z prvních motorek, které jsem společně se svým tchánem renovoval. A jsem na to patřičně pyšný. Ano, jezdím.
1: Závody vás lákají?
2: Závody mě nelákají, kdysi jsem samozřejmě měl různé motorky, jezdil jsem rychle samozřejmě, ale dneska už samozřejmě s věkem, kdy se o sebe bojím a mám tady rodinu, tak už žádnou silniční motorku nemám.
1: Když jsem říkala, že od chleba si chodíte odpočinout k těm motorkám, anebo třeba i k těm dálkovým trekům, které máte za sebou a máte s manželkou rádi, tak když se sejdete jako rodina u jednoho stolu, tak ono se říká, že jako s tím chlebem by se mělo šetřit, nemělo by se plýtvat.
2: Ano.
1: Jak vedete svoje děti k tomu, aby neplýtvali? No, aby si toho chleba opravdu vážili.
2: Je pravda, jak už jsem tady zmiňoval, že ty děti ten klasický chleb jako moc jako nemusí. Spíš upřednostňují ten toastový chleba. Snažím se vždycky to s nimi řešit. Kolikrát si je pozvu na nějaké natáčení. Pečou se mnou, to určitě ano. Pečou s manželkou bábovky, všechno možný. Ale mají k tomu pečivu a chlebu takový prostě jiný vztah, než to člověk jako bere u sebe. Samozřejmě vyrůstají v jiné době, berou to trošičku jinak. Ale zase rozhodnout.

0: hodně nechci žádný chleba vyhazovat. Když už nějaký chleba zbyde, tak ho usušíme a naši sousedi mají dokonce zvířátka, mají králíky, mají nutrie, takže chodíme potom krmit zvířátka.
1: Dříve se také peklo, že se dávalo do toho těsta ne kvásek, ale droždí, ale používala se ještě střída ze starého těsta.
0: Ano, používala.
1: Dělá se to ještě?
0: Teď už se to nepoužívá. Teď už se to neznám pekárnu, která by to používala.
1: Ne, já jsem myslela jako při tom domácím pečení i teď.
0: Nesetkal jsem se s tím vůbec. Ne. Co se ještě používalo, tak byla brambora. Strouhala se syrová brambora do chlebového těsta a dělalo se to z toho důvodu, aby ten chléb déle vydržel.
1: Bramborové chleby ale máme taky.
0: Ano, máme. Přesně tak, ale tam se spíš používá většinou bramborová mouka, no bramborové vločky.
1: A vydrží déle.
0: Vydrží samozřejmě déle.
1: No. Ale je víc mokrý.
0: Ano, může, víc měkký.
1: Může jako, ale častěji splesnivět, ne?
0: To už je potom zase na tom, jakým způsobem ho uchováváme.
1: A jak správně uchovávat tedy chleba?
0: Zrovna jsem to chtěla říct. Nejlepší je nějaká bavlněná utěrka a pak ho dát klidně do nějakého sáčku, ale rozhodně ne, samozřejmě plast, protože tam ten chleba bude plesnivit ještě víc, protože se nám tam začne odpařovat ta voda z toho chleba a vytváří to pak třeba plísně.
1: A patří chleba do mrazáku?
0: Já osobně tvrdím, že ne.
1: Teď jsi tak nadechla, povzdechla.
0: Já to beru takový jako kanibalismus k tomu chlebu, protože si říkám, proč dávat chleba do mrazáku, když si dneska můžu koupit nejrůznější čerstvé chleby každý den a ty chleby se dneska prodávají i malé, že si myslím, že je člověk schopen to zkonzumovat.
1: Tak já moc děkuju za rozhovor. Naším dnešním hostem byl Stanislav Janíček.
0: Děkuju za pozvání.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy má Kateřina Couserisová.
1: Sociální sítě společnosti Meta nejsou dostupné. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 5000 lidí. Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa v divokém souboji o bronz Francii 6-4. Silný provoz čekejte na D1 na průjezdu Brnem v obou směrech. A bude oblačno i zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě až 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39-letý muž, kterého místní znali 19. ledna na obecním úřadu, zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil stovky nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat na začátku března. Teď už nabízí všechny služby. Má ale málo úředníků, říká nezávislý starosta Jan Machač.
3: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí, poplatkového systému a dalších věcí, ale pořád personálně v okleštěné podobě. Jedna kolegyně, ta dala výpověď, tak skončila, a dvě kolegyně, účetní a to samostatného bytového hospodářství, jsou pořád v pracovní schopnosti.
1: Část služeb společnosti Meta hlásí výpadek. Podle serveru Down Detector se problém týká i sociální sítě Facebook nebo Instagram. Meta se zatím k výpadku nevyjádřila. V roce 2021 globální výpadek dceřiných společností Facebooku trval asi 6 hodin. Tehdy ho způsobila chyba nastavení, která odřízla služby od společnosti od zbytky internetu. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele stoupl na 5119, informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je téměř 17 tisíc. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guajara na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhali i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého. Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilo-metodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla i toalety. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících podél stezky. Ty vytipovaly vhodná místa pro umístění jednotlivých prvků. Zlínský kraj zajistí jejich pořízení i instalaci a následně je bezplatně převede do vlastnictví obcí, které se budou starat o jejich provoz a údržbu.
5: Sport. Fotbalisté Anglie vybojovali na světovém šampionátu 3. místo. V Miami zdolali Francii 6-4. Dnes se v New Jersey bude hrát o titul. Finále Argentina-Španělsko má výkope 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál ve vstupech. Tady Pogačar ovládl 14. etapu cyklistické Tour de France. Slovinec zautočil ve stoupání v závěrečných kilometrech a vyhrál tak už po čtvrté na letošní Tour. V cíli ve francouzských Vogézách pak mluvil o výjimečné kulise utrati.
6: Musím poděkovat všem fanouškům, kteří vytvořili podél silnice neuvěřitelnou atmosféru. Myslím, že to bylo něco nezapomenutelného. Davy lidí stály všude, nejen u cesty, ale i na stráních kopců. Nikdy jsem nic podobného neviděl a moc jim za tu podporu děkuju. Byl to skvělý zážitek a takový způsob závodění se musí líbit nám všem.
5: Dnešní etapa, která peloton zavede do Alp, začne po 13. hodině. Pogačar vede v celkovém pořadí o 4,5 minuty před Danem Vingegaardem. Nejlepší Čech Matias Vacek je na 38. místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Brně a uzavřený Pražský okruh. Na D1 je v obou směrech silný provoz na průjezdu Brnem. Ve směru do Ostravy v omezení na kilometru 195,5 po nehodě už nic nepřekáží. Kolona z kilometru 194 je teď na 10 minut. Na D6 z Karlových Varů do Chebu pomalu při sjezdu na Cheb Dolní Dvory exitem 154. Přímo ve sjezdu v zatáčce havarovalo osobní auto, je tam omezený průjezd. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem nadále uzavřený po demolici Vinicích mostu. Uzavírka měla v těchto chvílích skončit, místo teď opouští těžká technika. Směrem na D1 je objížďka stále vedená po Karlovarské, směrem do Strahovského tunelu, zpět se vrátíte ulicí k Barandovu nebo Strakonickou. Směrem na letiště se dají využít exity 10 a 16. Na náhradních trasách je silný provoz, v Bělohorské jsou fronty před Vypichem v obou směrech, Dobřížská ulice je plná před vjezdem do Mnázovky. Uzavírku Pražského okruhu někteří řidiči objíždějí přes Zadní Kopaninu a Radotín, ovšem za Zadní Kopaninou teď stojí a překáží kamion. Tvoří se kolony, na místo už jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky, a to vydatné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
8: Nové vrty a úprava vody z řeka potoků, i tak řeší některá města nedostatek pitné vody, konkrétně třeba v Plzni a nebo taky v Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších. Tak detaily z těchto míst už za chvíli uslyšíte ve vysílání víkendového radiožurnálu, to od našich reportérů. Dobrý den.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: Kvůli stále častějšímu suchu hledají některá města další zdroje pitné vody. Třeba u Mělnické Vrutice vodohospodáři obnovují dosluhující vrty. Plzeň, která zatím využívá upravenou vodu z řeky Úhlavy, chce do několika málo let získat pitnou vodu i z další řeky, a to Radbuzy. Víc teď pro nás zjišťoval reportér Lukáš Milota, tak vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Důvody, proč Plzeň připravuje další zdroj pitné vody, jsou vlastně dva. Jednak by krajská metropole nebyla závislá jenom na řece Úhlavě, ale zároveň by byla připravená na případnou havárii. Třeba jako v roce 2019, kdy z areálu jedné firmy v Klatovech unikla vysoce toxická látka do Drnového potoka a následně se dostala až do Úhlavy. Jedním z těch opatření bylo tehdy přečerpávání vody z Radbuzy do úpravny vody a právě s tím počítá i ten nový projekt za 700 milionů korun. Ta voda by se měla odebírat pod hrází nádrže České údolí v Plzni. Součástí projektu bude vybudování jímacího objektu, který v případě využití náhradního zdroje zajistí potřebné vzdutí hladiny řeky Radbuzy. Na něj pak naváže přivaděč surové vody o délce více než 2 kilometry, který propojí odběrné místo s areálem úpravny vody na Homolce. Aktuálně je vydané pravomocné povolení záměru a zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby a hotovo by mělo být v roce 2030,
0: tak díky, mějte se hezky, Lukáš Milota, teď pro nás, pro vysílání víkendového radiožurnálu z Plzně. Ty potíže s nedostatkem pitné vody mají i v Rokytnici nad Jizerou na Liberecku, hlavně potom, když během sezóny přijedou turisté. Tak jak tam tu situaci řeší, tak reportérka Johana Tománková nám to řekne. Dobrý den, zdravím vás.
2: Dobrý den. Rokytnice nad Jizerou se postupně proměňuje na moderní lyžařské středisko. Koupil ho před 2 lety soukromý investor, společnost Trigema, a chce tam vybudovat třeba obrovský wellness hotel, velikou podzemní nádrž na vodu kvůli zasněžování a další stavby. Lidé v Rokytnici ale už teď mají málo vody. Problém nastane zejména tehdy, když přijedou turisté. A s modernizací střediska bude turismus ještě větší. Vodohospodářské sdružení Turnov tam právě našlo 2 nové vrty a teď zjišťují, jaký mají průtok, a potom je začnou napojovat na sítě. Podle ředitele svazku Milana Hejduka bude potřeba ve městě investovat miliardy korun na vybudování kvalitních a silných vodohospodářských sítí. Nové vrty jsou první etapou. V Rokytnici mimochodem Liberecký kraj zrovna opravuje hlavní silnici a vodohospodáři tam vkládají nové potrubí pro kanalizace.
0: Tak děkujeme, zdravíme na Liberecko, Johana Tománková teď v našem vysílání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, unohou spí ti dalmatin.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, střetěš i mi víc.

Horko, průtrže mračen, ale i falešný požární poplach, taky ale koncerty, na které se nezapomíná. Podle pořadatelů patřil ten letošní ročník festivalu Colors of Ostrava mezi ty s největší návštěvností. A tak znovu do bývalého průmyslového areálu Dolních Vítkovic se podíváme ještě jednou. Čeká nás závěrečná reportáž.

0: Nejsilnější ročník za několik let, tak takhle hodnotí pořadatelé 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. Areál Dolních Vítkovic čtyřikrát po sobě zaplnili 10 000 lidí, aby si užili koncerty hvězd jako Moby, LP, Twenty Swims nebo 21 Pilots.
1: Twenty One Pilots jednoznačně přilákali nejvíce skalních fanoušků. Ti vzali areál útokem už při otevření a hlídali si místa pod pódiem.
2: Twenty One Pilots, ty byly opravdu parádní, nádherný koncert. Ve čtvrtek LP byla skvělá.
1: Říká Vojta, který přijel z Buštěhradu. Dlouho bude Ostrava vzpomínat i na Mobyho. Poslední dva festivalové dny poznamenalo počasí. V pátek museli pořadatelé kvůli silnému dešti a hrozící bouřce zrušit třeba vystoupení Malkita Singha a některé koncerty posunout. Ale ani voda nebránila promáčeným fanouškům užít si koncert trumpetisty Ibrahima Maloufa.
3: I've been touring for 20 years, that I'm playing under the rain. I've been dreaming for them, guys. I've been dreaming for this.
1: Sám si liboval, že hrát v dešti je jeho splněný sen. Počasí se neumoudřilo ani poslední festivalový den, kdy se Ostravou prohnala krátká bouřka i s kroupami. Planý požární poplach zase na chvíli přerušil divadelní představení Klicperova divadla a pak Usnu a vstanu o Zuzaně Navarové.
4: Vy si zkuste vymazat tady tu plošku z hlavy a nechat to představení zase plynout. Moc děkujeme a snad už to dojedeme. Tak pojedeme od nás, jo?
1: Úplně poprvé jsou na festivalu Gabriela a Filip z Hrádku u Třince.
5: Líbí se mi, že je to inkluzivní. Líbí se mi, že se tady myslí na mentální zdraví, na lidi s tělesným postižením. Je tady pořádek, není tady mnoho opilých lidí.
1: Jaký mínus?
5: Asi tak první hodinu, když jsme přišli, tak bylo poměrně těžké se tady zorientovat.
1: Tři nejsilnější momenty na Colors?
6: Bych řekla, že 21 Pilots by bylo jedno. A jinak atmosféra, lidi, asi takhle bych to popsala. Takže atmosféra a lidi jsou ty dva další zážitky.
1: Komentuje svou druhou návštěvu Anna z Prahy. Umělecký ředitel Filip Košťálek si ale i přes některé komplikace letošní ročník pochvaluje.
7: Samotné vystoupení byly naprosto nepřekonatelné a nejenom na hlavní scéně, ale na všech scénách, což jsou Colors.
1: Číslo
7: neříkáme. Oproti nějaké blízké minulosti to byl rozhodně rekordní ročník.
1: Osvědčily se podle něj i změny v areálu, jako přesunutí fora Melting Pot do oblasti dolu hlubina.
7: Melting Pot byl stále naplněný, věřím, že to návštěvníkům umožnilo vidět opravdu více přednášek za kratší čas. No a Steel Stage, obrovský posun v návštěvnosti, písničkáři uhranuli návštěvníky Colors a taky bych vypíchl naši druhou největší stage, protože i tam jsme udělali nějaké úpravy a ta scéna byla vlastně stále plná.
1: Jméno na příští rok zatím Filip Košťálek neprozradil.
7: Ale už teď jednáme a už něco máme předtvrzené.
1: Uzavírá umělecký ředitel festivalu a zároveň vyvrací spekulace o tom, že by se měl festival v budoucnu stěhovat z Ostravy. Z Colors of Ostrava František Kuča, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Auto v protisměru na D5 u Plzně, velmi opatrně teď na dálnici D5. Pokud jedete z Prahy do Rozvadova, zbystřete za exitem 67. Před chvílí tam bylo zaznamenané auto jedoucí proti správnému směru, konkrétně na kilometru 74, proto zpomalte a držte se vpravo. Opakuji, D5 směr Rozvadov za sjezdem na Plzeň, pozor na auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
8: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Host Radiožurnálu.
2: Prezidenta Petra Pavla jsme vyspovídali živě ve vysílání Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Jak vidí rozdělenost české společnosti a co s tím jako hlava státu může dělat? Poslechněte si záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Do kin vstupuje film Pramen. Anja Geislerová se jako lékařka ocitá na hraně mezi svědomím a povinností. Přiměje ji nové přátelství zpochybnit systém, jehož byla součástí. Drama Pramen otevírá kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. V kinech od 16. července. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
4: Posloucháte Radiožurnál, je půl 12. A další zprávy má Kateřina Celsedisová.
5: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize. Podle ní hrozí, že bude muset omezit svůj provoz anebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru iRozhlas.cz zatím nereagovalo. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto varuje, abyste na něj neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Americká armáda osmou noc po sobě útočila na Írán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za dva zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při íránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, protivzdušná obrana nebo sklady raket a dronů. Írán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu.
1: Sport.
5: Do velké ceny Belgie Formule 1 odstartuje z prvního místa lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Spolu s 19-letým Italem se ve Spa postaví 15 hodin do první řady Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Slatiny a průjezdný Pražský okruh. Na D1 z Ostravy do Prahy za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 čekejte kolonu do omezení u sjezdu na Bratislavu, zpoždění 10 minut. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem už průjezdný po noční demolici mostů. Mezi 16. a 19. kilometrem se v každém směru projíždí jedním pruhem. Ve směru na letiště je kolona z 15. kilometru na 10 minut. Potíže ovšem čekejte nedaleko na jedné z možných náhradních tras přes Zadní Kopaninu. Nadále stojí kolony. Silnici tam za Kopaninou zablokoval kamion. Ulice Na Cikánce je tak ucpaná už téměř z Radotína. V Praze na jižní spojce se za Barandovským mostem srazilo nákladní a osobní auto. Blokují jeden pruh, je tam krátká kolona. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště u Zlechova pracují silničáři. Delší je fronta směrem do Hradiště, a to na zhruba 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to i vydatné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teplotě na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách kolem 25, na Moravě až 29 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: Dobrý den, poslouchejte dál, nebo se také podívejte, co máme na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Jinak sociální sítě Instagram a Facebook, které patří skupině Meta, tak ty se potýkají s výpadky a ty problémy jsou hlášeny i tady v České republice.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Ještě před dvěma dny čelil ostré kritice, dnes už trenér anglických fotbalistů Thomas Tuchel slaví bronz z mistrovství světa. Jak se během jediného zápasu změnila nálada kolem anglické reprezentace, to právě z vysílání víkendového radiožurnálu slyšíte.

0: Posloucháte vysílání radiožurnálu Pozor na dálnici D11, aktuality naší zelené vlny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Velmi opatrně na dálnici D11, pokud jedete z Prahy do Jaroměře, zbystřete za exitem 108. Před chvílí tam bylo zaznamenané auto jedoucí proti správnému směru, konkrétně kolem z tého 8. kilometru. Patrně najelo na začátku dálnice do nesprávného směru, proto zpomalte a držte se vpravo. Opakuji, D11, směr Jaroměř, za sjezdem na Smiřice, pozor na auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hlavní zprávy tady budou co vidou přesně ve 12 hodin. Předtím se ještě podíváme za sportem. Zápas o třetí místo na fotbalové mistrovství světa nabídl nečekanou přestřelku. Anglie porazila Francii 6-4. A podle řady expertů šlo o jeden z nejvíce atraktivních zápasů celého turnaje. Teď už je se mnou ve studiu Tereza Cedidlová. Dobrý den.
3: Hezký den.
0: Ten výsledek 6-4 asi čekal málo kdo. Tak jak porážku hodnotili Francouzi?
3: Didier Deschamps po utkání neskrýval zklamání a odpovědnost vzal jako trenér na sebe. Přiznal, že jeho tým nezvládl hlavně první poločas, ve kterém inkasoval 4 branky. Pro 57-letého kouče navíc šlo o poslední zápas na lavičce francouzské reprezentace po 14 letech. Přesto říká, že na své působení bude vzpomínat především s hrdostí, a to tedy navzdory té prohře 4-6. O svých pocitech mluvil Deschamps v rozhovoru pro kanál Be in Sports.
4: Je to těžké, protože pro mě to byl speciální den. Reprezentace pro mě znamená strašně moc, ale všechno jednou končí. Tým mi bude moc chybět. V první půli to od nás byla katastrofa, pak jsme se zlepšili a nebyli daleko od zázraku. Máme nadstandardní hráče, kteří jsou mladí a ještě se budou zlepšovat. To je to, co Francie potřebuje k tomu, aby se udržela ve světové špičce.
3: 57-letý trenér vedl výběr Francouzů ve 187 utkáních. Nicméně třeba pro útočníka Kyliana Mbappého šlo ve výsledku o úspěšný zápas. Díky 2 gólům se přiblížil zisku zlaté kopačky pro nejlepšího střelce mistrovství. Jestli ji získá, bude záležet na dnešním výkonu Lionela Messiho, kterému stačí dát 2 góly.
0: No, 2 góly, jaké vlastně přišly ohlasy z Anglie?
3: Trenér anglické fotbalové reprezentace Thomas Tuchel řekl, že věří, že jeho svěřenci s odstupem času budou mistrovství světa v Americe považovat za úspěšné, i když nedosáhli na ten vysněný titul. Anglie získala první medaili z mistrovství světa totiž po 60 letech, a to i díky hattricku Bukayo Saky. Německý kouč anglické reprezentace se tak vyhnul další kritice, které čelil po defenzivně pojaté druhé půli proti Argentině.
5: Myslím, že to drama kolem toho, co se stalo proti Argentině, bylo příliš velké, ale to k tomu patří. To nejlepší, co potom můžete udělat, je reagovat na hřišti a vybojovat další výhru. Všechno ostatní jsou jen řeči. A řeči vám body ani vítězství nepřinesou. Musíte to zvládnout, být silní a nepřestávat věřit. A já jsem rád, že jsme tu naši reakci ukázali.
3: Řekl po utkání trenér Angličanů Thomas Tuchel.
0: Tak děkujeme. O zápase o bronz na fotbalové mistrovství světa jsme mluvili teď právě s Terezou Cedidlovou. Ten finálový zápas mezi Argentinou a Španělskem se odehraje dnes od 21 hodin našeho času. Samozřejmě v přímém přenosu ho vysílá Radiožurnál Sporta. Tady u nás na Radiožurnálu nabídneme živé vstupy. Ještě předtím uslyšíte, jak finálový zápas sledují fanoušci v New Yorku, Argentině, ale také Španělsku.

0: V bahně vysychajících vodních ploch se po dešti množí bakterie, ty produkují botulotoxin, to je prudký neurotoxický jed, no a tím se potom otráví kachny, labutě nebo volavky a ty potom samozřejmě často bez pomoci uhynou. Dnes podle předpovědi počasí nás čekají trochu přehánky, tak si právě tady o tom problému můžeme ve víkendovém radiožurnálu za chvíli říct víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dlouhotrvající sucho a horko mají dopady na celou krajinu. Pro některé živočichy ale největší riziko přichází až po tom, co zaprší. Ve vyschlých jezerech se po jejich naplnění dešťovou vodou tvoří nebezpečný botulotoxin a ten může vodní ptáky ochromit a také zabít. S následky se v posledních týdnech potýká také v azylu pro opuštěná a handicapovaná zvířata Pohádková zahrada v Pardubicích.
1: Tady to je kačenka, jedna z těch, která vlastně dostala otravu botulotoxinem. Ostatní její kamarádky už jsou vypuštěny zpátky ve volné přírodě. Tahle ta ještě čeká, než poslední ty toxiny z jejího tělíčka odejdou, aby se mohla vrátit zpátky do přírody.
2: Romana Vojířová, zakladatelka azylu pro opuštěná a handicapovaná zvířata Pohádková zahrada v Pardubicích, ukazuje voliéru s kachnou divokou. Je jedním z ptáků, které zachránili z nedalekého téměř vyschlého rybníku. Tam teď míříme společně s dobrovolníkem Martinem Lukášem.
3: Tady můžete vidět napravo to, co bývávalo kdysi rybník, nalevo vlastně taky. Momentálně můžete vidět, že tady v tom velkém je uprostřed cca 5-metrová loužička vody a v tom pravém už není vůbec nic a zarůstá to pomalinku. Rybníky bohužel vyschly a nechaly za sebou suché bláto.
2: To bláto je nebezpečné.
3: Pouze a jenom když tam je voda. Když se smíchá s vodou, ono začne vypouštět botulotoxiny, tak když je vyschlé a půjde tam člověk nebo zvíře po něm, tak se mu nic stát nemůže. Ale jakmile do toho naprší nebo se tam dostane voda z jiných zdrojů a začne se opět míchat a vířit a napili bychom se to potenciálně my nebo zvířectvo, tak by to mohlo být života ohrožující, ano.
2: Podobných případů letos pracovníci Pohádkové zahrady řešili v poslední době hned několik, potvrzuje Romana Vojířová.
1: Ty kachny, jak vlastně brázdí to bahno a vybírají si z toho ty živiny, tak zároveň se dostává do jejich těla jed a on je ochromý. Ty kachny přestanou se hýbat, nemůžou používat nohy, dostávají křeče a bez pomoci umírají.
2: Netýká se to jen kachen, ale všech vodních ptáků. Ohrožení přitom mohou být i jejich zachránci. Při snaze pomoci totiž často riskují kontakt s botulotoxinem i uvíznutí v bahně. Odborníci v takových případech proto doporučují raději přivolat nejbližší záchrannou stanici. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Ve studiu už je Vladimír Kroc, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A je tady s pozvánkou samozřejmě k polední publicistice. Tak jaká témata nabídneme?
1: Začnu citací, jsme téměř rok a půl od příští volby a já si nemyslím, že bychom rok a půl chtěli žít v kampani, to by asi nikoho nepotěšilo. Řekl to prezident Petr Pavel s tím, že případnou kandidaturu oznámí příští rok. Obsah jeho rozhovoru pro Radiožurnál na Kolesov Ostrava, hlavně vztahy hradu s vládou, rozebereme s vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Denisou Hejlovou. Nadcházející fotbalové finále na mistrovství světa mezi obhajci titulu Argentinou a Španělskem probereme s expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. No a za letošním ročníkem festivalu Colors of Ostrava, jehož byl Radiožurnál hlavním mediálním partnerem, se ohlédneme s jeho uměleckým ředitelem Filipem Košťálkem a pokusíme se i o výhled do budoucna.
0: Tak budeme poslouchat, přesně ve 12 hodin začínají hlavní zprávy a po nich tedy publicistika s Vladimírem Krocem.

0: Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme hlavní zprávy. Rozhodnutí o případné obhajobě prezidentského mandátu oznámí Petr Pavel příští rok. Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Fotbalisté Anglie vybojovali na mistrovství Evropy bronzové medaile. Večer se rozhodne o titulu. Kolony čekejte na pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. A bude oblačno, je zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29. Je neděle 19. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Prezident to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál a dodal, že doufá ve zlepšení vzájemných vztahů.
2: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
3: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
4: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
2: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radio Žurnál.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Ty se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů požádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
0: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní anebo bankovní údaje. Pokud už to udělali, měli by co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v následujících týdnech platnost. Kvůli období letních dovolených na to upozorňuje ministerstvo vnitra. Podle něj se to týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
6: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
7: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
6: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
8: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
6: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
0: Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je už po nočním bourání mostů průjezdný. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. S jakými omezeními musí dál řidiči počítat, to zjišťoval redaktor Martin Fischer.
10: Silničáři už zrušili objížďku. V tuto chvíli se už jezdí jedním pruhem v každém směru. A zhruba po 13. hodině už se na nedělní dopravní špičku Pražský okruh otevře v každém směru ve dvou pruzích. Okruh uzavřeli silničáři včera večer kvůli bourání mostů v ulicích k Austisu a k Západní Kopanině. Nahradí je nové nadjezdy, které umožní budoucí rozšíření okruhu ze 4 na 6 jízdních pruhů. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že nové mosty budou hotové ještě letos. Martin Fischer, Radiožurnál.
0: A doplním, že aktuální dopravní informace uslyšíte už za chvíli v zelené vlně. Rusko v noci vyslalo na ukrajinský Kyjev přes 40 balistických raket, nejvíce od začátku invaze. Na síti X uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Útok si podle ukrajinských úřadů vyžádal mrtvé i zraněné.
11: Rusko nasadilo střely různého typu, včetně desítek raket Iskander, hypersonických střel Zirkon a dronů. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že zasáhli i více podlažní obytný dům. Podle BBC hlásilo údery nejméně 5 kyjevských čtvrtí. Další ruské rakety a bezpilotní letouny dopadly na 20 různých míst na Ukrajině. Oznámila to ukrajinská armáda. Uvedla taky, že její síly zasáhly 2 ruské tankery v Černém moři a jeřábové plavidlo v Azovském moři. Všechny 3 cíle podle ukrajinské armády sloužily k podpoře ruských válečných operací na Ukrajině. Helena Berková, Radiožurnál.
0: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Během 5 dní navštíví Šanghaj, Hangzhou a Peking. Zaměřit se chce primárně na podporu cestovního ruchu. Například zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek anebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Cílem cesty je podle Okamury přilákat víc čínských turistů do Česka.
12: Před covidem rok 2018-2019 sem jezdilo více než 600 tisíc čínských turistů ročně. V útratách na osobu a na den se pohybovali na prvním místě, generovali v průměru už kolem miliardy korun ročně jenom na DPH.
0: Teď do Česka jezdí zhruba 200 tisíc Číňanů ročně. V minulosti jejich hromadné výpravy ale zatěžovaly zejména centrum Prahy a Českého Krumlova. Před covidovém období jich přijíždělo 3x více než teď. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí až do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a taky ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm anebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
13: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
0: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Meteorologové proto doporučují zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku.
14: Sport. Bronzové medaile získali na světovém šampionátu fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii. Ve finále se dnes utkají Argentina a Španělsko v New Jersey. Jeho americký tým obhajuje titul a stejně jako na minulém šampionátu mu výrazně pomáhá Lionel Messi. O 39-leté hvězdě soupeře mluví španělský trenér Luis de la Fuente.
15: Messi je jedinečný hráč, mimořádný talent a především tohle musím znovu a znovu opakovat. Příklad pro mladší sportovce. V jeho věku, jaký má přístup, jak se chová na tomhle mistrovství světa, které hraje tak velkolepě, to je pozoruhodné.
14: V finále šampionátu mezi fotbalisty Španělska a Argentiny začne v 21 hodin českého času a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu budou živé vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na Pražském okruhu a kolony na D1 v Brně. Na Pražském okruhu mezi Ořechem a Slivencem přes noc bouraly mosty, už se téměř hodinu projíždí, ovšem mezi 17. a 19. kilometrem v každém směru pouze jedním pruhem. Směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 z 21. a 5. kilometru zdržení téměř půl hodiny. Ve směru na letiště se jede pomalu od Lohkova z 15. kilometru zpoždění přes 20 minut. Plná je kvůli tomu i ulice k Barandovu před nájezdem na okruh. Na D1 je na průjezdu Brnem silný provoz v obou směrech. Delší je fronta směrem z Vyškova, přibrzdíte za sjezdem na Slatinu. Pomalu pojedete z 200. kilometru za omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196 a zpomaluje se také ještě kolem nájezdu z Bítežské na kilometru 190. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: A dál bude oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy už se objevují bouřky, a to i vydatnější. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě naměříme kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku s Vladimírem Krocem.
17: Jak dlouho by měl prezident čekat s oznámením, jestli bude znovu kandidovat? Jaké šance mají uchazeči o titul fotbalových mistrů světa? A jaký byl letošní ročník festivalu Colors of Ostrava? Rozhodně nechci vést s vládou žabomyší válku, kde si budeme dělat drobné administrativní či jiné na schvály, řekl prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Radiožurnál, který vznikl v sobotu večer na festivalu Colors of Ostrava. Dodal, že i prezident má některé nástroje, které mohou vládě velmi znepříjemnit život.
18: Já je nechci využívat jako prostředek nátlaku, ale chci ty nástroje využívat tam, kde to bude opodstatněné, jako je například schvalování zákonů. Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
17: Řekl prezident Petr Pavel Radiožurnálu. U telefonu je Denisa Hejlová, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
19: Dobrý den.
17: Premiér Andrej Babiš na slova prezidenta zatím nereagoval ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích, ve kterém hodnotí uplynulý týden, mluvil mimo jiné o předložených zákonech, u kterých se, jak doufá, nebude prezident chovat opozičně. Pokud to prezident u některé normy skutečně udělá, na co se bude muset soustředit při zdůvodnění takového kroku?
19: Tak vnímání té jako role prezident versus premiér je prostě takové opravdu jako složité pro tu veřejnost, protože každý z nich má nějakou jinou roli, ale zároveň i ta veřejnost si je pamatuje, že byli soupeři v tom boji o to prezidentské křeslo. Takže já si myslím, že tyto spory se promítají i do těch dnešních dní a do těch maličkostí a to je právě to, o čem oni oba dva soupeří na těch různých polích.
17: Petr Pavel taky řekl, že doteď nemá od Andreje Babiše žádnou kladnou reakci na návrh ke společné schůzce.
18: A já si nedokážu představit, že by takhle to mělo fungovat dál, protože prezident s premiérem se prostě musí bavit, protože mají spoustu sdílených pravomocí, které jsou důležité pro běžné řízení země. A pokud si budou dělat na schvály, což se zatím bohužel děje, no, tak tím bude trpět země a ani premiér, ani prezident si nemůžou brát vlastní občany jako rukojmí pro řešení vlastních sporů.
17: Vy si to představit umíte, že by ten dosavadní styl komunikace prezidenta a premiéra takhle pokračoval dál? Pro koho z těch dvou by to bylo výhodnější?
19: Určitě to není výhodná situace vůbec pro nikoho a zejména ne pro veřejnost, protože my z výzkumu vidíme čím dál tím více, že veřejnost je unavená těmito spory a přestává se zajímat o politiku jako takovou. A to je vždycky špatné pro demokracii jako takovou. Z pohledu těch komunikačních studií tak je hrozně zajímavé, že my už řadu let víme, že to, že někdo nekomunikuje, tak neznamená, že nic neříká. To už vlastně je komunikační akt sám o sobě. Tím dáváme najevo různé věci. Nechuť navázat vztah, nechuť navázat dialog, odmítání toho komunikačního partnera. Takže taky to, že někomu nezvedneme telefon, nenavážeme ten kontakt, nechceme s někým mluvit, to je velmi silný komunikační signál ze strany premiéra Babiše.
17: Prezident se taky ohradil vůči tomu, že ho vládní politici, včetně premiéra, označují za lídra opozice. Je reálné, že se v očích voličů vládních stran nebo prostě svých odpůrců této nálepky zbaví?
19: Tak ono je to pro vládnoucí koalice trošku výhodné, protože ta opozice ztrácí. A my jsme to viděli právě i na tom uplynulém průzkumu veřejného mínění, kde jsme viděli, že na tom summitu v Ankaře jako opozice opravdu nejméně získala a nejvíce ztratila. Částečně se to překrývá i s tou voličskou skupinou. Ono částečně do velké míry voliči Petra Pavla, prezidenta, byli voliči minulé koalice. Ale zároveň tam byli i voliči jiných stran. Takže jde o to, nakolik do těch případných dalších voleb si prezident Pavel, nakolik se mu podaří vlastně udržet to, co sliboval, to znamená nějakou tu nadstranickost toho, že bude prezidentem všech a získat právě ty voliče i těch ostatních stran.
17: V pátek vyšel průzkum agentury NMS pro novinky.cz pořízený tento týden, podle kterého se po sporech prezidenta s vládou kvůli účasti na summitu NATO v Ankaře zlepšilo jak vnímání hlavy státu, tak vlády, a naopak, jak už jste řekla, tratila opozice. Dá se z toho vyvodit, že voliči vnímají prezidenta samostatně, ne ve spojení s opozičními stranami, protože i ty se k summitu vyjadřovali?
19: Určitě. V tomto si myslím, že prezidenta veřejnost vnímá samostatně. Tam se také častokrát zdůrazňuje jeho předchozí role, působení, jeho znalost NATO a toho vnitřního prostředí. Ale já si myslím, že tady na to by bylo potřeba znát ještě podrobnější data. Ta by mě opravdu zajímala, do jaké míry vlastně se tam projevují i názory na podporu Ukrajiny proti Ukrajině a tak podobně. Co je tady na tom výzkumu ještě zajímavé, je to, že shodně napříč všemi těmi třemi stranami, to znamená prezident, vládní koalice a opozice, tak třetinu té veřejnosti vlastně se u nich to vnímání všech těch aktérů zhoršilo. To znamená to naštvání té veřejnosti, že oni se neumějí domluvit a tak dále, tak to tam je opravdu velké. Co by mě zajímalo ještě u té minulé vládní koalice, to znamená dneska opozice, tak je to, do jaké míry se tam projevilo i naštvání z toho, že se ukázalo, že vlastně Česká republika platila do NATO pouze 1,8%. Což je daleko od těch slibovaných 3%. A to si myslím, že komunikačně byl fakt, který se objevoval poměrně málo, přitom je nesmírně důležitý. Takže to si myslím, že tady na to bych ráda viděla ještě nějaká podrobnější čísla, nakolik to veřejnost zaznamenala.
17: Ta procenta měla být 2, ale to jenom tak pro úplnost. Petr Pavel řekl, že je ještě brzo ohlašovat případnou kandidaturu v příštích prezidentských volbách. Jasné stanovisko přidá ve vhodný čas příští rok. Je to z hlediska politické komunikace dobré rozhodnutí?
19: No, prezident Petr Pavel tady okolo toho lavíruje už vlastně dlouhou dobu. Z začátku vlastně tu kandidaturu odmítal a ty volby se blíží. Já osobně nevím, na co vyčkává, jestli tím, že to oznámí, tak to považuje již za start kampaně. Máme necelé 2 roky vlastně do těch voleb. A já osobně bych s tímto příliš neváhala. Nevím, jestli čeká na nějakou opravdu vhodnější mediální příležitost. Teď je okurková sezóna, předtím byly ty konflikty kolem summitu, ale já se nedomnívám, že tím, že bude oddalovat to oznámení kandidatury, něco získá. Já si nemyslím, že na to může se sbírat nějaké kladné body. Naopak tím může vznikat prostor pro vytváření nějakých nejistot, domněnek anebo hledání nějakého dalšího vhodného kandidáta. Takže nevím vlastně, jaká je tady v tom jeho strategie, ale pokud chce skutečně znovu být prezident, tak já bych s tím oznámením osobně neváhala.
17: Denisa Hejlová, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dodám, že rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem, pořízený včera na festivalu Klorosov Ostrava, si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas nebo ve vysílání Radiožurnálu zítra mezi 9:00 a 10:00 dopoledne. Děkuju, nashledanou.
19: Nashledanou.
17: Letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Klorosov Ostrava už je minulostí. Během 4 dnů se představilo na 110 interpretů, mezi nimi třeba včera večer novozelandská zpěvačka Lord.

0: Na diskusním fóru Melting Pot se vystřihlo více než 150 řečníků. Novinkou byla Steel Stage sezónou Steel Town, která navazovala na industriální charakter areálu v Dolních Vítkovicích, kde by měl navzdory spekulacím o možném stěhování festival zůstat i do budoucna. Což teď může potvrdit umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je fakt, že první ročník Colors v roce 2002 byl v pověstné Stodolní ulici, ale teď se zdá být festival s Dolními Vítkovicemi spojen. Kde se vzala úvaha, že byste se měli stěhovat možná i do jiného města?
1: Do jiného města se rozhodně stěhovat nebudeme a možná ta úvaha o jiném areálu spočívá v tom, že existuje nějaký plán na rozšíření nebo na vznik nové čtvrti vlastně na místě, kde my máme hlavní scénu. Nicméně aktuálně je to ještě hudba budoucnosti a my jsme moc rádi, že do ní oblasti jsme.
0: Někdejší průmyslový areál pojme asi 53 tisíc lidí. Jak jste letos spokojeni s návštěvností?
1: Ta návštěvnost překonala loňský ročník, v podstatě byla za posledních několik let rekordní, takže nemůžeme si vůbec stěžovat, jsme nadšení.
0: Chodili lidé hlavně na velké hvězdy, jako byly Moby, Ten Tivan Pilots nebo Lord, nebo se dařilo seznamovat návštěvníky s novými jmény, což myslím bylo záměrem akce v těch počátcích?
1: Ano, a stále je to něco, o co se snažíme, aby lidé objevovali novou hudbu, a to se letos obrovsky povedlo, protože samozřejmě koncerty na hlavní scéně byly naprosto zaplněné, ale zaplněné byly všechny ostatní scény, celých 7 hudebních scén, prostě všude bylo plno a s toho mám velkou radost.
0: Možná jste z nostalgií vzpomínal na ročník před 2 roky, kdy vám poprvé vůbec nepršelo, letos vás naopak dešť dost potrápil. Ostatně nás taky silná bouřka vyplavila mobilní studio Radiožurnálu, ale blesku rychle se podařilo obnovit improvizované vysílání. Jak velká komplikace to byla pro samotný festival?
1: Je to samozřejmě úskalí letních festivalů, ale náš tým se s tím fantasticky popral, dalo nám to zabrat, přerušilo to některé práce, které třeba byly naplánované zrovna i v tu sobotu, která byla technicky vůbec nejtěžší v historii festivalu se 2 headlinery, tak nás to spozdilo, ale nakonec to všechno dobře dopadlo.
0: Mimochodem, jak velký početný je ten váš festivalový tým, o kterém jste se zmínil?
1: Po celý rok ten festival připravuje zhruba 40 lidí, ale ten tým narůstá na stovky a na místě je to 5000 pracujících, kteří se starají o komfort návštěvníků.
0: Kolik koncertů jste museli kvůli počasí zrušit?
1: Já mám radost, že bohužel, nemám radost, že se jeden zrušil, ale jeden
0: to je jenom zrušil, jeden? Ten se...
1: Ano. Koncert Deli z Kypru jsme přesunuli na druhý den, tam se nám to povedlo, takže nakonec jenom Malky Cin nevystoupil a budeme se snažit ho přivést třeba příští rok.
0: K tomu příštímu roku se doufám ještě dostaneme, ale dobrovolníci z neziskové organizace ADRA pomáhali desítkám lidí, kteří potřebovali psychologickou pomoc. Neměl jste potřebu během posledních 4 dní zastavit se v jejich stanu taky?
1: Naštěstí jsem tu potřebu neměl, byť to naprosto chápu, že se něco takového může stát, ale mě obrovsky nabíjela hudba i ti návštěvníci, kteří se bavili.
0: No, já jsem mířil k tomu, jestli nebyl nějaký okamžik, kdy opravdu šlo do tuhého, nebo co pro vás byl největší problém v tom letošním ročníku?
1: Samozřejmě to počasí nám dalo zabrat a občas jsem si říkal, že to už je příliš velký adrenalin, ale je skvělé se opřít o skvělý tým.
0: Už znáte datum konání příštího ročníku Colors of Ostrava?
1: Určitě, příští rok se potkáme od 21. do 24. července.
0: A můžete prozradit některé interprety, kteří by měli být v Ostravě za rok?
1: To bohužel nemohu, ale už teď můžu říct, že se to rýsuje poměrně zajímavě, takže určitě nás sledujte, budeme o tom informovat.
0: No, vy jste hodně stručný a teď je i tajemný. Proč nemůžete? Ještě zatím není nic jistého, ano?
1: Ještě zatím není nic jistého a ta jednání probíhají tak, aby ten festival byl opět nezapomenutelný.
0: No a jak se jedná s takovými hvězdami? Vy jste řekl, že to může být zajímavé, ještě zajímavější než letos?
1: Rozhodně, protože ta hudba se vyvíjí. Naším cílem je přinášet nejen tu nejnovější tvorbu, ale i legendy, jak se to letos podařilo mimo jiné s Mobim, a každý rok přináší nové výzvy. Takže ta jednání jsou dlouhá, už trvají od února a něco se tam rýsuje, bohužel o tom nemůžu mluvit a těším se, až se o to podělím.
0: No tak zkuste aspoň naznačit něco o legendě.
1: lámete mě, ale bude to tak stejně barevné, jako to bylo dosud.
0: No dobře, jaký tedy bude 24. ročník Colors of Ostrava?
1: Jako vždy, ten největší, nejlepší a naplněný hudbou, kterou nejenom známe, ale hlavně objevujeme.
0: Umělecký ředitel festivalu Kolosov Ostrava Filip Košťálek, tak ať se daří, mějte se hezky, díky, nashledanou.
1: Děkuji, mějte se krásně.
0: Fotbaloví mistři světa dnes večer dostanou vedle vysněné zlaté trofeje také rekordní odměnu od Mezinárodní federace FIFA. Vítěz finálového souboje mezi Španělskem a Argentinou získá 50 milionů dolarů, což je více než miliarda korun. Poražený tým obdrží 33 milionů dolarů, k bronzovým medailím si Anglie navíc připíše prémii 29 milionů. V 9 večer našeho času začíná na MetLife stadionu v americkém New Jersey finále 23. mistrovství světa ve fotbalu. Ale zatímco La Rocha bude usilovat o druhý triumf v historii a premiérový po 16 letech, jeho americký tým v čele s kapitánem Lionelem Messim se může stát první zemí od roku 1962, která obhájí zlato. Na lince je fotbalový expert radiožurnálu Sport a bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horvát. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: V sobotním zápase o třetí místo mezi Anglií a Francií dopadlo to 6-4. Padlo teprve po šesté v historii světových šampionátů 10 branek v utkání. Jaký to byl ve vašich očích souboj?
2: No, je to neskutečný. Myslím si, že nikdo to nečekal. Čekal se nudný zápas. Oba týmy trošku deklarovali to, že úplně se jim do toho zápasu nechce hrát, ale ta první půlka, kdy Francouzi, kterou odehráli katastrofálně, dostali 4 góly, tak tím hodně zamávala, a ten druhý poločas byl ještě lepší, protože jako ta stíhací jízda Francouzů málem vyšla, ale Angličani to uhájili, takže nakonec toho byl skvělý zápas, který vlastně nikdo nečekal.
0: Proč myslíte, že je pro Anglii bronz zklamání? Je to poprvé po 60 letech, kdy si ze světového šampionátu zase odváží medaily?
2: Tak samozřejmě všechny ty mužstva, které se dostaly do semifinále, už mají tu myšlenku na ten nejvyšší cíl, což je prostě ten titul toho mistra světa, a je to asi obvyklý v každém sportu, prostě ta bronzová medaile samozřejmě nakonec možná s odstupem času bude hodnocená jako nějaký úspěch, nebo ne, určitě zklamání, ale prostě v ten moment, kdy jste kousek od toho vrcholu a skončí vám to jenom tím bojem v uvozovkách o ten bronz, tak to zklamání určitě pociťují jak fanoušci, tak hráči, ale je to normální. No.
0: Můžete připomenout cestu obou finalistů, tedy Španělska a Argentiny, až k dnešnímu večeru? Tady v New Jersey budou 3 hodiny odpoledne.
2: No tak já si myslím, že Španělé ne, že by přesvědčovali každý zápas, ale byli dominantní, drželi balón, byli lepším týmem ve většině těch zápasů. Byť třeba jim stačil opravdu jenom jeden gól na to vítězství a otáčeli ty zápasy v závěru, tak většinou byli lepším týmem. S Francií musím říct, že jsem opravdu čekal, Francie byla velmi silná dopředu, že ten zápas bude spíš pro Francii, ale opak byl pravdou, a tam to bylo to Španělsko už, který opravdu známe, který je velmi silný, nedělá vůbec v podstatě žádný chyby, nenabízí soupeřům šance a prostě dominuje a je excelentní. Argentina zase je to o tom jednom jménu samozřejmě, který všichni znají, je to Lionel Messi, ale na druhou stranu je tam spousta takových fakt jako velmi nadstandardních hráčů, který v tom nároďáku argentinském jsou a který samozřejmě nejsou úplně pod tím hlavním světlem těch reflektorů, ale bez nich by to nešlo. A já si myslím, že vždycky, když bylo potřeba, tak někdo z nich, jako třeba Lautaro Martinez, který hraje v Interu Milán už dlouhý roky, prostě zatáhl za záchranou brzdu a Argentinu z toho vysekal, ale samozřejmě všichni víme, že rozhodujícím hráčem a rozhodujícím tím znamínkem na těch vahách bude Lionel Messi.
0: Poločasová přestávka se díky show Madony, Shakiry, Justina Biebera a jeho korejských BTS protáhne možná na půl hodiny. Co to znamená pro hráče?
2: No, vůbec to nechápu, není to nic příjemného, ty hráči s tím nemají zkušenost, nevím, jestli si to zkoušeli třeba v trénincích, když třeba trénovali ten trénink na půl hodiny přerušit a co dělat, protože vlastně nikdo neví, jestli to utkání skončí po 90 minutách, nebo třeba ještě bude se hrát půl hodiny navíc, je to opravdu nezvyklý a pro ty hráče nechci říct nečekaný, ale nikdy s tím vlastně takhle nehráli, takže já jsem sám zvědavej, až se zase dozvíme, jak ty mužstva s tímhletím pracovali, protože je to stejně třeba, jako když hrajete v té nadmořské vejšce, nejste na to zvyklí, tak tahle pauza prostě obvyklá není a ty kluci, je to pro ně nový a může tam hrozit nějaký zranění. Jsem opravdu ve velkém očekávání, jak to na tu hru samotnou zapůsobí.
0: Mimochodem, není to jen tak, musí to schválit rozhodčí, ale je to fakt, že ta přestávka může být až půlhodinová. Prozradíte nám výsledek?
2: No, já si myslím, že to bude fakt jako vyrovnaný a zajímá mě, kdo bude lepší, kdo bude silnější na tom míči, kdo bude diktovat to tempo té hry. Trošku si myslím, že to fakt bude vyrovnaný, že rozhodnou maličkosti. Já si myslím, že to vyhraje Španělsko, ale přál bych to samozřejmě Messimu.
0: Říká fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Děkuji za rozhovor, těšíme se na večer a budeme samozřejmě společně u toho. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Hezký den.
0: Tolik nedělní polední publicistika a Vladimír Kroc.
3: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
4: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Vyplývá to z dat správy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí. Požár na jihu Norska se hasičům stále nedaří dostat pod kontrolu. Další šíření už ale podle policejních zdrojů nehrozí. Do hašení se zapojilo 6 vrtulníků. Zatím plameny zničily přes 100 bytových jednotek a stovky lidí museli záchranáři evakuovat. Před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra, princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují taky český dubbing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později vystřídali David Novotný, Kamila Špráchalová a Tomáš Juřička. Sport. Za necelou hodinu začne 15. etapa cyklistické Tour de France, která poprvé v tomto ročníku zavede peloton do Alp. Na závodníky čekají skoro 4000 výškových metrů a ve žlutém trikotu pro celkového lídra bude opět Slovinec Tadej Pogačar. Ten vede o 4,5 minuty před Dánem Vingegaardem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na Pražském okruhu a na D1 v Brně. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení mezi Slivencem a Ořechem po noční demolici mostu mezi 17. a 19. kilometrem. V každém směru se jede jen jedním pruhem. Ve směru na D1 se brzdí před sjezdem na Jinočany na 21. kilometru zdržení přes půl hodiny. Ve směru na letiště zpomalíte za Lhkovským tunelem zpoždění 30 minut. Plná je kvůli tomu i ulice k Barandovu před nájezdem na okruh zpoždění 15 minut. Na D1 je na průjezdu Brnem silnější provoz v obou směrech, delší je fronta směrem z Vyškova, pomalu pojedete z 200. kilometru za omezení u sjezdu na Bratislavu, zdržení 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Choceradi na 26. kilometru krátce zpomalíte kvůli omezení na mostě Šmejkalka, je to na necelých 10 minut. Na silnici 20 z Písku do Plzně za Nepomukem a Rybníkem Pazderna máme hlášenou nehodu. Na místo jedou hasiči, tvoří se kolony v obou směrech. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpol zhoustl provoz, prodlužují se tak kolony u Velkého Rybníka a také Vystrkova kvůli dopravním omezením, zpoždění kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy už se objevují taky bouřky, odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21, jinde v Čechách kolem 25, na Moravě naměříme až kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
3: Jeden tip pro výlety. Správa Národního parku Podyjí obnovila naučnou stezku v okolí Popic u Znojma. Turistům tam představí 58 druhů stromů, keřů a lián, typických pro tamní krajinu. A zároveň také nabízí moderní způsob poznávání přírody, a to prostřednictvím panelů a QR kódů, kde jsou rozšiřující informace, jako vedla zpráva parku na svém webu.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Budeme teď ve vysílání víkendového radiožurnálu mluvit o jedné zkušenosti, kterou videa na internetu úplně nepředají. Jak se ubránit útočníkovi, případně ho i zneškodnit, když to jinak nejde. Městská policie Ostrava teď nabízí lidem prázdninové kurzy sebeobrany. Instruktoři to prý umí naučit každého. Tak víc za chvíli v reportáži.

0: Nebát se ubránit nebezpečí, které hrozí třeba v noční tramvaji anebo na ulici. Instruktoři, ostravští strážníci si vyhradili prázdninové úterky právě na to, aby sebeobranu naučili co nejvíc lidí. Sami mají velké svaly, do tělocvičny ale zvou úplně každého, a to od dětí až po seniory.
1: Tam se bojí, chce si pokrčit kolena, být uvolněný.
2: Instruktor dává 30 účastníků kurzu sebeobrany základní pokyny.
1: Ruce nahoru, uklidňují situaci. Stůjte, nepřibližujte se ke mně, stůjte, uklidněte se.
2: Zkouší rány přijímat i rozdávat, je tu matka s dospívajícím synem.
3: A dáme střídačku, jo?
2: A vnukové s dědečkem.
4: Už jsem cítil horší.
3: Jo.
1: Dobrá, 10 opakovaní, 10 druhý. Střídejte se.
2: Natálie je mladá žena z Ostravy. Přišla si pro dávku sebevědomí.
5: Že potom není třeba člověk tak zaražený, když něco takového přijde. A můžeme aspoň nějak reagovat.
2: Instruktor městské policie Ostrava Roman Martínek všem radí, aby byli obezřetní a vystupovali sebejistě.
6: Pokud něco nechcete, tak je třeba to tomu člověku říct. Nechoďte ke mně, běžte ode mě pryč. Snažit se nějakým způsobem vnímat toho člověka, netočit se k němu zády, předvídat tu situaci a popřípadě nedopustit, abyste se do té situace dostala.
2: A když už k něčemu dojde, tak překvapit rychlou protireakcí a pak utéct do bezpečí a volat policii. Z rohu tělocvičny vše sleduje seniorka Olga. Jednou ji obtěžoval muž ve vlaku a od té doby se občas bojí.
7: Ten pocit, jo, že někdo večer za váma jde, kde nikde nikdo, no ale byla to nějaká paní s pejskem.
2: Olga dnes necvičí, protože má zdravotní problémy, ale už se to zlepšuje, tak přijde zas. Má na to ještě 4 prázdninové úterky. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Do New Yorku půjdeme, do hlavního města fotbalu. Dnes totiž New York hlavním městem fotbalu je finále mistrovství světa Španělsko-Argentina. Jak víte, začne tam v 21 hodin našeho času. No a někteří New Yorkčané se na to naladí nočním fotbalem, kterému během šampionátu propadli. O 3:30 ráno se s nimi byl zahrát i náš zvláštní zpravodaj.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: módy. Dnes i přes sobotní přívalové deště a přes problémy s toxickými splodinami z požáru bude poprvé hostit finále fotbalového mistrovství světa. Stadion sice leží za řekou Hudson už ve státě New Jersey, ale město New York si fotbal adoptovalo. Po dobu šampionátu ho New Yorkčané hrají doslova ve dne v noci. Jak si ostatně vyzkoušel i náš zvláštní zpravodaj.
1: Je 3:30 ráno a město, které nikdy nespí, dokazuje, že se transformuje také do fotbalového města. Hřiště v Chelsea Parku na Manhattanu je plně osvětlené a dvě partičky tady hrají fotbal 7-7.
2: Když starosta Mamdani přišel s tímhle projektem, že během šampionátu budou hřiště v různých částech New Yorku otevřená celou noc a kdo přijde, může se přidat a hrát fotbal, tak jsem nemohl odolat. Je skvělé mít mistrovství světa za domem a mít možnost si s ostatními New Yorkčany takhle zahrát.
1: Svůj zápas právě dohrál a do půl těla spocený odpočívá tady na lavičce Andreas a říká, že se snaží jezdit teď každou noc.
2: Doufám, že to nechají i po mistrovství, protože myslím, že teď nebudu schopný spát v normálních časech. Je 3:30 ráno, já jsem rozhycovaný. Spánkový režim mám úplně na ruby, ale spřátelil jsem se tu s lidmi, které jsem tu potkal poprvé. A hlavně jsme se všichni bavili.
1: Na jednom z hřišť chybí jeden hráč, takže mě okamžitě tady odchytili a už si navlékám v 3:45 ráno žlutý rozlišovák.
3: Tied. OK.
1: Je to zatím nerozhodně. A už jsme dostali dva góly. A modrým to docela jde. Místy je to kolotoč.
4: God willing, you know, this will continue.
5: Na areál a na zápasy tu od 11 od večera do 7 do rána dohlíží mladík, který se představuje jako Goofy.
4: We do mixed age, mixed level.
6: Chodí sem lidi různého věku, různě fotbalově zdatní, muži i ženy. Je to šance pro ty, kdo nemůžou hrát nedělní ligu malého fotbalu, nebo si chtějí jen tak kopnout po 5-10 letech. Lidi jsou tu pokaždé do 3-4 do rána, pak je to klidnější, ve 4 se i v New Yorku spí, ale od 6 už zase přicházejí. Většinu noc tu bývá plno.
4: Most nights is pretty full all the time.
3: They said it was okay for tonight. I know they canceled last night.
5: Andreas se mezi tím chystá k odchodu z plátku na Manhattanu a říká, že kouř z požáru v Kanadě mu teď nepůsobil problémy, i když o den dříve kvůli tomu byly i tyto noční fotbaly zrušené. Doufá taky, že to nenaruší dnešní finále světového šampionátu Španělska s Argentinou. Na zápas nejde, ale komu bude fandit o tom, co by Američan s mexickými prarodiči přemýšlí jenom chviličku. Bude to Argentina a Messi, podle něj nejlepší hráč, který kdy byl k vidění. Očekává vyrovnaný zápas a těsné vítězství Argentinců. Z New Yorku, který nikdy nespí, protože hraje fotbal, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Kateřina Couserisová.
1: Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal i s českými tajnými službami. V Indonésii se potopila loď s více než 70 lidmi na palubě. Fotbalisté Argentiny a Španělska se utkají o titul mistrů světa. Kolony popojíždějí na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. A bude oblačno i zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se objevují i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace, složená převážně z podnikatelů, odletí do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny a nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně.
3: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá, byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
1: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba cesta Okamury schvaluje postup Číny, který označil za diplomacii rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají, zda na moři přežil někdo další.
4: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Dobrovolníci zachránili před sečí 1000 srnčat. Aktuálně působí v Česku zhruba 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou a nebo louky prochází v rojnici. Výsledky záchranné akce na jihu Čech shrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
5: Náš spolek letos monitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z parkaté zvěře. Kromě mláďat srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví.
6: Sport. Fotbalisté Argentiny a Španělska dnes nastoupí ve finále mistrovství světa. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf v historii, Jihoameričané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, Španělem Laminem Yamalem. Právě o Yamalovi mluvil na setkání s novináři Lionel Messi.
7: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu. Ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
6: Na finále mezi Argentinou a Španělskem začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Slatiny a na Pražském okruhu. Na D1 z Vyškova do Prahy za sjezdem na Slatinu přibrzdíte na 200 km. V silném provozu se jede za nájezd od výstaviště, celý úsek je na 20 minut. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Slivence a Ořechu po noční demolici mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se jede v každém směru jedním pruhem. Ve směru na D1 se popojíždí za nájezdem z dálnice D5 z 21. kilometru. Ve směru na letiště budete brzdit za Lohkovským tunelem kolem fronty jsou na půl hodiny. Na D35 z Olomouce do Mohelnice teď pomalu za sjezdem na Litovel na kilometru 243 havarovalo osobní auto. Na místo jedou hasiči, zpomaluje se za deště, uvolněte cestu hasičům. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova jsou u Vystrkova a Záhoří silničáři. Jezdí se kyvadlově, je tam i náš zpravodaj.
9: 20 minut už tady teďka stojím a jsem asi tak půlce jako toho omezení.
8: A na řadě míst jsou teď bouřky, nezapomínejte na správné svícení a zpomalte, hrozí aquaplaning. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy už jsou i bouřky, odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech kolem 25, na Moravě až kolem 29 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Zdravím vás, teď je 6 minut po 13. hodině odpoledne z vysílání víkendového radiožurnálu. No a jak víte z našeho zpravodajství, tak lesní požáry letos zaměstnávají hasiče opravdu po celé republice. Jenom do poloviny července jich evidují skoro 200. V malé osadě Kadolec, nedaleko rakouských hranic na Jindřichohradecku, letos ten les hořel už 4x. Právě v další reportáži se tam půjdeme podívat.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Patricie Strouhalová.

0: Loni hasiči v Česku zasahovali u víc než 1500 lesních požárů, letos do poloviny července jich evidují už skoro 900. Jejich riziko zvyšuje sucho a taky samozřejmě naše lidská nedbalost. Podle portálu Intersucho jedním z míst, které trápí extrémní sucho, okolí jihočeských Dačic. Do osady Kadolec nedaleko rakouských hranic vyjížděli k hořícímu lesu letos hasiči už čtyřikrát.
1: Ten samotný požár vypukl asi tak 100 metrů ještě od nás.
2: Ukazuje směrem do vzrostlého lesa Pavel Brůžek z hasičské jednotky v Dačicích.
1: Jako v prostředku toho lesa.
2: Ale u Kadolce nehořelo letos poprvé.
1: Bylo to tady, myslím, že už po čtvrtý. Kluci, když se nám tohle z toho zvalo v poplachu, tak se tomu samozřejmě už trošku jako nadsázkou zasmáli, že zase Kadolec. Na těch stromech můžete vidět, že ta intenzita toho požáru byla poměrně značná. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů.
2: Kopečky, větve v cestě a tomu musí teda hasič absolvovat v obleku a k tomu si techniku tam dotáhnout.
1: Přesně tak. Samotná výstroj je poměrně těžká. Tenhle ten požár vypukl vlastně v době, kdy byly ty 38, 40, takže už jenom to, že si tohle nandáte, tak je obrovská fyzická zátěž a potom samotná manipulace s vozidlama, s technikou.
2: Než kezky zapršelo, jinak je ale dost sucho na Dačicku.
1: Když byla kůrovcová kalamita, proběhla nějaká masivní těžba, vznikly nám mýti na paseky, samozřejmě se sázely nějaké nové školky a v těch školkách je vysoká tráva, suchá. To ten požár šíří opravdu velice rychle.
2: Souvislost se stavem lesa a suchem potvrzuje i Martin Možný z týmu Intersucho.
3: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho. Přehánky a bouřky v nejbližších týdnech mohou krátkodobě zlepšit ten stav, ale jednotlivé bouřky dlouhodobý deficit sami o sobě neodstraní.
2: Příčiny vzniku lesních požárů shrnuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
4: Pravděpodobnost vzniku je určována přírodními podmínkami, jako je sucho, vysoké teploty, vítr. Trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko.
2: Požár v Kadolci měl naštěstí happy end, pomohl zášením i déšť.
1: Přesně tak. Po lokalizaci toho požáru přišla bouřka a ten déšť potom sehrál svou roli. No.
2: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Naopak nejméně požáru je v hlavním městě Praha, v Olomouckém a Zlínském kraji. Z Dačicka Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Možná, že zrovna teď někam prázdninově cestujete a posloucháte přitom víkendový radiožurnál, tak díky za to, poslouchejte dál. K létu totiž to cestování samozřejmě jednoznačně patří, cestování všeho druhu, a tak se možná pro ty následující dny hodí připomenout, jaká pravidla nebo pravidlo platí pro převážení psů nebo koček, a to jak když pojedete na veterinu nebo na chatu a nebo třeba i k moři. Jak nedostat pokutu a vyhnout se nebezpečným situacím, právě to řekneme za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Ať už vezete svého psa, kočku anebo třeba Fredku jenom kousíček k veterináři anebo se rozhodnete vzít to zvíře sebou na dovolenou k moři, tak musíte mít na paměti základní pravidla, protože i krátká cesta autem se může stát velmi nebezpečnou. Teď už je ve studiu z naší domácí redakce se mnou Marek Sedláček. Vítám tě tady, dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak se tedy k té přepravě domácích zvířat staví zákon?
1: Neříká úplně doslovně, jak by to mělo vypadat, jak by mělo být zvíře v autě zajištěné. Určuje jenom to, že psy nebo kočky musí být umístěni v dopravním prostředku tak, aby neohrozili řidiče a ani sebe. Znamená to, že zvíře v autě musí být přivázané tak, aby na řidiče nedosáhlo. A pozor, představa, že při nehodě udržíte zvíře na klíně, je docela mylná. Setrvačnost při nárazu je totiž opravdu velká a čím těžší zvíře máte, tím spíš ho neudržíte. Pes nebo kočka, které jsou na volno, pak můžou celkem snadno způsobit nehodu. Jeden příklad za všechny popisuje Jan Straka z dálniční policie.
2: Ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Navíc, když je pak třeba po nehodě potřeba posádku auta vyprostit, vyděšené zvíře může útočit na hasiče nebo záchranáře. A to platí třeba i pro jinak klidného anebo vychovaného psa.
0: Třeba i pro toho tvého.
1: No, ta moc klidná není, ale myslím si, že by taky mohla napáchat spoustu neplechy.
0: Jak na kočku anebo psa v autě, co se týká toho připoutání? Jaké jsou možnosti?
1: Tou nejlevnější variantou je postroj anebo speciální popruh, který má na jedné straně karabinu a na druhé sponu, která se zapne podobně jako bezpečnostní pás. V chovatelských prodejnách takový set vyjde zhruba na 300 korun. Samotný pás je ještě levnější. No a další variantou jsou taky přepravky nebo klece. Ty je potřeba pevně připoutat a zajistit, aby se z nich zvíře za jízdy nedostalo. Nejbezpečnější, ale taky nejdražší variantou jsou klece do kufru. Ty se dají pořídit na míru, ale můžou stát i desítky tisíc korun.
0: Těch variant je opravdu hodně, tak jak a podle čeho vybrat tedy tu správnou?
1: To záleží nejvíce na velikosti zvířete. Potvrzuje to i prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
3: Samozřejmě tak šírka musí udržet i třeba německou dogu, která na tom zadním sedadle tou nohou může dosáhnout až na řidiče, takže samozřejmě je potřeba přizpůsobit tu fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
1: A ještě dodejme, že pokud nás policejní hlídka zastaví a zjistí, že máme v autě nepřipoutané zvíře, může udělit pokutu do výše 2000 korun. V zahraničí se ale pokuty můžou vyšplhat o dost výš, třeba v sousedním Rakousku vás nedodržení pravidel může vyjít i na 2000 eur.
0: Tak myslete na to před cestou kamkoliv. Díky, Marek Sedláček s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Šťastnou cestu.

0: Radiožurnál je 13 hodin a 30 minut. Další zprávy pro vás připravila Kateřina Salsilisová.
1: Do Česka už dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin s výjimkou severní poloviny Čech. Nejsilnější bouřky hrozí na jižní Moravě a taky ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy a vítr s nárazy kolem 90 km za hodinu. Podle meteorologů hrozí i přívalové povodně a výpadky elektřiny. Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných. Informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu obytného domu. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajina se už více než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrutice dosahující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno-Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. A výbor pro světové dědictví UNESCO začne v jihokorejském Pusanu posuzovat 33 nominací do svého seznamu. Jsou mezi nimi například pláže ve francouzské Normandii a nebo řecká hora Olymp. Ta má smíšenou nominaci jako kulturní a taky přírodní lokalita. O zařazení své nejvyšší hory a mytického sídla bohů usiluje Řecko 12 let. Letošní zasedání potrvá do 29. července.
2: Sport.
1: O titul se dnes na fotbalovém mistrovství světa utkají Argentina a Španělsko. Duel ve Spojených státech začne v 21 hodin českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy. Bronzové medaile získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Brně a na Pražském okruhu. Na D1 z Ostravy do Prahy nadále houstne provoz na průjezdu Brnem. Pomalu pojedete mezi kilometry 199 a 189. Je to celé na půl hodiny. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Slivence a Ořechu po noční demolici mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se jede v každém směru jedním pruhem. Ve směru na D1 se popojíždí za sjezdem na D5 z 21. kilometru. Ve směru na letiště budete brzdit za Lochkovským tunelem. Směrem na letiště kolonou projel náš zpravodaj.
4: Mně to trvalo 43 minut od tunelu.
3: Směrem na D1 je to na více než půl hodiny. Na začátku dálnice D6 v Praze směr Karlovy Vary hned za Pražským okruhem na půltém kilometru hlásíte nehodu.
5: Při nájezdu na Karlovarskou dálnici, při sjezdu z Pražského okruhu vlastně, tak hned za nájezdem jsou dva osobáci v sobě, stojí uprostřed silnice.
3: Na místě už je policie, vybočuje se, kolona se netvoří. A v Praze na Štěrboholské spojce směr Lanový most, nehoda u sjezdu na Průmyslovou.
6: V levým pruhu, 3 auta v sobě a už je tady kolona.
3: Brzdí se za sjezdem na Běchovice, zpoždění 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je oblačno, je zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy už se také objevují bouřky. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 25 stupňů, na Moravě kolem 29. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Ještě dobrý den, věta k těm bouřkám, ty výraznější podle meteorologů se začnou tvořit nejdřív na jihu Čech a potom při postupu k východu by se měl vytvořit i rozsáhlejší bouřkový systém a nebo více menších systémů. Ta výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí do 18 hodin pro Zlínský kraj, taky většinu krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, části Vysočiny a Olomouckého kraje, pro Dačicko v jižních Čechách.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

My už za chvíli ve vysílání víkendového radiožurnálu nabídneme další díl našeho letního projektu Prázdninová autoškola radiožurnálu a tentokrát se podíváme na to, co se stane, pokud včas nezaplatíme pravomocnou pokutu.

0: Teď už tu máme další radu pro řidiče právě z naší prázdninové série Autoškola Radiožurnálu. Co se nám stane, pokud včas nezaplatíme pravomocnou pokutu? To pro nás zjišťoval reportér Václav Drážek a u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky se tohle dozvěděl.
1: Letní Autoškola Radiožurnálu.
2: Pokuty za dopravní přestupky mají jasně dané lhůty a pravidla. Když je člověk zaplatí včas, celá věc tím končí. Jenže někdy se to nestane. Člověk zapomene, odloží to nebo platbu vůbec neprovede. Dnešní otázka Autoškoly Radiožurnálu zní, co se mi stane, pokud včas nezaplatím pravomocnou pokutu? Plukovník Jan Straka vysvětluje, co se může stát.
3: Tam je samozřejmě u každé pokuty poučení, kam to zaplatit, jak to zaplatit, a pokud nezaplatíte, až se ta pokuta dostane k vymáhání obecnému správci daně, tak může dojít k tomu, že při následné silniční kontrole můžete být vyzváni policistou k úhradě tohoto nedoplatku. To znamená, už se nestane to, že by někdo za dopravní přestupky dlužil tisíce nebo miliony, ale při kontrole, pokud je zjištěno, že ten řidič nebo provozovatel vozidla mají nedoplatky, tak je policie může vymoci zpět.
2: Vy říkáte, že je na té pokutě napsané poučení, ale co když ji ztratím?
3: Pakliže ji ztratíte, tak v případě, že bude předána k vymáhání, tak je možno se obrátit na celní úřad.
1: Letní Autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Finále fotbalového mistrovství světa dnes nenabídne jenom ten souboj o zlato. Poprvé v historii ho taky doplní poločasová hudební show. Jak bude vypadat a jak může ovlivnit třeba i výkony hráčů, i o tom budeme mluvit.

Poločasová show jako na Super Bowl finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou dnes nabídne novinku, kterou fanoušci světových šampionátů ještě nezažili. Tak co všechno FIFA chystá, to už řekne teď naše kolegyně ze sportovní redakce.

0: tým, který bude prohrávat, pro něj to bude lepší. Myslím si, že celá fotbalová planeta nebo všichni, co se na to budou dívat, tak to budou sledovat, jak ty týmy se vrátí potom na ten začátek druhého poločasu, protože ta přestávka je nebo bude opravdu dlouhá.
1: Řekl Tomáš Vaclík ve speciálu Radiožurnálu Sport. A ještě dodám, že podle vyjádření některých trenérů se fotbalisté budou muset během přestávky znovu rozcvičit, aby se opět zahřáli a vyhnuli se zranění.
2: Dovoluje vůbec tak dlouhou přestávku něco z pravidel?
1: Právě to je ten největší otazník. Pravidla Mezinárodní rady fotbalových asociací IFAB říkají, že poločasová přestávka nemá přesáhnout 15 minut. FIFA ale zatím nevysvětlila, jak bude dnešní program s těmito pravidly v souladu. Podobný model už vyzkoušela v loni na mistrovství světa klubů a protože měl velký divácký i komerční úspěch, rozhodla se ho zopakovat i právě ve finále světového šampionátu. Očekává, že právě díky poločasové show získá desítky milionů dolarů, které chce pak investovat do rozvoje fotbalu.
2: Už jsme řekli, že tam bude Madonna nebo Justin Bieber, kdo další v průběhu té poločasové show se ještě představí.
1: Vedle Madony by měla vystoupit také Shakira, která je s fotbalovými šampionáty spojená už od roku 2010, kdy naspívala dnes již ikonickou fotbalovou hymnu, píseň Waka Waka. Doplní ji jihokorejská skupina BTS nebo britští Coldplay, jejichž zpěvák Chris Martin celou show připravuje. FIFA zároveň uvedla, že všichni umělci vystoupí bez nároku na honorář a výtěžek z celé té show půjde do vzdělávacích fondů. Hudební program ale začne už před výkopem, zhruba hodinu a půl před začátkem zápasu, který od 21 hodin v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál Sport. Vystoupí třeba Robbie Williams nebo Jennifer Hudson.
2: No a na Radiožurnálu samozřejmě nabídneme reportážní vstupy. Tereza Cedidlová teď s námi ve vysílání. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nechte si ujít v České televizi.
1: Tak to vypadá, že máme případ.
2: To je první vražda, pokud se nemýlím.
3: Vypadá to na hodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
4: Podivné zločiny.
5: Někdy se v Mordpartě řeší věci, která rozhodí silného chlapa.
4: Složitá vyšetřování.
6: Podívej se na mě!
5: Sleduju tě.
1: Prosím.
5: Všechno je jinak.
7: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás jí.
4: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radioservis představuje
9: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
10: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
9: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
10: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
9: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
11: Radiožurnál je 14 hodin. A ve studiu už je se zprávami Kateřina Kocidisová.
12: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. Fotbalisty Argentiny a Španělska čeká finále mistrovství světa. Kolona popojíždí na D1 u Hvězdonic směrem do Prahy. A bude oblačno i zataženo s deštěm nebo přeháňkami místy bouřkami. Teploty do 25 stupňů, na Moravě až 29.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Do Česka už dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm anebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
13: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
12: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a taky ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Premiér Donald Tusk řekl, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
14: Když mluvíme o úkolech polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
15: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale prvním státem mimo 11 členů skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
12: Jaroměř na Náchodsku odkládá opravy hlavního náměstí. Důvodem je možná cena archeologického průzkumu. Radnice má připravený projekt za zhruba 170 milionů korun. Práce archeologů by podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO měla být jen o něco levnější.
16: Je tady navážka na té skále a archeologové chtějí udělat průzkum až do hloubky na to podloží. A otázka, jestli nás má stát projekt 170 zhruba milionů, celý vlastně, včetně těch náplavek a včetně rekonstrukce toho náměstí, ochlazování, zeleň a vodní prvky, tak dalších předpokládaných až 150 milionů je absurdních.
12: Město hledá jiné řešení, ve hře je omezený a levnější archeologický průzkum anebo i škrty v projektu.
4: Sport.
17: Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o vítězích. Ve finále nastoupí v New Jersey obhájci titulu z Argentiny proti Španělům. Utkání začne ve 21 hodin českého času a v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Tereza Tvarušková vybojovala zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. V západočeském stupně jsou teď na trati muži a bližší informace má Vladislav Janouškovec.
6: No a elitní muži momentálně ve třetím z osmi kol, no a je to boj zatím dvou největších favoritů, Ondřej Cink v čele, ale těsně za ním Jan Sáska, takže zatím zajímavá, napínavá bitva. Jan Zatloukal se dlouho také držel s tou elitní dvojicí, ale ten už odpadl. Třetí momentálně Patrik Černý. Zestup na Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na D3 u Hvězdonic a na D3 u Milíčína. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na chodce rady v omezení na 25. kilometru stálo porouchané auto, už se ho podařilo odtlačit z jízdního pruhu. Kolona teď začíná před sjezdem na chodce rady na 30. kilometru. Brzdí se prudce na mokré vozovce, zpoždění kolem 20 minut, ovšem teď přišla zpráva, že na 27. kilometru se stala nehoda, srazila se dvě auta. Na D3 a silnici 3 na trase z Českých Budějovic do Prahy je velmi silný provoz. Nejprve se popojíždí na konci dálnice před Milíčínem na 64. kilometru. Znovu kolem Votic, za Benešovem a také kolem Čerčan. Z Budějovic se vyplatí jet přes Písek a po dálnici D4. Na Pražském okruhu pokračuje omezení u Slivence a Ořechu po noční demolici mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se jede v každém směru jedním pruhem. Ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Jinočany z 21. kilometru 20 minut. Ve směru na letiště budete brzdit za Lhkovským tunelem, zpoždění půl hodiny. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most se srazila tři auta, blokují levý pruh, začala kvůli tomu regulace provozu na vjezdech do tunelů. Plní se mimo jiné Nová Povltavská před Blankou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Většinou je oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy už i taky bouřkami. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
11: Dobré odpoledne, zdravíme z vysílání víkendového Radiožurnálu. Do Maďarska pro další informace půjdeme. Maďarsko hledá prezidenta, současná hlava státu Tomáš Sulyok ustoupil nátlaku vládní strany Tisza a podepsal dodatek ústavy. Ten mimo jiné ukončuje jeho působení v prezidentské roli. Tak víc k tomu řekne náš bývalý maďarský zpravodaj.
18: Víkendový Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Maďarský prezident Tamáš Fico pravděpodobně už balí kufry, od zítřka totiž nebude hlavou státu. Včera podepsal dodatek ústavy, který mu vládní strana Tisa premiéra Pétera Maďara ukončila mandát. Končí také šéf ústavního soudu. Maďar se tak vypořádává s lidmi, kteří podle něj reprezentují režim strany Fides, stvržený s občany v těch dubnových volbách. A my už jsme slíbili víc informací od našeho bývalého maďarského zpravodaje, redaktora Ladislava Nováka. Už jsme ve spojení, tak zdravím. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: No, maďarský parlament vlastně minulý týden přijal ten 17. dodatek ústavy. Včera večer ho podepsal prezident. Co ten dodatek všechno přináší?
1: Schválení toho dodatku je velkým vítězstvím pro stranu Tisa. Jí se podařilo, jak slibovala, odstranit prezidenta, ale zároveň například posiluje pravomoci ústavního soudu. Ten bude smět přezkoumávat zákony týkající se státního rozpočtu a zavádí třeba také silný úřad pro boj s korupcí. Podle premiéra Pétera Maďara tak Tisa bude moct skutečně začít naplňovat vůli lidí z těch parlamentních voleb.
2: Mandát prezidenta zanikne. Ústavní soud bude osvobozený a autonomie soudů bude posílená. Vznikne zákonná cesta, jak získat zpět národní bohatství a omezíme působení poslanců v parlamentu na maximálně 12 let. Tím naplníme několik důležitých závazků a obnovíme to, co se Orbánův režim řadu let snažil Maďarům vzít.
1: Ve funkci skončí také soudci ústavního soudu starší 70 let, včetně jeho předsedy. Celý ten 17. dodatek byl v parlamentu schválený s tím, že jeho cílem je obnovit demokracii založenou na právním státě po 16 letech vlády strany Fides.
0: No, nejvíc pozornosti přitahuje ten konec prezidenta Tamáše Šujoka. Proč svým podpisem nakonec svrdil svůj vlastní konec v prezidentském křesle?
1: Samotný Šujok tvrdí, že neměl na výběr, pokud nechtěl porušit ústavu. Zároveň byl pod velkým politickým tlakem. Maďar mu totiž dopředu vzkázal, že pokud nepodepíše, tak ho poslanci odvolají v parlamentní proceduře. Maďar totiž tvrdí, že Šujok jako prezident selhal, když nebránil republiku před stranou Fides. Šujok sice včera podepsal, ale rozhodně se svým odstraněním ze Šándorova paláce nesouhlasí.
3: 17. dodatek ústavy přinesl zlomový bod maďarské ústavní demokracie. Odstranění veřejných činitelů je otevřeným hanobením právního státu a nezávislosti institucí.
1: Kritický vzkaz poslal z fotbalového mistrovství v USA i expremiér Viktor Orbán. Podle něj padla poslední obranná bariéra a varuje před budoucí své volí moci.
0: No a co vlastně teď by mohlo nebo bude následovat? Víme třeba už, kdo by mohl být tím příštím prezidentem Maďarska?
1: To zatím nevíme, ale prezidentské pravomoci zítra dočasně převezme šéfka parlamentu za Tisu Agnes Forsthoferová. V Maďarsku prezidenta vybírá parlament, ta volba musí proběhnout do 30 dní. Premiér Maďar o tom chce jednat s ostatními poslaneckými kluby, ale vyzval také veřejné osobnosti, občanskou společnost i běžné lidi, aby navrhovali, kdo je podle nich vhodný na to, aby je reprezentoval, a měl by to prý být člověk bez vazeb na aktuální politické strany.
0: Děkujeme za vysvětlení. Bývalý maďarský zpravodaj Ladislav Novák, redaktor Českého rozhlasu, teď pro nás pro víkendové vysílání Radiožurnálu. Informace také najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Ladislavě, tak díky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Metallica ve vysílání víkendového radiožurnálu. Podle OSN je aktuálně v celém světě mezi státy už víc než 80 zdí, plotů anebo bariér, které mají zabránit lidem v pohybu, případně útěku z jedné země do druhé. A to je 7x víc, než kolik jich bylo na konci roku 1989. A brzy vyroste další, tentokrát to bude na hranici mezi Bangladeší a Myanmarem, tedy dřívější Barmou. Už jsme ve spojení s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, vítám tě, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo a proč tenhle nový plot postaví?
1: Postaví ho bangladéšská armáda a zaplatí ho bangladéšský stát. Bangladéš má s Myanmarem pozemní hranici dlouhou bezmála 300 kilometrů a ten nový plot bude měřit kilometrů 110. Armáda Myanmaru už před časem na téhle hranici postavila několik desítek kilometrů dlouhý plot podél řeky Náv, takže teď budou ty práce pokračovat. No a bangladéšské ministerstvo obrany celý projekt zdůvodňuje tím, že chce zastavit pašování drog a zbraní přes hranici a chce také zastavit obchod s lidmi. Podle vojáků se v posledních 5 letech na humanitární migraci nabalili kriminální ozbrojené gengy z Myanmaru a ty prý unášejí občany Bangladeše.
0: Jakou roli v těch napjatých vztazích mezi Bangladeší a Myanmarem hraje muslimské etnikum Rohingů?
1: No tak kolem Rohingů se vlastně všechno točí. To je muslimské etnikum, které je systematicky pronásledováno buddhisty v Myanmaru, v oblasti takzvaného arakanského státu, právě při hranici s Bangladeší. V uprchlických táborech tam kolem města Cox's Bazar v Bangladeši už minimálně 10 let žije v naprosto zoufalých podmínkách přes milion rohingských uprchlíků. Bangladeš, ta péče o ně stojí ročně desítky milionů dolarů, no a země dlouhodobě vyzývá OSN a také muslimské státy v regionu, aby s humanitární pomocí a hlavně s reemigrací Rohingů do dalších států pomohly. Ta pomoc je ale v nedohlednu, Rohingové proto utíkají po moři, hlavně do Indonésie, také do Tajska nebo do Malajzie, a jen za loňský rok se jich prokazatelně v Bengálském zálivu při téhle zoufalé snaze utopilo minimálně 900.
0: No, země ASEANu, tedy Sdružení zemí Jihovýchodní Asie, dlouhodobě žádají OSN o pomoc při řešení humanitární situace v téhle části světa, ale zatím pořád marně. Tak proč?
1: No, protože své hlavně surovinové zájmy mají v Myanmaru Rusko a Čína. Projevuje se to pokaždé tak, že pokud je při zasedání OSN v New Yorku projednáván jakýkoliv návrh na rozšíření sankcí proti vládnoucí vojenské chuntě v Barmě, tak Čína i Rusko využijí svého práva veta v OSN a to projednání vlastně okamžitě končí.
0: Tak děkujeme, to byly aktuální informace z Asie od našeho zpravodaje Davide Jakše. Mluvili jsme o tom, že vlastně všechno teď nasvědčuje tomu, že tam vyroste další plot na hranici mezi suverénními státy. Řekli jsme taky, kde přesně a proč, no a informace také najdete na našem webu i rozhlas.cz. Davide, díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin a 30 minut. Poslechněte si zprávy, Maja Kateřina Soucidisová.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto varuje, abyste na ně nezadávali osobní ani bankovní údaje. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí během letních prázdnin platnost. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Americká armáda osmou noc po sobě útočila na Irán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za dva zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při iránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, protivzdušná obrana anebo sklady raket a dronů. Irán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Městská policie v Ostravě nabízí o prázdninách bezplatné kurzy sebeobrany. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, povedou každé úterý tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Zájemci můžou přijít přímo do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá.
0: Sport.
2: Cyklistka Tereza Tvarušková ovládla závod žen na republikovém šampionátu horských kol ve Stupně. Podrobnosti z mužského závodu v olympijské disciplíně cross country má Vladislav Janouškovec.
3: Největší favorit Ondřej Cink míří za svým osmým titulem mistra České republiky. Jeho náskok na druhého Jana Sásku je už více než 30 sekund a tak Ondřej Cink si poměrně bezpečně hlídá teď vedení v tomhle závodě. Třetí momentálně hojka. Sestupná Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Hvězdonic a zdržení na Pražském okruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se dojíždí do kolony, na 26. kilometru šetří nehodu, teď už ve stoupacím pruhu zpoždění 15 minut. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Ořechu po demolicích mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se jede jedním pruhem. Z obou stran jsou půlhodinové kolony od Lohkova z 15. kilometru směrem na D1 od sjezdu na Jinočany. Na začátku dálnice D6 v Praze směrem do Karlových Varů na půltém kilometru odklízejí následky nehody. Jede se jen odstavným pruhem a brzdí to nájezd z Pražského okruhu. Opatrně při sjezdu z okruhu náhle se brzdí do zastavení. Na řadě míst hlásíte bouřky, popadané stromy. Náš zpravodaj jede po silnici 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou a hlásí komplikace u Hodonína u odbočky na Dolní Bojanovice.
5: Jak to byla ta bůrka, tak tam stojí hlásiči a dráty elektrického vedení. Jsou nízko nad vozovku, takže oni pouštějí len osobáky a karavany alebo zavky samo se otáčat.
4: Náhradní trasa případně přes Lužice. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most řeší hromadnou nehodu v levém pruhu, regulují provoz v tunelech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Místy už se objevují bouřky, přehánky a taky déšť. Večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až kolem 29. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Ještě jedna věta k tomu počasí. Dobré odpoledne. Bez výstrahy před bouřkami zůstává sever a taky severozápad Čech, Praha a většina části krajů Středočeského a Královéhradeckého.
0: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Máte před sebou dovolenou, tak zkontrolujte doklady, protože možná jste jedni ze 100 000 Čechů, kterým právě teď v létě končí platnost občanky, pasu a nebo i řidičáku. Tak my vám ve víkendovém radiožurnálu řekneme, jak nerychlou výměnu a do jakých zemí vlastně pas aktuálně potřebujete.

0: Statisícům Čechů v letních měsících končí platnost dokladů, které by mohli potřebovat právě k cestě na dovolenou. Tohle vyplývá z dat ministerstev vnitra a taky dopravy. Takže na co si dát před cestou pozor, jak rychle třeba vyřídíte případnou výměnu pasu občanského anebo řidičského průkazu. To už vám teď z domácí redakce řekne David Šalek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Davide, řekněme, že v létě pojedu do zahraničí a právě těsně před tou cestou zjistím, že mám neplatný občanský průkaz nebo nemám pas. Jak rychle stihnu vyřídit tyhle nové doklady?
1: Tak úřady mají standardně na vyřízení žádosti o výměnu obou průkazů 30 dnů, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
2: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2000 korun.
1: A nějaký druh osobního dokladu musí mít v zahraničí úplně všichni, jak dodává Ivana Nguyenová.
2: Při cestách do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
1: A od začátku června do konce srpna podle ní skončí platnost bezmála 280 tisícům občanských průkazů a zhruba 180 tisícům cestovních pasů.
0: Pojďme připomenout, kam se dá jet s českým občanským průkazem, kde tedy pas nepotřebujeme.
1: Je to po celé Evropské unii a zemích schengenského prostoru, tedy i do Švýcarska nebo třeba Norska. A taky na Balkán do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Severní Makedonie nebo i Srbska. I v Evropě se ale najdou výjimky, jak říká ředitel konzulárního oddělení ministerstva zahraničí Pavel Pešek.
3: Jsou to třeba takové malé státy v rámci Evropské unie, jako například Andorra, která je sice v západní Evropě, ale není v Evropské unii, byť je obklopena Francií a Španělskem. A tam pozor, tam je nutné mít při vstupu právě cestovní pas.
1: A třeba do Velké Británie také občanský průkaz nestačí. Před cestou Pešek doporučuje ověřit si tyto informace na webu ministerstva zahraničí, kde se dá vyhledávat podle dané země.
0: No, co když v zahraničí ztratím doklad, na který jsme vycestovali, nebo mi ten doklad prostě někdo ukradne?
1: Tak v obou případech je potřeba věc co nejdříve nahlásit místní policii a nechat si vystavit protokol o ztrátě anebo odcizení dokladu. Pak bychom se měli obrátit na český zastupitelský úřad v dané zemi. No a pokud tam není, je možné kontaktovat i úřad jakéhokoliv členského státu Evropské unie, který nám taky může vystavit náhradní doklad.
0: Tak děkujeme. Informace od Davida Šalka z naší domácí redakce. Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Pokud jste fotbalovými fandy, tak určitě vyhlížíte velké finále mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny nastoupí v New Jersey proti Španělsku, které vede trenér, co miluje filozofii. Alois de la Fuente má s týmem úspěchy. Po triumfu na evropském šampionátu by teď rád vybojoval se španělskou reprezentací i nejcennější trofej.
2: Španělsko se raduje, postupuje do finále mistrovství světa.
3: Myslím si, že už samotná účast ve finále je luxus a privilegium. Jak už jsem vám před pár dny říkal, nejsem moc na klišé. Pro mě je důležitý být připravený vyhrát. A teď, když je tu finále, podepsal bych to. Dostat se pokaždé do finále mistrovství světa a prohrát ho, představte si to. Ale už to bylo finále. A právě v tom spočívá jeho význam. Hrát finále mistrovství světa.
4: Od kouče španělských fotbalistů Luise de la Fuenteho se prakticky nikdy nedočkáte obyčejných výroků. A svoji trenérskou práci dělá dobře. Už od chvíle, kdy vedl mládežnické národní týmy Španělska a vyhrával s nimi. Teď se mu daří i s dospělou reprezentací. De la Fuente je také milovníkem starověkého Říma a filozofie. Třeba během aktuálního šampionátu četl Marka Aurelia a používal jeho citát: co neprospívá roji, neprospívá ani včele.
3: Myslím, že tohle jde nad rámec jednoduchého citátu o větší důležitosti úlu nad jednotlivými včelami. Důležitý je tým. Všichni hráči musí mít tuhle mentalitu, jako máme my, musí pracovat pro dobro týmu. Tohle nás dělá silnějšími. Takže to je ponaučení, na které nesmíme nikdy zapomenout.
4: A španělská fotbalová reprezentace dokazuje trenérova slova, i když má některé výrazné individuality. Soupeř Španělska, Argentina, má ale v kádru jednu velmi výraznou osobnost, která zastiňuje ostatní. Jednoho z nejlepších fotbalistů historie.
3: Lionela Messiho jsem poznal, když jsem trénoval v Sevě v mládežnické Division de Honor a hráli jsme španělský pohár této kategorie proti Barceloně. Jeli jsme k ním a hodně chvály jsem slyšel o jednom klukovi jménem Messi. Samozřejmě jsme ho od začátku bránili osobně. V 70. minutě byl stav 0-0. Hráč, který bránil Messiho, dostal žlutou kartu a tak jsem ho vystřídal. No a za 15 minut dal Messi 4.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Prezidenta Petra Pavla jsme vyspovídali živě ve vysílání Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Jak vidí rozdělenost české společnosti a co s tím jako hlava státu může dělat? Poslechněte si záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a s nimi Kateřina Couserisová.
1: Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Ukrajina se stala terčem jednoho z největších ruských útoků od začátku invaze. Fotbalisté Argentiny a Španělska se večer utkají ve finále mistroství světa. Nehoda brzdí provoz na D1 na 209. kilometru směrem do Brna. A zítra bude na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle přehánky. Teploty až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, která ministerstvo vnitra poskytlo Radiožurnálu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Ngojenová.
3: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
1: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Rusko v noci vyslalo na ukrajinský Kyjev přes 40 balistických raket, nejvíce od začátku invaze. Na síti X to uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha. Ukrajinské úřady zatím hlásí nejméně jednu oběť.
4: Rusko nasadilo střely různého typu, včetně desítek raket Iskander, hypersonických střel Zirkon a dronů. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že zasáhli i více podlažní obytný dům. Podle BBC hlásilo údery nejméně 5 kyjevských čtvrtí. Další ruské rakety a bezpilotní letouny dopadly na 20 různých míst na Ukrajině. Oznámila to ukrajinská armáda. Uvedla taky, že její síly zasáhly 2 ruské tankery v Černém moři a jeřábové plavidlo v Azovském moři. Všechny 3 cíle podle ukrajinské armády sloužily k podpoře ruských válečných operací na Ukrajině. Helena Berková, Radiožurnál.
1: 5 a taky v 6 hodin odpoledne v Brně bude speciální prohlídka včelína, kde Johann Gregor Mendel prováděl své pokusy se včelami. Domek je v zahradě augustiniánského opatství. Návštěvníky přivítá průvodce v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude jeho návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady, říká Adam Přatka z Mendela Muzea Masarykovy univerzity.
5: Jedná se o ten původní Mendlův včelín, postavil se ho v roce 1871. Dlouhou dobu byl zavřený, za doby komunistů a i teď po 90. letech. A před zhruba 3 lety byl vlastně obnoven a teď jsme se právě rozhodli udělat takovou menší expozici vevnitř, otevřít to takhle návštěvníkům.
6: Sport. Fotbalisté Argentiny budou chtít dnes večer obhájit titul mistrů světa. Ve finále vezvou Španěli. Utkání v New Jersey začne ve 21 hodin českého času a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. A Tereza Tvarušková si dojela pro zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. V západočeském stupni jsou v cíli už i muži a bližší informace má Vladislav Janouškovec.
7: Vítězem závodu mužů se stal Ondřej Cink, který získal svůj 8. titul mistra republiky. Druhého Jana Sásku porazil o 45 sekund, když se odpoutal v závěru 3. kola. Třetí František Hojka slaví titul mezi muži v kategorii do 23 let. Zestup na Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Holubic a kolony na Pražském okruhu. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov u Brna na 209. kilometru hlásíte nehodu.
9: Do sebe ťukly asi 3 nebo 4 vozy, takže z toho levého zúžení, z toho pruhu, tak přejíždí auta do pravýho, jo?
8: Brzdí se za sjezdem na Rusínov na 215. kilometru, fronta je na 40 minut. Dá se jet z exitu 216 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Rohlenky. Pozor, sjezd na Rusínov se začíná plnit, včas se řaďte vpravo. Na D1 v Posázaví směrem do Prahy je silný provoz, poprvé se teď zpomaluje na 41. kilometru. Spozorněte ještě za sjezdem na Choce Rady, na 29. kilometru hlásíte stojící auto.
10: Vozidlo u středových schodidel, vozidlo nezasahuje zatím do levé. Pruhu je označeno trojúhelníkem, ale má ho asi 20 metrů za sebou, je na blikačkách, uvnitř jsou nějací lidé, asi čekají na odtahovku.
8: Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Ořechu po demolicích mostů mezi 17. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště se teď kolona rozjíždí, tam už se jede dvěma pruhy, směrem na D1 je zatím fronta od sjezdu na Jinočany na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně je zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky obývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
11: Dobrý den, pokud nás posloucháte třeba v autech, jedete někam na výlet, na dovolenou nebo se vracíte, tak přejeme hlavně šťastnou cestu a šťastný návrat, možná, že budete tankovat. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes totiž naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Tak jestli řidiči nakupují palivo do zásoby, to zjišťují naše reportérky a ty se do víkendového Radiožurnálu přihlásí.
2: Víkendový Radiožurnál
12: a Patricie Strouhalová.

0: Maximální cena pohonných hmot určená státem, tak to v Česku po dnešku skončí. Ministerstvo financí od zítřka už nebude regulovat ceny benzínu a nafty a ta výše tak bude záležet na samotných prodejcích. Tak jestli už se to projevuje na čerpacích stanicích a lidé nakupují palivo do zásoby, zjišťovala třeba konkrétně na Orlicko, Ústecku a Svitavsku naše reportérka Barbora Soukupová. Vítám vás teď už ve vysílání Radiožurnálu. Tak nakupují do zásoby anebo ne?
1: Dobré odpoledne, já jsem teď u benzínové pumpy v Dolní Rovni na dálnici D35 v úseku Ostrov Časy. Lidí je tady sice hodně, ale jak jsem se dozvěděla od obsluhy, není to kvůli tankování, ale obecně tu v neděli bývá nával, lidé zastavují hlavně na občerstvení, jinak že by dnes tankovali víc než obvykle nebo si dělali nějaké zásoby třeba do kanistrů, tak to tady nepozorují. Pro srovnání jsem cestou ještě zastavila na čerpací stanici v Litomyšli, tedy na Svitavsku, a to u výjezdu z města ve směru na Vysoké Mýto, a ani tam si prodavači nevšimli, že by přibylo zákazníků, že by víc tankovali nebo čerpali do zásoby. Jinak ceny na obou pumpách jsou stejné, 42 korun na 10 haléřů za litr nafty a 43,40 za benzín, tedy těsně pod hranicí aktuálního vládního stropu.
0: Barbora Soukupová, tedy teď živě z Orlicka, Ústecka pro Radiožurnál, tak děkujeme, zatím naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Jak to vypadá u čerpacích stanic na Ostravsku, to už teď se dozvíme od další z našich reportérek. Natálie Janišková je i s námi ve vysílání. Tak jak to vypadá u vás? Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem na pumpě, která je přímo u jedné z nejvytíženějších ulic v centru Ostravy. Provoz je tady větší, žádné dlouhé řady se ale netvoří. Podobné to bylo i na dalších třech pumpách, kde jsem dnes odpoledne byla. Obsluha čerpací stanice v oboru Slezská Ostrava mi potvrdila, že opravdu těch aut tankuje více. Konkrétně tam už od včerejška. Paní na pokladně další pumpy v jiné části města mi zase řekla, že se to projevuje i na těch částkách, které za benzín a naftu lidé utratí. A já jsem se ptala i řidiče, proč dnes přijeli. A ve Slezské Ostravě jsem se ptala pana řidiče osobního auta a ten mi řekl, že se snaží celou situaci ohledně pohonných moc sledovat a že se opravdu obává zdražení. No a na pumpě přímo v centru Ostravy jsem zase potkala seniora, který o konci regulace slyšel v rádiu a přijel natankovat za všechnu hotovost, kterou měl u sebe.
0: Tak děkujeme, Natálie Janišková, a aktuální informace z Ostravska. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D1 u Hlubic a v Praze ve Strahovském tunelu. Na D1 z Vyškova do Brna zpomalíte před sjezdem na Rousínov na 217. kilometru. Fronta pokračuje na 209. kilometr. Tam řeší nehodu v omezení v levém pruhu. Je to na 40 minut, houstne provoz i na souběžné silnici. V místě zpomalují i řidiči jedoucí směrem na Ostravu. Pomalu tak pojedete z 204. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Český Šternberg pojedete pomaleji ze 41. kilometru. Do omezení k mostu Šmejkalka pojedete půl hodiny, navíc na 29. kilometru stojí u středových svodidel porouchané auto. Na Pražském okruhu se nadále sklidňuje situace u Slivence a Ořechu. Po dopravním omezení už se jede dvěma pruhy v obou směrech, kolony se rozjíždějí, výrazněji se už nezdržíte. V Praze ve Strahovském tunelu se před okamžikem podařilo odklidit následky nehody, končí tak regulace provozu v tunelech směrem na Barandovský most. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je velmi silný provoz. V kolonách se jede mezi Voticemi a Olbramovicemi a za Benešovem v nesouvislé koloně až k Senohrabům. A na silnici 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou je po bouřce u Lužic spadlé elektrické vedení. Provoz odklánějí přes Hodonín po Velkomoravské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V loňském roce vyslalo Polsko do vesmíru svého astronauta. Teď se dohodlo s Evropskou vesmírnou agenturou na vytvoření nového bezpečnostního centra. To bude sídlit ve Varšavě, zabývat se bude technologiemi dvojího využití a více řekneme za chvíli.

0: Evropská kosmická agentura umístí nové výzkumné bezpečnostní centrum do Polska. Oznámili to polský premiér Donald Tusk a taky generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Polsko přitom nepatří mezi zakládající země agentury. Skokově ale navyšuje svoje příspěvky do rozpočtu ESA. To je téma, které teď probereme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co vlastně znamená to, že bezpečnostní centrum bude v Polsku?
1: Ono to znamená, že Polsko vlastně bude první zemí ve střední a východní Evropě, zároveň ve východním křídle NATO, která bude hostit takové centrum, které se má navíc zabývat technologiemi dvojího využití. Zvlášť pokud přihlédneme k tomu, že Polsko přistoupilo do agentury až v roce 2012, ta agentura vznikla v 70. letech minulého století, tak pro Polsko, ale celkově pro ten region střední Evropy je to velký úspěch. Ta geografická blízkost by tak totiž mohla být přínosná třeba i pro české vědce a český vesmírný výzkum.
0: Aha, co bude náplní práce Polského bezpečnostního centra Evropské kosmické agentury?
1: Ono tím, že roste rozpočet Evropské kosmické agentury, protože vlastně ty členské státy zvyšují ty svoje příspěvky, tak zároveň agentura může rozšiřovat svoji činnost. Třeba právě i o technologie dvojího využití, na které se zároveň soustředí Polsko třeba v oblasti vývoje satelitů. Ty technologie dvojího využití jsou technologie, které jednak slouží bezpečnostním až vojenským účelům, ale také civilním účelům, pokračuje premiér Donald Tusk.
2: Pokud mluvíme o zadání Polského vesmírného centra, mluvíme o zlepšení satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýze. Můžou nastat nějaké dramatické, kritické situace, jako jsou třeba povodně. Zjednoduší ale také sledování na hranici.
1: Jak v květnu řekl v rozhovoru pro deník Řeč pospolita polský astronaut Slavoš Uznaňský-Višněvský, právě satelitní snímkování, rozvoj komunikace nebo i zpřesňování navigace poskytují technologický základ pro dnešní obranu a zároveň zájem o obranu zvyšuje národní financování vesmírných technologií.
0: No, Polsko právě navyšuje svoje výdaje na vesmírný průmysl. O jakém vlastně objemu investic tady mluvíme?
1: Tak v letech 2023 až 2025 Polsko zaplatilo do rozpočtu Evropské kosmické agentury 360 milionů eur, což odpovídá asi 9 miliardám korun. Na konci roku 2025 potom oznámilo, že v následujících třech letech zaplatí do rozpočtu ESA 731 milionů eur, tedy asi 18 miliard korun. Ten rozpočet se vždy tvoří na tři roky v rámci vlastně na té národní úrovni. Pro porovnání Česko v letech 2023 až 2025 zaplatilo 4,8 miliardy korun a od roku 2026 do roku 2028 plánuje investovat přibližně stejnou částku.
0: Tak děkujeme. Téma, které jsme teď probrali s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou, budeme samozřejmě sledovat i dál. Informace k tomu můžete najít i průběžně na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Kateřino, díky moc, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já také děkuji a hezkou neděli.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: A Radiožurnál posloucháte i teď v půl čtvrté odpoledne. Naše zprávy má pro vás Kateřina Couserisová.
5: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize. Podle ní hrozí, že bude muset omezit svůj provoz anebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru irozhlas.cz zatím nereagovalo. Přilákat víc čínských občanů do Česka. To je jedním z hlavních záměrů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Dnes tam odletěl společně s podnikatelskou delegací. Okamura chce během 5denní cesty jednat například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu už zničil více než 12 000 hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu museli evakuovat několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informuje o tom agentura AFP. Požár zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte.
2: Sport.
5: Fotbalista Antonín Rusek přestoupil v první lize ze Sigmy Olomouc do Jablonce. Na severu Čech už hostoval v podzimní části minulé sezóny a v té nadcházející ho s Jabloncem čeká kvalifikace konferenční ligy. 27-letý útočník podepsal s klubem blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Holubic a kolona v Posázaví. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 218 počítejte s kolonou. Téměř hodinu se popojíždí do omezení na 209. kilometr, tam řeší nehodu v levém pruhu. Plní se tak už i sjezd na 226. kilometru. Na souběžné silnici je fronta od Holubic k Rohlence. Na D1 v opačném směru pojedete pomalu od nájezdu z Ostravské z 204. kilometru k místu nehody v protisměru necelých 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou pojedete v koloně mezi 75. a 73. kilometrem. Provoz brzdí stojící vozidlo v pravém pruhu. Na D1 směrem do Prahy tradičně silný provoz. V Posázaví od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru se jede různě pomalu až k Pražskému okruhu. Sjížděte z dálnice se nevyplatí. Ještě pozor, na 29. kilometru stojí u středových svodidel porouchané auto. To už je označené šipkou. A silnice 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou je po bouřce u Lužic neprůjezdná. Spadlo tam elektrické vedení. Provoz odklánějí přes Hodonín po Velkomoravské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Večera v noci bude většinou jasno až polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, v noci teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích ojediněle naměříme jen kolem 5. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: Ještě s informací k počasí. Meteorologové zpřísnili tu dnešní výstrahu před bouřkami pro jihovýchod a východ Česka. Upozornili, že hlavním nebezpečím dnes odpoledne budou silné nárazy větru. Ta výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí do 18 hodin pro Zlínský kraj, většinu krajů Jihomoravského a Moravskoslezského.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
7: Shine bright like a diamond.

0: Ještě než si většina diváků vybaví jeho tvář, tak ho pozná po hlase. Benedict Cumberbatch patří k hercům, kteří mají opravdu velmi charakteristický hlasový projev současného filmu. A právě nezaměnitelný hlas, ale i schopnost zahrát mimořádně inteligentní a složité postavy, z něj vlastně udělali jednu z největších britských hereckých hvězd. Dnes Benedict Cumberbatch slaví 50. narozeniny.
1: Stačilo pár dílů seriálu Sherlock a z Benedicta Cumberbatche se stala světová hvězda. Moderní verze slavného detektiva ukázala, že i více než 100 let stará literární postava může oslovit novou generaci diváků. Cumberbatchův Sherlock byl podle kritiků geniální, výstřední a nezaměnitelný.
2: Molly, coffee, thank you. What happened to the lipstick?
3: It wasn't working for me.
2: Really? I thought it was a big improvement. Mouth's too small now.
3: Okay.
1: Podobně výraznou stopu zanechal i jako matematik Alan Turing ve filmu Kód Enigmy za stvárnění britského vědce, který během druhé světové války pomohl prolomit nacistickou šifru Enigma, získal nominaci na Oscara a potvrdil, že dokáže obstát i v náročných dramatických rolích.
4: Ale Němci mají pokyn používat na začátku každé zprávy 5 náhodných písmen.
5: Tenhle to nedělá.
4: Člověka si dělá z lásky zvláštní věci, že?
6: V tom případě.
4: Láska právě Německu prohrála válku.
1: Miliony dalších fanoušků si pak získal Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange ve filmovém světě Marvel.
7: Každou noc s ním tentýž sen. A pak... začne noční můra.
1: Přestože dnes patří k nejobsazovanějším britským hercům, svou uměleckou kariéru ale začínal v divadle. Pomohl mu přitom i jeho nezaměnitelný hlas, který zní dodnes nejen ve filmech, ale také v dokumentech britské televize BBC, rozhlasových hrách nebo audioknihách. A ani v 50 letech Benedict Cumberbatch nespomaluje. V současnosti má rozpracovaných hned několik filmových projektů. Připravuje třeba kriminální thriller Blood on Snow, adaptaci stejnojmenného románu, který napsal norský spisovatel Jo Nesbø. Ve filmu Cumberbatch stvární jednu z hlavních rolí. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D1 u Holubic a kolona na silnici 6 u Petrohradu. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 219. Počítejte s kolonou, prodlužuje se. Téměř hodinu se popojíždí do omezení na 209. kilometr. Tam šetří nehodu v levém pruhu v omezení, plní se tak už i sjezd na 226. kilometru. Na souběžné silnici je fronta v Rousínově a také od Holubic k Rohlence. Na D1 v opačném směru, tedy do Vyškova, pojedete pomalu od nájezdu z Ostravské z 204. kilometru k místu nehody v protisměru necelých 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy na Benešovsku nedělní silný provoz. Zpomalíte u sjezdu na Divišov na 41. kilometru. Různě pomalu pojedete za sjezd na Velké Popovice. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy čekejte před Petrohradem kolony. Dokončují tam most a tvoří se kolona. Zdržíte se 10 minut. Navíc se tam srazila dvě auta. Opatrně dojíždějte. A v Praze v ulici k Barandovu se před Pražským okruhem srazila tři auta a dodávka blokují pravý pruh a zdržíte se tam necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Anglie po druhé v historii slaví zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francouze, kteří po poločase prohrávali už 0-4. Šampionát dnes zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. Jeho Američany táhne za obhajobou titulu hlavně hvězdný kapitán Lionel Messi.
2: Teď šance Argentiny, kterou Messi může zakončit, gól!
3: Za rok mu bude už 40, poslední tři roky hraje v Americe za Inter Miami, i ve fotbalově pokročilém věku ale ukazuje, že pořád patří mezi nejlepší. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa táhne Argentince za obhajobou titulu a na aktuálním mistrovství světa přidal Lionel Messi k 8 gólům i 4 asistence, včetně dvou klíčových v semifinále s Anglií.
2: Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten hranici 16 centruje, do 16! Gól! Lautaro Martinez!
4: Je stělesněním historie, legenda. Dostat se do finále v 39 letech je neuvěřitelné. Musíme si ho užívat, dokud to jde. Diego Maradona nám chybí, ale Messi je stále s námi. Společně s celým týmem, se kterým prožíváme skvělé časy, na něj budeme vždy vzpomínat.
3: Řekl na tiskové konferenci argentinský kouč Lionel Scaloni. Ten zmínil i legendárního krajana Diega Maradonu, který zemřel před 6 lety. Finále mistrovství světa v New Jersey bude mimo jiné soubojem dvou fotbalových hvězd v opačných fázích kariéry. Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, španělským teenagerem Laminem Yamalem.
5: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu, ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
3: Zdůraznil na setkání s novináři Lionel Messi, který s 8 góly ztrácí 2 trefy na zatím nejlepší.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
2: Krásná perla na buhan.
1: Bojuje.
3: Prince a princezna jsou v bezpečí.
1: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
1: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a Plzeňský kraj.
6: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová. Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal i s českými tajnými službami. V Indonésii se potopila loď s více než 70 lidmi na palubě. Fotbalisté Argentiny a Španělska se v New Jersey utkají ve finále mistrovství světa. Po nehodě čekejte dlouhou kolonu na D1 u Rousínova směrem do Brna. A zítra bude na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace, složená převážně z podnikatelů, odletěla do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně.
8: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá, byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
6: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba cesta Okamury legitimizuje postup Číny, který označil za diplomacii rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvotních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají, jestli na moři přežil někdo další.
9: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Zlín odpoledne zasáhla bouřka se silnými poryvy větru. Hasiči proto preventivně evakuovali objekty v okolí hořících trosek výškové budovy v továrním areálu. Podle statika je riziko pro stabilitu torza už vítr o rychlosti 40 km v hodině, upřesnil mluvčí hasičů Kamil Tlusťák.
10: O 14:30 odpoledne došlo k překročení statikem stanovené rychlosti větru. Momentálně probíhá evakuace budov v nejbližším okolí torza 34. budovy v areálu Svitu ve Zlíně.
11: Sport. Fotbalisté Španělska vyzvou večer ve finále mistrovství světa Argentince. Španělé můžou na titul dosáhnout po 16 letech, zatímco Jihoameričané ho obhajují. Na zisk trofeje pamatuje i golman Argentinců Emiliano Martinez, který na setkání s novináři komentoval příznivce své země.
4: Fanoušci jsou absolutně šílení v porovnání s ostatními zeměmi. Vidět je slavit v Argentině ve 2 hodiny ráno, kdy je tam teď zhruba 13 stupňů, tedy docela zima, pro nás hodně znamená. Pracujeme všichni tvrdě na tom, abychom do naší země stejně jako před 4 lety přinesli radost.
11: Utkání Argentina Španělsko začne ve 21 hodin našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne přímé vstupy. A Ondřej Cink si dojel pro zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. Mezi ženami vyhrála Tereza Tvarušková.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 u Holubic a na silnici 43 u Závisti. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 219 popojíždí 10-kilometrová hodinová kolona. Na 209. kilometru řeší v omezení nehodu, poslední volný sjezd je na 226. kilometru. Silný provoz je i na souběžné silnici, zejména mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 z Brna do Prahy je na Benešovsku silný provoz, zpomalíte za sjezdem na Vlašim. Na 48. kilometru v nesouvislé koloně se jede na 29. Tam čeká na odtah porouchané auto, celý úsek pojedete zhruba půl hodiny. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy trvá silný provoz za Benešovem, různě pomalu se jede k Senohrabům. Na silnici 43 z Brna do Svitav za Milonicemi havarovala dodávka, blokuje pruh směr Svitavy, musí se přejíždět do protisměru, jsou tam zatím krátké kolony. A v Modřicích u Brna je ucpaný sjezd k Olympii a komplikuje to provoz v okolí.
13: Kolem Olympie všechno stojí, zřejmě tady něco opravují na nájezdu k Olympii. Dálnice stojí vlastně od Brna už až k avionu.
12: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a ojedinělé na severu místy přehánky, večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne. A s další informací, americký podnikatel a miliardář Elon Musk vyjádřil podporu francouzské šéfce nacionalistických poslanců Marine Le Penové v nadcházejících prezidentských volbách. Co napsal na sociální sítě a co na to říkají Le Penovci a jejich rivalové, právě na tyto otázky odpovíme za chvíli.
7: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Francouzští nacionalisté se stali terčem kritiky kvůli tomu, že americký podnikatel Elon Musk v týdnu podpořil jejich lídrini Marine Le Penovou v nadcházejících prezidentských volbách. Le Penová potvrdila, že se bude ucházet o Elizejský palác i přesto, že ji pařížský odvolací tribunál odsoudil za zneužívání unijních peněz. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Dobrý den.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Martine, prosím, jak tedy Musk vyjádřil podporu Le Penové?
1: Musk ji označil na sociální síti X za poslední naději pro Francii. Ono to není poprvé, co Musk podporuje nacionalistické politiky napříč Evropou. Loni se zapojil například do volební kampaně AfD v Německu a taky právě AfD označil za nejlepší naději pro Německo. Na tom mítinku přímo uvedl, že děti by neměly nést vinu za hříchy svých rodičů a ještě méně svých prarodičů. On v tomto smyslu odkazoval na nacistické období Německa. Ostatně loni Le Penovou podpořil i přímo prezident Donald Trump, který odsuzoval hon na čarodějnice, mluvil přitom o verdiktu tehdy ještě toho prvoinstančního soudu tady v Paříži, který Le Penovou odsoudil za to zneužívání unijních peněz. Mezitím už tady máme verdikt i toho odvolacího soudu.
0: A co na tuhle podporu říkají Le Penovci?
1: No, pro Le Penovce je to obtížné i kvůli politice současného prezidenta Donalda Trumpa, který zavádí cla, který samozřejmě vede válku s Íránem, která znamená zdražování pohonných hmot, které se promítají i právě tady, i tady ve Francii, napříč Evropou. Samozřejmě Musk už není přímo členem toho kabinetu, ale má blízko, je spojovaný samozřejmě s tou americkou administrativou. Rozhodně se k té podpoře nacionalisté nějak zvláště nehlásí, k té podpoře ze strany Elona Muska. Místopředseda Národního shromáždění, významný politik Národního sdružení Sebastian Chenu uvedl, že to, co napsal Musk na sociální sítě, stranu nijak nezavazuje. Další nacionalistický politik Jean-Philippe Tanguy, což je pravá ruka Marine Le Penové, který taky doprovázel k tomu tribunálu, kde si vyslechla ten verdikt za zneužívání unijních peněz, tak zase uvedl, že Musk má právo se vyjadřovat, ale že Národní sdružení je proti jakémukoliv vměšování. Takže tato vyjádření jsou, myslím, vypovídající o tom, co si Le Penovci myslí o té podpoře Muska.
0: A jak na Muskova slova reagují rivalové francouzských nacionalistů? Jak to využívají v politickém boji před prezidentskými volbami?
1: Například centristická europoslankyně Nathalie Loiseauová, která ve volbách podporuje expremiéra a současného starostu města Le Havre Eduarda Filipa, tak na sociální síti X napsala, že se Le Penová stala favoritkou nejbohatšího člověka planety, člověka, který podkopává evropské zákony, podporuje extremistické strany napříč Evropou. To tedy napsala tato centristická europoslankyně Nathalie Loiseauová. Podobně kritický byl dnes i ve vysílání televize BFM poslanec radikální levice nepodajná Francie Eric Coquerel.
2: Musk vystupuje stále stejně. Před lety podpořil rasistického kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podobným způsobem teď v Evropě podporuje rasistické a šovinistické kandidáty.
1: To byl tedy levicový poslanec Eric Coquerel, který uváděl, že má obavy, aby se prezidentské volby tady ve Francii za necelý rok nestaly terčem zahraničních informačních útoků a taky vměšování.
0: Zjistil a zprostředkoval Martin Balucha. Moc děkuji, hezký den.
1: Taky děkuji, naslyšenou, hezké odpoledne.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ivan Král dozněl, teď vycházíme vstříc řidičům.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolaps na D1 u Rousínova a nehoda na D10 u Kosmonos. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ kolabuje provoz. Z kilometru 220 stojí kolona a táhne se až na kilometr 209. Tam v omezení řeší nehodu v levém pruhu. Je to na zhruba hodinu a půl. Poslední volný sjezd je na 226. kilometru. Ucpaná je souběžná silnice mezi Holubicemi a Rohlenkou a houstne provoz také na silnici 50 na obchvatu Slavkova směrem do Brna. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru pojedete různě pomalu na 29. kilometr. Tam stojí u středových svodidel porouchané auto. Je to celé na půl hodiny. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Kosmonosy opatrně na 48. kilometru máme hlášenou nehodu. Brzdí se prudce před krátkou kolonou. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je v Petrohradu dopravní omezení kvůli stavbě mostu. Z obou směrů jsou fronty na zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal brát léky.

0: Adela Činasky, posloucháte víkendový radiožurnál. Dvěma českým krizovým linkám hrozí konec. Organizace Cesta z krize, která je provozuje totiž od Ministerstva sociálních věcí, nedostala tolik peněz, z kolika počítala. Úplným zrušením jedné z linek by ovšem Česko porušilo unijní pravidla. Detaily teď probereme s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: V čem je tedy konkrétně problém?
1: O přežití bojuje linka první psychické pomoci, kterou můžou lidi v krizi zavolat na čísle 116 123. Na ní se obracejí dospělí s úzkostmi, v depresi nebo prostě v obtížné situaci, kteří potřebují okamžitou intervenci. Druhým číslem je 116 000, tedy linka pro rodinu a školu. Ta řeší třeba rozvody rodičů, ale obracejí se na ní i učitelé nebo třeba aktuálně vedoucí z dětských táborů. No a právě tahle linka skončit ani nesmí, jak říká Lucie Hermánková z Cesty z krize.
2: Ve chvíli, kdybychom zavírali tu linku 116 000, tak je velký problém, protože vlastně Česká republika, jako každý další členský stát Evropské unie, má vlastně povinnost tu linku provozovat.
1: A na rozdíl od ostatních 116-kových linek musí fungovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
0: A kde tyhle linky berou peníze na fungování?
1: Tak jejich hlavním zdrojem jsou dotace od dvojice ministerstev. Resort vnitra jim hradí hovorné, tedy náklady za provoz telefonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zase přispívá na mzdy pro pracovníky linek. Cesta z krize počítala s víc než 15 miliony, dostala ale o 2 miliony míň. Proč je to problém, vysvětluje krizová interventka Lucie Hermánková.
2: Těžko můžeme zjistit, aby sloužili dobrovolně, zvlášť když dělají takové náročnou, psychicky náročnou práci, pracují v noci, soboty, neděle, svátky, prostě 24/7.
1: Organizace se na ministerstvo obrátila se žádostí o dodatečnou dotaci. To ale reagovalo s tím, že letos už nemůže vyhlásit žádné mimořádné dotační řízení. Kolegové ze serveru i rozhlas ministerstvo opakovaně kontaktovali s žádostí o vyjádření. Resort ale až do závěrky článku neodpověděl.
0: Marku, co teď bude Cesta z krize dělat?
1: O pomoc prosí momentálně veřejnost. Spustila proto internetovou sbírku, kde chce vybrat alespoň 750 tisíc korun. Podrobnější informace posluchači najdou na jejich stránkách, tedy cestaskrize.net, a Hermánková věří, že příští rok už se zase podaří zajistit provoz díky dotacím z ministerstva. No a na závěr ještě pár čísel. Za letošní první pololetí podle svých statistik odbavili linky přes 7 tisíc lidí. Další 10 tisíce lidí se ale kvůli vytíženosti linek nedovolali. No a je to i proto, že na každé z těch linek je v jeden okamžik jenom jeden intervent. Ideální stav by byla 2 až 3 operátoři.
0: Tento informační přehled pro nás měl Marek Sedláček z domácí redakce. Moc za to děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Čas 16:30. Čas zpráv a Moniky Vrchotové. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto upozorňuje, abyste na něj neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 2267, z toho téměř 900 lidí zemřelo. Informuje o tom agentura Reuters s odkazem na aktuální vládní údaje. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Na tuto variantu viru zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Více než 3 miliony korun bude stát náprava povodňových škod v Ostravě Proskovicích. Správci po Odří tam vyčistí koryto potoka zanesené bahnem. Tím zástavbou lépe ochrání před možným vylitím vody z břehů. Peníze město poskytne z Fondu životního prostředí. Před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují také český dubbing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později je vystřídali David Novotný, Kamila Špráchalová a Tomáš Juřička. Postupně vznikly další tři filmy o Shrekovi. Pátý díl má mít premiéru příští rok. Sport. Ruský tenista Andrej Rubljov vyhrál antukový turnaj v Bostadu. Ve finále ve Švédsku porazil Itala Darderyho 6-4, 6-3 a získal první letošní titul, celkově 18. Večer čeká finále i českou tenistku Barboru Krejčíkovou, která se v Aténách utká s řekyní Sakariovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolaps na D1 u Rousínova a nehoda na D10 u Kosmonos. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ nadále kolabuje provoz. Z kilometru 220 popojíždí kolona a táhne se až na 209. kilometr. Tam v omezení řeší nehodu v levém pruhu, je to celé na zhruba hodinu a půl. Poslední volný sjezd je na 226. kilometru. Ucpaná je souběžná silnice mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru pojedete různě pomalu na 29. kilometr. Tam stojí u středových svodidel porouchané auto. Je to celé na půl hodiny. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Ucpaná je silnice 113 před chodce rady. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Kosmonosy opatrně na 48. kilometru máme hlášenou nehodu. Havarovalo tam osobní auto. Je tam krátká kolona, ovšem brzdí se prudce. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je v Petrohradu omezení kvůli stavbě mostu. Z obou směrů jsou fronty na více než 10 minut. A na silnici 43 z Brna do Svitav za Milonicemi havarovala dodávka, blokuje směr Svitavy. Musí se přejíždět do protisměru. Zdržíte se krátce v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra se čeká většinou slunečný den, přehánky se objeví hlavně na horách na severu, kde bude až oblačno. Večer má oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25. Tolik zprávy. A teď už opět víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
4: A také na Formuli 1 v našem vysílání dojde, ale to až před 17. hodinou. Poslouchejte nás dál.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Zhruba 100 středoškoláků prošla v táborských kasárnách jednou z nejnáročnějších částí dobrovolného vojenského cvičení. Komplexní polní výcvik prověřil jejich fyzickou kondici, spolupráci i schopnost obstát v náročných situacích. Byli jsme u toho a proto vám reportáž nabídneme za malou chvíli.

0: Střelba, orientace v terénu, chemická ochrana i práce se zbraní. Dobrovolné vojenské cvičení nabízí tisícovce plnoletých středoškoláků po celém Česku možnost vyzkoušet si základní vojenský výcvik a poznat armádní život. V Táboře si zhruba stovka studentů nové dovednosti prověřila při komplexním polním výcviku.
1: Instruktoři studenty zkouší třeba ze zdravotní přípravy. V simulovaném boji musí svým zraněným kolegům zastavit masivní krvácení a odtáhnout je do bezpečí.
2: Tak a utíká teď na překážce, jo?
1: Na pěší střelnici Dražice mě vzala tisková a informační důstojnice Simona Mužátko.
3: Teď jsme viděli studenty, kteří cvičí reakci po nastřelení nepřítelem, pohyb po bojišti a získávání následné převahy nad protivníkem.
1: Studenti mají v rukách zbraně, oni z nich i stříleli. Slepíme náboj?
3: Ano, je to cvičná munice.
1: Veroniku Morávkovou jsem teď vytáhla z učebny. Vy tam zrovna máte zkoušku.
4: Teďka to máme spojovací. Do tohoto výcviku jsem se přihlásila, protože přemýšlím nad kariérou vojáka jako v to profesionálně. A chtěla jsem si zkusit, jestli to pro mě bude to správné prostředí, jestli mi se mi tady bude líbit, jestli to je přesně to, co chci dál dělat.
1: Pavel Nejedlo má celou tvář namaskovanou zelenou barvou.
5: Pro mě to zatím tolik náročný není, ale věřím, že jsou tady tací, kteří to mohli podcenit. A momentálně objevují ty své limity.
1: Komplexní polní výcvik prověřil, co se studenti za uplynulých 10 dní naučili v oblasti střelecké, topografické, taktické, ale i chemické přípravy, říká Radim Pejčoch, řídící dobrovolného vojenského cvičení.
6: Cílem dobrovolného cvičení je přiblížit armádu mladým lidem. Zájem byl veliký, nastoupilo 98 lidí.
1: Někteří ale skončili.
6: Ano, skončilo už 12 lidí. Jak ze zdravotních důvodů, tak hlavně z fyzických. Nebyli dostatečně připraveni.
1: Cvičení pokračuje až do konce července a ti, kteří ho úspěšně dokončí, složí slavnostní přísahu a získají status vojáka v záloze. Z Tábora Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Kapelu Lake Malawi střídá Jaroslav Koller a Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 u Rousínova a nehoda na 43 u Milonic. Na D1 z Ostravy do Brna je za sjezdem na Vyškov západ nadále více než 10-kilometrová kolona. Začíná na 220. kilometru, na 209. se po nehodě v omezení jede pouze pravým pruhem. Je to na hodinu a půl. Dá se jet z exitu 226 po souběžné silnici Krohlence. Od Holubic je tam sice kolona, i tak se to časově vyplatí. Na silnici 43 z Brna do Svitav za Milonicemi u závisti havarovala dodávka, blokuje směr Svitavy.
3: Dodávka plachtová, asi to opřel svodidla na druhé straně a přejel do protisměru.
2: Zdržíte se jen krátce. Na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru pojedete v nesouvislé koloně na 29. kilometr, tam stojí u středových svodidel porouchané auto. Uzavřený je levý pruh, je to celé na půl hodiny, sjíždět z dálnice se nevyplatí. A na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Kosmonosy na 48. kilometru havarovalo osobní auto. Krátká kolona se tam ovšem už rozjela. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Po kapele Cranberries Sport velkou cenu Belgie Formule 1 ovládl Kimi Antonelli s vozem Mercedes a upevnil si vedení v hodnocení šampionátu. Belgickou Grand Prix sledoval redaktor David Prouza. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Antonelli startoval první, ale na této pozici nebyl po celý závod. Zeptám se tedy, jak se vrátil na tu nejcennější pozici.
1: Vysvětlím to hned. Za všechno mohl výjezd takzvaného virtuálního safety caru. V určitém momentu velké ceny Belgie se na trať dostalo docela velké množství štěrku a traťoví maršálové ho potřebovali uklidit, tím pádem potřebovali, aby jezdci zpomalili, proto tedy virtuální safety car. No a zrovna v tu chvíli to krásně vyšlo Charlesi Leclercovi, nakonec druhému jezdci velké ceny Belgie, k tomu, aby zastavil u svých mechaniků a měl tak ulehčenou zastávku v tom smyslu, že nestratí tolik času, jako když se natvrdo závodí. Díky tomu se Leclerc dostal na první místo, nicméně Kimi Antonelliho v momentě, kdy se znovu začalo závodit na okruhu Vespa, tak ho začal stahovat a pár kol před cílem ho celkem komfortně předjel, takže Kimi Antonelli v 19 letech připisuje 6. vítězství v sezóně a jak už zaznělo, upevňuje si to celkové vedení v hodnocení šampionátu Formule 1 a pro něj samozřejmě vynikající zpráva, nebo taková hořkosladká pro Mercedes, že jeho stávový kolega George Russell vůbec nedokončil. A s tím, že Russell je jeho největší rival v boji o titul, tak to samozřejmě tentokrát pro Antonelliho bylo v Belgii opravdu znamenité odpoledne.
0: Jak belgická Grand Prix promluvila do celkového hodnocení šampionátu?
1: No, na druhé místo se dostal Lewis Hamilton a přiznám se, že bych v historii opravdu asi musel dlouho pátrat, kdyby lídr byl o tolik mladší než jeho nejbližší pronásledovatel. Jak jsem říkal, Antonelli mu je 19 let, Hamiltonovi 1,40, ale tím, že zajel 4. místo, tak získal potřebný počet bodů na to, aby přeskočil nebudujícího George Russella. A tak je to tedy zatím jezdec Mercedesu před jezdcem Ferrari, ale ten rozdíl nebo ten

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace abeceda.cz.
2: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál, 17 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová. Silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova v Hodoníně. Kyjev hlásí po ruském úderu nejméně jednoho mrtvého. Ital Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1. Po nehodě kolabuje provoz na D1 u Rousínova směrem do Brna. Zítra bude většinou polojasno, na severu až oblačno s možnými přeháňkami a s teplotami do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Hasiči měli dnes kvůli silným bouřkám už zhruba 160 výjezdů, nejčastěji na jižní Moravě, kde bouřky lámaly větve i stromy. Nejvíc výjezdů, 27, evidují tamní hasiči v oblasti Hodonínska. Přímo v Hodoníně silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova, kterou se teď hasiči snaží zaplachtovat. Město zatím nemá přesný odhad škod. Večer chce ale začít oslovovat firmy, aby oprava mohla začít co nejdřív, říká starosta Libor Střecha z hnutí pro Hodonín.
6: Celé to oplechování té střechy je pryč. Zůstaly tam jenom ty spodní plachty a to olaťování. A začaly se uklízet vlastně tamto vrchní patro, kde je zatím lehce zatečené, takže odpojují se veškeré elektronická zařízení a hasiči teďka vlastně zabezpečují tu střechu, aby v případě dalšího deště už tam nezateklo.
4: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil také do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina na jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných. Informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajina se už více než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil odvetné útoky na ruskou logistickou infrastrukturu nebo rafinerie a ropná zařízení. Handicapovaní lidé nebo seniori můžou nově žádat o byty v Brně online. Umožňují to služby magistrátního portálu občana. Lidé přes něj podají žádost o bezbariérový nebo seniorský byt. Nemusí kvůli tomu chodit na úřad, což pro některé lidi s postižením může být komplikované. Pokračuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
7: V současné době evidujeme na magistrátu města Brna 373 bezbariérových bytů a také 1170 dostupných bytů pro seniory. Momentálně ale stavíme další dostupné byty pro seniory, a to v Holáskách a v Bystrci. Příští rok jich tak bude o 151 víc.
8: Sport. Italský pilot Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1 a po 6. vítězství v sezóně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. Druhý dojel Monačan Leclerc z Ferrari před 3. Verstappenem z Red Bullu. No a fotbalisté Španělska vezvou ve finále mistrovství světa Argentince. Úřadující mistry Evropy povede kapitán Rodri, který si důležitost své role v týmu uvědomuje.
9: Vždycky je možnost růstu, vždycky je příležitost ke zlepšení. Jako kapitán jsem udělal další krok dopředu, pokud jde o vůdčí schopnosti. protože spoluhráči se teď na mě asi budou trochu víc otáčet, hlavně v těžkých chvílích, při pochybách. Musel jsem se posunout, ale jinak se moc nezměnilo, máme vyspělý tým.
8: Utkání Španělsko-Argentina začne ve 21 hodin našeho času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 u Rohlenky a kolona u Ostředku. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov v dopravním omezení řeší nehodu. Na 209. kilometru je stále blokovaný levý pruh. Kolona teď začíná za sjezdem na Vyškov západ na 219. kilometru a je na více než hodinu. Poslední volný sjezd je na 226. kilometru. Na souběžné silnici se popojíždí mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 v opačném směru z Brna do Ostravy se hned za Rohlenkou srazila dvě auta. Na 208. kilometru blokují pravý pruh, je tam kilometrová kolona. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Chocerady na 29. kilometru překáželo stojící auto, to před pár minutami odtáhli. Kolona začíná u sjezdu na Divišov na 41. kilometru a začne se přesouvat na Šmejkalku. Sjíždět z dálnice se nevyplatí, navíc silnice 111 je před Divišovem ucpaná. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem čekejte kolonu, provoz brzdí omezení kvůli stavbě mostu, zdržení 10 minut a na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice čerstvá nehoda. Srazila se dvě auta, blokují levý pruh, popojíždí se od dálnice D11. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude na jihu polojasno, na severu až oblačno, na horách místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy kolem 25. To byly zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michailou van Erne.
11: S další víkendovou zastávkou, tentokrát v Hodoníně, tam přes léto opět uklízejí studenti. Čistí chodníky, vytrhávají plevel nebo schrabávají listí. Radnice nabízí brigádu mladým už od 15 let. Prostřídají se ve třech turnusech. Podrobnější budeme doslova za pár minut, ještě předtím Ray Dalton.
5: Víkendový Radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: S údržbou a zkrášlováním Hodonína opět pomáhají studenti. Radnice nabízí prázdninovou brigádu pro mladé každoročně, tentokrát je to celkem po 30. Brigádníků se přihlásilo kolem 90, schrabávají listí a uklízejí plevel třeba u muzea, křižovatek nebo za radnicí.
1: Jak jsou tady ty rostliny, tak hlavně odděláváme plevel, aby se to nedostalo k těm rostlinkám prostě, aby to bylo pěkné, čisté. A minule jsme ještě okopávali stromky, protože to budou zalívat, tak jsme tam udělali takové hradbičky.
2: Popisuje při práci 16-letý Matěj Bůček. Očišťují taky nepořádek u keřů, laviček nebo chodníků a obrubníků.
1: Super práce. Pokud okopáváte stromky 2 hodiny v kuse, tak trošku asi jenom ty záda, ale jinak to není vůbec fyzicky náročné.
3: Ještě jsme chytali brouky, jsme zachránili nosorožíky.
2: Doplňuje 17-letý Matyas Vlach, který je s ním ve dvojici.
3: Tak za mě jako nejsou žádné pařáky, za mě to je super. Jo. I ten plat je výborný, práce taková podřadná, takže jako za ty peníze úplně super. Je to taky prostě, jak to říct, team building, kde se ty lidi postavně seznamují.
2: Studenti dostávají za práci necelých 135 korun za hodinu. Matyas Vlach si chce za vydělané peníze rozšířit sbírku.
3: Tak já sbírám druhoválečné uniformy, obzvlášť německé. Sice budu mít z toho platu jen taký zbyteček a chci si koupit uniformu za 5 000.
2: Podle místostarosty Ondřeje Fialíka z Hnutí pro Hodonín původně brigády začaly nabízet, aby si mladí k městu vybudovali vztah.
4: Přes ty letní měsíce se technické služby starají o zálivky, blokové očisty a vlastně tady ti studenti nám vykrývají místa třeba, na které se nestihneme dostat, případně jsou takové třeba okrajovější, ale nedáváme jenom těch okrajových. Dneska se nacházíme přímo za radnicí, máme tam i naplánované náměstí. Takže jsou to vlastně takové věci, které třeba ty technické služby zrovna nestihnou.
2: Radnice uvažovala, jestli brigády pro studenty nerozšíří. Chybí jim ale vedoucí týmu, kteří musí být dospělí. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Kapela Oasis v souzvuku s Radiožurnálem chvilku před zelenou vlnou Jaroslava Kollera.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 u Rohlenky a kolona u Ostředku. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov v dopravním omezení stále řeší nehodu. Na 209. kilometru je blokovaný levý pruh. Kolona začíná za sjezdem na Vyškov západ na 219. kilometru a je na více než hodinu. Poslední volný sjezd je na 226. kilometru, ovšem na souběžné silnici je také rušno. Popoždí se v Rousínově i mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 z Brna do Ostravy hned za Rohlenkou se srazila dvě auta, na 208. kilometru blokují pravý pruh, je tam kilometrová kolona. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov je ze 41. kilometru nesouvislá kolona táhnoucí se do omezení na 25. kilometr. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Ucpaná je silnice 111 před Divišovem i silnice 113 před Chocerady, tam se navíc zastavuje na stopce. A na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice řešili srážku dvou aut. Vozidla před okamžikem odjela, kolona od dálnice D11 se začne rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kapela U2, Ed Sheeran a další muzikanti se podíleli na této nahrávce. Je už celkem běžné, že do zahraničí jezdí studovat i středoškoláci. Pavla Adamiáka z Lokte čeká dvouleté studium na Shattuck St. Mary School v americké Minnesotě. Jako jediný z České republiky tak bude mít příležitost zapojit se do programů podporovaných vesmírnou agenturou NASA.
1: Jde si zatím tak cílevědomně, že kvůli svému snu začal studovat na gymnáziu v Teplicích. Mířil ale hlavně na hvězdárnu do astronomického kroužku.
2: Že mi to přišlo jako super nápad se nějak jako přiučit někde jinde, než jenom z knížek doma. A tady mě to pak jakoby i inspirovalo se dál jako dostat se do té Ameriky.
1: V americké škole vybraní studenti pracují na projektech zadaných od NASA. Budou se zřejmě týkat robotiky. Pavla ale zajímá hlavně teoretická fyzika a kvantová mechanika.
2: Tím je v Americe víc možností a víc lidí tomu bude jako rozumět, tak si myslím, že není problém se pak třeba v Americe spojit s nějakým profesorem a naučit se něco od něho a tu kvantovou mechaniku pak studovat na vysoké škole až.
1: Pavla Adamiáka konkrétně láká zkoumání gravitace.
2: Máme zatím teoretickou částici, která se nazývá graviton. Mělo by to být nějaká částice, která vytváří právě gravitační pole. Ale nemůžeme ji najít, nemůžeme ji změřit, protože matematicky nám to vychází, že ta síla je tak strašně malá, že i kdybychom to měřili, tak ta elektromagnetická síla třeba přeruší tu gravitační sílu. Takže zatím máme jako limity tady těch měřičech.
1: Pokusil se laicky 16-letý student vysvětlit, co ho zajímá. Setkává se i s tím, že mu po vzoru seriálové postavy říkají Sheldon.
2: A i já se jako přiznám, že v té vědecké části jsem tak trochu Sheldon.
1: Do vysněné NASA čeká Pavla Adamiáka ještě kus cesty. Teď jsou důležité peníze. I přesto, že dostal stipendium, potřebuje na 2 roky v Americe 3 miliony korun. Na rok už má. O zbytek žádá lidi prostřednictvím sbírky na Doniu. Z Teplic Gabriela Hauptfoglová, Radio

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Monika Vrchotová. Zatím asi 160 výjezdů měli dnes hasiči kvůli bouřkám, informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Přilákat víc čínských občanů do Česka, to je jedním z hlavních záměrů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Odletěl tam dnes společně s podnikatelskou delegací. Okamura chce během 5denní cesty jednat například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek nebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Jordánská armáda sestřelila 3 íránské rakety, mířily na cíle poblíž města Akaba na území Jordánska. Incident se obešel bez obětí nebo materiálních škod. Útoky jsou součástí pokračujícího ostřelování mezi Spojenými státy a Íránem. Spojené státy v odvetě za páteční zabití 2 amerických vojáků na základně v Jordánsku opakovaně ostřelovaly íránské území. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšetřuje jeden z těchto úderů, který zasáhl výstavbu íránské jaderné elektrárny Darchovin. Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilo-metodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Sport. Druhý muž průběžného pořadí cyklistické Tour de France Jonas Vingegaard v závodě skončil. Odstoupil po pádu zhruba 20 kilometrů před cílem dnešní etapy. Vingegaard upadl při odbočování na kruhovém objezdu, poranil si přitom rameno a nastoupil přímo do sanitky. Cyklisté stále jedou 15. horskou etapu Tour de France a jsou teď v závěrečném stoupání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Rohlenky a kolona u Divišova. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov v dopravním omezení řešili nehodu. Na 209. kilometru se už jede dvěma pruhy, ovšem kolona je dlouhá, začíná teď na za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 219 a potrvá, než se rozjede. Je to stále z konce kolony na více než hodinu. Souběžná silnice je ucpaná, zejména mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 z Brna směrem do Ostravy hned za Rohlenkou na 208. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu, brzdí se na 204. kilometru, zpoždění necelých 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru zůstává nesouvislá kolona táhnoucí se do omezení na 25. kilometr. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Ještě pozor na 25. a 5. kilometru, teď v koloně hlásíte překážku.
4: Je přímo v prostředí pruhu takový pytel s odpadkem a vypadá to jak pytel s odpadkem a modrý.
3: A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy pomalu za odbočkou na Stebno. Stojí tam kolona kvůli omezení u Petrohradu. Zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Pondělí bude většinou slunečné, na severu území, ale bude až oblačno s možnými přeháňkami, hlavně na horách. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy pak kolem 25. Tolik zprávy. Teď už opět víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
5: Na zprávy navážu, vzhledem k tomu, že druhý muž průběžného pořadí Tour de France Jonas Vingegaard po pádu v Tour skončil, se dnešní etapou budeme zabývat ještě před 18. hodinou.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Reddy Kirken. Zhruba 15 milionů metrů krychlových pitné vody ročně dodají lidem vodárny Kladno, Mělník. Některé z jejich vrtů dosluhují a tak vodohospodáři hloubí umělnické vrutice vrty nové. Detaily přidáme za malou chvíli.

0: To byla Whitney Houston. Vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrutice, dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí vrty nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 miliony korun.
1: Za námi je vrt, který je v provozu a přicházíme k takovému modrému válci. A je na něm napsáno S9A, to je ten nový vrt.
2: Je to ten nový vrt, vlastně v podstatě náhradní vrt, který má nahradit ten stávající S9, který je vlastně za hranicí své životnosti.
1: Vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice společnosti vodárny Kladno Mělník Václav Jásek. Ten vrt původní dosluhuje, co se týká jako jeho vydatnosti anebo toho technického osazení?
2: Ne, vydatnost má stále stejnou, pouze to vystrojení toho vrtu, který je soceli, tak to dosluhuje. Ono to ani nelze opravit, protože to okolí toho vrtu stávajícího je zakolmatovaný těma železitýma bakteriema a mohlo by se stát, že kdyby se ten vrt i třeba vyzbrojil nově nějakým způsobem, tak už by nemusel mít tu vydatnost. A hlavně by se nám ten vrt zmenšil, co se týká jakoby profilu.
1: Jaký má ten vrt průměr a jak je hluboký?
2: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
1: Lenka Kozlová ze společnosti vodárny Kladno Mělník říká, že letos bude takových nových vrtů 6.
3: Všech 6 nových náhradních vrtů vyšlo na 17 milionů.
1: Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
4: Zde máme nějakých 52 vrtů a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
1: Úplně nové vrty, jak se říká na zelené louce, už vodárny nemohou podle ředitele Živnůstka zřizovat.
4: My už nemůžeme přidávat vrty z toho důvodu, že my v tuhle tu chvíli čerpáme, dá se říct, 100% toho, co nám tady ta příroda dá.
1: Vodárny Kladno Mělník dodávají ročně 15 milionů kubických metrů vody, a to asi 300 tisícům obyvatel, hlavně středních Čech. Z Mělnicka Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Tereza Kindlová a František Černý nás posunuli v čase ke 6:15 a teď pro vás máme zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Situace na D1 u Rousínova a kolona u Divišova. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 217. Počítejte s kolonou, zkracuje se, nadále se rozjíždí po dřívější nehodě na 209. kilometru. Zpoždění přes 20 minut. Z dálnice už nesjíždějte, na souběžné silnici stojí kolona před Rohlenkou. Na D1 z Brna do Vyškova za nájezdem z Brna z Ostravské z 205. kilometru hlásíte silnější provoz po dřívější nehodě za Rohlenkou, zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov zůstává kolona ze 41. kilometru. Nesouvisle pokračuje do omezení na 25. kilometr, pojedete v ní 35 minut. Vyplatí se zůstat na dálnici. A na silnici 43 ze Svitav do Brna je za Černou horou. Silnější provoz, pomaleji pojedete za Milonice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Adel, dozněla víkendový Radiožurnál a Sport, který znamená konec nadějí pro jednoho a další triumf pro druhého, tedy 15. etapu Tour de France, přiblíží ze studia Martin Charvát. Dobrý den.
1: Hezký den, začnu tou ztrátou nadějí, která postihla Jonase Vingegaarda. Jonas Vingegaard skončil na této Tour de France přibližně 20 kilometrů před koncem 15. etapy po vážném pádu na kruhovém objezdu. Pořadatelé pro závodníky připravili opravdu velice nebezpečné místo, kdy závodníci v vysoké rychlosti vjeli na kruhový objezd, měli tam udělat v podstatě pravotočivou zatáčku do pravého úhlu, ale v cestě jim bohužel stál ostrůvek před silnicí odjíždějící, nebo mezi silnicí odjíždějící a přijíždějící právě na ten kruhový objezd. Tudíž pro velkou skupinu závodníků jedoucí odhadem 60-kilometrovou rychlostí dost nebezpečné místo. Museli se tam vyhnout tomu ostrůvku. Jonas Vingegaard, jakožto muž jedoucí přibližně na čtvrtém místě pelotonu, protože jeho stáj v tu chvíli ten peloton táhla, tak tam udělal chybu, spadl. Následně přes něj šel ještě jeden jeho týmový kolega. Jonas Vingegaard si při pádu zjevně poranil rameno, vypadalo to na poraněnou klíční kost a rovnou nastoupil do sanitky. Tedy 20 kilometrů před cílem této etapy skončil druhý muž průběžného pořadí. Tadej Pogačar, ten v této etapě následně zvolnil, když viděl pád svého soupeře, ale potom pokračoval v útoku na Plateau de Soulason, kde byl skoro nejrychlejší, ten vůbec nejrychlejší byl Belgičan Remco Evenepoel, který 15. etapu vyhrál.
0: Tak, Martin Charvát nás provedl právě touto etapou Tour de France ve stylovém tričku s logem cyklistického etapového závodu, což jste mohli vidět, posoudit na webových kamerách. Díky a hezký den.
1: Hezký den.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy. Za 3 hodiny začíná finále fotbalového mistrovství světa. O titul se v New Jersey utkají Argentina a Španělsko. Regulace cen pohonných hmot v Česku dnes končí. Od zítřka se ceny určují sami prodejci. Předseda sněmovny Okamura odletěl s podnikatelskou delegací na návštěvu Číny. Silný provoz čekejte na D1 u Divišova směrem do Prahy. Zítra bude polojasno, hlavně na horách na severu s možnými přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů. Na jihu Moravy bude kolem 25. Děle 19. července. U hlavních zpráv vás vítá Monika Vrchotová.
3: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: 3 hodiny zbývají do výkopu finále mistrovství světa mezi fotbalisty Španělska a Argentiny. V New Yorku i na nedalekém stadionu v New Jersey, kde se bude hrát, byly ještě včera kvůli zplodinám z požárů v Kanadě podmínky nevyhovující pro venkovní sportování. Poslední tréninky týmu také narušily silné bouřky. Jak to vypadá teď, ví náš zvláštní zpravodaj na místě Jan Kaliba.
4: Počasí, kvalita vzduchu se skoro zázračně zlepšily, jako by to bylo opravdu na objednávku pro finále tady na stadionu, a nad ním je jasno a znečištění ovzduší už v kategorii mírné a pouhým okem a čichem neznatelné. Ty bouřky také pomohly, i když Argentinci kvůli nim museli posunout a Španělé zrušit poslední trénink. Horší to měli fanoušci, kteří chtěli přiletět na poslední chvíli včera večer, protože řada letů sem do New Yorku byla zrušena. Tisíce diváků už ale jsou tady na stadionu, i když jsou tu poměrně velké organizační zmatky a kontroly posílené o agenty tajné služby, protože se čeká poprvé během turnaje i přítomnost amerického prezidenta Trumpa, který by měl před půlnocí českého času předávat pohár pro mistry světa. Mezitím se tedy rozhodne, jestli Španělům nebo Argentincům. Z New Jersey Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulace ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
5: Dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
6: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
7: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
6: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking nebo Šanghaj. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
8: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
9: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
8: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
10: Návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
8: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: 2 krizové telefonní linky možná budou muset skončit. Organizace Cesta z krize od státu nedostala dost peněz na výplaty. Hrozí i omezení provozu linky, která z nařízení Evropské unie musí fungovat nepřetržitě.
11: Problémy s financováním má linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu. Neziskovka Cesta z krize požádala Ministerstvo sociálních věcí o 15 milionů korun. To jí přizná o 2 miliony míň. Podle interventky Lucie Hermánkové peníze vystačí do října.
12: Z veřejných zdrojů se bohužel letos nepodařilo získat tolik peněz, kolik bychom potřebovali.
11: O pomoc teď prosí ve veřejné sbírce. Na čísla, která Cesta z krize provozuje, volají lidi v náročných životních situacích. Poradit se tam můžou i třeba učitelé. Za letošní první půl rok linky odbavily přes 7 tisíc hovorů. Další desítky tisíc lidí se ale kvůli podstavu nedovolají. Ministerstvo na dotazy našeho serveru i rozhlas neodpovědělo. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Jordánská armáda dnes odpoledne sestřelila 3 íránské rakety. Čtvrtá dopadla do opuštěného prostoru na jihu země. Írán údery odpovídal na další noční útoky Spojených států. Za poslední 3 týdny při nich podle Teheránu zemřelo 50 Íránců.
13: Velitelství amerických sil na Blízkém východě na sociální síti X napsalo, že noční údery měly mimo jiné potrestat Teherán za smrt 2 amerických vojáků. Ti zahynuli při pátečních íránských útocích na vojenskou základnu v Jordánsku. Při odvetných úderech Íránu zasahovala i vzdušná obrana sousedního Izraele. Ta odpálila střely systému Iron Dome, aby zneškodnili úlomky, které mohly ohrozit město Eilat na jihu země. Podle izraelské armády totiž íránské rakety směřovaly k nedalekému městu Akaba v Jordánsku. Provoz místního letiště ani přístavu útoky podle tamních úřadů nenarušily. Z jordánského Amánu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají, zda na moři přežil někdo další.
14: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
15: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
16: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
15: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
17: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
15: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Sport.
18: Fotbalisté Španělska vyzvou večer ve finále mistrovství světa obhájce titulu Argentince. Zápas v New Jersey začne ve 21 hodin našeho času a Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne vstupy. Tenistka Barbora Krejčíková nastoupí v 19 hodin do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Krejčíková si zahraje celkově o 9. titul ve dvouhře proti domácí Mary Sakkariové. Letos postoupila do finále i v Nizozemsku, ale k zápasu kvůli nemoci nenastoupila. A vrchařskou 15. etapu Tour de France vyhrál olympijský šampion Remco Evenepoel z Belgie. Ve sportu tříčlenné skupiny dojel před lídrem Tadejem Pogačarem ze Slovenska. Druhý muž průběžného pořadí Tour, Jonas Vingegaard, odstoupil po pádu zhruba 21 km před cílem dnešního závodu. A na druhé místo průběžného pořadí se tak posunul Evenepoel.
3: Zelená vlna známe lepší cestu.
19: Kolona na D1 u Divišova a neprůjezdná silnice 35 u Žipotína. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov z 39. kilometru čekejte kolonu, ta se zkracuje a nesouvisle pokračuje do omezení na 25. kilometr. Je to celé na půl hodiny. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 čekejte už jen silnější provoz Krohlence, výrazněji se už po dřívější nehodě nezdržíte. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Mohelnice hlásíte nehodu za odbočkou na Grunu a také zastavený provoz.
20: Je teďka kompletně zastavená doprava v obou směrech. Jo, je tu sanitka, jsou tu hasiči a nevím, co tam děje, ale je to v obou dvou směrech zastavený, nejezdí se vůbec.
19: Možná je trasa severně osobními auty přes Brušov, Maletín a Krchleby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy s přeháňkami. Na jižní polovině území bude většinou polojasno a nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
21: 19. červencový večer konkrétně, když je pro vás příznivý nebo za sebou máte alespoň příjemný víkend, než kvůli, že vás možná čeká dovolená v následujícím týdnu nebo týdnech, ale pokud ne a prostě žijete rutinu, pak nás stejně spojuje jediný záměr, Radiožurnál, teď s australskou kapelou Shepherd.
3: Víkendový Radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

Velké rosolovité koule opět zaplavily rybník Velké Dářko na Žďársku. Invazní bochnatky americké už inspirují i výtvarníky. Víc o tom uslyšíte zanedlouho.

0: Phil Collins a píseň Everyday, kterou s celým albem Both Sides nahrál sám jako muzikant všech nástrojů a vokálů. Vodu v rybníku Velké Dáško na Žďársku znova plní bochnatky americké. Nepůvodní druh drobných živočichů tvoří rosolovité koule, velké klidně jako fotbalový míč. Pro plavce nejsou nijak nebezpečné a jejich přítomnost navíc potvrzuje kvalitu vody. Právě o tom vám teď řekneme podrobně.
1: My to máme i vylovený.
2: Tereza Ptáčníková se sestrou si kusy rosolovitých bochnatek přivezla na lehátku.
1: Až na to šlápli a mysleli jsme si, že to je nějaká mrtvá ryba nejdřív, protože ono to je jako porostlé na tom kamení, tak jsme se toho lekli.
2: Odvážíte se klidně vsáhnout?
1: Jo, tak to mě to nevadí. To je takový slizký hodně, no. Na těch rukách.
2: Nad využitím bochnatek z Velkého Dářka se víc zamysleli. I něco odzkoušeli výtvarníci toho času na takzvaném plenéru v Jimramově.
3: Tak vidíme, že už dostali jakýsi bílý povlak nesourodý, který kopíruje tu strukturu.
2: No, odsud to vypadá, jako kdyby v malém sudu byl naložený malý mozek.
3: Toto jsme přejezdili buď srdce, anebo mozek.
2: Jan Karpíšek, který se zrovna navléká rukavice pro práci s bochnatkami.
3: Ten má uvnitř vrostlý list z nějaké větvičky. Velmi dobře drží vodu, což byl další impuls k úvahám o tom, jestli by se v budoucnu nedali používat jako přírodní hydrogel k rostlinám, ke stromům. Taky zkusíme rozříznout nožem. Je to jako do másla. Nebyl to list, byla to řasa. Uvnitř, uprostřed. A mně se tam líbí ta zelená, takže ji tam zkusím dostat na ten papír. No, otisknout přímo tu strukturu, zajímavou, se si podařilo spíš s tou barvou.
2: Podle Petra Kulhánka z rybářství Kinský ucpávají bochnatky při vypouštění Velkého Dářka mříže.
4: Rybní třeba vypouští díla, musí se prostě ty mříže čistit od těch bochnatek.
2: Větší rozšíření potoku Sázavy nečeká i kvůli tomu, jak je bochnatka náročná na kvalitu vody. Ze Žďárska, Daniel Zach, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor, za sjezdem na Divišov na 39. kilometru se před okamžikem srazila 3 auta, blokují levý pruh v pravotočivé zatáčce, náhle se vybočuje. Dejte pozor, 39. kilometr směr Praha. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Radiožurnálu.
1: Prezidenta Petra Pavla sme vyspovídali živie ve vysílání Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Jak vidí rozdělenost české společnosti a co s tím jako hlava státu může dělat? Poslechněte si záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Městská policie v Ostravě nabízí bezplatné kurzy sebeobrany. Poslouchejte zprávy. Ve studiu je Monika Vrchotová.
1: Hlavně popadané stromy a větve odklízejí hasiči po dnešních bouřkách. Nejvíc výjezdů měli na jižní Moravě. Problémy má kvůli bouřce i mezinárodní festival Masters of Rock. Bouře podle organizátorů odstavila veškeré elektrické sítě ve Vizovicích a okolí. Festival sice pokračuje, ale s určitými omezeními. Požár na jihu Norska se hasičům stále nedaří dostat pod kontrolu. Další šíření ale už podle policejních zdrojů norského deníku Aftenposten nehrozí. Do hašení je stále zapojených 6 vrtulníků. Zatím plameny zničily přes 100 bytových jednotek a stovky lidí se museli evakuovat. Městská policie v Ostravě nabízí o prázdninách bezplatné kurzy sebeobrany. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, povedou každé úterý tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Zájemci můžou přijít přímo do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Kurzy jsou určené pro všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory. Výbor pro světové dědictví UNESCO začne v jihokorejském Pusanu posuzovat 33 nominací do svého seznamu. Jsou mezi nimi například pláže ve francouzské Normandii, kde se za druhé světové války vylodili spojenci, nebo řecká hora Olymp. O zařazení své nejvyšší hory a mýtického sídla bohů usiluje Řecko 12 let. Česko letos žádnou nominaci nemá. Sport. Etická komise fotbalové asociace zrušila olomouckému obránci Jakubu Elblovi předběžný zákaz činnosti. Ten měl za podezření z účasti v aktuální korupční aféře. 26-letý Elbl tak může za Sigmu naskočit na startu nové sezony. Komise Elbla vyšetřovat nepřestala, změnila ale právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Divišova a na silnici 35 u Žipotína. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov se na 39. kilometru srazila 3 auta. Na místě už je policie, blokovaný je levý pruh, zpomaluje se, v silném provozu se jede až na 25. kilometr. Celý úsek pojedete přes 20 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov je silnější provoz, pomaleji pojedete mezi kilometry 216 a 207, výrazněji se ovšem nezdržíte. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se jede v koloně nejprve za Benešovem, následně před dálnicí D1. Fronta začíná za odbočkou do 4 kol. Celou trasu z Benešova k dálnici pojedete půl hodiny. A na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové za odbočkou na Žipotín vyšetřují nehodu. Silnice byla neprůjezdná, už se dá projet a zdržíte se jen krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra by mělo být většinou slunečno, přeháňky se čekají hlavně na horách, na severu, jinde se objeví jen výjimečně. Večer pak bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25, na horách bude kolem 12 a na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
0: A také s další hudbou za chvíli třeba švédská zpěvačka September.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
5: Uhum.

Michael Schulte a Rehab z hudby víkendového radiožurnálu. Jak se ubránit útočníkovi, případně ho i zneškodnit, když to jinak nejde? Městská policie Ostrava nabízí lidem prázdninové kurzy sebeobrany. Instruktoři to prý umějí naučit každého. Můžete se o tom nechat přesvědčit za chvíli.

0: byla zpěvačka September. Posloucháte Radiožurnál. Nebát se ubránit nebezpečí, které hrozí třeba v noční tramvaji nebo na ulici. Ostravští strážníci si vyhradili prázdninové úterky na to, aby sebeobranu naučili co nejvíc lidí. Do tělocvičny zvou úplně každého, od dětí až po seniory.
1: Tam se bojí, chce si pokrčit kolena, být uvolněný.
2: Instruktor dává 30 účastníků kurzu sebeobrany základní pokyny.
1: Ruce nahoru, uklidňují situaci. Stůjte, nepřibližujte se ke mně, stůjte, uklidněte se.
2: Zkouší rány přijímat i rozdávat. Je tu matka s dospívajícím synem.
3: A jdeme střídačku, jo?
2: A vnukové s dědečkem. Natálie je mladá žena z Ostravy. Přišla si pro dávku sebevědomí.
4: Že potom není třeba člověk tak zaražený, když něco takového přijde. A můžeme aspoň nějak reagovat.
2: Instruktor městské policie Ostrava Roman Martínek všem radí, aby byli obezřetní a vystupovali sebejistě.
5: Pokud něco nechcete, tak je třeba to tomu člověku říct. Nechoďte ke mně, běžte ode mě pryč. Snaží se nějakým způsobem vnímat toho člověka, netočit se k němu zády, předvídat tu situaci a popřípadě nedopustit, abyste se do té situace dostala.
2: A když už k něčemu dojde, tak překvapit rychlou protireakcí a pak utéct do bezpečí a volat policii. Z rohu tělocvičny vše sleduje seniorka Olga. Jednou ji obtěžoval muž ve vlaku a od té doby se občas bojí.
6: Ten pocit, jo, že někdo večer za váma jde, kde nikde nikdo, no ale byla to nějaká paní s pejskem.
2: Olga dnes necvičí, protože má zdravotní problémy, ale už se to zlepšuje, tak přijde zas. Má na to ještě 4 prázdninové úterky. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

Mark Ember z hudby. Fotbalisté Španělska vyzvou ve finále mistrovství světa Argentince. Zápas začne ve 21 hodinu. Úřadující mistry Evropy povede kapitán Rodri. A právě o něm budeme mluvit za chvíli, jakmile dozní kapela Liquido.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál krátce po 6:45 večer. Z hudby ještě za chvíli třeba Guns N' Roses a nebo Tomáš Klus. Fotbalisté Argentiny můžou obhájit titul mistrů světa, ale tým kolem Lionela Messiho musí překonat ve finále úřadující evropské šampiony ze Španělska. Ty povede do boje jako kapitán Rodrigo Hernández Cascante, známější jako Rodri.
1: 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrig.
2: Před necelými 2 roky v říjnu přebíral Rodri zlatý míč s berlemi. Byl totiž krátce po operaci přetrženého předního skříženého vazu v pravém koleni a musel vynechat skoro celou sezónu. A i v té minulé na podzim měl problém se zraněním. Kouč Manchesteru City Pep Guardiola tehdy o Rodrim prorocky pronesl.
3: Nejde o 6, 7, 8 měsíců, aby Rodri hrál jako dřív. Bude dobrý na mistrovství světa za Španělsko. Na šampionátu se ukáže nejlepší Rodri a v další sezóně bude nejlepší Rodri.
2: A 30-letý Španěl tohle na šampionátu naplňuje. I když po nečekané úvodní remíze s Kapverdami 0-0 začali fanoušci psát na sociální sítě, že Rodri zpomaluje hru. Trenér Luis de la Fuente pro ně potom měl v rozhovoru pro Be in Sports jasný vzkaz.
4: Považuji za urážlivé říct tohle o nejlepším hráči na světě. Odvážili by se tohle tvrdit o jiných fotbalistech, kteří jsou také považováni za nejlepší? Myslím, že ne. Ale protože jsou Španělé, naši, tak řeknou věci, které by ostatním neřekli. Rodri je nejlepší, i když hraje jenom na 50%. Je mnohem lepší než většina středních záložníků na světě.
2: Tam je klasický generál ve středu pole u Španělska a Rodri, znovu to připomíná.
5: Slyšel jsem hodně věcí na začátku turnaje, že nemůžu hrát. Teď jsem se znovu dostal do formy, snažil jsem se všechno okolo tolik nevnímat. Vždycky jsem věřil ve své schopnosti. Jsem s vývojem moc spokojený, tohle je pro mě hlavní na turnaji, individuální i týmový rozvoj.
2: Španělsko začalo dokazovat, že v prognózách patřilo k favoritům fotbalového mistrovství světa. A velkou roli hrál právě Rodri, který má na turnaji kapitánskou pásku.
5: Pořád rostete, vždycky máte příležitost se zlepšovat, posilovat svoji pozici v týmu. Teď je řada na mě být dobrým kapitánem, udělat další krůček k vůči roli. Učím se hlavně od minulých kapitánů, co tohle znamená, jsou tam složitosti, rozhodně se na tom musí pracovat, protože teď se na vás budou spoluhráči trochu víc otáčet, speciálně v těžkých chvílích, při větších pochybnostech.
2: Snu španělské reprezentace o druhém triumfu na světovém šampionátu teď stojí v cestě poslední soupeř, obhajce titulu z Argentiny.
5: Už jsem říkal, že největší věc, která se vám může povést, je být mistrem světa. Všechno je proces, abyste dosáhl něčeho velkého. Musíte trénovat způsob myšlení, získat mentalitu, že můžete dosáhnout velkých věcí. A téhle výzvě čelí hodně z nás, snažit se být nejlepší.
2: Říká Rodri. Finále mezi Španělskem a Argentinou začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 21 hodin českého času. Spolu komentovat bude Pavel Horvát. Mirko Vasič, radiožurnál.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflem a ozvěna v tvé

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Velké podniky v Evropské unii už nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. Vysvětlíme ve zprávách. Radiožurnál 19 hodin. Zprávy pro vás má Monika Vrchotová.
1: Bouřky ovlivnily i hudební festival Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Fotbalisté Španělska se utkají o titul mistrů světa s Argentinci. Silný provoz čekejte na D1 u Ostředku směrem do Prahy. Zítra bude na jihu polojasno, na severu oblačno až zataženo s možnými přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Českem se prohnaly silné bouřky. Hasiči během dne nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, uvolněných střech nebo odčerpávali vodu. Ve Vizovicích na Zlínsku a okolí bylo asi 5000 odběratelů bez elektřiny a výpadek proudu zasáhl i vizovický hudební festival Masters of Rock. Z místa se hlásí reportér David Jabůrek.
3: Příchodem bouřky kolem 15. hodiny v celém areálu Vizovického festivalu vypadla elektřina. Organizátoři proto přerušili program na obou stagech. Tu hlavní díky náhradním zdrojům elektřiny dokázali asi za půl hodiny obnovit. Na vedlejší stage se vystupující vrátili až před 20 minutami. Teď už se ale na Masters of Rock pokračuje podle harmonogramu. Lidem tu nefungoval také datový signál, i ten už se však podařilo před pár minutami obnovit. Z Vizovic David Jabůrek, Radiožurnál.
1: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky. Vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrutice dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladnomělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
4: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat. A v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
5: Sport. Fotbalisté Argentiny a Španělska nastoupí večer ve finále mistrovství světa. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s mladým Španělem Laminem Yamalem. Úřadujícího evropského šampiona chválil na setkání s novináři Messi.
6: Lamine je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu. Ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
5: Finále mistrovství světa začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu a na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. A 16-letá Linda Bodková na mistrovství Evropy do 18 let zaběhla dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Itálii vyhrála časem 55,19 sekundy. Tím se dostala do čela historických kontinentálních tabulek, nejen ve své věkové kategorii, ale také mezi juniorkami.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Ostředku a nehoda na silnici 35 u Žipotína. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov na 39. kilometru po nehodě už nic nepřekáží. Je ale nadále silný provoz, od 35. kilometru se jede pomaleji až do omezení na 25. Je to už bez většího zpoždění. Na silnici 3 směrem z Benešova do Prahy se popojíždí před Senohraby v koloně provozem 10 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové za odbočkou do Žipotína vyšetřují nehodu, jezdí se kyvadlově, zdržíte se jen krátce. Na silnici 52 na průjezdu Mikuloveme čekejte uzavírku po dřívější nehodě, auto tam srazilo cyklistu, objíždí se to přes město ulicí Hraničářů. A v Praze ve Strakonické směrem do centra se u Dvoreckého mostu srazil autobus s motorkou, popojíždí se od vjezdu do Zlíchovského tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se vyjasní, ráno se ojediněle vytvoří mlhy a teploty klesnou na 12 až 7 v údolích až na 5 stupňů. Zítra pak bude na jihu polojasno, na severu oblačno až zataženo, na horách místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy kolem 25, na horách bude kolem 12, na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Teď už opět víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
0: Další informací, finále mistrovství světa ve fotbale čeká španělsko-jazyčný duel. Na boj o titul šampiona se připravují Španělé i Argentinci. Jaká očekávání mají obyvatelé jihoamerické země? To se přímo z místa dozvíme za chvíli.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Michaela van Erne.
9: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Už za necelé 3 hodiny začne finále mistrovství světa ve fotbale. Na stadionu MetLife v americkém East Rutherfordu v New Jersey se střetnou nejlepší fotbalisté Jižní Ameriky a Evropy. Týmy Argentiny a Španělska. Pro Argentinu je to šance obhájit zlato z minulého mistrovství v Kataru. Náladu v ulicích Buenos Aires nám přiblíží zástupce velvyslance Filip Kanda, kterého zdravím do Argentiny. Dobrý den.
1: Dobrý den do České republiky z Buenos Aires.
0: Jak to tedy prožívají Argentinci? Mají ještě dost sil po tom psychickém vypětí, co je stálo dofandit se do finále?
1: Určitě. Síly fanoušků rostou s tím, jak Argentina neustále vyhrává další zápas za zápasem. Byť to byly nervy v těch předchozích utkáních, obraty výsledkové z 0-1, z 0-2, prodloužení, ale nakonec Argentina se dostala do finále už po třetí za poslední 4 šampionáty. Argentinci se to nesmírně užívají, celá země se vždy během zápasu naprosto zastaví, všichni se obléknou do argentinských dresů s číslem 10, Messiho, dokonce i mazlíčci, psi mají oblečky v argentinských barvách číslem 10 a tak dále. Atmosféra je naprosto úžasná a jsem přesvědčen, že fanouškům síly určitě nebudou chybět do samotného konce.
0: Tedy Argentinci sledují velké zápasy spíš doma nebo venku v barech na obřích obrazovkách?
1: Tak i tak, doma i venku, a hodně se to také řídí takými pověrami, které se šíří mezi Argentinci. Například když někdo sledoval zápas úspěšný poslední doma na gauči s kamarádem a jedli třeba hamburger, tak to samé si objednají a v té samé společnosti ho sledují znovu z té pověry, aby to zase dobře dopadlo. Někdo byl v restauraci nebo v baru na rohu, tak tam jde znova a tak dále. Dokonce taková jedna veselá pověra třeba se týká i toho, jak se snaží ovlivnit hráče, soupeře, například takové ty kartičky s fotografiemi, co sbírají děti do svých alb s hráči, tak třeba tu kartičku toho hráče z toho týmu soupeřova umístí do mrazáku na dobu toho zápasu a tak dále. Jsou různé pověry, které se prostě šíří a dělají se. Je to velmi zábavné.
0: Já vás ještě poprosím o jakési misky vah. Jak to podle vás bude vypadat v Buenos Aires, když Argentina vyhraje, a naopak jak, když Argentina prohraje?
1: Tak pro mě už to je druhé finále tady v Argentině, už jsem tady 4 roky, už i to v Kataru jsem tady zažil, takže můžu si představit naprosto jasně, jak to dopadne, pokud Argentina vyhraje. Do ulic vtrhne celé Buenos Aires, posledně tady bylo 5 milionů lidí v ulicích od nedělního večera, prakticky až do úterý, kdy se letoun s hráči vrátil tehdy z Kataru, a podobné by to bylo určitě i teď. Je vyhlášen už den pracovního volna na zítřek a prostě ty oslavy by byly naprosto nekonečné. Pokud by Argentina prohrála, no tak i tak si myslím, že celkově budou lidi velice spokojení, protože to tažení té reprezentace za posledních 15 let, poslední 4 mistrovství od posledního titulu z roku 22 a tak dále je naprosto úspěšné, jedinečné. Argentina je prostě jedinečnou fotbalovou zemí a současná reprezentace je vlastně nejlepší, co kdy Argentina měla.
0: Španělsko vysílá na dnešní zápas delegaci vedenou králem Felipem VI. Bude v ní i premiér Pedro Sánchez, ale naproti tomu argentinský prezident Javier Milei zůstane doma. Je jasné proč?
1: Ano, on se tak rozhodl, jednak také z těch pověr, říká, protože všechny zápasy sleduje ve své rezidenci Los Olivos v přítomnosti své sestry a dalších přátel, tak to chce udělat i teď. A na druhou stranu také prohlásil, že nechce politizovat ten fotbal, ať hráči si ten úspěch odehrají a zaslouží sami za sebe. Je to sportovní událost, nechce do toho tát politiku, a proto i z toho důvodu se rozhodl do Spojených států necestovat a vyzval k tomu i také své všechny kolegy z vlády, ministry a další osobnosti. A
0: dovolte mi ještě osobní otázku. Komu fandíte?
1: No tak i přes veškerý respekt, který uznávám vůči Španělsku jako velké zemi, skvělému národu, tak přesto všechno samozřejmě jednoznačně Argentině, protože zde už působím 4 roky jako diplomat, buduji bilaterální vztahy česko-argentinské, takže samozřejmě to je i moje profesní i osobní důvod fandit Argentině a budu ji fandit.
0: Filip Kanda, zástupce českého velvyslance právě v Argentině. Moc děkuji za váš čas, za vaše odpovědi. Hodně štěstí a hezký večer.
1: S radostí, naslyšenou.

Byla kapela Roxette. Před chvilkou jsme slyšeli, jak budou fandit Argentinci v Buenos Aires. Podíváme se i za španělskými fanoušky do Madridu, kde je náš reportér. Stane se tak za chvilku. Teď NF a James Arthur z hudby Radiožurnálu.

0: Newyorský fotbalový stadion ve státě New Jersey netrpělivě čeká na velké iberoamerické finále. Nejen přímo na newyorském stadionu se bude fandit a také slavit. Velké emoce budou i v ulicích španělských měst. To, zda přejdou i v oslavy, se teprve ukáže. V centru Madridu bude vše sledovat náš reportér Pavel Novák. Dobrý večer.
1: Pěkný podvečer z Madridu.
0: Pavle, kam se Madriďané vydávají sledovat dnešní zápas?
1: Tak třeba právě sem, kde já teď stojím na náměstí Krištofa Kolumba, což je v takovém širším centru, není to úplně historické centrum Madridu, ale je to velké prostranství se sochou, samozřejmě objevitele Ameriky. A je tady jedna nebo dokonce dvě velkoplošné obrazovky, velká plátna, na kterých tedy radnice promítala veškeré zápasy Španělska a teď tedy i ten finálový. Podle mého odhadu je tady už několik tisíc lidí, má to mít kapacitu 25 tisíc diváků, fanoušků. Ti, co sem přicházejí, i ti, co už jsou uvnitř, tak ti na sobě mají španělské vlajky, dresy, ty červeno-žluté nebo bílo-karmínové, jak jistě slyšíme, tak mají hodně těch píšťalek, vuvuzel. Je tady i několik odvážlivců v argentinských dresech a musím říct, že se k ním ti španělští, kteří jsou naprosto drtivé většině, chovají velice hezky a kolegiálně.
0: Jak vypadají přípravy na místě, kde jsi? Jinými slovy, už je tam hodně fanoušků.
1: Jsou to opravdu tisíce lidí, jak jsem říkal, tak kapacita tady je nějakých 25 tisíc. Na jiných místech, což jsou třeba nákupní galerie, nebo i třída Gran Via v centru Madridu, nebo jsou to bary, restaurace na Plaza Real, kde mají velké obrazovky, tam se také bude sledovat. Tam to jde do nějakých desítek, stovek, v těch nákupních galeriích mají třeba 2000 míst na zakrytém stadionu, kde je klimatizováno, na rozdíl od tohoto velkého prostranství, kde máme nějakých 30 stupňů stále, tak tam také mají asi 5000 sedadel dokonce. No a jak ty přípravy vypadají? Policie už tady přehradila hlavní třídu Recoleta, takže vlastně z toho náměstí průjezdního se teď stala pěší zóna. Je tady, dá se říct, hodně policistů i s těmi vozy, které mají zakrytá přední skla, kdyby náhodou k něčemu došlo, ale zatím to vypadá všechno v klidu, i když ty emoce opravdu jsou hodně vyšponované. Ty přípravy, které tady jsou vidět, tady mobilní toalety, mobilní pisoáry také. Co asi je průvodní, je v toho, že už je tady také hodně lahví, plechovek od piva a dalších nápojů, protože něco si nemohou ti fanoušci vzít sebou dovnitř. Je tady policie, která kontroluje, co mají v taškách, a nějaké velké objemné lahve, i skleněné lahve třeba se nemohou vzít dovnitř, ale plechovky ano. A jistě, ať to dopadne, jak to dopadne, tak tady potom budou mít hodně práce u kedové čety.
0: Čili jinými slovy, poprosím o stručnou odpověď, jsou přichystané nějaké oslavy, pokud by Španělsko vyhrálo?
1: Zatím asi nejsou žádné oficiální. Možná tady budou lítat nějaké rachejtle od samotných fanoušků, ale o něčem oficiálním nevím. Já myslím, že pokud tedy Španělé vyhrají, tak se chystá velká oslava někde na náměstí u Královského paláce, až se bude ta reprezentace vracet z Ameriky.
0: V centru Madridu je a informovat nás bude Pavel Novák. Díky a hezký den.
1: Pěkný večer.

Kapela Bon Jovi. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí během letních prázdnin platnost. Také o tom vám řekneme podrobněji ve zprávách v 7:30. Za chvíli.

0: 19 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Moniky Vrchotové.
1: Ceny benzinu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot po více než 3 měsících určovat sami prodejci. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí během letních prázdnin platnost. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Dokdy vám průkaz platí, byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a případně ho včas vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Kanada zavádí dočasné opatření na hranicích kvůli obavám z možného šíření eboly, oznámila to kanadská vláda. Od zítřka neumožní vstup do země cizincům, kteří byli v posledních 3 týdnech v Demokratické republice Kongo. Konžské úřady aktuálně evidují více než 2260 potvrzených případů nákazy, z toho téměř 900 lidí na nemoc zemřelo. Provozovatel městského koupaliště v Přerově nechce tolerovat incidenty v rekreačním areálu. Návštěvníkům, kteří opakovaně poruší provozní řád, nově hrozí zákaz vstupu na celou sezonu. Do areálu také pravidelně dochází hlídky strážníků a asistenti prevence kriminality. Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vede i po 15. etapě celkové pořadí Tour de France. Jeho největší soupeř Dán Jonas Vingegaard si ve vrchařské etapě poranil rameno a z Tour odstoupil. Na druhé místo průběžného pořadí se tak posunul Belgičan Evenepoel, který dnešní etapu vyhrál. Na Slovince ztrácí přesně 5 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Rousínova a Hvězdonic. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215 popojíždí kolona. Na 212. kilometru stojí porouchané vozidlo. Fronta je na více než 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady z 28. kilometru hlásíte kolonu. Do zúžení na 25. kilometr pojedete přes 10 minut. Ovšem teď na 28. kilometru se brzdí téměř do zastavení. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště u Zlechova brzdí provoz opravy vozovky s obou směrů. Jsou kratší kolony. A v Mikulově je nadále uzavřená ulice 28. října, to je průtah po silnici 52 do Vídně. Vyšetřují tam vážnou nehodu, objíždí se to hraniční ulicí, zdržíte se hlavně směrem do Rakouska a to téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Pondělí bude většinou slunečné, na severu území bude oblačno, přechodně až zataženo s možnými přeháňkami, a to hlavně na horách. Večer má oblačnosti i srážek ubývat. Teploty se zítra přes den budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy bude kolem 25, na horách se zítra čeká kolem 12 stupňů, ovšem na Šumavě bude kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
4: Doplním, že stálý přístup k online informacím nabízí náš zpravodajský server i rozhlas.cz a že právě teď posílá hudební pozdrav kapela Coldplay.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Lionel Messi, Lamine Yamal a Donald Trump se dnes sejdou na jednom místě. Bude to stadion finálového zápasu mistrovství světa ve fotbale. To začne v New Yorku ve 21 hodinu. My tam za chvíli zamíříme zjistit, jak moc se zlepšily podmínky, které ještě včera nepřáli venkovnímu sportování.

0: To byla kapela Ace of Base. Po 39 dnech skončí dnes rekordně dlouhé mistrovství světa ve fotbale. Bez porážky prošly 7 zápasy až do finále fotbalisté Španělska a Argentiny. Na utkání se poprvé za celý šampionát chystají lídři všech 3 pořadatelských zemí a americký prezident Donald Trump by měl i předávat trofej pro vítěze. Do poslední chvíle ovšem finále ohrožovaly špatné počasí a kvalita ovzduší. Aktuality zjistíme od našeho zvláštního zpravodaje na turnaji Jana Kaliby. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Výkop je ve 21 hodinu českého času. Jak to na stadionu vypadá? Teď jsou ty zplodiny z kanadských požárů ještě patrné?
1: No možná, kdybychom měli nějaké meteorologické zařízení, nějaký měřák, tak bychom to poznali, protože ten stupeň znečištění je číslo 2, tedy mírné, 2 ze 6 kategorií, takže pouhým okem nebo čichem už to poznat nejde. I to počasí se vyjasnilo, ale není úplně vedro. Některé zápasy se tady během šampionátu hrály i v 38 stupních Celsia. Teď je tady u New Yorku 27 a jasno, trochu povívá vítr, takže jakoby FIFA dovedla to počasí objednat, zvlášť po té, co se tady tedy dělo v těch předchozích dnech. Ještě včera tady kromě toho znečištění vzduchu byly také bouřky, lokální záplavy po přívalových deštích a ovzduší tedy nezdravé pro sportování. Argentinci museli posouvat trénink, Španělé ho dokonce zrušili, to bylo hlavně kvůli těm bouřkám, takže určitě ne ideální příprava na finále mistrovství světa. Uvidíme, jak to bude s fanoušky, protože někteří na sociálních sítích hlásili, že jejich lety směrem sem do New Yorku byly zrušené, na rychlosti zkoušeli půjčovat auta z jiných amerických měst, aby sem zkusili dojet. Takže jestli to bude na tribunách znatelné, to uvidíme. Byly tady i docela organizační zmatky se vstupem na stadion. Včera také přímo v New Yorku spousta lidí ještě s takovými těmi kartonovými cedulemi scháněla vstupenky na finále. Ty se daly ještě i koupit cenově. Začínaly na těch předprodejních serverech v přepočtu kdesi na 170 tisících korun na jeden lístek, ale spousta lidí, hlavně z Latinské Ameriky, přijela sem do New Yorku i bez vstupenek, prostě si užít tu jedinečnost okamžiku a atmosféru, a v tomhle ohledu byl asi vrcholem včerejší podvečer, kdy argentinští fanoušci naprosto ovládli a zaplnili náměstí Times Square a rozjeli tam svoji party.
0: Zmínili jsme se o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Kdo další ze světových lídrů a osobností bude na tribunách?
1: Pokud je o politické lídry, tak Donald Trump pozval i Claudiu Sheinbaumovou a Marka Carneyho, tedy prezidentku a premiéra spolupořadatelských zemí Mexika a Kanady. Sejdou se takhle poprvé od prosincového losu ve Washingtonu. Dost možná budou mluvit i o vzájemné obchodní dohodě, která teď běží v takovém improvizovaném módu a nebyla plně prodloužená. Trump oba kolegy pozval i přes velmi napjaté vztahy poslední doby. Třeba tento týden hrozil Kanadě zavedením cel kvůli tomu kouři z tamních požárů dokonce. Na finále přijel i španělský král Filip VI, naopak doma zůstal argentinský prezident Javier Milei, prý z pověrčivosti, protože Argentina zatím všechny zápasy vyhrála a on je vždy sledoval z domova, takže i dnes bude mít totéž oblečení a bude finále sledovat kdesi doma v obýváku. A čeká nás také novinka, poločasová show ve stylu amerického Super Bowlu, kde vystoupí Madonna, Shakira nebo Justin Bieber a další. Vystoupení má trvat 11 minut, začít má 7 minut po konci prvního poločasu, přitom přestávka má podle pravidel fotbalu trvat ne víc než 15 minut, takže i prvňák by si asi spočítal, že to úplně nevychází, tak uvidíme, jestli to dnes bude víc hudební nebo fotbalová show při finále mistrovství světa.
0: A také uslyšíme prostřednictvím našeho zvláštního zpravodaje na turnaji Jana Kaliby. Víme o všech podstatných věcech právě teď, za to děkuji a přeji hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Loni hasiči v Česku zasahovali u více než 1500 lesních požárů, letos do poloviny července jich evidují už téměř 900. Jejich riziko zvyšuje sucho i lidská nedbalost. Podle portálu Intersucho je jedním z míst, které trápí extrémní sucho, okolí jihočeských Dačic. Do osady Kadolec, nedaleko rakouských hranic, vyjížděli k hořícímu lesu letos hasiči už 4x a právě tuto informaci jsme připraveni rozvinout. Do detailů právě teď.
1: Ten samotný požár vypukl asi tak 100 metrů ještě od nás.
2: Ukazuje směrem do vzrostlého lesa Pavel Brůžek z hasičské jednotky v Dačicích.
1: Byl jako v prostředku toho lesa.
2: Ale u Kadolce nehořelo letos poprvé.
1: Bylo to tady, myslím si, už po čtvrtý. Kluci, když se nám tohle z toho zvalo v poplachu, tak se tomu samozřejmě už trošku jako nadsázkou zasmáli, že zase Kadolec. Na těch stromech můžete vidět, že ta intenzita toho požáru byla poměrně značná. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů.
2: Kopečky, větve v cestě a tomu musí teda hasič absolvovat v obleku a k tomu si techniku tam dotáhnout.
1: Přesně tak. Samotná výstroj je poměrně těžká. Tenhle ten požár vypukl vlastně v době, kdy byly ty 38, 40, takže už jenom to, že si tohle to nadáte, tak je obrovská fyzická zátěž a potom samotná manipulace s vozidlama, s technikou.
2: Než vždycky zapršelo, jinak je ale dost sucho na Dačicku.
1: Když byla kůrovcová kalamita, proběhla nějaká masivní těžba, vznikly nám mýti na paseky, samozřejmě se sázely nějaké nové školky a v těch školkách je vysoká tráva, suchá. Ten požár šíří opravdu velice rychle.
2: Souvislost se stavem lesa a suchem potvrzuje i Martin Možný z týmu Intersucho.
3: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho. Přehánky a bouřky v nejbližších týdnech mohou krátkodobě zlepšit ten stav, ale jednotlivé bouřky dlouhodobý deficit sami o sobě neodstraní.
2: Příčiny vzniku lesních požárů shrnuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
4: Pravděpodobnost vzniku je určována přírodními podmínkami, jako je sucho, vysoké teploty, vítr. Trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko.
2: Požár v Kadolci měl naštěstí happy end, pomohl zášením i déšť.
1: Přesně tak. Po lokalizaci toho požáru přišla bouřka a ten déšť potom sehrál svůj roli. No.
2: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Naopak nejméně požáru je v hlavním městě Praha, v Olomouckém a Zlínském kraji. Z Dačicka Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Prezidenta Petra Pavla jsme vyspovídali živě ve vysílání Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Jak vidí rozdělenost české společnosti a co s tím jako hlava státu může dělat? Poslechněte si záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy má Monika Vrchotová.
1: Energetici by měli během večera zcela obnovit dodávky elektřiny po dnešních bouřkách. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. Fotbalisté Argentiny si po 4 letech zahrají finále mistrovství světa. Pondělí má být převážně slunečné, na severu se přechodně zatáhne a hlavně na horách se můžou objevit přeháňky. Teploty vystoupí maximálně na 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Energetici postupně obnovují dodávky elektřiny po dnešních silných bouřkách. Společnost EGD, která distribuuje proud například v jižních Čechách, na Vysočině a na jihu Moravy, evidovala během dne 19 poruch soustavy. Informoval o tom mluvčí společnosti Lubomír Budný. Odpoledne bylo podle něj bez dodávek asi 17 000 domácností, z toho 5 000 v okolí Vizovic na Zlínsku. Tam už elektřina opět funguje. Ve zbytku zasažených míst by to mělo být ještě během večera. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
1: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska, oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
4: Když mluvíme o úkolech polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
5: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale první státem mimo 11 členů skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Španělska se od 21 hodin našeho času utkají na mistrovství světa ve finále s Argentinci. Jeho Američané titul obhajují a jako teprve třetí tým v dějinách můžou ovládnout šampionát dvakrát po sobě. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu a Radiožurnál nabídne vstupy. Bikerka Tereza Tvarušková se stala poprvé v kariéře mistryní republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve stupně porazila v cíli druhou obhájkyni zlata Adélu Holubovou. Závod mužů ovládl Ondřej Cink, který vybojoval rekordní 8. zlato.
7: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a taky pro mě je s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sáska zadarmo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hustý provoz na dálnici D1 u sjezdu na Slavkov a neprůjezdná silnice v Mikulově. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se před omezením u sjezdu na Slavkov tvořila kolona kilometry 216 až 214. Vepředu je omezení, řidiči taky hlásili odstavené vozidlo, zdržení do 10 minut. Aktuálně to vypadá, že se ta kolona vepředu rychle rozjíždí. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy stále silnější provoz u omezení u Šmejkalky, kilometry 26 až 25, zdržení do 5 minut a hustý provoz je od Šmejkalky až do Prahy. V Praze ve Strakonické ulici se srazila motorka s autobusem. Nehoda je na křížení s Nádražní ulicí a omezuje průjezd ve směru z centra k Barandovskému mostu. V Mikulově stále neprůjezdný hlavní tah silnice 52 nebo ulice 28. října. Zřejmě obousměrně na Vídeň i Brno u obchodu Byla šetří vážnou nehodu. Jezdí se přes ulici Hraničářů, ta objížďka se ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Během noci se vyjasní a ochladí se na 12 až 7 v údolích, ojediněle až na 5 stupňů. Zítra bude na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle na horách místy s přeháňkami. Na jižní polovině území bude většinou polojasno a nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď nás čeká stretnutě s Gabrielem Sedlákem.
9: Dobrý večer. O svoje miesto pod slnkom musí občas zabojovať každý, aj hudobníčka či básnik a neprekvapivo tiež bojovník v oktagone. V dnešnom stretnutí nás preto budú zaujímať americko-slovenská hudobníčka, s ktorou sa porozprávame o technikách dýchania, slovenský spisovateľ Peter Milčák, ten nám prezradí, ako hodnotí dnešnú slovenskú poéziu a na záver dostane slovo majster bojových umení Lukáš Sýkora. Nech sa vám dobre počúva.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Monika Vrchotová. Hasiči měli kvůli bouřkám do odpoledne zhruba 160 výjezdů, informovali o tom na síti X, většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Nejvíc zásahů měli na jihu Moravy. Například ve Zlíně museli evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém baťovském areálu. V Hodoníně pak silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD odletěl na návštěvu Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu dosud zničil více než 12 000 hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu museli evakuovat několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informuje agentura AFP. Požár vypukl v provincii Guadalajara a zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Jihočeští hygienici evidují od začátku roku přes 430 potvrzených případů limeské boreliózy a 32 případů klíšťové encefalitidy. Ve srovnání se stejným obdobím loni zaznamenali u boreliózy nárůst o téměř 170 pacientů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Argentiny se utkají ve finále mistrovství světa se Španěly. Zápas začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnál nabídne vstupy. A tenistka Barbora Krejčíková hraje v finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nad domácí Sakariovou vede po hodině a čtvrt 1-0 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na dálnici D11 mezi sjezdy na Pečky a Sackou a nehoda na Havlíčkobrodsku. Dálnice aktuálně bez kolon, hustší provoz je stále na D1 z Benešovska do Prahy. Od sjezdu na chodce Rady hlavně pak v omezení u Šmejkalky mezi kilometry 25 až 23. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí osobní auto. Kilometry 27 až 26 aktuálně je místo volně průjezdné. Na silnici 34 z Havlíčkova Brodu do Ždírce nad Doubravou se srazila dvě osobní auta. Nehoda je mezi Českou Bělou a Jítkovem a kolona se v místě nehody netvoří. V Praze ve Strakonické ulici odklidili následky srážky autobusů s motorkou. Také v Mikulově už se jezdí po silnici 52 hlavním tahu do Vídně a Brna. Uzavírka po odpolední nehodě u obchodu Byla skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra se čeká většinou slunečný den, přeháňky se objeví hlavně na horách, na severu, jinde se čekají jen výjimečně, večer pak bude oblačnosti a srážek ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25. Tolik zprávy. Teď už opět víkendový Radiožurnál a Michaela van Erne.
3: Za chvíli z hudby Natalie Imbruglia. Hezký večer.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Lukas Estrada, Trips a další muzikanti. V bahně vysychajících vodních ploch se po dešti množí bakterie produkující dusivou látku, tedy neurotoxický jed, tím se pak otráví kachny, labutě nebo volavky a bez pomoci často uhynou. Podobným případům letos vyjíždějí i pracovníci zvířecího azylu Pohádková zahrada v Pardubicích. Kam se za chvíli vydáme?

0: To byla Natalie Imrulia, posloucháte Radiožurnál. Dlouhotrvající horko a sucho mají dopady na celou krajinu, ale pro některé živočichy přichází největší riziko až poté, co zaprší. Ve vyschlých jezírkách se po jejich naplnění dešťovou vodou tvoří nebezpečný botulotoxin, který může vodní ptáky ochromit i usmrtit. Zkušenosti s tím mají v azylu pro opuštěná a handicapovaná zvířata Pohádková zahrada v Pardubicích. V posledních týdnech zasahovali u víc než desítky takových případů.
1: Tady to je Kačenka, jedna z těch, která vlastně dostala otravu botulotoxinem. Ostatní její kamarádky už jsou vypuštěny zpátky ve volné přírodě. Tahle ta ještě čeká, než poslední ty toxiny z jejího tělíčka odejdou, aby se mohla vrátit zpátky do přírody.
2: Romana Vojířová, zakladatelka azylu pro opuštěná a handicapovaná zvířata Pohádková zahrada v Pardubicích, ukazuje voliéru s kachnou divokou. Je jedním z ptáků, které zachránili z nedalekého téměř vyschlého rybníku. Tam teď míříme společně s dobrovolníkem Martinem Lukášem.
3: Tady můžete vidět napravo to, co bývávalo kdysi rybník, nalevo vlastně taky. Momentálně můžete vidět, že tady v tom velkém je uprostřed cca 5-metrová loužička vody a v tom pravém už není vůbec nic a zarůstá to pomalinku. Rybníky bohužel vyschly a nechaly za sebou suché bláto.
2: To bláto je nebezpečné.
3: Pouze a jenom když tam je voda. Když se smíchá s vodou, ono začne vypouštět botulotoxiny, tak když je vyschlé a půjde tam člověk nebo zvíře po něm, tak se mu nic stát nemůže. Ale jakmile do toho naprší nebo se tam dostane voda z jiných zdrojů a začne se opět míchat a vířit a napili bychom se to potenciálně my nebo zvířectvo, tak by to mohlo být života ohrožující, ano.
2: Podobných případů letos pracovníci Pohádkové zahrady řešili v poslední době hned několik, potvrzuje Romana Vojířová.
1: Ty kachny, jak vlastně brázdí to bahno a vybírají si z toho ty živiny, tak zároveň se dostává do jejich těla jed a on je ochromý. Ty kachny přestanou se hýbat, nemůžou používat nohy, dostávají křeče a bez pomoci umírají.
2: Netýká se to jen kachen, ale všech vodních ptáků. Ohrožení přitom mohou být i jejich zachránci. Při snaze pomoci totiž často riskují kontakt s botulotoxinem i uvíznutí v bahně. Odborníci v takových případech proto doporučují raději přivolat nejbližší záchrannou stanici. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.
4: I met you back when we were kids before the second grade.

Ian Hooper z hudby víkendového radiožurnálu. Fotbalisté už nastupují k finále mistrovství světa ve fotbale. Za chvíli se mu budeme věnovat s naším expertem Pavlem Horvátem.

0: Jusundur a Nené Sherry, posloucháte víkendový radiožurnál v době, kdy minuty zbývají do začátku finále mistrovství světa ve fotbale. O titul se utkají hráči Argentiny a Španělska. Zápas bude přímo vysílat radiožurnál Sport, kde bude komentovat i Pavel Horvát toho času se mnou ve studiu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pavle, oba týmy jsou výborné, fantastické. Je podle vás důvod, nebo spíš přibližte důvod, proč by měli vyhrát Španělé, nebo proč by měli vyhrát Argentinci? Kde je ta síla?
1: No, je to, ta je těžká otázka, teda musím říct, že je těžká, ale pokusím se, myslím si, že to bude opravdu hodně vyrovnaný, že se to bude přelejvat, že to nebude tak, že jedno mužstvo bude tlačit, pokud ten výsledek bude nerozhodnej. Myslím si, že obě ty mužstva mají velkou sílu na tom, že jsou schopní držet balón i na svojí obranní polovině jenom proto, aby nestratili, aby nemuseli jenom bránit. A bude záležet na malinkých chybičkách. A já si trošku myslím, že malinko takový jako chytlavější v tomhletom slova smyslu můžou být ty Argentinci, protože opravdu jsou to ještě větší hračičkové než ty Španělé a v té defenzivě se jim opravdu ten balon nechce odkopávat. A tam si myslím, že když jsem viděl třeba Španělé, jak si poradili s Francouzema, který byli taky fantastický, tak si myslím, že by Španělsko mohlo mít navrch. Ale co se týká hry a nějakýho jako to, že bude někdo úplně lepší, to si nemyslím, myslím si, že to bude fakt velmi vyrovnaný.
0: A nějaký váš tip, já vím, že to určitě nemáte rád, ale tip na výsledek, případně základní hrací dobu?
1: Tak mám jako tip, myslím si, že to bude remíza. Byl bych rád, kdyby to bylo radši 2-2 než 0-0, aby jsme viděli nějaký góly. Ale vlastně chci, aby ten gól padl co nejdřív, tak je to obvyklý, protože tím by se ta hra rozjela. Viděli jsme včerejší vystoupení Francie z Anglií, kdy ty hráči absolutně zahodili veškerý zábrany a padlo 10 gólů, takže to by bylo fantastický. Nevím, jestli úplně tohle je možný ve finále, ale bylo by to fajn. Nicméně, jakmile někdo ten gól dostane, tak si myslím, že ty stavidla se zvednou a na hřišti opravdu bude, troufnu si v tu chvíli, 20 nejlepších hráčů. Neberu golmany, teď se na mě nezlobějí, ale 20 nejlepších hráčů, který opravdu jsou schopní nám ukázat velkou parádu.
0: Moc se na to těším, náš fotbalový expert Pavel Horvát. Prozatím tedy díky, určitě se neslyšíme, nevidíme naposledy, takže hezký večer a příjemnou zábavu, užijte si to.
1: Děkuju moc, hezký večer.

0: host Radiožurnálu.
1: Prezidenta Petra Pavla jsme vyspovídali živě ve vysílání Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Jak vidí rozdělenost české společnosti a co s tím jako hlava státu může dělat? Poslechněte si záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: To byla kapela Kors. Dvěma krizovým linkám pro dospělé i děti hrozí omezení provozu nebo zánik. Jakým a proč upřesníme ve zprávách, které následují. Radiožurnál 9 hodin večer. Ve studiu je Monika Vrchotová.
1: Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. Rusové se vrátili k častějšímu používání hotovosti. V oběhu jí je v přepočtu o stovky miliard víc než začátkem roku. Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa ve finále s Argentinci.

0: A zítra bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo, hlavně na horách s přeháňkami, a teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
2: Dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
3: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
4: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
3: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.
0: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru iRozhlas.cz zatím nereagovalo. Rusové se po letech stále častějších bezhotovostních plateb vracejí k používání hotovosti. Zjistila to britská stanice BBC, která zanalyzovala údaje ruské centrální banky. Podle nich se objem hotovosti v oběhu od začátku letošního roku zvýšil o v přepočtu více než 420 miliard korun. To je největší nárůst za stejné období roku od pandemie COVID-19. Důvodem jsou podle BBC především časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou. Může za to ale taky snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině. Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku už u téměř 900 lesních požárů. V loňském roce schořelo při požárech v České republice víc než 300 hektarů lesů a vznikla škoda přes 18 milionů korun. 25 lidí při lesních požárech utrpělo zranění. V osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku letos les hořel už čtyřikrát.
5: Hořelo na ploše nějakých 150 na 100 metrů. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů. Hlavním důvodem, kdy se nám ten požár dostal na takovouhle plochu, je dlouhotrvající sucho.
6: Vysvětluje dačický hasič Pavel Brůžek.
7: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho.
6: Potvrzuje Martin Možný z týmu Intersucho.
7: Sucho významně zvyšuje riziko vzniku požáru, protože vysychá tráva, lesní hrabanka a další hořlavý materiál. Pokud se přidají vysoké teploty provázené nízkou vlhkostí a silnějším větrem, mohou se požáry šířit velmi rychle.
6: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Z Dačická Eva Marvanová, Radiožurnál.
8: Sport. V New Jersey začalo poslední utkání 23. mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny hrají ve finále se Španěli. Zápas měl výkop ve 21 hodin a první minuty vidí Mirko Vasič.
9: Ještě se nehraje, úvodní ceremonie se protáhly, Španělsko nastupuje proti Argentině, utkání začne za několik málo sekund, Lionel Messi útočí na druhý titul mistra světa i na historické střelecké rekordy, je před ním Francouz Mbappé. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Omezení na D5 u Berouna a nehoda na silnici 34 na Havlíčkobrodsku. Na dálnici D5 u Berouna směr Plzeň Rozvadov sekají trávu. Jsou u sjezdu do centra mezi kilometry 18 až 23 a pozor, popojíždí v levém jízdním pruhu. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Hulín stojí osobní auto. Kilometr 264,5, na krajnici je tam šipka a podél vozidla kužely. Na silnici 34 z Havlíčkova Brodu do Ždírce nad Doubravou havarovala dvě osobní auta. Nehoda je mezi Českou Bělou a Jítkovem. Následky omezují průjezd, zasahují do jízdního pruhu. A na silnici 50 za Uherským Hradištěm do Brna u Zlechova brzdí provoz opravy vozovky. Z obou směrů se i teď nárazově tvoří kratší kolony. Zdržení krátké do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude na jihu polojasno, na severu oblačno až zataženo, na horách místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy kolem 25. To byly zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
3: A pokračuje také finálem světového fotbalového šampionátu. První podrobné informace o vývoji tohoto utkání získáte zanedlouho. A tím nedlouho mám na mysli časový úsek, po který s námi je kapela Linkin Park. Hezký večer.
1: Víkendový Radiožurnál
11: a Michaela van Erne.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Utkání Španělska s Argentinou komentují v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport reportér Mirko Vasič a náš fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Radiožurnál. Čtvrtá minuta zápasu, zatím je to 0-0 mezi Španělskem a Argentinou a ten úvod je hodně opatrný, ani jeden z týmů se nepouští do nějakých velkých věcí. Teď možná uvidíme první žlutou kartu v zápase. Slavko Vinčić nakonec řeší zákrok Montiela na Baenu jenom domluvou, byli u středové čáry, letěl tam vysoký balón. Tam se Baena natlačil do Montinela, ten ho možná trochu podržel rukama, ale Slavko Vinčić nerozdává žluté karty. Co k tomu říct, k tomu úvodu?
3: No, je to hodně vyrovnaný, myslím si, že vidíme, že ty mužstva se chtějí navnímat na tom hřišti. Samozřejmě viděli se na videu určitě stokrát, pozor teď Olmo.
2: Krásná kombinace ve středu, Olmo dává na Orzábala, ten do pravé strany, Jamal narážečka, Olmo zpátky, Jamal je před golmanem Martinezem a teď spálil obrovskou příležitost. Velká šance, první v tomhle finálovém utkání mistrovství světa. A jak to vypadalo jednoduše? Jamal trochu se štěstím dostal míč na Olma do pokutového území. Olmo okamžitě z první na zabíjajícího Jamala, ale tomu se zakončení nepovedlo. No a golman Emiliano Martinez sebral ten míč a teď získává Rodri před pokutovým územím balón. Prostrkává ho Jamal, chtěl ještě prostrkávat před branku, tak teď za to Španělé vzali a Argentinci vypadali trochu rozháraně vzadu a stále se musí bránit, i když Španělsko se teď samo vyhnalo k půlici čáře a navíc Laporte dělá chybu a rozeběhnutý Messi. Golmanu nejsem on daleko z brány, ale špatný odkop, ještě měl docela možnost, v první chvíli to vypadalo Julián Alvarez. Dát to tam z první Unai Simonovi, no ale jak jsme říkali, že to je opatrné, tak na začátku 6. minuty se to krásně rozjelo. Dvě velké příležitosti Španělska, na druhé straně mohl jít Messi sám na Simona. Ten fantasticky vyběhl skoro k půlící čáře, no to jsou věci.
3: Teď si se mi rozadýchal minimálně jako hráči. Přelejvalo se to opravdu, Španělsko dvě velmi dobré příležitosti. Potom Argentina, úplně to vybočilo z toho směru toho zápasu těch prvních třech minut, tak snad to bude takhle pokračovat.
2: Španělé na útočné polovině poblíž pokutového území Argentiny, ale nakonec svůj pohyb zpomalili a vrátili se do středu pole, blíž ke středovému kruhu, kde byl kapitán Rodri, který znovu má elegantně zastrčený dres do trenek, to nemá žádný jiný fotbalista na hřišti. Je to takový návrat o pár let zpátky, ale Rodri asi tím dokazuje, že on je kapitánem a takovým generálem španělské hry. Španělé stále kombinují, ale kolem půlící čáry a teď se musí vrátit až ke golmanu Unai Simonovi. Jediným napadajícím Argentincem tam byl Julián Alvarez, ale rychle to vzdal, protože nikdo nedobíhal. Lionel Messi teď ukázal takový náznak napadání, ale pak už se jenom otáčel na své spoluhráče a znovu, jak už říkal několikrát Pavel.
1: Tolik Horvát, reportér Mirko Vasič a také hodnocení od našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

To byla kapela Cranberries ve 21 hodinu 16 minut posloucháte víkendový radiožurnál. Teď z hudby Toma Grennena a pak se opět vydáme na světový fotbalový šampionát.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: V americkém New Jersey se rozhoduje o tom, kdo bude mistrem světa ve fotbale. Do finále postoupily Argentina a Španělsko. Jejich souboj vidí Mirko Vasič a fotbalový expert Radiožurnálu Pavel Horvát.
2: 14. minuta zápasu právě teď skončila. Španělsko-Argentina 0-0 a teď nepříjemný zákrok na polovině hřiště. Dani Olmo si zpracovával míč a McAllister tam přijel ve skluzu s podrážkou napřed, ale nakonec spíš Olmo šlápl na McAllistera než obráceně.
3: No a musíme říct, že měl McAllister štěstí, že tam byl tak brzo, že Olmo tu nohu nestihl dát dolů, protože tam by to hrozilo opravdu červenou kartou. Musíme říct, že Španělé jsou zatím lepší, mají lepší situace ze hry i jsou takový náročnější na sebe v tom pressingu, kdy získají balón hned po tom, co ho ztratějí, a Argentinci se zatím hledají.
2: Popis, kterým vám charakterizoval dosavadní průběh zápasu Pavel Horvát, mezitím se snad už konečně doošetřuje, nevypadá to, že by Dani Olmo měl nějaký větší problém. Španělé rozehráli a okamžitě toho zkouší docela netypicky dlouhým nákopem na zabíhajícího Fabiana Ruize, ale tenhle dlouhý míč byl příliš dlouhý a doletěl až do pokutového území Argentiny. Brankáři Martinézovi, který teď stojí někde u puntíku pro penalty, pro penaltu, Španělé zatím neatakují. Držení míče 62% Španělsko, 33% Argentina a 5% času se o něj bojovalo. To je takový nový ukazatel na tomhle mistrovství světa. Teď ale Argentinci zvládli jednoduchou kombinaci, přes tři rychlé přihrávky se dostali na útočnou polovinu a tam McAllister dává na Messiho, který je zezadu povalený. Doletěl tam do něj Baena a okamžitě se docela úctivě omlouval teď Lionelu Messimu. Použil tam trochu loket, kterým se opřel do zad tohle slavného fotbalisty, jednoho z nejlepších v historii a kapitána Argentiny, no a ten bude sám rozehrávat standardní situaci, byť je to u poloviny hřiště. Messi se rozhlíží, ale nakonec pokračuje ve svém pohybu a vypadá to, že De Paul přesně na ose hřiště, ale kousek od středového kruhu. De Paul se rozhlíží, jeho spoluhráči se stěhují k pokutovému území, a to třeba včetně stopera Romera. A bude se rozehrávat. De Paul ukazuje, že by chtěl ještě někoho doprava, ale nakonec asi pošle centr, ale tohle je těžký centrovaný míč na nějakou pěknou hlavičku, ale krásná rozehrávka, kterou teď předváděli Argentinci, to byl jasný signál, tam se González rozeběhl na pravé straně, úplně ho Baena nezachytil, Kukureja si taky nevšímal v tu chvíli svého prostoru, spoléhal na Baenu, ale od De Paula to bylo příliš dlouhé, ale málem překvapili Argentinci Španěle.
1: Argentina versus Španělsko a reportér Mirko Vasič.

0: 21 hodina 30 minut. Krátké zprávy a Monika Vrchotová.
1: Energetici postupně obnovují dodávky elektřiny po dnešních silných bouřkách. Společnost EGD odpoledne evidovala v jižních Čechách na Vysočině a na jihu Moravy bez dodávek elektřiny asi 17 000 domácností, z toho 5 000 v okolí Vizovic na Zlínsku. Tam už elektřina opět funguje. Ve zbytku zasažených míst by to podle mluvčího společnosti Lubomíra Budného mělo být ještě během večera. Společnost ČES zaznamenala přes den 9 200 domácností bez elektřiny. Do většiny z nich už se podařilo dodávky obnovit. Agenti amerického úřadu pro imigraci a cla budou muset nově nahrávat všechny silniční kontroly. Oznámil to zmocněnec amerického prezidenta pro ochranu hranic Tom Homan. Reagoval tak na to, že agenti ICE tento měsíc při dopravních kontrolách zastřelili dva muže. Kamery budou mít příslušníci imigračního úřadu umístěné na těle. Homan řekl, že věří, že záznamy agenty spíš očistí, než usvědčí. Víc než 3 miliony korun bude stát náprava povodňových škod v Ostravě Proskovicích. Správci po Odří tam vyčistí koryto potoka zanesené bahnem. Tím zástavbu lépe ochrání před možným vylitím vody z břehů. Peníze město poskytne z fondu životního prostředí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa ve finále s Argentinci. Zápas vidí Mirko Vasič.
3: 26. minuta, Španělsko-Argentina 0-0, zatím málo šancí, největší měl asi Lamine Yamal, ale zakončení se mu nepovedlo, takže Španělsko gól nedalo. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, radiožurnál.
1: Tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Nehody na dálnici D1 na Přerovsku a silnici 18 u Příbrami. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Lipník nad Bečvou je hlášená nehoda. Kilometr 296, je to čerstvá havárie, dejte pozor. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru ze Smíchova na Troju. Komplikace, policie a snížená rychlost.
5: Tam policie a pravděpodobně nehoda mopedisty. Tam policie.
4: Na silnici 18 s Příbrami do Rožmitálu s Třemšínem další hlášená čerstvá nehoda. Havarovalo tam osobní auto. Je to na výjezdu z města. Na místo míří záchranáři. Silnice 18 na výjezdu s Příbrami do Rožmitálu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Pondělí má být převážně slunečné, na sever území ale bude oblačno, přechodně až zataženo s přeháňkami, hlavně na horách. Večer pak má oblačnosti i srážek ubývat. Teploty přes den se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy kolem 25, na horách kolem 12, ale na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Teď už opět víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
0: A než se budeme věnovat fotbalu, dopřejeme si tuto píseň od kapely Green Day. Příjemný poslech a stejně tak hezký večer.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Nedlouho po 9:30 večer posloucháte Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Argentinští fotbalisté usilují o obhajobu titulu mistrů světa. Naposledy ve finále porazili Francii. Teď je jejich soupeřem Španělsko. Zápas vysílá Radiožurnál Sport. Komentují ho Mirko Vasič a Pavel Horvát.
2: 32. minuta, skóre nerozhodné 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Španělé stále aktivnějším týmem, ale šancí pomálu. Připomeňme, že největší stále ta Jamalova z úvodu utkání, ale Jamal nedokázal dobře zakončit, byť už byl sám před golmanem Martinézem trochu více z pravé strany, ale na levačku mu to úplně nesedlo. Argentinci ti stále tak nějak čekají a spíše mají problém se španělským pressingem, který i teď probíhá u poloviny hřiště, ale nakonec to zvládli po levé lajně a přichází faul na McAllistera, takže z toho bude standardní situace pro argentinskou reprezentaci, ale je to jedna z mála chvilek, kdy se Argentina dokáže prokombinovat přes ten španělský nátlak.
3: Přesně tak, je to hodně výjimečný a i přesto Španělé stihli zastavit ten útok vlastně na polovině půlky, je to hodně daleko na standardní situaci, ten balón musí letět přes 35-40 metrů k tomu, aby se dostal někam na penaltu. Je to možnost, jak se před tu bránu dostat a Argentinci vlastně ani jinou zatím neměli.
2: I stopeři, včetně Romera, tedy mluvím o Argentincích, se nastěhovali k pokutovému území a z levé strany rozehrává nakrátko De Paul na Messiho. Messi stále u levé lajny pod tlakem dvou hráčů obhodil si Jamala, souboj generací a velkých hvězd, jenže Messiho další postup byl zastavený, protože tam byl dobře Fabián Ruiz. Dávají si pozor Španělé na Lionela Messiho. Musíme říct, že zatím nebyl vidět moc v tomhle utkání, pokud si neseběhne dozadu, ale protože Argentinci málo mají souvislejší akce, tak si Messi zatím moc nezakopal ve finále mistrovství světa. Teď Dani Olmo na útočné polovině do středu pole, kde je Rodri, na levé straně úplně volný Cucurella, ale Rodri zvolil znovu pravou stranu Fabián Ruiz, Pedro Porro a Lamine Yamal. Španělé se pomalu blíží k pokutovému území, ale teď to spíš obehrávají jako přiházené. I ta je populární ve Španělsku a jsou v ní dobří. Laporte jako stoper se vysunul hodně nahoru, vzadu zůstal pouze mladíček Cubarsí ve středovém kruhu. Argentinci se zatahují hodně hluboko, kromě Messiho a můžeme možná říct Juliana Alvareze, jinak jsou na nějakých 20 metrech od vlastního pokutového území. Španělsko, krásná prostrkávačka do levé strany Cucurella, těžko říct, že si byl v postavení mimo hru, teď nákop před branku, ten je odvrácený argentinskými fotbalisty a nakonec domávnuté postavení mimo hru, takže nebylo z toho žádné nebezpečí.
0: Tolik pro tuto chvíli reportér Mirko Vasič.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Španělští fotbalisté po 16 letech znova usilují o zisk titulu mistrů světa na úkor Argentinců. Duel sleduje přímým přenosem Radiožurnál Sport prostřednictvím Mirka Vasiče a Pavla Horváta.
2: 44. minuta 0-0 mezi Španělskem a Argentinou, která teď přijde o stopera Lisandra Martineze, kterého nahradí Otamendi. Martinez má nějaké svalové zdravotní problémy. Vypadalo to na stehno, na pravé noze. Otamendi se tam pokřižoval u lajny a už jde na to. No a i jeho čeká ta klasická španělská hra. Argentinci jsou zatím horším týmem v tomhle utkání. Nesedí jim ten španělský styl, hlavně to napadání. Nedostanou se do souvislejší kombinace. Španělé už měli několik náznaků, jednu velkou šanci Jamala. No a zatím znovu stejně jako v semifinále s Francií ovládají ten zápas.
3: Je to tak, musím to potvrdit a je to pro mě trošku překvapení, jak Španělé vnutili svůj styl hry Argentíncům. Argentinci zatím se zmáhají jenom na dlouhé míče, tam určitě nemají sílu ani Alvarez, ani Messi, nejsou hráči, který by vyhrávali hlavičkový souboje a samozřejmě je to voda na mlýn Španělů.
2: Teď už to trochu Španělé přehnali a tak mohl González jít po levé straně na útočné polovině, ale nedokázal se protlačit přes Pedra Pora, který hodně rychle zastavil ten jeho pohyb. Mezitím Argentinci vhodili a Enzo Martinez pěkně dozadu do středového kruhu na stopera Romera. Španělé znovu napadají, hlavně Dani Olmo, který je hodně nebezpečný v tomhle napadání. On je za vámi takový nenápadný, ale stále ho cítíte za zády a pak musíte přihrát golmanovi a nebo prostě nakopnout balón. Emiliano Martinez jako brankář donucený k nákupu a ten je parádní na Juliana Alvareze přes celou délku hřiště. Ten míč propadává, ale Unai Simon už po druhé v tomhle utkání ukázal, že umí vyběhnout za vápno a zastavit tenhle nečekaný dlouhý nákop, který nezachytili stopeři a Unai Simon odvrátil před Julianem Alvarezem. Tohle vlastně jsou jediné šance, které Argentina svým způsobem měla. Teď fantastická klička Gonzálese, který se tam v pohybu rychle vyhnul Pedru Porovi, španělskému krajnímu obránci, jenže Pedro Poro pak přiběhl zpátky a úplně jednoduše sebral míč Gonzálesovi. Tak možná se Argentinec trochu namlsal. A okamžitě to zkouší Španělé po levé straně Cucurella dopředu na Alexe Baenu. První ze čtyř nastavených minut se hraje zatím Španělsko-Argentina 0-0. Argentinci po tom nepřesném Cucurellově nákopu vhazovali, ale musí začít od poloviny hřiště De Paul, Enzo Fernandez, narážečka do lajny. Teď se to daří Argentincům a přijde centr z pravé strany, jenže spíš to měla být přihrávka na Lionela Messiho. Teď si trochu zavazili Španělé, chtěli už hodně do levé strany, byli tam pod napadáním a míč se odrážel do pokutového území, ale znovu Unai Simon rychle z branky a navíc tam byl jeden z hráčů argentinského týmu postavení mimo hru po tom odraženém balónu, takže by z toho ohrožení branky nebylo. Ještě nějaké 2,5 minutky do konce prvního poločasu, do konce 4minutového nastavení. Kombinace Pedro Poro Cubarsí, to znamená, že jsme u stopera španělského týmu, takže na obrané polovině evropského mužstva. Teď přece jenom Argentinci v trochu větším počtu se pustili do Španělů a ti tak musí dát pěkně zpátky. I Lionel Messi na malou chvíli popoběhl, no ale znovu Španělé vycukali Argentince a Cubarsí má trochu víc volného prostoru. Dani Olmo ve středovém kruhu a okamžitě do lajny. Teď Pedro Poro ukazuje, nemám koho. Na to rozhodně není zvyklý, většinou má nabídku dvou až tří hráčů a tak se musel na středové čáře zastavit a dát na Olma přes Rodriho a Fabiana Ruize. Už jsme na levo, ale stále blíž u poloviny hřiště. Španělé klasické přihrávky, Baena to teď bere na sebe, Oyarzabal, ten chtěl okamžitě prostrčit a nebudete věřit, kdo umránil Oyarzabala. Lionel Messi se tentokrát zatáhnul až dozadu a ještě na sebe vybojoval faul ve třetí ze čtyř nastavených minut ve finále mistrovství světa a za stavu 0-0 mezi Španělskem a Argentinou a musíme říct, že Oyarzabal pěkně pod kolínko.
3: Pěkně trefil. Jenom jedna taková odborná věc, velký rozdíl v tom, jak napadá Španělsko. Oni jdou prostě samozřejmě Olmo a Oyarzabal jdou na stopery a s tím středákem vidí, že vystupuje ať už Rodri nebo Ruiz. Prostě ty hráči nemají čas se otočit dopředu. Oproti tomu Argentina, když napadá, tak vlastně jde jenom Messi s Alvarezem a mezi ty stopery si dojde úplně v pohodě. ať už Rodri nebo znovu Ruisa a v pohodě se otočej a vlastně překonají 20-30 metrů, takže vlastně ten pressing té Argentíny je nulovej a začíná taková ta zónová obrana až někde 30-40 metrů od vlastní brány a to samozřejmě Španělům vyhovuje, protože oni ten balon umějí držet, odskakují si jak středáci, tak ty křídla doprostřed, hlavně Baena to dělá, Jamal si spíš tu lineu drží a Olmo pomáhá v té trojici ve prostě, takže je to těžký pro toho soupeře se na Španěly dostat.
2: Španělé teď kombinují u poloviny hřiště a možná už čekají na závěr poločasu, ale nakonec to přece jenom zkusili ještě od středové čáry na zabíhajícího Oyarzábala do pravé strany, ale tahle přihrávka nakonec nevyšla a končí u Argentinců, kteří se ale znovu nedostali do ofenzivy a jsou zatlačeni až ke golmanu Emilianu Martinézovi. A je tady konec prvního poločasu. Skóre 0-0 ve finále fotbalového mistrovství světa. Španělé herně jistější, více drží balón, ale vyložených gólových šancí také neměli moc. V té největší byl určitě Lamine Yamal už v úvodu, ale jeho levačka nezafungovala tentokrát tak dobře.

0: skóre nerozhodne 0-0.
1: Tolik Mirko Vasič. V americkém New Jersey tedy skončil první poločas finále fotbalového mistrovství světa s mírným dílčím skóre 0-0. Poprvé v historii naplánoval pořadatel na finálovou poločasovou přestávku velkolepou show po vzoru amerického Super Bowlu. Tu teď spolu s desítkami tisíc fanoušků přímo na stadionu sleduje náš zpravodaj Jan Kaliba. Dobrý den.
2: Dobrý den, ono to bude ještě chvilku trvat, protože než se tady postaví to pódium, má to trvat 7 minut, než začne ta 11-minutová show, ve které mají vystoupit Madonna, Shakira nebo Justin Bieber, ale vůbec si nejsem jistý, že to budu sledovat z 10 000 fanoušků, protože hodně z nich se přirozeně po těch prvních 50 minutách zhruba zvedá a jde se občerstvit a nebo také něco jiného si zařídit. Samozřejmě viděli jsme to tady ostatně i během té takzvané hydratační pauzy uprostřed prvního poločasu. Hodně se řeší dopad této pauzy třeba na rytmus hry jako takové, ale musím říct, že tady to mělo třeba teď během toho prvního poločasu velký dopad na atmosféru na stadionu, protože i během té krátké 3-minutové pauzy se šla část diváků občerstvit a Argentinci byli v té době tady na tribunách hodně rozespívaní a to úplně utichlo po té 3-minutové pauze, takže opravdu tím utrpěla i ta atmosféra finále mistrovství světa, kde Argentinci, argentinští fanoušci na tribunách, na rozdíl tedy od jejich týmu na hřišti, naprosto totálně dominují. Já sedím tady hned vedle argentinského sektoru a teď se dá říct, že ta převaha bude klidně 80% tady na tribunách, přitom z Madridu je to vlastně do New Yorku blíž než z Buenos Aires, ale dá se možná říct, že se půl Buenos Aires přestěhovalo teď na dobu tohoto utkání a ty dny kolem sem do Spojených států, do New Yorku. Ono je to trošku také Španělsko proti Latinské Americe jako celku, protože ať už jsou to moji kamarádi známí nebo fanoušci Argentiny, které potkávám, tak to nejsou jenom Argentinci, ale Salvadořani, Hondurasani, Mexičani, zkrátka celá Latinská Amerika, dokonce i Uruguayci, kteří jsou jinak hodně velcí fotbaloví rivalové, tak ale všichni podporují v tomto finále Argentince proti Španělsku, tedy se spojil v podstatě celý kontinent. Možná u Brazilců bychom našli nějakou výjimku, ale každopádně na hřišti po první poločase 0-0 a stále tady čekáme tedy na tu novinku mistrovství světa, tedy na tu poločasovou show ve stylu amerického Super Bowlu. Zatím se to tady stále chystá.
1: Tolik prozatím náš zpravodaj Jan Kaliba. Španělská La Roja usiluje o zisk mistrovského titulu po 16 letech. Jak to prožívají Španělé, ví a poví zpravodaj Pavel Novák, který vrchol historicky 23. mundialu sleduje v Madridu. Pavle, dobrý večer.
3: Dobrý večer. Je tady nálada taková nějaká, protože zatím to je bezbrankové a jsou do toho zklamaní. Španělé neviděli vlastně žádný gól, takže někteří teď i odcházejí z hlavní fanzón, kde také jedno to plátno, jsou zklamaní tím, že pláten nejvíc na náměstích. Bylo tady připravené plátno u radnic, ale tam se objevil nápis, že tady se promítat nebude, takže lidé to sledují hlavně na mobilních telefonech. A dá se říct, že zatím nejsou žádné bouřlivé reakce, všichni čekají, jaký bude druhý poločas.
1: Tolik tedy Pavel Novák, omlouvám se zároveň za neúplně kvalitní spojení, ale věřím tomu, že jste rozuměli dobře. Argentina se může stát první zemí po době delší 60 let, která na fotbalovém mistrovství světa obhájí zlato. Naposledy se to v letech 1958 a 62 povedlo Brazílii. Náladě v ulicích Buenos Aires přihlíží zástupce českého velvyslance Filip Kanda. Dobrý den.
4: Dobrý den do České republiky z Buenos Aires.
1: Jaká je tedy zatím atmosféra v Buenos Aires, co do možností, které vidíte, slyšíte, sledujete?
4: Tak na rozdíl od mého kolegy, který je ve Španělsku, mohu říct, že atmosféra v Buenos Aires je naprosto bouřlivá. Já se nacházím ve čtvrti Recoleta, plné barů, restaurací a společenských podniků. Tady to prostě bouří v ulicích, v barech, všude modrobílé barvy, skanduje se, podporuje se Argentina a jsem přesvědčen, tak jak znám Argentinu za ty 4 roky, že úplně stejná situace.

0: Situace je v jakémkoliv dalším čtvrti, v jakékoliv další čtvrti Buenos Aires a na celém území Argentiny, protože Argentina fotbalem prostě žije, je to nejfotbalovější národ na světě. Tady prostě fotbal nechá zapomenout na veškeré strasti a utrpení života, ekonomické krize, další problémy. Prostě celá Argentina se spojí v jednoho člověka, v jednu podporu, jednomu týmu a podpory. I když momentálně, jak je na hřišti vidět, Argentina tahá trošku za kratší konec, tak tady na ulicích a v barech a v domácnostech tomu tak není. Nezdá se to, Argentinci nadále podporují svoji reprezentaci a snaží se ji prostě podpořit na tu dálku těmi vibracemi, tou energií, aby dosáhla toho čtvrtého titulu.
1: Autentické informace z Buenos Aires, to byl zástupce českého velvyslance Filip Kanda. Moc děkuji pro zatím, hezký den.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: 22 hodiny, 2 minuty. Radiožurnál Zprávy a Monika Chmilová.
2: Kvůli bouřkám byly dnes v Česku bez proudu tisíce domácností. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Fotbalisté Argentiny hrají ve finále mistrovství světa se Španěly a zítra bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s možnými přeháňkami a s teplotami do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Bez proudu podle nich večer zůstávalo asi ještě 3 tisíce odběrných míst. Dodávky byly obnovené ještě během dneška. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dnů navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
4: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
5: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
4: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
6: Návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit, například ho prodat na jiných trzích se slevou anebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky. Bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není třeba, stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Podle lektora Romana Martinka se ukazuje, že Ostravané mají o kurzy zájem.
7: Je to opravdu pro ty lajky, kteří si chcou vyzkoušet, jak jsou na tom, co se týče nějaké fyzičky, jestli dokážou dát nějaký úder, jestli se dokážou přikryt. A tak, jak Dnešek ukázal, prostě je to určené i pro děti, i pro nějaké starší věkové kategorie a bylo tady docela mladých spousta, takže zatím jsme spokojeni.
8: Sport. Argentinští fotbalisté hrají v posledním utkání letošního mistrovství světa se Španěly. První poločas finále viděl Mirko Vasič.
9: Zatím je skóre nerozhodné 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Španěle jednoznačně aktivnějším týmem, velkou šanci měl Lamine Yamal, ale nepovedlo se mu zakončení. Argentinci zatím neměli v tomhle finálovém utkání skoro nic. Teď velká poločasová show. I druhý poločas můžete slyšet na Radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál.
8: A tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí Sakarijovou a má 9. singlovou trofej v kariéře. Titul získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí u Bzence a nehoda na D1 na Přerovsku. Nejprve silnice 54 na Hodonínsku a nebezpečí na trase Bzenec-Vracov. V úseku řidiči hlásí chodce, který leží na vozovce. Ještě jednou pozor na trase Bzenec-Vracov. Na D6 na vjezdu do Prahy z Karlových Varů srazila dodávka zvěř. Nehoda je za sjezdem na Hostivice, prvním kilometru. Čekejte omezený průjezd. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Lipníku nad Bečvou havarovalo osobní auto. Nehoda je na nájezdu na exit 296 z Lipníku. Na místě policie zavřená jen levá krajnice. Na silnici 34 ze Ždírce nad Doubravou do Havlíčkova Brodu Zajítkovem překáží nehoda.
11: Je to v nepřehledném místě, za obzorem, zatáčce, tak ať si dají v obou směrech řidiči pozor.
10: A silnice 18 na výjezdu z Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem po nehodě neprůjezdná, dá se to objet přes Lazec a Kozičín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy s přeháňkami. Na jižní polovině území bude většinou polojasno a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michailou van Arne.
1: Nedlouho po 22. hodině a můžeme si dopřát hudbu, což znamená konkrétně i Imagine Dragons. Hezký večer.
3: Víkendový radiožurnál
12: a Michaela van Erne.

Lighthouse Family, posloucháte Radiožurnál. Nabídneme z hudby také Gracie Abrams a jinak informace jsou vám neustále k dispozici na zpravodajském serveru iRozhlas.cz a to jak s komentáři nebo online reportážemi. Můžete nás sledovat různými způsoby.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Finále mistrovství světa ve fotbale, utkání Španělska s Argentinou, je v našem zájmu. Druhý poločas začal, do jeho času a stavu duelu nás zasvětí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport reportér Mirko Vasič a náš fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Začala druhá minuta druhého poločasu, skóre stále nerozhodné 0-0 mezi Španělskem a Argentinou, ale Jihoameričani už udělali dvě velké chyby vzadu a před malou chvílí toho málem využil Baena, který si navedl míč na hranici pokutového území, vyhnul se dvěma hráčům, ale ta jeho rána nakonec byla slabá a golman Martinez si s ní dokázal poradit. Argentinci se teď snaží rychle odpovědět a také něco předvést v ofenzivě. V první půli toho moc nebylo. De Paul dává zpátky na Montiela, Montiel na Messiho, který je zatažený spíše jako takový záložník v tuhle chvíli, ale už pomalu kráčí na svoji pozici. Na hřišti je také Paredes, který nahradil Gonzálese. Argentinci potřebovali zpevnit trochu tu defenzivu, i když ten začátek druhé půle chvíle mi strašidelný.
3: No tak Paredes nastoupil a prvním dotekem poslal Baenu do šance. To není úplně skvělý úvod, ale zase můžeme se vrátit k tomu hřišti, jaký může být po poločasové pauze. Teď souboj sprinterský.
2: Výborná práce Laporta, který se udržel teď v náběhu s Montielem. Sice bylo vidět, jak hodně hobluje, jak dělá, co může, už skoro zakloněná hlava, ale zvládl celý ten souboj, nakonec s kluzem vypíchl míč Montielovi a i když by chtěl španělský stoper out pro svoji reprezentaci, tak nebo odkop od brány, tak to tak nebude a nebezpečí pro Unaje Simona, to je každá standardní situace. Španělský brankář si tam ještě diriguje svoje spoluhráče, vyhnal teď Daniho Olma dál. Messi z levé strany levou nohou snažil se kroutit míč, zdálo se mi přímo do branky, byli tam v náběhu jeho spoluhráči, ale španělská defenziva tenhle prostor dokázala zavřít, no a teď se zase zdá, že to bude odkop od branky evropského týmu uzarujících evropských šampionů.
3: Teď jsme měli možnost vidět pro posluchače trenér Argentiny, kterýho jsme chválili s Liborem Kozákem, jak se chová, jak má poker face, tak teď tam měl velmi, velmi výraznou debatu se čtvrtým rozhodčím, nevím úplně o čem, pravděpodobně o posuzování nějakých soubojů jeden na jednoho a evidentně ty emoce prostě pracují u všech účastníků tohohle finále.
2: A teď se zdá, že se Scaloni jako trenér Argentiny trochu inspiroval u španělské hry z prvního poločasu, protože Argentinci napadali úplně stejně v tuhle chvíli a vlastně Španělsko jen tak na zdazbůh odkoplo míč, takže mohou hrát Portugalci. V utkání o třetí místo včera bylo jasně vidět, jak mohou být dva poločasy rozdílné. Francouzi prohrávali s Angličany 0-4 a byla to tedy z jejich pohledu velká bída, ale ve druhém poločase ještě málem vyrovnali, když nakonec to utkání skončilo 4-6. Takové gólové hody to asi ve finále určitě nebudou. Chystá se velké střídání na argentinské straně. Už jsou tam připraveni. Pokud jsem viděl dobře, Medina a ten druhý hráč, to se přiznám, jestli to nebyl Enzo Fernandez, ale každopádně mezitím se pokračuje ve hře, ještě nedošlo k tomu střídání, Paredes vzadu hraje s Otamendim, to připomeňme, ten nahradil ke konci prvního poločasu zraněného stopera Lisandra Martineze. Španělsko pokračuje v té nátlakové hře, ale teď to přece...
1: Tolik reportér Mirko Vasič, aktuality nabídneme opět ve zprávách. To znamená v 10:30.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 22 hodiny 30 minut. Čas zpráv a Moniky Chmielové.
1: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Platnost dokladů byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, zvlášť pokud tam plánujete řídit. Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně jde výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin. Zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Informovala o tom sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina byl po roce 1989 přednostou sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Založil taky společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Zapojil se i do politiky. Byl poslancem a europoslancem za ODS. Krátce působil jako místopředseda poslanecké sněmovny. Kanada zavádí dočasné opatření na hranicích kvůli obavám z možného šíření eboly, oznámila to kanadská vláda. Od zítřka neumožní vstup do země cizincům, kteří byli v posledních 3 týdnech v Demokratické republice Kongo. Úřady v Kongu aktuálně evidují více než 2260 potvrzených případů nákazy, z toho téměř 900 lidí na nemoc zemřelo. A smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, vyplývá to z dat zprávy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách. Aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí. Sport. Fotbalisté Španělska hrají ve finále mistrovství světa s obhájci titulu Argentinci. Utkání vidí Mirko Vasič.
2: Je ta 50. minuta, skóre nerozhodné 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Ve druhé půli větší emoce, více strkanic góly, ale zatím žádné. Přímý přenos na radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D6 u Prahy a neprůjezdná silnice 18 u Příbrami. Na dálnici D6 na vjezdu do Prahy z Karlových Varů srazila dodávka Zvěř. Nehoda je za sjezdem na Hostivice. Prvním kilometru místo je volně průjezdné. Na silnici 54 trase Bzenec Vracov už bez nebezpečné situace policie před chvílí zrušila výstrahu. Před chodcem měl ležet na vozovce. Silnice 18 je na výjezdu z Příbrami do Hrožmitálu pod Třemšínem neprůjezdná. Uzavírka je u fotbalového stadionu, zasahují tam záchranáři u nehody osobního auta. Možná objízdná trasa vede přes Lazec a Kozičín. V Českých Budějovicích na Lidické třídě se srazila dodávka s motorkou. Čerstvá nehoda je poblíž mostu přes Malši, na místo míří policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou slunečný den, přeháňky se objeví hlavně na horách, na severu jinde jen výjimečně. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou Fanerne.
0: Ještě předtím, než se budeme opět zabývat fotbalem, je tu z hudby Emily Sunday. Tak ať se líbí, příjemný poslech.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Anglie získali bronzové medaile na světovém šampionátu. O zlatu a stříbru se právě teď rozhoduje ve vzájemném duelu Argentiny a Španělska. Duel komentují na Radiožurnálu Sport Mirko Vasič a Pavel Horvát.
2: 62. minuta 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Stále podobný obrázek hry ve finále fotbalového mistrovství světa. Španělé se snaží, měli dva zajímavé náznaky, ale nevyšly střely z vápna, respektive nebyla tak prudká. Další kombinace už byla trochu ze strany Španělská přehnaná. Musíme také říct, že do argentinské hry vstoupil Paredes, ale spíš v negativním stylu, protože málem Španělům přihrál do velké šance, pak fauloval na žlutou kartu a neustále se rozčiluje a gestikuluje. Sice tam vnesl emoce, ale aby brzo nedržel tyhle emoce v šatně.
3: Je to tak, zatím nic výrazného, teď nakrátko rozehraná standardní situace Španělů a myslím si, že Jamal už teďka to přehnal, protože hlavní rozhodčí už dvakrát trošku daroval Španělům standardní situaci a teď Jamal čekal, že bude další, ale faul to nebyl.
2: Naznačil tam Taliafikovi kličku, takovou obrátku zády, hnul se směrem dopředu. Taliafiku tam sice došlápl, ale bylo vidět, že Lamine Yamal padal pod dojmem toho, že někde u něj je noha a že možná rozhodčí odpíská, ale Slavko Vinčić byl pozorný a v dobrém postavení. Argentinci nemohli rozehrávat na krátko, volí dlouhý nákop, který letí na Juliana Alvareze, ten ho sice nedostal, k míči se dostává Messi, ale znovu Španělé tím svým rychlým přístupem nedovolili Argentincům, aby rozvinuli nějakou akci. Ta Messiho přihrávka byla sražená a potom už se evropští šampioni dostali k balónu a přenesli ho úplně jednoduše na útočnou polovinu, i když teď se úplně nepovedla rozehrávka Pedro Poro, ale jen odehrání míče z argentinské strany nikomu do nohy, ale prostě jen tak do prostoru. Mají s tím Argentinci velké problémy, Španělé, Baena teď v souboji, byl tam povalený na zem Molinou, ale ještě to zvládl. Střela, kterou vyslal Dani Olmo, a chtěl jsem říct, že tohle bude naprosto bez problémů. Dani Olmo se tam tak otočil na středové ose a vlastně z kroku jenom si našlápl a vypálil ten míč před golmanem Martinezem, skočil, ano, a pak se roztočil jak vrtule a Martinez tedy koukal, kam se dotočí. Naštěstí pro Argentinu a ke smůle Španělska se vytočil vedle branky a bude z toho rohový kop, ale i takhle to jde.
3: No, určitě.
1: Tolik prozatím Mirko Vasič a také Pavel Horvát, posloucháte Radiožurnál.

0: Kapela Queen prospěla víkendovému radiožurnálu Hudebně. To samé teď činí Petr Perk a pak tu budou opět fotbalové aktuality. Poslouchejte radiožurnál.
1: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední. Chceš zajít?

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: V americkém New Jersey se rozhoduje o mistru světa ve fotbale mezi Španěly a Argentinci. Utkáním provázejí na Radiožurnálu Sport Mirko Vasič a fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Začala 72. minuta. Hodně velké prostřídání argentinské sestavy. Někteří hráči už toho měli dost, třeba stoper Romero, protože Argentina se neustále brání, ale zatím neinkasovala. Je to 0-0 ve finále mistrovství světa se Španělskem. Messi po dlouhé době u míče, ale byl zatlačený Španěly a musí taky od půlící čáry jen hezky zpátky na svoje spoluhráče. No a Argentinci se tam trochu honí po hřišti, Španělsko dobře napadá, ale teď našli skulinku ve středu pole. Zpátky přihrávka znovu na golmana Martinéze. Tam se stahují Ferran Torres a Olmo proti Martinézovi, ale zvládli to. Teď Argentinci trochu sklidnili tuhle hru, Otamendi rychle dopředu, kde už je připravený Giuliano Simeone, ale znovu na něj zatlačili španělští hráči Cubarsí, který je teď tedy taky hodně daleko z pozice, kde normálně hraje, což je stoper. Byl tam také Pedri, ale teď pozor. Rozeběhnutý útok po levé straně, prudká přihrávka do otevřenějšího prostoru. Tam je připravený Taliafico, ale netroufil si poslat míč do nebezpečného prostoru před bránu. Naopak znovu zastavil hru. No a tam hraje Paredes, Argentinci to obehrávají, jsou tlačeni zpátky, teď ale jednoduchá, pěkná nahrážečka Otamendi, Messi se blíží k pokutovému území na pravou stranu, Giuliano Simeone pod sebe, ale Španělé tohle přečetli, Cucurella okamžitě posouvá na Bayernu a tohle by španělskému týmu mohlo vyhovovat, ale Bayerna přece jenom počkal teď na svoje spoluhráče Rodri. Španělsko je znovu blíž k vlastnímu brankáři v 73. minutě 0-0 mezi Španělskem a Argentinou.
3: No, já myslím, že Bayerna bude dalším hráčem, který bude...
1: Tolik Pavel Horvát a před ním také Mirko Vasič. Poslouchejte dál Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy má Monika Chmielová. Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Agenti amerického úřadu ICE začnou nahrávat dopravní kontroly na kamery. Je to reakce na smrtelné incidenty z poslední doby. Fotbalisté Argentiny bojují se Španěli o zlato na mistrovství světa. A zítra bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami. Teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
0: Plívová taky upozorňuje, aby lidé

0: Nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Agenti amerického úřadu pro imigraci a cla budou muset nově nahrávat všechny silniční kontroly. Oznámil to zmocněnec amerického prezidenta pro ochranu hranic Tom Homan. Reagoval tak na to, že agenti ICE tento měsíc při dopravních kontrolách zastřelili dva muže. Kamery budou mít příslušníci imigračního úřadu umístěné na těle. Homan řekl, že věří, že záznamy agenty spíš očistí, než usvědčí. Rusové se po letech stále častějších bezhotovostních plateb vracejí k používání hotovosti, zjistila to britská stanice BBC, která zanalyzovala údaje ruské centrální banky. Podle nich se objem hotovosti v oběhu od začátku letošního roku zvýšil v přepočtu o více než 420 miliard korun. To je největší nárůst za stejné období roku od pandemie COVID-19. Důvodem jsou podle BBC především časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou. Může za to ale taky snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutice dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno-Mělník za ně, včetně dokončovacích prací, zaplatí 23 miliony korun, pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
1: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
0: Sport. Argentinci hrají se Španěli o zlato na fotbalovém mistrovství světa. Utkání sleduje Mirko Vasič.
2: Ale ona zatím nepřichází, Merino ve středu pole prostrkává na Rodriho. Rodri přeběhl už středovou čáru. Na pravé straně Jamal má proti sobě Teleafrika. Znovu na střed pole Rodri pěkně pod sebe. Oblouček do vápna, Ferran Torres, otočky, střílí. Tohle byl těžký kop. Ten míč k vám letí, vy se musíte otáčet do toho letu a trefit ho. Což se sice Ferranu Torresovi povedlo, ale to zakončení nebylo přesné. Takže zatím 0-0 v závěru zápasu. Mirko Vasič, Radio Žurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D4 u sjezdu na Kytín a stále zavřená silnice u Příbrami. Na dálnici D4 z Prahy do Příbrami srazilo auto divoké prase. Nehodu, taky omezený průjezd. Čekejte za sjezdem na Kytín mezi kilometry 22 až 24. Silnice 18 je na výjezdu z Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem více než hodinu. Neprůjezdná. Uzavírka po nehodě osobního auta je u fotbalového stadionu. Možná objízdná trasa vede přes Lazec a Kozičín. V Českých Budějovicích na Lidické třídě se srazila dodávka s motorkou. Následky nehody jsou poblíž mostu přes Malši. Na místo vyjela policejní hlídka a havárii šetří. A na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni mezi sjezdy na Barandov a Ořech stahují nebo už stáhli provoz do jednoho pruhu. Kilometry 16 až 18, omezení bude v úseku v obou směrech na Ruzyni i kde jedničce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme na severu oblačnou, přechodně až zataženou, ojedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michálou Fanerne.
5: A nedělní večer patří v našem vysílání fotbalu. Finále mistrovství světa je důvodem, takže vám dopřejeme chvilku odpočinku a pak budeme zpět.
3: Víkendový radiožurnál
6: a Michaela van Erne.

0: teď bolí. David Stypka v souzvuku s Radiožurnálem. Teď pro vás máme aktuality.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Utkání Španělska s Argentinou komentují v přímém přenosu Radiožurnálu Sport reportér Mirko Vasič a náš fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Druhá ze čtyř nastavených minut druhého poločasu, skóre se nemění, je to 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Zatím se zdá, že tohle finále spěje do prodloužení. Španělé měli velký tlak, Argentinci občas vůbec nestíhali, jen zběsile odkopávali míče, ale branku nedostali díky golmanu Emilianu Martinezovi, který stál vždycky ve správnou chvíli na správném místě. Teď Argentinci na malou chvíli s míčem. Enzo Fernández, Messi před pokutovým územím, je ale zastavený teď čistě a Španělé chtějí přejít do protiútoku. Ale tentokrát jejich přihrávka nebyla přesná. Julián Álvarez u vápna, Giuliano Simeone dává před branku, ale do malého vápna, jednoduše do rukavic Unaje Simona. A ten okamžitě rozbíhá Španěli. Nico Williams se jednoduše zbavil Taliafika. Nico Williams se z pravé strany blíží k pokutovému území. Pálí a Martinez znovu vyráží. Ta rána šla do něj, ale znovu Martinez prostě na správném místě. I to je umění golmana. A teď nepříjemný zákrok. Tam se otočil teď Kubarsí ve vzduchu. Enzo Fernández, druhá žlutá karta. A dostává zároveň kartu červenou. Připomeňme, že první žlutou dostal za simulování. A teď tam otočil Kubarsího ve vzduchu na polovině hřiště. Tak to je zajímavá zápletka ve třetí ze čtyř nastavených minut za stavu 0-0.
3: Musím říct, že samozřejmě rád si prohlídnu opakovaný závěr, ale Enzo Fernández úplně jak smyslu zbavený se žlutou kartou, 15-metrový sprint a jednoznačně dohrál Kubarsího a tohle možná by se dalo přemýšlet i přímo o červený kartě, protože tam byl o půl vteřiny později v povodehrání. Kubarsí dokonce udělal takový, řekl bych, půl přemet dokonce a tady není vůbec o čem přemýšlet.
2: Lionel Scaloni má teď o čem přemýšlet. Argentinci mohutně ukazují, jak se jde podívat Slavko Vinčič.
3: To může já dám maximálně přímo červenou, i když už to vlastně, jo, jde to, ale je to, myslím si, že to je úplně jedno.
2: Slavko Vinčič teď musí uklidňovat celou situaci. Enzo Fernández, ten rozhodně už ve čtvrté ze čtyř nastavených minut nechce odejít od hlavního rozhodčího, hlavně nechce odejít do šatny pro zbytek zápasu. Je vyloučený po druhé žluté kartě, určitě se celá situace řeší u videorozhodčího.
3: Já si myslím, že rozhodčí hlavní ukazuje už, že je to zčekovaný, protože tam není vůbec co si prohlížet, to byl jednoznačný faul a vidíme Unaje, brankaře Španělů, jak uklidňuje spoluhráče, oni potřebují hrát a ne se dohadovat. Samozřejmě tady to musím říct, že to je frustrace z toho, o čem se tady vlastně bavíme. Skoro celý zápas Enzo Fernández byl jedním z těch hráčů, který toho musel uběhnout spoustu. K balonu se dostal minimálně a vlastně udělal dvě chyby. První prostě simulování, reakce špatná, tohle bylo úplně zbytečný.
2: Teď se tady hlásí Messi a ukazuje na Cucurella, že mu něco řekl. Cucurella si rozhodně nezakrýval pusu a teď tam také gestikuluje. Slavko Vinčič ukazuje, že žádný VAR nebude a že nedostal ani upozornění na ty promluvy Cucurella směrem k Messimu. Ale možná, že už se Argentinci prostě snaží teď za každou cenu natahovat čas. Těžko říct, kolik se bude v tuhle chvíli ještě nastavovat, protože už
3: myslím,
2: začala...
3: Myslím, že dvě minuty určitě ještě, jo.
2: Šestá nastavená minuta 0-0 ve finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou. Španělé už rozehráli ve středu pole Rodri. Na pravé straně Pedro Porro, Kubarsí je v pořádku. Enzo Fernández tedy v šatně. Argentinci o jednoho méně a musí se bránit, jako to dělali po většinu zápasu. Cucurella, Pedri snaží se tam znovu hledat nějaký volnější prostor. Ferran Torres ukazuje, že se tam zbíhal a že s ním nikdo nešel, ale Španělé se nerozhodli k téhle přihrávce pokutové území. Teď Rodri do pravé strany je Lamine Yamal, ale teď to úplně nezvládl a tak může Julián Álvarez vyvážet míč, ale udělal to nejhorší, co mohl. Přihrávka do středu pole, Ferran Torres teď podkosený, ale úplně jasně, omlouvám se za to slovo, Paredesem, který už má také jednu žlutou kartu a teď tam doslova sestřelil tedy Ferrana Torrese. Nakonec toho opakovaného záběru to vypadalo jemněji, ale Paredes tam šel hodně naivně v tuhle chvíli a to je hodně nebezpečná standardní situace. Je to před tím půlkruhem nebo čtvrtkruhem u pokutového území, prakticky přesně na středové ose, takže si můžete vybrat, jestli bude kopat pravák nebo levák. Je to nějakých kolik, 21 metrů, 20 metrů?
3: No, tak nějak plus, myslím, to bude.
2: Plus, minus. Tak Pedro Porro nebo Lamine Yamal?
3: No, nevím, je to spíš pro praváka samozřejmě. Já si myslím, že Pedro Porro i vzhledem k tomu, že se mu daří na tomhle turnaji, dal i rozhodující branky a sebevědomí na to určitě má. Na druhou stranu Yamal si myslím, že pokud si řekne, že bude chtít střílet, tak bude střílet, byť je mu 19 let.
2: Už začala 8. nastavená minuta druhého poločasu, skóre 0-0 mezi Španělskem a Argentinou a teď má evropský tým výhodu standardní situace přímého kopu přímo ze středové osy, něco málo přes 20 metrů. Pedro Porro nebo Lamine Yamal? Pedro Porro pravou nohou, Lamine Yamal levačkou. Slavko Vinčič tam ještě kreslí čáru pro zeď, ve které stojí čtyři hráči.
3: Přijel,
2: ano, přijel tam krásně špičky, kopaček a pozor, půjde dělat další čárku, tentokrát pro Španěla, aby stál ten požadovaný metr od argentinské zdi, ale Slavko Vinčič už dává pokyn, aby se rozehrálo, tak nedává, půjdeme kreslit další čáru. Ne, Merino a Ferran Torres, všichni stojí správně, tak Slavko Vinčič už písknul. Rozbíhá se Lamine Yamal, střílí a Emiliano Martinez chytá, teď přečetl tenhle úmysl. Byla to taková ta polovysoká střela, která golmanům vyhovuje. Asi toho moc úplně neviděl Emiliano Martinez, ale stál na správné straně, udělal dva krůčky po svojí levé ruce a míč vyrazil, ale rychle rozehraný roh. Tam dává Nico Williams před branku a je tady konec základní hrací doby finále fotbalového mistrovství světa i přes velký tlak Španělska. Končí tohle utkání po základní hrací době 0-0. Argentinci, ti jsou za to určitě rádi. A teď uvidíme, co s nimi udělá prodloužení. No, bude to asi krušných 30 minut pro Argentinu.
3: No, otázkou je, přibude jedno střídání. Samozřejmě je tam Lautaro Martinez, jsou tam další hráči, který určitě by mohli pomoct Argentině, ale v tuhle chvíli je tam Messi. V 10 hráčích s Messim je to hodně těžká chvíle pro trenéra Argentiny Scaloniho, který se musí rozhodnout, protože prostě je potřeba vybránit všech těch 9 hráčů a Messi může stát v tom rozestavení, v kterém končili Argentinci 4-4-1 tam nahoře, ale pravděpodobně nikomu neuteče, nevyhraje souboj o odražený balon. Velmi těžká pozice, bude se muset Scaloni rozhodnout. Přesto si myslím, že ať se rozhodne jakkoliv, tak ten tlak Španělska bude tak velký, že jsem přesvědčený, že Španělsko prostě gól dá.
2: Musíme zopakovat i ten jeden možná z klíčových momentů tohoto finále. Enzo Fernández, první žlutá karta za simulování a gestikulace směrem k rozhodčímu. No a pak už v nastaveném čase tohoto utkání tam otočil Enzo Fernández Kubarsího. Slavko Vinčič jednoznačně dával žlutou kartu, byla druhá. Snažil se to ještě uhádat argentinský středopolas, nebo víceméně všichni Argentinci, ať se jdou podívat na video rozhodčí, ať dostanou pokyn, ale to se nestalo. Teď Lionel Scaloni tam byl v hlubokém předklonu a zdálo se mi, že ani nemluví a spíš tak přemýšlí, co má vlastně hráčům
3: co s tím,
2: říct
3: co
2: v tuhle chvíli.
3: Tak já si myslím, že samozřejmě vyjma fanoušků Argentiny, který, nechci říct, že jsou fanatický, ale který opravdu fanděj o život, tak si všichni uvědomují, jaká ta pozice Argentiny je a není dobrá. Samozřejmě je jich o jednoho míň. Španělsko mělo v podstatě celý druhý poločas v obrovský tlak a přesto, že si nevypracovali úplně 100% střeleckou pozici, tak znovu zopakuju, ve prostřed hřiště McAllister, Paredes. McAllister má v nohách 90 minut, oproti tomu je tam čerstvý Pedri. je tam Rodri, který hraje ten svůj fotbal, je tam Merino, který přišel čerstvej, který je schopný rozehrát akci i zakončit. Myslím, že ta převaha Španělů bude obrovská, jenom otázka času, jestli Španělé dají gól, podle mě, protože Argentina v tuhle chvíli na víc nebude mít sílu.
4: Takže klasické argentinské čekání na penalty. Za té situace.
3: Jo, tak samozřejmě budou chtít nějakou standardku, myslím si, že budou chtít si vymodlit i přerušování té hry, tady vidíme Tagliafico, který 90 minut hrál na Jamala, tam toho musí mít taky plný brejle, to prostě tak je a je jenom otázkou času, jak se prostě Španělé prosadějí.
2: Znovu se kropí trávník před začátkem prodloužení, rozhodčí už pomalu nahánějí hráče na trávník, respektive do jejich rozestavení, aby se tedy mohlo pokračovat v tomhle finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou. Skóre nerozhodné 0-0 po základní hrací době. Musíme to zopakovat, Španělé po většinu zápasu jasně lepším týmem v mnoha věcech. V mnoha věcech Argentinci těžko hledali cestu přes španělský tým do vůbec, nebo aby se dostali vůbec k tomu, že přejdou polovinu hřiště natož, aby ohrožovali golmana Unai Simona. Ještě v prvním poločase tam byly dva zajímavé dlouhé balóny za španělskou obranu, ale vždy to vyřešil výborným výběhem Unai Simon, jednou před Lionelem Messim, po druhé před Julianem Alvarezem. Španělé tam měli několik pokusů z dobrých pozic, ale ty rány prostě nevycházely. Většinou mířili přímo do golmana Emiliana Martineze, který tedy drží po většinu utkání Argentince. Znovu může být hrdinou tohle jeho amerického týmu, jako to bylo před 4 lety ve finále mistrovství světa, kde předvedl několik skvělých zákroků proti Francouzům. No, Emiliano Martinez by byl rád znovu hrdinou Argentiny, která může obhájit titul, ale podle toho dosavadního průběhu tohoto utkání to zatím s argentinskými nadějemi nevypadá moc dobře, byť jeho americký tým prostě drží remízu 0-0. A začalo prodloužení finále fotbalového mistrovství světa za stavu 0-0. První minuta, nebo respektive první desítky sekund prodloužení. Španělé mají míč teď už na útočné polovině. Cucurella na levé straně pomáhá si s Nickem Williamsem. Argentinci zatažení, kromě Messiho, který je ve středovém kruhu. Ostatní Argentinci se tam snaží vytvořit dva takové bloky, aby nedovolili Španělsku projít jednoduše před brankáře Emiliana Martineze. Rodri ve středu pole, znovu to jeho klasické přenesení do leva. Nico Williams má proti sobě Molinu, snaží se ho zbavit. Nakonec musí si pomoct přihrávkou, pak byl podražený, ale Slavko Vinčić nechává pokračovat ve hře, protože stále Španělé, Cucurella v náběhu, ale Nico Williams nezvolil přihrávku pro strčení kolem levé liney. Pedri ve středu pole, Kubarsí hodně vysoko, mohl by to zkusit, no je to přece jenom dost daleko a tak roztahuje hru do leva. Tady je Jamal, Pedro Poro, teď to je skutečně ale házená. Přihrávka na pivota, Ferran Torres vrací zpátky Jamalovi, Jamal skáče nad balonem, Pedro Poro prostrčení kvápnu, Ferran Torres, teď to byla těžká pozice v obležení tří Argentinců a pak při vyvážení míče Taliafico tam sáhl do obličeje Pedriho, ale byl to faul. Nakonec to byl Pedro Poro, ale byl to nedovolený zákrok od Pedra Porano, ale šel tam Taliafico hodně jo. Na hrubo, s rukou nahoru někam na bradu.
3: Já si myslím, že Argentinci teď už půjdou prostě do těch soubojů úplně naplno. Myslím si, že to cítějí, že nemají co ztratit, určitě mají nějaký taktický plán, ale ten se bude spíš týkat toho, jak tu hru rozkouskovat a jak zdržovat. Teď to vidíme. Martinez samozřejmě v tomhle tom je, myslím si, prezident, dokáže brnkat na nervy soupeřům a samozřejmě je to těžký, ty hráči to cítějí, že tahají za kratší konec toho provazu a budou chtít prostě být úspěšní v tom, že si budou vynucovat fauly, budou chtít kouskovat hru a dorvat to až do těch penalt.
4: Nákup argentinského brankáře skončil v zámezí, teď tady pro nás režie opakovala trestný koup, ale pozor, rychlá přihrávka do vápna, Ferran Torres už je u koncové čáry, vytlačený dává pod sebe na Jamala, ale tahle přihrávka byla o něco delší, než Jamal potřeboval, takže si ji nemohl srovnat na střelu. Argentinci o míč připravili a budou chtít vyvážet balón, jenže Jamal zabojoval, Pedri před pokutovým územím, dává si to na levou nohu, balón za vápno, nebo do vápna, tam na poslední chvíli Nico Williams nedosáhl a Martinez pak do toho jemného obloučku sáhnul, mohl ten míč proplachtit i do branky, myslím, že Martinez čekal do poslední chvíle, Nico Williams se teď drží za hlavu.
3: Já si myslím, že to netrefil vůbec, že se možná bál toho kontaktu, no, možná tím stromečkem, co má vytvořeným z vlasů, tak malinko ten balon líznul, ale opravdu jenom minimálně.
4: 94. minuta, tedy čtvrtá minuta nastavení Španělsko-Argentina 0-0 ve finále mistrovství světa. Argentinci navíc hrají bez vyloučeného Enza Fernandéze a stále hledají cestu, jak si dvakrát v kuse přihrát v tuhle chvíli. Únava už na některých z nich musí být velká. Nakonec Nico Williams jemně zasáhl ten centrovaný míč Pedriho, ale nebylo to natolik silné, aby Martinez nemohl zasáhnout, předvedl dobrý reflex.
3: Skvělej zákrok, jako tam musel čekat do poslední chvíle, jestli William změní ten směr toho letu míče a nezměnil. A vidíme, že i Španělé teďka, Laporte sedí na zemi a dává najevo to, jak si kluci chytají ty špičky, že už tam možná taky ty křeče přicházejí. Jo, je teplo, vidíme sluníčko, skoro polovina hřiště už je ve stínu a ty síly samozřejmě ubejvají i těm hráčům, který hráli od začátku.
4: Španělsko přešlo rychle na útočnou polovinu do levé strany, ale Jamal vrací do středu hřiště, tam je Rodri a tohle vidíme už po několikáté, ale ten míč byl sražený, jenže málem k Merinovi nebo k Ferranu Torresovi. Znovu Španělé okamžitě předvedou obrovský tlak na fotbalistu, který má balón u nohy v argentinském dresu a Argentinci teď už vyloženě chodí někteří a tak nějak možná i koukají na hodiny, ale zatím je z prodloužení jenom 5 minut pryč. Ale skóre stále 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Španělé teď znovu vyčkávají, Kubarsí se pouští do tvoření hry, dává do pravé strany, tam je Jamal, ten na Pedra a Pora. Argentinci úplně v chůzi, teď už šetří síly, jak můžou, Julián Álvarez, znovu Rodri, křížný balón do levé strany, tam je Nico Williams, snaží se zbavit Molíny, to se mu na první dobrou podařilo, ale ještě tam pomohl Giuliano Simeone, jenže Laporte dobře zapracoval to v zápětí, to druhé už tak dobré nebylo, protože on chtěl přes Simeoneho přihrát do lajny, trefil ho do nohou, míč se odráží a skončí v autu. Lionel Scaloni, trenér Argentiny, zachmuzený, drbe se ve vlasech a říká si, pojďme to přežít do těch pokutových kopů. Rodri ze středu pole doprava, Pedro Poro má tam v náběhu Jamala, ale dal pěknou přihrávku, sražený míč Merino, proti němu Martinez vyhá Williams a je to 1-0, ale ten gól možná platit nebude, protože tam byl asi nedovolený zákrok předtím. No ale teď to dohráli dobře Španělé. Až k odraženému míči se dostal Nico Williams, který prostřel golmana Martinéze, ale předtím už Slavko Vinčić viděl nedovolený zákrok, no ale málem to znovu vyšlo na Merina, který se tam točil kolem puntíku pro penaltu, nechával si hráče na zádech po přihrávce. Tak kde
3: tady,
4: tam?
3: Tady byl foul na
4: Otamendiho,
3: na Otamendiho od Merina a tady to je možná taky trošku foul.
4: Nakonec Merino, ale pokud by to foul nebyl, tak si ten míč tedy zpracoval fantasticky. Čím to připodobnit? Taková zlomená noha dozadu, míč padá přesně někam na lítko nebo spíš ze strany na nohu a přesně vám do kroku.
3: Je to tak, já jenom doufám, že tenhle ten gól to nerozhodne, protože vlastně by to bylo bez emocí, no, jako aby se teďka začali Španělé radovat, to by se mi úplně nelíbilo.
4: 97. minuta, 0-0 mezi Španělskem a Argentinou, Merino se tam ještě baví se Slavkem Vinčićem, ale ten mu asi vysvětluje, že pískal nedovolený zákrok na Otamendiho. Teď by to byla vlastně ta první přihrávka trochu na náhodu, protože tam Ferran Torres šlápl do balonu, který najednou se vznesl do vzduchu a Merino držel na zádech Otamendiho a ten se ale držel za nohu.
3: Šlápnu mu na nohu. Musím říct, že Otamendi mu Merino šlápnu na nohu. Tady si myslím, že Martinez brankář z Argentiny už tahá čas, to je jasný, ale Merino bohužel pro Španěli v tom kontaktu při té otočce šlápnul Otamendimu na nohu.
4: Zklamaný De La Fuente pro tuhle chvíli, jinak můžeme říct, že může být spokojený s tím, co Španělsko předvádí, ale chybí tam to nejdůležitější.
3: Jo, je to, ten průběh je jasný, je jednoznačný a je vlastně opravdu otázka času, jestli Španělé dají gól, protože vlastně, když se nad tím zamyslíme a máme na to chvilku čas teďka, tak nevíme jak by Argentinci mohli dostat gól, teda dát gól, pardon.
4: Na hřiště přijde za malou chvíli Erik Garcia a s ním také Zubimendi.
3: Laporte už nemůže, to je jasný.
4: A Rodri jde dolů ze hry.
3: Logicky, jak ten tlak tam se zvýší znova, ty mezery tam budou. Rodri už toho má taky 100% plný zuby. Laporteho jsme viděli protahovat si křeče a Zubimendi má za sebou taky výbornou sezónu, takže tam určitě Španělé neoslabili ani na jednom postu.
4: A budeme pokračovat, už 9. minuta nastavení finále fotbalového mistrovství světa, tedy respektive prodloužení, ne nastavení, abych byl přesný, 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Argentina už přišla o vyloučeného Enza Fernandez, který viděl dvě žluté karty, první za simulování, druhý za jasný faul už v prodloužení základní hrací doby. Sice se divil, ale nic s tím neudělal a tím se ještě zvýšil tlak španělského týmu, který má znovu míč. Rychlé prostrčení dopředu, tam Nico Williams, ale je doražený Simeonem a ten po vzoru svého otce zabojoval a ve skluzu získal ten míč. Ale mizerná rozehrávka Argentiny, opakující se jev, kdy už můžou přejít Argentinci alespoň na chvíli pryč od vlastního vápna, tak přijde špatná přihrávka a znovu hraje Španělsko. Teď ve středu pole střílající Zubimendi hledá Cucureju na levé straně, Pedri se zapojuje, Argentinci zatažení ve vlastním vápně, takový oblouček do pokutového území, ale Merino tentokrát se nedostal do souboje a teď odkopnutý balón a Messi tam sprintoval s Cubarsím.
3: A ještě po odpískání zkusil zakončit nádherný souboj, 20-letý rozdíl mezi těma hráčema, něco neskutečného.
4: Ještě jednou se tady neustále opakuje ta situace a ta přišláplá noha od Merina. Ale pojďme do Reálu. Do reálné hry. Začala 101. minuta. Pedro Porro, takže Španělé před pokutovým územím. Pedri, Cucurea, znovu házená. Teď jsme na levém křídle, dáváme na levou spojku a půjdeme na střední, kterou je Pedri a pojďme teď na pravou stranu. Pedro Porro zvolí oblouček do pokutového území. Děje se tak, Nico Williams v náběhu, ale tam na poslední chvíli zvládl celou situaci Medina. Ale Španělé dál obléhají. I Messi už se teď musel vrátit, protože to už by bylo přece jenom hodně málo hráčů. Messi tam popochází, vůbec nenapadá Pedriho. Před ním stojí McAllister, ale nemá moc sil. Ten už je rád v uvozovkách, že chodí. Je to na jeho pohybu hodně vidět. Pedri před pokutovým územím roztahuje hru do pravé strany. Tady je Jamal. Jamal dává na hranici vápna. Pedro Porro chce si narazit s Pedrim. Pedri přenechává Jamalovi. Jamal z náběhu, takového skrytého, pak jeho levačka. Ale tahle střela se vůbec nepodařila. Těžko říct, proč se píská teď z tribun. Každopádně tahle rána španělského mladíka šla nad branku a ve té druhé minutě, to znamená, že v sedmé minutě, ve 12. minutě prodloužení prvního je skóre 0-0. A další střídání.
3: Julian Alvarez dneska si myslím, že takovýhle zápas ještě nezažil. Samozřejmě Atletico Madrid taky hodně brání a dobře brání, ale takovýhle zápas, že by se moc nekop do míče, určitě si nepamatuje. Teď si myslím, že trošku tam trenér Scaloni ukazoval, že budou hrát v pěti vzadu, ale nejsem si jistý, uvidíme, jak to postavení bude. Myslím si, že asi jo, že Molina bude v té pětce a budou chtít trošinku jinak bránit, protože ten tlak prostě v tom prostředku hřiště je veliký.
2: Argentinci chvíle na útočné polovině, ale Giuliano Simeone byl odstavený Pedrim. Pedri okamžitě přenesl pak hru z levé strany na pravou a znovu Pedro porou ve středu pole, teď Zubimendi přímo na středové ose. Nabízí se mi tam Merino a Ferran Torres, ale stále to obehrávají Španělé do křídel. Nico Williams centruje před branku, Merino, obrovská šance tohle Španěla, který už rozhodl dva zápasy v závěrech ve vyřazovací fázi. No a teď měl na hlavě jednoznačně rozhodující gól. Nádherný centr teď od Nika Williamse, perfektní náběh Merina, tohle musí být gól.
3: Tohle by měl být gól. Viděl si tu pětku vzadu, Tagliafico se posunul do role takového levýho stopera a Medina hraje vlastně na Jamala, protože evidentně Tagliaficovi taky docházejí síly a v tom prostředku samozřejmě ty posuny nejsou takový, ale zrovna takhle, jak jeho byl u Merina, který zakončoval a chyběl kousek.
2: Je to v některých těch přesunech, bylo to vidět třeba i na Anglii při tom rozhodujícím gólu, kdy najednou ty hráči pokrývají trochu jiný prostor a Angličani se tam nedomluvili, Lautaro Martinez jim dal gól, díky tomu je Argentina ve finále.
3: A to byly v deseti.
2: Teď ale...
3: V jedenácti, pardon.
2: Španělé stále obléhají argentinské pokutové území. Argentina hraje bez vyloučeného Enza Fernandéze. Tam se Nico Williams snaží kouzlit v rohu velkého vápna. Nabíhá na středovou osu, bude střílet. Ta jeho rána je zastavená. Tam Paredes šel do skluzu. No a teď má trochu víc prostoru. Messi, Kubarsí je u něj. Messi si ho obhodil a okamžitě šajtlí. Hledá Giuliana Simeoneho, který je rozeběhlý na pravé straně. Teď se do něj natlačil Kukure a oba dva si to tam teď vysvětlují. Skončil na zemi Simeone, ale nic se nepískalo, no ale Argentinci musí rychle zpátky přenesení hry do pravé strany. Tam už to vypadalo podezřele s tím zpracováním, které předváděl Lamin Yamal, možná to bylo rukou, nakonec tenhle mladík skončil v zámezí, no a Argentinci čím dál tím víc emocí na hřišti, už to musí vytvořit nějakým tímhle způsobem, aby to dokopali, už se blíží do závěru. První část prodloužení a stále je to 0-0 ve finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou. A teď jsme viděli, jak Simeone koukal na běžícího Kukureju, zastavil se, zpevnil se a potom spadl na zem. Tady Lamin Yamal, ale tohle mi zas nepřišlo tak strašné, jestli nebude ještě něco dalšího, protože Tagliafico byl prvním hráčem, který tam otočil Yamala. Ale argentinská lavička vyběhla.
3: A teď slyšíme samozřejmě argentinský fanoušci, který cítí, jak to mužstvo je nastavený, že dřou ty hráči, že prostě makají, byť prostě ten zápas není jejich, ale ta enormní nasazení a ta touha tam je prostě vidět.
2: Stá pátá minuta pomalu končí, takže se blíží k závěru. První prodloužení, ještě 3 minuty se v něm budou nastavovat. Scaora je stále nerozhodné 0-0 mezi Španělskem a Argentinou. Ve finále fotbalového mistrovství světa znovu Argentinci se zdálo, že ve středu pole jednoduše ztratí balón, ale Nico Williams ho neudržel, pak to zkoušel na faul, ale hlavní rozhodčí Slavko Vinčić ze Slovinska byl hodně blízko a nepískal. Argentinci se musí zatáhnout pěkně dozadu až na Emiliana Martineze a ano, od něj dlouhý nákop, ale nenajde nikoho, našel jen Pedra, porá ten okamžitě dopředu, Zubimendi, Pedri na středové ose, prostrkávačka, Ferran Torres v těžké pozici, na zádech má Tagliafica a před sebou Otamendiho, ale nakonec nezvládl tuhle situaci. Španělé o míč přichází, znovu to zkouší obloučkem k vápnu, ale Argentina se ubránila ve středu pole, teď může hrát Simeone a společně s ním Messi, rychlé výměny míče ve středu pole, Paredes, ale teď jde do nebezpečného prostoru, zpátky k vlastní brance. Španělé tak mohou jít do rozhozenější obrany, ale teď výborná práce Giuliana Simeoneho, který tam doslova zahodil Pedriho a získal míč pro Messiho. Messi má tady rozeběhnutého Molinu.
3: Medinu.
2: Medinu. Promiň. Molina, Medina.
3: Molina vpravo, Medinu, jako emoce fantastický. Vidíme, že Argentina se teďka až teprve dostává do hry, kdy jsou schopní vyměnit si 5, 6, 7, 8, 10 přihrávek a je to hrozně znát. Samozřejmě Španělé, byť jsou v 11, tak taky některým těm hráčům musí docházet cíly.
2: Druhá ze 3 nastavených minut úvodního prodloužení finále fotbalového mistrovství světa, připomeňme to, stále je to 0-0 mezi Španělskem a Argentinou, no a Argentinci už teď zkouší, co můžou, Tagliafico s Ferranem Torresem, Taliafico ukazuje, že tam obíhal Ferrana Torrese a že ho poslal tenhle Španěl na zem, že no, on do něj strčil oběma rukama, teď to bylo zbytečné od Ferrana Torrese, za tohle klidně mohl dostat žlutou kartu, ale Slavko Vinčić nepískal. Simeone bojuje, co může, tohle mu vlastní, tohle je vlastní asi celé jejich rodině, připomeňme jeho otce, kterým je dlouholetým trenérem Atletika Madrid, snad 15 let už působí v tomhle klubu a hlavně bývalý argentinský skvělý reprezentant. Hodně takový zarputilý a bojovný a taky uměl různé věci. Teď ve středu pole Španělé se snaží dostat k míči, Merino do pravé strany, ale Jamal už ho neudržel na hřišti, znovu lavička Argentinců na nohou, no, Merino.
5: Promiň, že do toho stoupím, teď Španělé vypadávají z rytmu, samozřejmě Argentinci znova, Paredes tvrdě atakoval Merina a ty hráči vlastně to nekoušou, reagujou na to podrážděně, samozřejmě teď bude za chvíli zase pauza a oni si to musí říct, že se musí soustředit na tu hru a vlastně tím, že se nebudou soustředit, budou reagovat na ty fauly, budou reagovat na výroky rozhodčího, tak si ubírají ten čas, který pro ně je hrozně důležitý.
2: Konec úvodního prodloužení finále fotbalového mistrovství světa. Argentinci se k jeho konci trochu vzkopili. Připomeňme, že po vyloučení Enza Fernandéze hrají o jednoho méně. Největší šance zatím asi v nastaveném čase, krásný centr Nika Williamse a Merino ve výborném náběhu, v dobré pozici. Tam ho Argentinci už nedokázali chytit, ale Merino mířil hlavou vedle branky, pak ke konci toho prodloužení už to Argentinci trochu rozkouskovali a taky se dostali na útočnou polovinu. No ale teď to bude pro ně dalších krušných 15 minut.
5: Je to pravda, musím říct, že některý výkony, teď návraty třeba McAllistera, samozřejmě by ty čísla zajímaly, doufám, že se třeba dostanou na veřejnost, kolik ty hráči během toho utkání naběhali, protože tohle není úplně zápas o nějakým hlubokým bloku. Argentinci chtěli hrát aktivně, zkoušeli napadat, vlastně ani jedna ta věc jim nefungovala. Přesto před posledníma 15 minutama drží bezbrankový stav, hrajou o jednoho hráče míň a budou znova pod obrovským tlakem a znovu bude záležet jenom na to, jak tu hru rozkouskujou, jak přežijou nějakou šanci Španělů a samozřejmě na tom nejvíc bude záležet, jak Španělé budou kvalitní a jak udržej pozornost jenom na tu hru.
2: Lionel Scaloni mohutně vysvětluje hráčům, jak se zachovat v těch 15 minutách druhého prodloužení. Rozhoduje se o fotbalových mistrech světa. Argentina obhajuje titul, ale může být ráda, že tohle utkání vůbec je v prodloužení, protože Španělsko, znovu musíme to zopakovat, ale je to tak, Španělsko lepším týmem tohoto finále. Argentina se spíše hledala náznaků šancí na prosté minimum, anebo si s nimi Španělé poradili, ale zdá se mi, že třeba i španělští fanoušci, na které tady vidíme záběry na tribunách, už taky trochu začínají být nervózní, protože potom ty penalty, to můžete hrát těch 120 minut, jak dobře chcete, a prohrát pak na penalty, to bolí.
5: Tak myslím si, že ten zápas se pomalu stává stejně dlouhým jako Super Bowl, tak uvidíme, si evropský fanoušci nebo argentinský fanoušci jsou na to zvyklí. To samozřejmě zlehčuju trošku, na tomhle zápase chce každej bejt a já si myslím, že ty emoce tam v těch lidech vřou a slyšíme ty reakce a tu atmosféru.
2: A tady má Taliafico nějaký problém, protože ho tam utěšovali hráči, jestli to na něj nějak dolehlo, nebo jestli ho něco bolelo, protože to vypadalo zvláštně, jak Scaloni i další členové realizačního týmu tam Taliafica tak nějak objímali a zdvihali ho na nohy.
5: Tak hrál 98 minut na Jamala, teď ho přesunuli do té pětky dozadu a samozřejmě má to plný zuby, stejně tak jako jeho spoluhráči, si myslím, ty, co hráli od začátku, je to opravdu absolutní fyzický výkon a už teďka klobouk dolů, vidíme Messiho na jeho finálový procházce, jak si řekl, myslím si, že z toho se stane jako velmi, velmi preferovaný, reflektovaný výrok, protože to opravdu tak je, ale samozřejmě on prostě hraje tu svoji hru a
2: teď pozor, španělský centr do pokutového území, tam Nico Williams moc sebe a gól! Ferran Torres První minuta druhé části prodloužení. Jednoduchá akce, centr z pravé strany do pokutového území. Nico Williams z těžkého úlu nezakončoval, ale vrátil hlavou pod sebe a tam Ferran Torres z první napálil ten míč a propálil všechno, co bylo před ním. Tak to je vysvobození pro Španělsko, protože jednoduchá akce, ale krásný gól. Viděli jsme i tu tribunu slávy, jak všichni Španělé z té minulé slavné generace tam skákali, objímali se, plácali. Na druhé straně Argentinci smutní vydrželi s tou pevností, kterou postavili kolem vlastního pokutového území 106 minut necelých, ale hned v první minutě druhého prodloužení finále fotbalového mistrovství světa. Přihrávka zpátky, centr přetažený, Nico Williams se zbavil teď dobře bránícího hráče, dal hlavou pod sebe, no a Ferran Torres, tentokrát to byla rána a proti tomu ani Emiliano Martinez už neměl šanci.
5: No, tam byla chyba Moliny při tom centru od Pora přetaženým, tak se nechal jednoduše odstrčit od Williamse a Ferran tohle umí. Bavili jsme se o tom, že on prostě střílí z jedné levou, pravou. Teď vlastně v úvozovkách pro něj to byla jednoduchá situace, kdy mu to šlo na levou nohu po druhém odskoku takovým volejem. Nezadržitelně skóroval Martinez, risknul stranu a Ferran Torres bez problémů zavěsil.
2: Takže Argentina nejenom, že hraje v deseti, ale už prohrává ve finále fotbalového mistrovství světa. Španělé se dočkali ve druhém prodloužení na jeho začátku, konkrétně ve 108. minutě, nebo z té 8. minutě vedou Španělé nad Argentinou. 1-0, velká radost španělských fanoušků na tribunách. No a teď Argentinci budou muset i o jednoho méně se prostě tlačit dopředu, aby dali vyrovnávací gól a případně posunuli tohle utkání až do pokutových kopů. Oni ukázali, že tu psychickou sílu mají velkou, ale proti Španělsku to bude nesmírně těžké teď tam, ale vyhrál dobře hlavičku před pokutovým územím, nebo v pokutovém území Otamendi, ale sklepl po standardní situaci míč jen k Unai Simonovi a ten opak nakrátko dává na Kubarsího. Zubimendi se tam nabízí na rozehrávku. Španělé kombinují kolem vlastního pokutového území. Ani teď to nedonutilo Lionela Messiho, aby udělal rychlejší kroky. Kukureja chce kolem lajny, ale tam dobře vystoupil Otamendi před Nikem Williamsem. Španělé budou vazovat na útočné polovině. Tohle se jim tam teď hodí. Nico Williams se baví s už vystřídaným Dani Olmem. Něco si tam špitali. Mohou být spokojeni díky Ferranu Torresovi. Se Španělsko blíží k vítězství na tomhle mistrovství světa. Připomeňme, že Španělé dostali za celý šampionát zatím jediný gól a i ve finále drží nulu. No, drží spíš Argentinci. Se sami drží na nule a teď už o jednoho méně to mají těžké. Teď Ferran Torres napadá rozehrávku, je nastřelený ze zadu, míč se odráží do autu. Argentinci budou vazovat poblíž vlastního pokutového území. Jeden ze střídajících hráčů, Senesi, se snaží rychle přenést hru na útočnou polovinu, křížný balón. Tady je Messi, proti němu Kukureja. Messi se otáčí, ale zády k brance, tlačený pryč od pokutového území. Ve středu pole, znovu dohrávka do strany, tam je Molina. No ale Paredes jen rozazuje rukama, Messi se snaží hrát oblouček za španělskou obranu, ale nakonec se nevydařil a Španělé ho zastavili. Teď ale chyba, i Španělé začali trochu nějak zmatkovat při odkopech s míčem Medina, který byl hodně vysoko, ale se nedostal ke střele a opět Španělé vytlačili Argentince až k polovině hřiště, které je, budou to tam muset zkoušet pěkně od zadu. Španělé jsou ale sezazení, dobře vědí, jakou mají velkou výhodu. Teď zběsilý nákop směrem dopředu od Senesio, který doletěl ke golmanu Unai Simanovi a ten teď šetří čas. Ještě nějakých 10 minut bez nastavení do konce druhého prodloužení. Španělsko ve výhodě po gólu Ferrana Torrese vede nad Argentinou 1-0. Co bys teď poradil Scalonimu?
5: Těžký, vidíme ty tu řeč toho těla. Myslím si, že musí být nějaká standardka, těžko Španělé propadnou, těžko změnit ten styl. Samozřejmě ten velký úspěch se blíží, ve španělském dresu je spousta mladých hráčů, ale i přesto jsou tak zkušený, že jim stačí vlastně držet balon, jejich o jednoho víc, toho prostoru na tom hřišti bude spousta. Se vším respektem k Messimu, tohle pro ně je strašná situace, kdy by bylo potřeba, aby tam byl útočník, který oběhá v úvozovkách tři stopery a to samozřejmě Messi nedělal celý život a pravděpodobně v posledním zápase na mistrovství světa to těžko začne dělat v prodloužení, takže Španělé mají velkou výhodu a troufnu si, že se můžou o to připravit jenom sami.
4: McAllister teď po faulu na Merina viděl žlutou kartu, Španělé mezi tím přešli znovu na tu svoji přihrávkovanou, i když teď Merino se dostal do těžké pozice a potlak Paredese a právě McAllistera skončil na zemi, ale ještě zvládl přihrát do levé strany na Pedra Pora, ten pěkně zpátky Pedri, Merino, Pedro, Poro. Španělé vědí, co chtějí dělat v těchto momentech. Prudká po lajně na Jamala a ten sklepává zpátky na Pedriho. Pedri do středu pole, Ferran Torres si se běhl. Španělé teď v pohybu, nedostávají se vůbec pod tlak Argentinců, kteří tak jen běhají a nemají šanci získat míč. Pedri se otáčí na útočné polovině Zubimendi. No asi to bude 8 minut běhání pro Argentince, anebo budou muset prostě sebe to obětovat za každou cenu. No, prohrávají se španělské 0-1.
5: Hrozí nějakou další červenou kartou, protože samozřejmě ty emoce tam jsou a bude tam spousta soubojů a druhých míčů. Argentinci můžou, říkám, nějakou standardkou z poloviny hřiště, nějakým odraženým balónem, ale těžko se prokoušou fotbalově do vápna Španělů.
4: Bylo tam postavení mimo hru, ve kterém byl Nico Williams, což rozhodčí viděli a odpískali. Emiliano Martinez si pak ten míč poponesl tedy o hodně dál a volí dlouhý nákop. Argentina už nemůže na nic čekat, ten míč ale končí na španělské hlavě. Navíc ve středu pole Jamal rozbíhá Ferrana Torrese. To vypadalo jako offside, ale rozhodčí nechávají dohrát celou tu situaci. Ferran Torres dává na 2-0, ale tenhle gol zcela jistě platit nebude ve 114. minutě. Proto jsem se nepustil ani do vyšší hlasové hladiny.
5: Byl netrpělivý, no.
4: Pohnul se tam, dříve byl jednoznačně tělem, tam na něj Otamendi koukal a byl si jistý, že tohle bude postavení mimo hru, takže pošetřil alespoň na chvíli síly. 114. minuta, druhá část prodloužení finále fotbalového mistrovství světa. Španělsko vede nad Argentinou 1-0, navíc Argentinci hrají bez vyloučeného Enza Fernandéze, teď souboj u poloviny hřiště. Paredes po souboji s Nickem Williamsem se tam rozčiloval a pak se tam ještě ohnal nohou po španělském hráči. Má taky žlutou kartu po tom, co nastoupil a měl tedy takový, řekněme, trošku strašidelný úvod. Chyba, žlutá karta, rozčilování se, pak za chvíli další faul. Teď ale bude rozehrávat tuhle standardní situaci, ale skoro od poloviny hřiště z pravé strany. Posílá centr před branku, ale ten byl hodně mizerný. Španělé ho hlavou v klidu odvrátili do předu. U pulící čáry byl ale připravený Medina, takže Jamal neměl teď příležitost, aby se dostal do protiútoku. Teď už se mi zdá, že Argentina přešla na velké riziko. Ono není na co čekat, nějakých 5,5 minuty bez nastavení dokonce. Teď se Messi vyhnul Pedrimu, Cucurella proti němu nepostupoval. Messi z pravé strany centruje do pokutového území a po hlavičce, kterou tam teď dal Eric Garcia, tak bude Argentina kopat roh, ale nevolí centr do pokutového území. Messi rozehrává dozadu, vrácený balón, znovu centr, vysoký kroucený balón. Unai Simon musel couvat, protože ten balón vypadal hodně, hodně vysoko, ale pak rychle klesal a spadl na horní síť po tom točáku, který tam předvedl teď Lionel Messi, ale gól z toho nebyl ten jediný, zatím dali Španělé Ferran Torres na začátku druhé části prodloužení. A proto znovu to připomeňme, blíží se Španělé zatím k titulu mistra světa.
5: No, asi to budeme hodnotit potom, asi zaslouženě. Takovýhle situaci, jako jsme viděli, teď už moc nebude. Dlouhý balóny, Argentina tam nemá žádnýho 1,90 m útočníka, který by ty souboje vyhrával. Samozřejmě jsou tam stopeři už, ale ani Otamendi nemá 1,90 m a samozřejmě teď tohle bude voda na mlýn Španělů, ty rychlý
2: protiútoky. Nico Williams, krásná akce, promiň, vbíhá ze strany do pokutového území, ale teď to přehnal s Kličkou místo, aby poslal míč dobře nabíhajícímu Ferranu Torresovi někam za malé vápno. Tak teď chtěl udělat Nico Williams. Co chtěl udělat, Pavle?
5: No, chtěl si to dát pro sebe napravou za patou a trefil sám sebe. Možná to je důvod, proč teda nehrál tolik od začátku. Byť přesto, že už má obrovskou kvalitu a tak je to pořád ještě mladý hráč a prostě v těchto situacích si třeba ještě neví tolik rady.
2: Argentinci po krátké kombinaci ve středu pole to okamžitě zkoušeli dopředu, míč odražený do lajny. Giuliano Simeoneho vybojoval, teď to máme si na ránu a odvážně jak při hokeji si tam teď kleknul Merino a z nějakých 2-3 metrů dostal tu pumelici od Messiho přímo do obličeje ve vápně. Skutečně tam přiklekl jak na hokeji, trochu si hlídal choulostivá místa, ale ta rána se vznesla, trefila ho přesně někam na obočí do čela, mohl by možná být rád, že to nebylo do nosu, tohle by bolelo a mohlo by ho to i zlomit, každopádně hra přerušená, to nastavení nějaké ještě bude, teď už končí 117. minuta, takže nějaké 3 minutky do 120. která ohraničuje konec druhého prodloužení, ale nastavovat se ještě určitě bude. Španělsko vede nad Argentinou 1-0 a teď tady ještě potvrzení toho offsideu, o kterém jsme říkali, že byl jasný a že si to tam Argentinci kontrolovali, ale on zase nakonec tak jasný nebyl, tedy to bylo jenom o rameno. No, Ferran Torres si zakončil ten svůj protiútok, ale bylo i to z offsideu. Teď se všichni občerstvují, Merino stále ještě sedí na trávníku, ale už se z něho zdvihá. Lionel Messi tak pokukuje po tribuně, možná i po ukazateli času, kolik že to vlastně zbývá do konce prodloužení, ale tohle mohla být pro Messiho zajímavá pozice.
5: Určitě, ale nebylo to čistá šance, je to střela z vápna oproti těm hráčům, jako je Merino, který obětavě prostě, když to řeknu opravdu, tak jako, jak to bylo, dostal do držky, nastavil svoji tvář, protože chce být mistr světa.
2: Teď Slavko Vinčič, protože předtím pískal, tak to nebude roh, ale míč rozhodčího. Balón by měli dostat Argentinci, kteří ho drželi v tu chvíli, kteří ho měli, nebo respektive kteří by mohli kopat roh. Tam Pedro Poro stínuje Paredese, ale nebylo to nic velkého. Přihrávka zpátky tam na středu pole, teď Molina, ale nepovedený nákup Medíny, teď se mi oba dva sešli a nespletl jsem si je, no, 25-26.
5: Já si myslím, že viděl jsem Unai Simona při tom ošetřování Merina, kdy vlastně Jamala i Williams se si vzal a evidentně jim ukazoval to, že budou muset taky se vracet, že neexistuje, že by někde zůstali stát vepředu a dobře ví, co je potřeba, aby Španělé tenhle náskok uhájili. Teď máme zase další trošku zbytečný faul Španělů a teď si myslím, že zase je to standardka, kdy si myslím, že třeba i Emiliano Martinez by měl jít do vápna.
2: Čekám tam nějaký pokyn od Scaloniho a nutno říct, že Emiliano Martinez teď v dobrém je na tohle šílený dost, aby možná vyrazil i sám do obsedu, ale ještě si to rozmyslel. 120. minuta, poslední druhého prodloužení, za chvíli se dozvíme, kolik se ještě nastaví. A Španělsko vede nad Argentinou 1-0, navíc Argentinci hrají bez vyloučeného Enza Fernandeze a teď se dostávají do protiútoku ve vápně, přihrávka, obrovská Argentina.

0: míč do vápna, tam se k němu Unai Simon nedostal, teď taková postrkávaná v malém pokutovém území, ten balón tam skákal, nikdo ho nechtěl zasáhnout rukou, každý ho chtěl trefit nohou a nakonec toho bude podle všeho další argentinský roh. První z pěti nastavených minut druhého prodloužení. Teď Messi nemohl rozehrávat, bylo jasně slyšet, že hlavní rozhodčí Slavko Vinčić pískal ještě nějakou strkanici před golmanem Unaim Simonem. Ten předchozí roh byl zahraný perfektně, tam Argentinci vytvořili ten chumel, Unai Simon se tam nedostal k tomu centru. Teď Messi, že by znovu posílal centr nebo si k sobě láká hráče. Ne, znovu do stejného prostoru, ten balón propadává na penaltu. Obrovská příležitost, kterou měl Giuliano Simeone. Tak jak Argentina celou dobu neměla nic, tak teď v krátké době po sobě, v obou akcích byl Simeone, poprvé nahrával, teď se objevil po odražené míči úplně sám na puntíku pro penaltu. Pravda, musel se do té rány trochu točit, ale...
1: Šlo to trefit a ještě není konec, je to 1-0, to je stará pravda, prostě 1-0 je furt... výsledek, který může se kde někde ten balon odrazit a je to zase pryč, takže nesmí dělat Španělé zbytečné chyby, zbytečné ztráty, zbytečné fauly.
0: Teď tam Španělé zase pro změnu po sobě trochu koukali při těch akcích Argentiny, co se to vlastně děje. Po, řekněme, pohodovém utkání, ve kterém celou dobu tlačili, tak teď najednou mohli dvakrát inkasovat, ale ty závěrečné tlaky, to je úplně něco jiného. Začne třetí z pěti nastavených minut druhého prodloužení, dlouhý balón od Emiliana Martineze směrem dopředu, tam Otamendi předvedl krásné sudy po tom, co se srazil s jedním ze Španělů, ale Slavko Vinčić k němu šel a jen kroutil hlavou, z tohohle nic nebude, kamaráde, takže jen autové vazování. Messi už se teď přesunul dozadu a rozehrává argentinské akce, pěkná přihrávka dopředu, McAllister ve středu pole, ale v obležení Yamala a Pedriho a tak musí zpátky na Paredese. Paredese, teď roztažení hry do levé strany, no ale tam byl nedovolený zákrok, Taliafico tam zboural jednoho ze Španělů a zamezil teď možnosti, aby přišel centr do pokutového území a třeba nějaké ohrožení Unaje Simona, který tedy teď v závěru zápasu byl asi nejvíc vylekaný za celou dobu.
1: Jo, je to tak. Samozřejmě vidíme, že Argentina prostě neměla síly celý zápas na to, aby držela balona. Teďka samozřejmě i to, že Španělé cítějí, že už je to fakt blízko, tak možná podvědomě couvnou a ten nějaký ty situace se vytvořily pro Argentínu.
0: Unai Simon, ten samozřejmě pěkně vysoko a daleko od vlastní branky. Teď si tady budeme hlavičkovat na útočné polovině Argentiny. Teď se Molina otočila. Tvrdý nákop ve středu pole, ale Španělé ten míč sbírají. Tohle jim vyhovuje. Blíží se závěr, ještě minutka a půl by se měla hrát z tohoto utkání. Ze druhého prodloužení, čtvrtá z pěti nastavených minut. Španělsko vede nad Argentinou 1-0 a teď Messi na pozici stopera. Protože všichni ostatní běží dopředu, Messi okamžitě rozehrává balón k pokutovému území Španělska, ale ten si bez problémů sbírá Unai Simon a teď předvedl pát a la pytel brambor. To se asi jinak nazvat nedá.
1: Tak tam sbírá každou vteřinu samozřejmě. Je to normální, tady to pravidlo o těch vteřinách je bez problémů aplikovaný a Španělé teď jsou na míči a bude velmi těžký jim ho sebrat.
0: Posledních 55 sekund by se mělo hrát, Nico Williams to věděl, tak už neběžel do argentinského pokutového území, ale pěkně dozadu. Španělé to obehrávají z jedné strany na druhou ve středu pole Cucurella. McAllister tento má už plné zuby, takže nestačí atakovat. Přihrávka dopředu, Ferran Torres v obležení dvou Argentinců. Dělá si kličky, nakonec sice přichází o míč, ale ten letí ke Cucurellovi. Ten si dal trochu na čas a nakonec u něj byl o chvilku dřív Otamendi. A poslední akce asi tohoto zápasu, ještě 20 sekund zbývá do konce. Tentokrát Emiliano Martinez půjde do vápna, nebo bude sám rozehrávat tuhle situaci. Tak bude jí rozehrávat sám. Španělé, celá lavička gestikuluje, že se mělo rozehrávat odjinud, ještě blíž k brance Emiliana Martineze. Argentinci na tlačení na pokutovém území Španělska. Už tam letí centr odlavičkovaný ven z vápna a je hotovo. Španělsko vyhrává po druhé v historii fotbalové mistrovství světa. Argentinu poráží ve finále 1-0 po prodloužení, když tenhle evropský tým rozhodl na začátku druhé části prodloužení.

0: vedení. Centr do vápna, Pedro Porro, tam Nico Williams hlavou zpátky a Ferran Torres ukončil to čekání španělského týmu na rozhodující branku. No, ve Španělsku se bude slavit po zisku titulu mistrů Evropy. Španělé také vítězí na mistrovství světa. No a začíná to připomínat tu jejich generaci, kdy v roce 2008 Španělé vyhráli mistrovství Evropy, pak v roce 2010 mistrovství světa a následně ještě jednou mistrovství Evropy. Teď mají na tuhle sérii zaděláno po mistrovství Evropy. Vyhrávají světový šampionát 2026, když ve finále, připomeňme to, poráží Argentinu 1-0 po prodloužení, rozhodl Ferran Torres a slaví se druhý titul mistrů světa ve španělské historii. Zatím hezký večer.
1: Mistry světa ve fotbale se stali Španělé. Ve finálovém zápase v americkém New Jersey před malou chvílí zvítězili po prodloužení 1-0. Jediný gól vstřelil ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Španělská La Roja tak získala po 16 letech mistrovský titul. Zápas přímo na stadionu sledovali desítky tisíc fanoušků a spolu s nimi také náš zpravodaj Jan Kaliba, který by teď měl být s námi ve spojení. Halo, slyšíme se?
2: Ano, dobré ráno, dobrou půlnoc do Česka. Já jsem tady na stadionu, kde to sledovalo víc než 80 tisíc diváků a tady přede mnou hrstka španělských fanoušků mezi tím mořem Argentinců a tady pán šedivé vlasy, červený dres, takže z toho tušíte, že už má v životě něco za sebou, ale pláče jako malý kluk, to jsou emoce, které umí přinášet fotbalové mistrovství světa, nejdelší v historii, 8 zápasů museli odehrát Španělé a jako jediní tedy neprohráli, dostali jeden jediný gól za těch 8 zápasů a teď tedy jejich fanoušci na tribunách v naprosté menšině budou slavit tady v New Yorku a v okolí druhý titul mistrů světa ve své země v historii. Odpláčou si to určitě i Argentinci, na které tady vidím velmi dobře, to zklamání v jejich tvářích je velmi dobře patrné. Odspívali to, odpracovali to na těch tribunách opravdu, až dokonce vytvořili atmosféru nejen tomuhle zápasu, ale celému turnaji. Vůbec celá latinskoamerická komunita, která ve velké míře fandila Argentincům dnešní finále, ať už na stadionu nebo mimo něj, tak bude určitě teď minimálně chvíli trochu smutná, ale opravdu Latinoameričané, Mexičané, Hondurasané, Salvadořané, ti všichni oblékali argentinské dresy a nebo minimálně ve velké většině přáli Argentincům, když už vypadly třeba jejich týmy, tak vzpomínám na všechna setkání s těmito fanoušky a nebo s kamarády známými z těchto zemí, kteří přáli Argentině, budou mít dnes smůlu. Kdo si to určitě vychutná přímo tady na stadionu, to je královská španělská rodina, král Filip VI, královna Leticia, také premiér Pedro Sánchez, který přijel na pozvání Donald Trumpa, pro toho je to velmi pikantní, protože s Donaldem Trumpem má velmi špatné vztahy, nebo v posledních měsících měl, ty poslední dny to přece jenom trochu otupily, ale můžeme vzpomenout, že Donald Trump dokonce kvůli záležitostem kolem NATO a válce v Iránu hrozil Španělsku přerušením obchodních vztahů. Teď bude za malou chvíli tady na stadionu v New Jersey předávat pohár mistrů světa právě španělským reprezentantům před zraky třeba premiéra Pedra Sancheze, kterého hodně kritizoval a byl vůči němu slovně velmi útočný, tak myslím, že pro španělského premiéra to bude docela satisfakce. Každopádně ten ceremoniál nás tady teprve čeká. Španělé na trávníku stále jásají, objímají se a čí Argentinci zklamaně posedávají a děkují také svým fanouškům a čeká nás tady ceremoniál, jehož kolení bude předání poháru mistrům světa. 23. mistrovství světa v historii předávat pohár by měli americký prezident Donald Trump společně s šéfem FIFA Gianním Infantinem. Opakujeme tedy, že Španělé jsou novými mistry světa poté, co porazili po prodloužení 1-0 Argentinu. New Jersey, Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Tak tolik Jan Kaliba, omlouváme se za trochu zhoršenou kvalitu spojení, ale samozřejmě na stadionu je poměrně rušno, takže se s tím hold musíme smířit. A teď vítězství, to oslavují Španělé nejen na stadionu v New Jersey, ale i v ulicích po celém Španělsku a v Madridu to sleduje zpravodaj Pavel Novák. Halo, Pavle, slyšíme se?
2: Pěkný večer, pěknou, časnou noc. Tady začíná asi velká oslava, jak se na to tak dívám, na ulici Paseo de Leco letos. Je dav, který míří k náměstí Krištofa Kolumba, kde byla, nebo je stále hlavní fanzóna. Ženy a dívky tančí, mávají vlajkami, muži začali skákat, když zazněl ten konečný hvist. Všichni se velmi radují a bylo tady skandování, začala hrát hudba. Vypadá to, že pod sochou Krištofa Kolumba začíná velká diskotéka, že se dneska bude slavit hodně, hodně dlouho do noci.
1: Díky moc, to byl Pavel Novák přímo ze Španělska. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A Argentině se tedy nepodařilo obhájit vítězství z posledního šampionátu. Zklamání fanoušků v ulicích Buenos Aires nám přiblíží zástupce velvyslance Česka v Argentině Filip Kanda. Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyším vás, sice velmi slabě tady v tom hluku. Zdravím všechny v České republice z Buenos Aires. Tak Argentině se bohužel ta obhajoba nepodařila, přesto Argentinci si myslím, že v tuto chvíli byť jsou smutní, byť se rozcházejí z barů, z domovů, s jistou hořkostí, přesto tam dojde to až za pár možná hodin dnů, že ten výkon argentinské reprezentace byl úžasný a vlastně potom předchozím titulu v Kataru celá tato generace hrála výborný fotbal. Pro Argentinu je fotbal strašně moc důležitý a něco končí v tuto chvíli sice, ale ten pocit je, že prostě byl to velký svátek, byl to hezký výkon, končí to a nejhorší je na tom to, že ten svátek, ten světový šampionát teď vlastně končí a přichází od zítřka taková jakoby prázdnota, taková kocovina, kdy vlastně se všichni vracejí do toho svého života každodenního, kdy ty starosti, které a ty potíže, které, na které se během měsíce zapomnělo, tak zase se najednou objeví a začne ten život jakoby každodenní, ale byl to velký svátek a tak to nějak všichni tady berou.
1: Mně je jasné, že ten smutek tam teď musí být velký, nicméně ještě bych měl jednu otázku. Španělsko vyslalo na dnešní zápas delegaci vedenou králem Filipem VI. Je v ní i premiér Pedro Sanchez. Naproti tomu argentinský prezident Javier Milei zůstal doma. Je jasné proč?
3: Tak ty důvody jsou dva. On sám říkal, že mu jde vlastně o tu pověrčivost, kdy je zvyklý se dívat vždy doma ve své rezidenci na zápasy, a nechce tu vlastně to porušit ten zvyk z pověrčivosti, aby Argentina vyhrála, ale zároveň je to v tom i taková jistá jeho záměr nepolitizovat ten šampionát, to mistrovství. Chtěl, aby hráči si o ten svůj úspěch sami si ho vybojovali a sami si ho oslavili a nechtěl do toho tahat jakoby politiku a státní úřady a podobně, takže to je i ten další důvod.
1: Tolik zástupce velvyslance Česka v Argentině Filip Kanda. Díky moc za váš čas a naslyšenou.
3: Naslyšenou, těšilo mě.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Máme 15:45 po půlnoci a to je čas na hlavní zprávy.
3: Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. Británie bude mít dnes nového premiéra. Král Karol III. Pověří sestavením vlády Andy Brnhema. Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve finále porazili obhájce titulu z Argentiny 1-0. A dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami. Teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia. Je pondělí 20. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako nyní.
4: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
5: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
4: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
6: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
4: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
3: Nezaměstnaní žadatelé o rekvalifikace se často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, 6x méně než loni.
7: Analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský říká, že úřad práce letos většinu žadatelů odmítá.
8: Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
7: V prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu klesl i počet nově schválených žádostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí v písemné odpovědi Radiožurnálu uvedlo, že se změnil způsob financování. Z odpovědi citujeme.
9: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění.
7: Lidé si můžou zaplatit rekvalifikace sami, je to ale drahé. Některé stojí až 80 000 korun. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Dvě krizové telefonní linky možná budou muset skončit. Organizace Cesta z krize od státu nedostala dost peněz na výplaty. Hrozí i omezení provozu linky, která z nařízení Evropské unie musí fungovat nepřetržitě.
10: Problémy s financováním má linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu. Neziskovka Cesta z krize požádala Ministerstvo sociálních věcí o 15 milionů korun. To jí přizná o 2 miliony míň. Podle interventky Lucie Hermánkové peníze vystačí do října.
11: Veřejných zdrojů se bohužel letos nepodařilo získat tolik peněz, kolik bychom potřebovali.
10: O pomoc teď prosí ve veřejné sbírce. Na čísla, která Cesta z krize provozuje, volají lidi v náročných životních situacích. Poradit se tam můžou i třeba učitelé. Za letošní první půl rok linky odbavily přes 7 000 hovorů. Další desítky tisíc lidí se ale kvůli podstavu nedovolají. Ministerstvo na dotazy našeho serveru i rozhlas neodpovědělo. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
12: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
13: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
12: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
14: Ta návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
12: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stane předsedou britské vlády. V jejím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
15: We will take power from Westminster and Whitehall.
16: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra Labouristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionu a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Jordánská armáda včera odpoledne sestřelila 3 iránské rakety. 4. dopadla do opuštěného prostoru na jihu země. Irán údery odpovídal na další noční útoky Spojených států. Za poslední 3 týdny při nich podle Teheránu zemřelo 50 Iránců.
17: Velitelství amerických sil na Blízkém východě na sociální síti X napsalo, že noční údery měly mimo jiné potrestat Teherán za smrt 2 amerických vojáků. Ti zahynuli při pátečních iránských útocích na vojenskou základnu v Jordánsku. Při odvetných úderech Iránu zasahovala i vzdušná obrana sousedního Izraele. Ta odpálila střely systému Iron Dome, aby zneškodnili úlomky, které mohly ohrozit město Eilat na jihu země. Podle izraelské armády totiž iránské rakety směřovaly k nedalekému městu Aqaba v Jordánsku. Provoz místního letiště ani přístavu útoky podle tamních úřadů nenarušily. Z jordánského Amánu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin. V provozu byla 6 let.
18: Hladké přistání na Marsu oznámila americká NASA 20. července 1976. Sonda Viking 1 sice přistála až několik let po sovětském Marsu 3, ten se ale krátce po dosednutí odmlčel. První data z povrchu tak poslala až americká sonda. Pátrala hlavně po mikroorganismech, řekl v dokumentu NASA planetární vědec Richard Young. Jestli na Marsu je nebo byl život, to vědci doteď nezjistili. Martin Srb, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve finále porazili obhájce titulu z Argentiny 1-0. V 26. minutě prodloužení se prosadil Torres. Španělé po 16 letech podruhé ovládli mistrovství světa. A tenistka Barbora Krejčíková porazila ve finále turnaje WTA v Aténách domácí Sakariovou 2-0 na sety. Získala tak 9. singlový titul v kariéře a první od Wimbledonu 2024. Pro Krejčíkovou byl zápas náročný i proto, že Sakariová měla silnou podporu fanoušků.
19: Jsem velice, velice pyšná na sebe, jak jsem to zvládla a samozřejmě hrozně, hrozně šťastná a jsem zase ráda, že jsem si vlastně mohla zažít tady ten pocit toho vítězství, protože se mi to vlastně dlouho nepodařilo a člověk vlastně nikdy neví, že kdy se mu to takhle podaří.
3: Po 15. etapě cyklistické Tour de France dál vede Slovinec Tadej Pogačar. Jeho největší soupeř Dan Vingegaard si ve vrcharské etapě poranil rameno a z Tour odstoupil. Na druhé místo průběžného pořadí se tak posunul Belgičan Evenepoel, který nedělní etapu vyhrál.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D1 u sjezdu k Mošnovskému letišti a omezení na D6 u sjezdu na Lány. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem k Mošnovskému letišti je hlášená nehoda. Kilometr 339, dejte pozor, je to mimo kamery, úsek teď plynule průjezdný. Déle se nezdržíte ani v nočním omezení na Pražském okruhu mezi sjezdy na Barandov a Ořech. Kilometry 16 až 18 se na Ruzini i k D1 jede jen jedním pruhem omezení kvůli úklidu, povourání mostu potrvá do rána. A na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Panenský Týnec stojí motorka. 36. kilometr blokuje jen Krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme na severu oblačnou, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Po dlouhé fotbalové noci začíná noční radiožurnál v trochu netradičním čase, 25 minut po půlnoci. A než se pustíme do dalších témat a reportáží, tak si dáme trochu hudby. Zazní Human League a píseň One Man in My Heart.
20: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
20: I o prázdninách.

0: To byl Justin Bieber v nočním radiožurnálu. Taková připomínka poločasové show, kde právě dnes na mistrovství světa ve fotbale při finálovém zápase mezi Argentinou a Španělskem vystoupil nejen on, byla tam například i Madonna, Shakira a další interpreti. A teď se na stadion v New Jersey vrátíme, protože se chystá slavnostní ceremoniál a předávání medailí. Takže se propojujeme s radiožurnálem Sport a jdeme si poslechnout, jak to vypadá na stadionu v Americe.
1: Rodri si tam teď gratuluje, převzal cenu pravděpodobně pro nejlepšího hráče. Přiznám se, že teď jsem úplně neslyšel. Objímá se tam na pódiu, gratuluje si. Takže Španělé sbírají jednu cenu za druhou. Ale na ten největší okamžik, na ten nejsilnější okamžik, kdy převezmou tu trofej pro mistry světa, si ještě malinkou chvilku počkat musí. Rodri tam teď zdraví tribuny. Velké nadšení pro tohoto 30-letého fotbalistu Manchesteru City, který v roce 2024, tedy před 2 lety, získal zlatý míč. Hodně se o tom tehdy diskutovalo, jestli ho má Rodri právem, ale po těch jeho výkonech, ať už na tom minulém mistrovství Evropy, ať už za klub, hlavně v těch předešlých letech, tak i teď na mistrovství světa, Rodri zcela zaslouženě. Takový generál, dirigent španělské hry, klidná síla. Jeho nevidíte nějak zvlášť sprintovat, když to přeženu, ale umí si poradit s každou situací a rozdává balóny, jak je potřeba. No a teď už Argentinci jdou tím španělským koridorem, aby si za malou chvíli převzali stříbrné medaile. Vede je jejich kapitán a největší hvězda Lionel Messi, kterému předává právě teď prezident Spojených států amerických Donald Trump stříbrnou medaili. Teď se tam na sebe usmáli Messi a španělský král Filip VI. Bylo to příjemné gesto. Někteří argentinští hráči si předtím plácají i se Španěly. To Messi prošel svým způsobem bez mrknutí oka tímhle koridorem a dokráčel na to postavené pódium, kde další a další argentinští fotbalisté přebírají stříbrné medaile. Je to pro ně určitě zklamání pro Argentinu. Věřili, že mají naději obhájit titul mistrů světa a oni ji měli, ale ve finále se potkali se sílou, na kterou tentokrát nestačili. Dá se říct, že na tuhle sílu nestačil nikdo na světovém šampionátu. Jeden jediný inkasovaný gól. A to připomeňme, jak začal světový šampionát pro mistry světa současné ze Španělska. Remíza 0-0 s Kapverdami, obrovské překvapení. Kapverdy navíc nováček světového šampionátu, ale nakoplo ho to k výborným výkonům. Tohle trochu vysvětluje i to rozšíření světového šampionátu. A teď pozor, Lionel Messi, teď mu pravděpodobně došlo, že to jsou jeho poslední chvíle na světovém šampionátu. On se tvářil vlastně stále stejně, spíš tak nějak zasněně nebo zaraženě, ale teď je jasně vidět, že má v očích slzy a jen těžko popadá dech, stojí tam se stříbrnou medailí, rozhlížel se po tribunách stadionu v New Jersey a jsou to slzy velkého smutku a možná i nějaké takové rekapitulace té reprezentační kariéry, která byla pro Lionela Messiho úspěšná. Dotáhl svůj zemi k titulu mistrů světa před 4 lety v Kataru. Byla to velká sláva, celý svět vlastně čekal, jestli se tohle podaří fenomenálnímu útočníkovi, který nastřílel spousty gólů, jeho výkony, jeho kličky, to, jak dokáže udržet míč u nohy. Ale věk nikdo nezastaví, i Messi mu už je 39, i když odehrál skvěle mistrovství světa, nebo velice dobré, tak na vítězství to nestačilo. A za malou chvíli si půjdou pro zlaté medaile a následně i pro trofej hráči, kterým to na mistry světa, na tenhle titul stačilo. Na stadionu v New Jersey se teď rozbaluje obrovská španělská vlajka za pódiem a tou nadměrnou trofejí, tou replikou trofeje pro fotbalové mistry světa. Vlajka je roztažená a teď už si jdou Španělé pro zlaté medaile, ale půjdou pěkně po jednom. Nejprve tedy brankář David Raya, který na tomhle šampionátu ale nedostal příležitost. Unai Simon, jednoznačná jednička španělské reprezentace. Po něm kráčí Marc Pubi, za ním Alex Grimaldo. Pěkně po jednom a po číslech si přijdou pro zlaté medaile španělští fotbalisté. Teď chce se mi říct lidově řečenou plácačka mezi Grimaldem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Dalším, kdo převzal medaily, byl Eric Garcia. Marcos Llorente teď už má na krku tuhle cenou věc. Za ním Mikel Merino, jeden z důležitých hráčů, super žolík Španělska na tomhle šampionátu, který rozhodoval v posledních minutách o postupech ve vyřazovací části. Ferran Torres, střelec toho zlatého gólu z dnešního finále, nebo z finále mistrovství světa proti Argentině ve druhém prodloužení. Také Fabián Ruiz už má na krku medaily, za ním Gavi. Dani Olmo, další z důležitých fotbalistů španělského týmu, teď od Gianni Infantina, šéfa FIFA, přebral zlatou medaili a podává si ruku s dalšími a s dalšími. Připomeňme to, že mezi nimi je i španělský král Filip VI. Jeremy Pino, Pedro Porro. Nechce se mi říct překvapení světového šampionátu, ale fotbalista, který má taky velký podíl na tom, že Španělé mohou teď slavit. Emerick Laporte, hráč se zamyšleným a takovým zasněným výrazem ve tváři, jako by ani neměl radost toho, že právě vyhrál fotbalové mistrovství světa. Za ním další důležitý muž španělské reprezentace na tomhle šampionátu, Alex Baena. Rodri, ten půjde až na závěr, takže teď Nico Williams, který zářil na minulém mistrovství Evropy, ale teď po zraněních. To nebyla taková sláva na světovém šampionátu, většinou jen dostřídával. No a po Niku Williamsovi Martin Zubimendi a po něm Lamine Yamal, tahle hvězda mladá světového fotbalu, také měl zdravotní problémy před šampionátem v téhle sezóně. Trefil se pouze jednou, ale co mohl, to odehrál, měl před finále světového šampionátu drobné zdravotní problémy, ale do hry se Lamine Yamal dostal teď jeho tříletý bratr malý, který se stal hvězdou sociálních sítí. Dál Pedri převzal zlatou medaili, Mikel Oyarzabal, Pau Cubarsí, teď Unai Simon, další ze strůjců toho španělského triumfu, i když mu hodně pomáhali hráči v poli. Jeden z nejlepších, bych se nebál říct, obránců na šampionátu, a nejen to, Mark Cucurella, teď od Gianni Infantina dostává medaily a gratulaci od Donalda Trumpa, teď obětí se španělským králem Filipem VI. Pro medaily si kráčí i Viktor Muñoz a Borja Iglesias. Za malou chvíli ji dostane také Luis de la Fuente, tenhle trenér španělské reprezentace, který začal u mládežnických týmů Španělska, slavil s nimi velké úspěchy a teď dobil další obrovský mezi dospělými po titulu mistra Evropy. Je i trenérem mistrů světa, dostal zlatou medaili od Gianni Infantina, šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Velké gratulace, ještě teď De La Fuente mluví i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. No a za malou chvíli už půjde španělský kapitán Rodri, převezme nejprve zlatou medaili a potom dostane tu trofej pro mistry světa, věc, na kterou Španělé, po které tak toužili, za kterou mířili prakticky od začátku šampionátu až na tu remízu 0-0 s Kapverdami, ale je to rozjezd šampionátu. Připomeňme i ten minulý, kde Argentina prohrála na úvod se Saudskou Arábií. Hráči už jsou natěšení, Lamine Yamal plazí jazyk, Rodri přechází k trofeji pro mistry světa, ještě jí políbil a nemůže jí zvednout nad hlavu, ale teď přichází před sezazené španělské fotbalisty Gianni Infantino a Donald Trump, šéf Mezinárodní fotbalové federace a s ním prezident Spojených států amerických, se pomalu blíží k Rodrimu. Teď mu dávají zlatou trofej pro mistry světa do rukou. Rodri si s nimi ještě pogratuloval. Všichni španělští hráči na pódiu poskakují. Stále Donald Trump stojí s Rodrim u té trofeje. Teď tam trochu hecuje španělské fotbalisty, s některými si podává ruku. A už je připravený Rodri s trofejí pro mistry světa, jemně pokrčený v kolenou a za malou chvíli zvedne na hlavu a to se stalo právě teď. Konfety létají, hraje slavnostní hudba, Španělé se radují s trofejí pro mistry světa, po druhé v historii jí zvedají nad hlavu a navazují na tu slavnou španělskou generaci z let 2008, 2010 a 2012. Kdy Španělé dvakrát vyhráli mistrovství Evropy a jednou v roce 2010 mistrovství světa. Teď má tahle generace nakročeno k podobnému úspěchu. Po mistrovství Evropy vyhrává i mistrovství světa a jednotliví hráči se tam teď polaskají s trofejí pro mistry světa a plačící Messi z Argentiny se stříbrnou medailí odchází do útrop stadionu. Ještě jednou si to zopakujme. Španělé vyhráli fotbalové mistrovství světa v roce 2026, ve finále porazili Argentinu 1-0 v prodloužení a teď se radují z trofejí a ve Španělsku a nejen tam se bude ještě hodně dlouho slavit. Mirko Vasič, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.
4: Rád bych si koupil cukrovou

0: To byl Pokáč, s vámi je noční radiožurnál 13 minut před jednou hodinou. Fotbalové mistrovství světa je minulostí, šampioni jsou Španělé a od sportu tak v nočním vysílání zamíříme na první noční reportáž. Máme tu totiž další radu pro řidiče z naší série Prázdninová autoškola radiožurnálu. Co se nám stane, pokud včas nezaplatíme pravomocnou pokutu? Zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Pokuty za dopravní přestupky mají jasně dané lhůty a pravidla. Když je člověk zaplatí včas, celá věc tím končí. Jenže někdy se to nestane. Člověk zapomene, odloží to nebo platbu vůbec neprovede. Dnešní otázka autoškoly radiožurnálu zní: co se mi stane, pokud včas nezaplatím pravomocnou pokutu? Plukovník Jan Straka vysvětluje, co se může stát.
3: Tam je samozřejmě u každé pokuty poučení, kam to zaplatit, jak to zaplatit, a pokud nezaplatíte, až se ta pokuta dostane k vymáhání obecnému správci daně, tak může dojít k tomu, že při následné silniční kontrole můžete být vyzváni policistou k úhradě tohoto nedoplatku. To znamená, už se nestane to, že by někdo za dopravní přestupky dlužil tisíce nebo miliony, ale při kontrole, pokud je zjištěno, že ten řidič nebo provozovatel vozidla mají nedoplatky, tak je policie může vymoci zpět.
2: Vy říkáte, že je na té pokutě napsané poučení, ale co když ji ztratím?
3: Pakliže ji ztratíte, tak v případě, že bude předána k vymáhání, tak je možno se obrátit na celní úřad.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Radiožurnál, je jedna hodina. Zpravodajský přehled připravila Monika Chmilová.
1: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje na to ministerstvo vnitra. Ukrajinské námořnictvo tvrdí, že Rusko v Černém moři zasáhlo tureckou loď Sobilím. Ondřej Cink ovládl po osmé domácí šampionát v cross country horských kol a dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami, teploty až do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
3: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
4: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
3: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
5: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
3: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 5 lidí, dalších 5 se pohřešuje. 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštilo oblast bojových operací. Město Jaroměř na Náchodsku odkládá opravy hlavního náměstí. Důvodem je možná cena archeologického průzkumu. Radnice má připravený projekt za zhruba 170 milionů korun. Práce archeologů by podle starosty Jana Borůvky z Nutí Ano mělo být jen o něco levnější.
6: Je tady navážka na té skále a archeologové chtějí udělat průzkum až do hloubky na to podloží. A otázka, jestli nás má stát projekt 170 zhruba milionů, celý vlastně, včetně těch náplavek a včetně rekonstrukce toho náměstí, ochlazování, zeleň a vodní prvky, tak dalších před

0: ukládaných až 150 milionů je absurdních.
1: Město hledá jiné řešení. Ve hře je omezený a levnější archeologický průzkum nebo i škrty v projektu. Sport. Fotbalové mistrovství světa ovládli Španělé. Argentince porazili 1-0 v prodloužení. Jednu branku zápasu dal Ferran Torres. A cyklistka Tereza Tvarůšková se stala poprvé v kariéře mistryní republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve Stupně porazila obhájkyni zlata Adélu Holubovou. Závod mužů ovládla česká jednička Ondřej Cink. Cyklista z újezdu u Svatého kříže vybojoval rekordní 8. zlato.
2: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a tak je pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sázka zadarmo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D48 u Frýdku Místku a neprůjezdná silnice 14 na Trutnovsku. Dálnice aktuálně bez kolon, na D48 u Frýdku Místku směr Český Těšín stojí osobní auto. 48. kilometr je to u sjezdu na Frýdland nad Ostravicí. Na silnici 38 z Moravských Budějovic do Znojma havarovalo osobní auto, nehoda je na odbočce na Vesce a Lažínky. Šetří policie, to znamená lidi na vozovce. Silnice 14 z Trutnova do Vrchlabí je od půlnoci neprůjezdná. Uzavírka kvůli opravám je v úseku Mladé Buky Hrudník. Je to mezi obcemi Hertvíkovice a Javorník. Uzavírka potrvá do půlky srpna a objíždí se přes Hostinné a Pilníkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 12 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až na 5 a kránu se objeví mlhy. Přes den pak čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle na horách místy přehánky, na jižní polovině území většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je repríza nedělního hosta Patricie Strouhalové.
5: Ano, dobrý den, zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Tím hostem je dnes chlebový someliér Stanislav Janíček, tak já jsem moc ráda, že jste přijal pozvání.
6: Krásné, dobré dopoledne,
5: dobrý den.
6: Děkuji za pozvání.
5: Vy máte, jednak řeknu, že jste pekařský technolog a vlastně první oficiální chlebový someliér v České republice. Od roku 2023, vlastně pod záštitou Svazu pekařů a cukrářů v České republice. A vy teď máte za sebou pekařskou sobotu, už 31. ročník, kdy se peče pro dobrou věc ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, odkud jste přijel. Aha. Vy jste sebou přivezl i chleba, který se tam upekl v té staré peci. Co je to za chleba a jak ta pec funguje, když je stará? Kolik je vlastně?
6: Tak přesný stáří té pece samozřejmě nevím, protože ten skanzen má opravdu stovky let za sebou. Nicméně já už tam jezdím opravdu od té doby, co jsem byl student a učil jsem se sám pekařem, kdy jsme tam předváděli starou pekařskou výrobu. Přivezl jsem klasický pšenično-žitný chléb, který tam tradičně takhle pečeme. Mícháme ho tam opravdu ručně v těch dřevěných kádích, kopistí, prostě ručně opravdu dlouho. Následně den dopředu se musí vytopit pec, která má tu chvíli klidně 500-600 stupňů a následně potom chladné jenom udržujeme nějakou teplotu. No a samozřejmě tam pečeme bochníky chleba, takové to velké pecny, jako se dneska přivezl.
5: A dává se i tady do těch starých pecí nějaký pekáček s vodou, tak jak se to dělá?
6: Nedává, ale hrníček vody tam vždycky do té pece samozřejmě dáme, aby trošičku tam té páry na to pečení samozřejmě bylo. A samozřejmě nedokážeme udržet přesnou teplotu na to pečení, takže ten chleba opravdu je po každý trošičku jiný, specifický, je tam vidět ta hezká řemeslná práce. A můžu říct, že ty lidi to opravdu ocení, protože ty chleby si tam mohou koupit a ochutnat. A ten chleba z té pece je absolutní unikát. Samozřejmě samozřejmě můžete ochutnat i vy osobně a dávají nám za něj velice slušné peníze a jak už jste zmínila, tak ty peníze se vybírají na dobrou věc, většinou na nějaké handicapované nebo zdravotně v podstatě nemocné dítě.
5: Stanislav Janíček, chlebový someliér, dnes s námi ve víkendovém radiožurnálu.

0: Chlebový someliér Stanislav Janíček dnes hostem ve víkendovém vysílání radiožurnálu. Zmínili jsme pekařskou sobotu, 31. ročník ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde se už roky peče pro dobrou věc. Když tam takhle jste, kolik tam toho nachodíte po horách?
1: No, chodíme hodně, protože samozřejmě bydlím v Liberci, takže bydlíme i na horách, no a teď už vlastně, jak jsem tady zmínil, tak s manželkou jsme absolvovali velikánský trek 170 kilometrů, Tour de Mont Blanc, takže chodíme po horách často.
0: 170 kilometrů během 4 dnů s převýšením 10 000 výškových metrů. Tak máte sebou i chleba?
1: No, přiznám se, že chleba občas jako vozím sebou, samozřejmě bez chleba se nedá, ale tentokrát jsme to absolvovali bez chleba, protože jsme řešili každý gram sebou.
0: Jaké to je?
1: Náročné. Bylo to náročné, velmi náročné. Musím přiznat, že žena má mnohem lepší kondici než já, ale ty panoramata, ty výhledy, to je prostě, to je vždycky taková hezká odměna toho výšlapu a to je té náročnosti vůbec toho terénu.
0: Musíte si hlídat váhu?
1: Samozřejmě, musím, protože cestuju poměrně hodně v autě, takže tam by ty kila šly hodně rychle nahoru a takže i moje žena se samozřejmě stará o zdravou výživu a to bych se dobře stravoval a dělám mi pravidelně svačiny do práce, takže díky ní taky samozřejmě udržuju tu správnou váhu.
0: Protože u chlebového semeliérství a ještě k tomu, když pečete, tak si člověk řekne, tak to se nedá neochutnat.
1: Samozřejmě, to je, u mě to je povinnost, musím ochutnávat samozřejmě.
0: Co vlastně dělá chlebový someliér?
1: No tak ono těch pracovních pozicí mám trošičku jakoby víc. Jo. Jednak pracuji pro jednu rakouskou firmu, kde pracuji jako pekařský technolog, obchodní zástupce. Pak samozřejmě dělám tuto funkci toho chlebového someliéra. Zároveň točím pořád o pečení, který se jmenuje tematicky Peču pro tebe, který se dá dohledat klidně i na mých vlastně na mém YouTubeovém kanále Chlebový someliér, ale i na sociálních sítích. No a pak samozřejmě taky práce doma, kolem domečku a kolem dětí.
0: No a Česká pekařská škola má ve světě obrovské jméno. Proč? Proč pořád? Na co vlastně máme být právem hrdí? A na co nesmíme zapomínat a občas zapomínáme?
1: Já si myslím, že nejenom ta škola ohledně těch pekařů, ale i ta naše klasická pekařina má velice dobré jméno, nejen ve světě, ale i tady u nás a máme být patřičně na co pyšní, protože ten náš chléb je takový malý originál, no, možná vlastně velký originál, protože to složení toho klasického chleba je naprostý unikát. My používáme hodně žitnou mouku, i když dneska se to trošičku mění, ale kdokoliv, byť mám rodinu v zahraničí, tak i já, když odjedu do zahraničí na dovolenou, tak se domů těším a to mi dáte určitě za pravdu na ten náš klasický český chléb.
0: Řekněte mi, proč se chleba nikdy nepřejí?
1: No, já si myslím, že to je hlavně tím, že ten chleba má takovou svoji neutrální chuť. Můžete ho samozřejmě jíst na sladko, na slano. Jestli si ho někdo dá s paštikou, nebo se salámem, nebo si ho dá s marmeládou, tak je to prostě v tom, že je opravdu takový neutrální. Když vezmeme jakýkoliv potraviny, které jsou chuťově výrazný, ať je to něco hodně sladkého, něco hodně kyselého, tak ten mozek podvědomě se toho poměrně rychle přejí a stačí nám toho trochu. Ale u toho chleba to tak není, takže to si myslím, že je hlavním důvodem, proč se chleba nelze přejíst.
0: Máte nějaký fígl, čím vylepšit chleba, tak aby se právě tak zachovalo i to, že si řekneme, to je vlastně klasika, ale něco tam je jiného.
1: No tak těch fíglů samozřejmě je víc, který to můžou ovlivnit. Samozřejmě já říkám, že ten chleba snese všechno. Jo, můžeme pro někoho, když jezdím třeba za rodinu na Moravu, tak ty mají rádi škvarkový chleba, takže do toho chlebového těsta se dá zamíchat škvarky, uzené maso, ale samozřejmě někdo doma třeba rád medvědí česnek, tak si dá do těsta medvědí česnek. Dá se to opravdu zpestřit čímkoliv.
0: Já se z dětství pamatuju, že nám babička i maminka dělala chleba na rybičky, no že potom v másle nakreslila nějaký ten vzorek. Dělali jste to taky?
1: Přiznám se, že ne, ale třeba manželka vykrajuje dětem ze zeleniny, když ozdobí nějaký chleba, tak dělá různé tvary a tak, takže určitě ano. To zdobování je to pak hezčí, líp to možná chutná, nebo motivuje k tomu, aby to lépe chutnalo.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Lebový someliér Stanislav Janíček ve víkendovém radiožurnálu. Kdy vy jste začal sám doma péct chleba? Kolik vám bylo, kdy jste upekl první? Který se dal jíst teda?
1: Tak bylo to až po té době, kdy jsem začal se učit pekařem, protože do té doby jsem jako opečení, jako občas jsme doma s mamkou pekli nějakou buchtu nebo něco, ale to nepovažuji přesně jako za nějaký extra pečení. Ale opravdu to bylo až po tom, co jsem se rozhodl jít studovat ten pekařský obor, takže mi bylo nějakých těch 15-16 let.
0: A pekař ve vaší rodině, v rodu nikdy v historii nebyl?
1: Nevím o tom, takže jsem jediný zatím. Možná první, možná poslední, těžko říct, i když moji synové říkají, že pekaři budou.
0: Aha. Jaká byla chlebová kultura u vás doma, když jste byl malý?
1: Tak u nás to v podstatě nebylo ani nic jako významného. Prostě klasický chléb, který se kupoval, když jsem ještě bydlel jednak na Vysočině, potom na Jižní Moravě. Pamatuju si ten chleba, pamatuju si tu pekárnu, kam jsme chodili pro chleba samozřejmě, a ten chleba jsem jako hodně zapsal a myslím si, že mě hodně ovlivnil v tom, jaký chleba dneska preferuju. Vím, že potom postupem času jsem hodně upřednostňoval třeba podmáslový chléb, který se fakt dělal z toho klasického podmáslí, a postupem času se to samozřejmě vyvíjelo až do té podoby jako dnes.
0: Ta naše tradice žitných a žitnopšeničných chlebů. Dá se mluvit o světovém unikátu?
1: Naprosto. Naprosto. Myslím si, že ať jsem cestoval kdekoliv, ať to byla Asie, Austrálie, tak tam většinou používají ty pšeničné mouky, takže ty chleby jsou spíš třeba toustové nebo opravdu hodně, hodně objemné, to znamená, že používají ty pšeničné mouky, ale toho žita se používá opravdu minimum, takže troufnu si říct, že díky tomuto složení a díky třeba používání těch kvasů je ten náš chleba naprostý unikát.
0: Proč ten žitný kvas je náročnější?
1: Potřebuje čas. A to je jedna věc. A druhá, stejně jako pšeniční samozřejmě. Ale s tím žitným kvasem se pracuje trošičku hůř, nebo prostě i s tou žitnou moukou se pracuje hůř. To těsto je lepivější, jo, takže ne úplně dobře se s tím pracuje, ale všechno je to o zvyku.
0: Tak zase nějaký fígl, když potřebujeme zpracovat ten žitný kvás.
1: Čas, léta praxe. to je stejný, jako když jsme se učili stáčet ten chleba ne jednou rukou, ale obouma rukama, jako ty klasický pekaři, tak to taky, to potřebuje člověk nějaký grif a prostě udělat, já nevím, tisíce chlebů, aby opravdu to chytil do té ruky, a je úplně jedno, jakou ten chleba má konzistenci, nebo to chlebové těsto, jakou má konzistenci, a dokáže si s tím prostě poradit.
0: Hodně cestujete, tak čemu lidé v různých koutech světa říkají chléb? Co vás třeba nejvíc překvapilo?
1: No, tak v některých koutech světa říkají i bagetě chléb. Jo, a To si člověk jako říká, teď u nás je to prostě pečivo, no, ale jako jiný kraj, jiný mrav, takže člověk se tomu samozřejmě přizpůsobí.
0: Mnozí mají rádi právě chleby, které jsou spíš takového toho bagetového typu, že jsou tam velká oka. A někdo zase tam velká oka rád nemá. Tak mě by zajímalo, kam se přikláníte vy a z pohledu someliéra, co je na tom dobře a co ne?
1: Tak ty oka, po pekařsku jsou to pory, to je střídky, tak není to, jasně pro klasického asi konzumenta, ano, u nás jako pekařů, kde nás to učili samozřejmě, těch slangů je mnohem víc, stejně jako u nás se dneska používá hydratace, to znamená, že kolik je mouka schopna navázat té vody, u nás u pekařů to byla vaznost mouky, jo, ale všechno se to hold mění, stejně jako ty chutě, a my dneska vidíme, když děláme třeba soutěž o nejlepší chleba roku a hodnotí ho třeba studenti potravinářských škol, že ten trend je opravdu velmi se měnící, a tenhle ten trend těch pšeničných, hodně pórovitých chlebů je rozhodně na velkém vzestupu. Kdežto ty klasické chleby, co byly kilo 20, jo, ty šišky, ty už dneska pekárny vyrábí podstatně méně a jsou spíše na ústupu. Nicméně já jsem ještě té generace, že ten klasický pšenično-žitný nebo žitno-pšeničný chléb mám každopádně rád, a když si ho přivezu z jakékoliv pekárny a dostanu k tomu třeba od pekaře ještě dobrou škvarkou humazánku, no tak to je první, co přijdu domů, že tenhle čerstvý, teplý chléb ještě zakrojím, dám si k tomu tu škvarkou humazánku, byť na to možná nevypadám, ale to je naprostá pecka, jedním slovem.
0: A je taky u vás v rodině boj o patku?
1: Musím se přiznat, že ani ne, protože já mám relativně mladé, malé děti, 6 a 9 let, a ty ten klasický chleba moc jako nemusí. Přesně je vidět, že mají rádi ty pšeničné, pórovité chleby, anebo když už si můžou vybrat, tak si dají raději toustový chleb.
0: Mm-hmm. No a upéct dobrý toustový chleb v čem domácích podmínkách? Co je základ, aby se to povedlo?
1: Aby byl opravdu i dobrý, chuťově, tak bych doporučoval určitě pšeniční kvásek, protože je to pšeniční chleba, takže do něj bych dal pšeniční kvásek. Určitě může se přidat trošičku i té žitné mouky. Určitě se může na zpestření té chutě dát třeba med, dát tam máslo a tím zjemníte tu chuť a prodloužíte i tu trvanlivost a pak si ho třeba něčím i vylepšit.
0: Říká náš dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu chlebový someliér Stanislav Janíček.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Monika Chmilová a krátké zprávy.
1: Hasiči v celém Česku měli v neděli kvůli bouřkám asi 160 výjezdů. Většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Informovali o tom na síti X. Nejvíce zásahů měli hasiči v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí hořící výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Na jihu Moravy silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova v Hodoníně a přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu dosud zničil více než 12 tisíc hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu evakuovaly několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informovala o tom agentura AFP. Požár vypukl v provincii Guadalajara a zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. A federální úřady v americkém Miami zadrželi kontroverzního influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Stalo se tak poté, co proti nim britská prokuratura vznesla 38 nových obvinění a požádala o jejich vydání. Viní je mimo jiné ze znásilnění, obchodování s lidmi nebo ublížení na zdraví. Britské úřady je ale stíhaly už dříve. Všechna dosavadní nařčení bratři odmítli. Sport. Španělsko porazilo ve finále fotbalového mistrovství světa Argentinu 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě střídající Torres. A tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Sakariovou 2-0 na sety. Krejčíková získala první titul od Wimbledonu 2024 a celkem 9. singlový v kariéře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Přerovsku a noční práce na Pražském okruhu. Dálnice volné s několika odstavenými vozidly. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Lipník nad Bečvou stojí osobní auto. Kilometr 294,5 je to kousek za odbočkou na D35 do Olomouce. Vozidlo blokuje Krajnici. Na D48 u Frýdku místku ve směru na Český Těšín další odstavené osobní auto. 48. kilometr u sjezdu na Frýdland nad Ostravicí opět blokuje jen odstavní pruh. A připomínáme noční omezení na Pražském okruhu. Mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 18 se na Ruzini i k dálnici D1 jede jen jedním pruhem. Aktuálně plynulé to omezení je kvůli úklidu po bourání mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky, na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách nejčastěji kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje repríza nedělního hosta Patricie Strouhalové.
4: A tím hostem je chlebový someliér Stanislav Janíček. Řekněte mi vlastně, jak voňavý a barevný svět kůrek a střídek je.
5: Tak je to na každém z nás, protože každý vnímáme ty chutě a vůně trošičku jinak. Já jsem vlastně každých 5 let musím absolvovat senzorické hodnocení na Vysoké škole chemicko-technologické, kde vlastně se učím rozeznávat, nebo učím. Znova si to vlastně osvěžuju, jak rozpoznat ty chutě, vůně. A každý z nás to máme úplně diametrálně jinak. Já třeba vím, že já mám citlivost na velmi hořké chutě. Jo, když nás je tam třeba 20 různých lidí, kteří si tuhle odbornost děláme, tak já jsem jeden z těch 20, který má extrémní citlivost na hořké chutě.
4: A hořký chleba máme?
5: No, když ho spálíme, tak určitě.
4: Kolikrát se vám to povedlo ho spálit?
5: No tak to víte, že já jsem se několikrát takhle spálil a nepovedlo se mi to. Zapomněl jsem na to samozřejmě v peci a spálil, ale to je nejlepší škola života.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: chlebový someliér a Stanislav Janíček ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když by teď někdo dostal chuť si upéct chleba, tak čím by měl začít?
1: No tak v první řadě podle toho, jaký ten chleba má rád, takže použití mouky, jestli má rád pšeniční chleb, anebo žitný, nebo namíchaný samozřejmě. Od toho se pak odvíjí, jaká bude možnost té mouky, schopnost na sebe navázat tu vodu. A pak samozřejmě to rozděluje taky v podstatě ty lidi, kteří mají rádi kváskový chleb, to znamená, jestli si vypěstují nějaký kvásek, nebo od někoho si třeba dostanou, protože se tvrdí o tom, že kvas se nekupuje, ale že se daruje, nesmí se kupovat. No a pak samozřejmě se dá udělat v uvozovkách zrychlená verze, kdy použijeme droždí a pak už je na každém z nás, kdo třeba do chleba má radši slanější, to znamená většinou se dávkuje kolem 2% soli, někdo třeba i 2,5%, kdo má rád ty slanější chutě. A pak samozřejmě můžeme ten chleba různě ještě obohatit o další položky, ať už je to třeba škvarky, které jsem zmiňoval, nebo sušené rajčata, olivy, de facto čímkoliv.
0: Proč se kvásek nesmí kupovat?
1: No, to je taková tradice, která takhle traduje mezi pekaři, že by se neměl kupovat a měl by se darovat.
0: Je to pověra nějaká?
1: Je to možné, to se přiznám, že jsem potom nepátral.
0: Měl byste? V každém případě
1: to jako domácí úkol.
0: Někdo dělá z droždí, ne z kvásku.
1: Ano.
0: Mám se za to droždí stydět?
1: Já si myslím, že určitě ne. Pořád je to ta pekařina. Já si myslím, že i ta pekařina samozřejmě má svůj vývoj, kdy samozřejmě dřív se peklo z těch klasických žitných, následně třeba pšeničních kvasů. Potom se ta doba trošičku zrychlila. Peklo se hlavně z droždí, samozřejmě, aby ta pekařská výroba trošičku odsýpala, hlavně v těch pekárnách. A dneska si myslím, že je doba ta, která se zase trošičku vrátila a používají se víc ty kvasy.
0: Je pravda, že ta pekařina je čistá fyzika a chemie? Je tam víc té chemie nebo té fyziky?
1: No tak to už záleží na každé té pekárně. Některá používá třeba víc chemie, některá zase ne. Takže to je opravdu na každém individuálním přístupu každého pekaře.
0: Jak velká alchymie je najít právě ten správný poměr pšeničné a žitné mouky?
1: No, myslím si, že nejjednodušší způsob je dát to půl na půl. To je úplně taková opravdu varianta, která prostě tady se dlouhé léta vyráběl i chleba pšeničnožitný, žitnopšeniční právě půl na půl a myslím si, že je to taková jedna z nejoblíbenějších vůbec jako variant toho hotového chleba.
0: Semolinová mouka, ta se často používá na pečení v Itálii.
1: Ano.
0: Co dokáže?
1: Ta semolinová mouka je taky pořád pšeničná mouka, nicméně je to druh tvrdé pšenice, která má především větší podíl lepku a silnějšího lepku. To znamená, že ten výrobek nebo to těsto je potom takové jako stabilnější, dělá nám velké ty oka nebo ty pory, chcete-li, a používá se hodně na to dlouhé kynutí třeba. Na výrobu třeba čabat, francouzských baget a fokáč třeba.
0: Takže když budu chtít upéct fokáču nebo bagetu z naší hrubé mouky, tak se to...
1: Tak bych určitě radši upřednostnil tu semolinu anebo ještě druhý druh tvrdé pšenice, třeba durum mouka.
0: A pokud to nemáme, tak a chceme to upéct, prostě potřebujeme zadělat těsto?
1: Tak spíš bych použil naší hladkou mouku, rozhodně.

0: Povídáme si se Stanislavem Janíčkem Chlebovým, someliérem. Dnes, pokud jsme poslouchali předpověď počasí, se zase občas mají objevit bouřky. To se říká, že těsto nekyne, nebo že by se mohlo srazit, prostě, že se nám to nepovede.
1: Ano, ano, říká se to, já tvrdím jedno, těsto je živá hmota a žije si takovým svým životem, stejně jako kvas. A samozřejmě opravdu je poznat, že když je nějaká takováhle změna, nebo když se změní teploty, samozřejmě v létě se peče jinak, v zimě se peče jinak, tak to, na to těsto má opravdu velký vliv.
0: Takže se bouřek nebojíte a i tak těsto zaděláte, chápu to správně.
1: Ano, přesně tak.
0: No a v čem je to jiné péct v létě a v zimě? Na co si musím dát pozor?
1: Tak jsou to ty teploty. Jednak to, že samozřejmě venku je výrazně chladněji, to znamená, že to ochladí i to prostředí v těch pekárnách, ale ochladí to i ty suroviny, například i vodu z řádu. Takže je potřeba, existují i přímo jako vzorce na výpočet teploty vody do těsta, kdy já si přepočítávám, aby to teplo měla to teplota těsta byla naprosto ideální.
0: Jaká je ta ideální teplota toho těsta?
1: 28 až 30 stupňů je ideální teplota pro množení těch kvasinek v tom těstě a na to, aby nám to kynulo opravdu tak, jak chceme.
0: Abychom je zase třeba nespálili.
1: Přesně tak, můžeme ty kvasinky zabít, když dáme vařící vodu nebo třeba mléko do těsta.
0: A když si někdo chce připravit domácí kvásek, tak jak ho udělat? A pak hlavně, jak ho krmit?
1: Tak úplně nejjednodušší způsob, jak jsem říkal, nejlépe od někoho získat ten kvásek a následně ho přikrmovat moukou a vodou. Přesně tak. Pokud se budeme bavit o klasickém kvásku třeba na koláče, tak samozřejmě je to o tom droždí, mléku, trošku cukru a mouky.
0: Někdo ho dává i do lednice.
1: Ano.
0: Může se v jakém jako časovém období, kdy ho zase vyndat? Kde ho dokrmit? Protože v lednici asi tam jako tolik hladu nemá, ne?
1: Ano, ano, je to všechno zpomalený v podstatě. Jo, když to vezmeme, ty ideální teploty, jak jsem říkal, 28 až 30 stupňů, je proto ideální kynutí, které máme na zpracování i hned. Ale když ho dáme do té lednice, tak my ho trošičku jako zbrzdíme a máme čas si ho třeba každý den přikrmit, část toho kvásku si odebrat na nějaký to těsto a část si zase necháváme na to další množení.
0: Většinou bagety se právě dávají kynout do lednice. To takové to pomalé studené kynutí.
1: Ano.
0: Jaký je ten základ tady toho procesu, aby to vyšlo?
1: Tak není to jenom u baget, ale je to už dneska u chleba, přecházejí na to i nejrůznější pekárny a jako velká výhoda nebo bonus tohoto dlouhého kynutí je ten, že při těch 5 stupních v té lednici, nebo dneska existují takzvané stopkynárny v těch pekárnách, je, že tyhle ty výrobky mají potom mnohem lepší chuť a vůni. Probíhá tam prostě proces určité fermentace, kdy ten výrobek opravdu je potom chutnější, víc voní. Trošičku se musí změnit i pečení, protože ten výrobek potom i mění rychleji barvu při tom pečení. Takže trošičku nám to mění celou strukturu toho daného těsta nebo respektive výrobku.
0: No právě prý barva a vůně jsou u chleba důležitější, než si myslíme.
1: To určitě ano. Já sám jako dítě pamatuju, když jsem samozřejmě chodil do pekárny a ždiboval jsem tu kůrku, protože to na tom byla to nejlepší. My když třeba chutnáme samozřejmě na těch nejrůznějších soutěžích ty chleby, tak nejdříve právě ochutnáváme i tu střídu, protože ty rozdíly tam jsou jako dost veliký, když se do toho člověk opravdu ponoří. A ta kůrka potom velice ovlivňuje to chuťové vnímání těch nejrůznějších chutí a vůní toho chleba. A nejenom chleba.
0: Máte radši tmavší kůrku?
1: Já rozhodně, vypečenější oproti mým dětem.

0: Stanislav Janíček, chlebový someliér ve víkendovém radiožurnálu. Když jsme se bavili o té bouřce, o tom, že to špatně kyne, tak prý také hraje roli, jestli budeme mít ten chleba dobrý nebo ne. Pokud jsme v pohodě nebo ne, že to prostě ten chleba pozná.
1: Já si myslím, že určitě, ale to neplatí jenom u pečení chleba, že to platí u všeho. Prostě člověk, pokud si myslím, že je nějakým způsobem rozhozený a nedaří se vám ty věci, tak je možná lepší se na to vykašlat.
0: Vy si od chleba občas chodíte odpočinout k motorkám, protože sbíráte staré motorky.
1: Ano, sbírám hlavně české motorky. No. Javače Zeta v podstatě.
0: Nejstarší je z jakého roku?
1: Z roku 58, je to v podstatě takový ten skútr, říkalo se tomu prase lidově. Mm-hmm. Tak to byla jedna z prvních motorek, které jsem společně se svým tchánem renovoval a jsem na to patřičně pyšný. Ano, jezdím.
0: Závody vás lákají?
1: Závody mě nelákají, když jsem samozřejmě měl různé motorky, jezdil jsem rychle samozřejmě, ale dneska už samozřejmě s věkem, kdy se o sebe bojím a mám tady rodinu, tak už žádnou silniční motorku nemám.
0: Když jsem říkala, že od chleba si chodíte odpočinout k těm motorkám, anebo třeba i k těm dálkovým trekům, které máte za sebou a máte s manželkou rádi, tak když se sejdete jako rodina u jednoho stolu, tak ono se říká, že jako s tím chlebem by se mělo šetřit, nemělo by se plýtvat.
1: Ano.
0: Jak vedete svoje děti k tomu, aby neplýtvali, si toho chleba opravdu vážili?
1: Je pravda, jak už jsem tady zmiňoval, že ty děti ten klasický chleb jako moc jako nemusí. Spíš upřednostňují ten toastový chleba. Snažím se vždycky to s nimi řešit. Kolikrát si je pozvu na nějaké natáčení. Pečou se mnou, to určitě ano, pečou s manželkou bábovky, všechno možný. Ale mají k tomu pečivu a chlebu takový prostě jiný vztah, než to člověk jako bere u sebe. Samozřejmě vyrůstají v jiné době, berou to trošičku jinak. Ale zase rozhodně nechci žádný chleba vyhazovat. Když už nějaký chleba zbyde, tak ho usušíme a naši sousedi mají dokonce zvířátka, mají králíky, mají nutrie, takže chodíme potom krmit zvířátka. Mm-hmm.
0: Dříve se také peklo, že se dávalo do toho těsta ne kvásek, ale droždí, ale používala se ještě střída ze starého těsta.
1: Ano. No, používala.
0: Dělá
1: a nejen
0: se to,
1: to
0: ještě?
1: Ne, teď už se to nepoužívá. Teď už se to neznám pekárnu, která by to používala.
0: Ne, já jsem myslela jako při tom domácím pečení i teďkon.
1: Nesetkal jsem se s tím vůbec, ne. Co se ještě používalo, tak byla brambora. Strouhala se syrová brambora do chlebového těsta a dělalo se to z toho důvodu, aby ten chléb déle vydržel.
0: Bramborové chleby ale máme taky.
1: Ano, máme. Přesně tak, ale tam se spíš používá většinou bramborová mouka, no bramborové vločky.
0: A vydrží déle.
1: Vydrží samozřejmě déle.
0: No. Ale je víc mokrý.
1: Ano,
0: může,
1: víc měkký.
0: Může ale častěji splesnivět, ne?
1: To už je potom zase na tom, jakým způsobem ho uchováváme.
0: A jak správně uchovávat tedy chleba?
1: Zrovna jsem to chtěla říct. Nejlepší je nějaká bavlněná utěrka a pak ho dát klidně do nějakého sáčku, ale rozhodně ne, samozřejmě plast, protože tam ten chleba bude plesnivět ještě víc, protože se nám tam začne odpařovat ta voda z toho chleba a vytváří to pak třeba plísně.
0: A patří chleba do mrazáku?
1: Já osobně tvrdím, že ne.
0: Teď jsi se tak nadechla, povzdechla.
1: Já to beru takový jako kanibalismus k tomu chlebu, protože si říkám, proč dávat chleba do mrazáku, když si dneska můžu koupit nejrůznější čerstvé chleby každý den a ty chleby se dneska prodávají i malé, že si myslím, že člověk schopen to skonzumovat.
0: Tak já moc děkuju za rozhovor. Naším dnešním hostem byl Stanislav Janíček.
1: Děkuju za pozvání.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Ceny benzinu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez cenového stropu. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. Fotbalisté Španělska získali titul na mistrovství světa a dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami. Teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzin a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daně na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude resort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnovit.
3: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
1: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliva podraží, a to kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
4: Když mluvíme o úkolech Polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
5: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale první státem mimo 11členou skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilometodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety, pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
6: Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících podél stezky. Ty vytipovaly vhodná místa pro umístění jednotlivých prvků. Zlínský kraj zajistí jejich pořízení i instalaci a následně je bezplatně převede do vlastnictví obcí, které se budou starat o jejich provoz a údržbu.
1: Sport. Fotbalisté Španělska získali titul na mistrovství světa, když ve finále porazili Argentince 1-0. Jedinou branku dal v 16. minutě prodloužení střídající